0: Velký skladatel, který mě provází opravdu celým životem, je Frédéric Chopin. Když mě bylo 16, tak jsem poprvé slyšela jeho preludia opus 28. Slyšela jsem je v Rudolfínu. Vím, že v první půlce byly ještě jiný Chopinovy skladby, už nevím, co tam bylo, ale preludia bylo, jak se uvádí, často jediné číslo druhé půlky. A vzpomínám si, že byl takový opravdu ten bezútěšný, sychravý listopadový večer. A já vím, že jsem chtěla už jít domů a najednou jsem si všimla před Rudolfínem plakátu, že je ten koncert a něco mě jako říkalo, tak budeš ještě na koncert, i když je ten celý den takový celý smutný a upršený. A takže ty preludia mi nějak hodně zapadly do mé nálady. A vzpomínám si, že na mě opravdu nějak hrozně silně zapůsobily a tenkrát jsem o nich vůbec nic nevěděla. A teď po letech jsem je poslouchala znova a napadlo mě, že to je vlastně takový Chopinův hudební deník, takový krátký vzpomínky a sny, který mohl na Malorce zažívat, protože to je vlastně, že už 24 preludií velmi krátkých, nejkratší má asi 30 vteřin, nejdelší je to slavné Dešťové, ale jinak jsou to opravdu krátké kousky a mně to přišlo jako, že to je opravdu jako deník, že když vypovídá, jak každý den je jiný, některý je plný slunce a některý den je špatný a úplně v tom cítím ty pocity naděje, radosti, strachu, smutku, beznaděje a ty hrůzy ze smrti, který tam musel prožívat.
1: Uslyšíte výběr z preludií Frédérica Chopina, bude hrát Gary Colson.

0: To byl výběr z preludií Frederika Chopina. Hrál Garrick Ohlson.
1: Teď jsem se chtěla dostat k jinému nástroji, a to je lidský hlas. Protože to říkal právě, jednou to řekl pan profesor Lagoya, nám položil otázku, řekl, studenti, řekněte mi, jaký je nejdokonalejší nástroj. A tak někdo říkal, tak varhany, někdo klavír, hádali. A on řekl, ne, lidský hlas. Uvědomte si, co udělá člověk první chvíli, když vyleze na svět. Otevře pusu a začne používat svůj hlas. No a já mám mu samozřejmě ráda i zpěv. A protože mám dva syny, jeden je klavírista, druhý syn je zpěvák. A doma by bylo zpíváno, protože maminka vlastně taky vystudovala ten zpěv. A já si myslím, že zpěv vlastně by nám měl být opravdu nejpřirozenější hudebním projevem. Každý by měl, i když neumí zpívat, jako nebo nemá školený hlas, tak ten zpěv je důležitý. Já třeba ne, že bych nutila, ale já chci, aby moji žáci zpívali. Já chci, aby prostě uměli zpívat to, co hrajou, protože vždycky jim říkám, když zaspíváš tady ten kousek, tak si uvědomíš, jak to chceš vlastně zahrát. Protože oni to třeba hrajou špatně, artikulujou, a já řeknu, zaspívej to. A zaspívá to dobře. Já říkám, no a teď to takhle zahraj. Takže zpěv jako je pro mě strašně důležitá věc. No a taky mám ráda některé opery, mám ráda písně, mnoho písní, ale mám takový zase zážitek z doby velmi nedávné. Před 2 lety jsem byla poprvé v Toskánsku. Objevila jsem opravdu novou zemi a prostě si vzpomínám, že jsme tam jako celý den nějak jezdili a mě najednou v hlavě se jakoby spustila jedna árie od Gluka. Ale je to opravdu nádherné bel canto. Pro mě je to árie, která se jmenuje O mio dolce ardor. A já jsem to poslouchala v podání Ramona Vargase. Zajímavé je, že ta árie je samozřejmě krásná sama o sobě, ale když ji slyším třeba s klavírem nebo v podání třeba ženského hlasu, tak na mě nepůsobila tak fantasticky jako tato jediná prostě interpretace, kterou jsem právě chtěla, aby tady zazněla. Vždycky už tuto árii budu mít spojenou s tím Toskánskem, s tím domem ve Stráni, kde jsem bydlela, s těma cypřišema, fíkovníkama, olivama a s barvama v okolí města Siena, které je opravdu hnědé a všude okolo jsou všechny možné odstíny hnědé barvy. A to je pro mě teď tato árie.

0: To byla árie Odel mio dolce ardor od Kristofa Willibalda Glucka. Canzona pro tenor a orchestr. Zpíval Ramon Vargas, hrál komorní orchestr.
1: No a pak jsou chvíle, kdy každý z nás třeba potřebuje najít nějaký klid, přemýšlí o pokoře. A to je moment, kdy si pustím právě Samuela Barbera, jeho Adagio Four Strings. K tomu nemám žádnou vyloženě vzpomínku, ale vím, že je to pro mě hudba, kterou jsem objevila vlastně nedávno, před pár lety teprve. Ale je v ní něco nadpozemského, něco, co dovedu těžko popsat slovy, ale prostě já myslím, že když si ji teď poslechnete, že to pochopíte.
0: Tak tady je Adagio pro smyčcový orchestr opus 11. Samuela Barbera. Hraje Filharmonie Los Angeles, řídí Leonard Bernstein.

0: Tak to bylo Adagio pro smyčcový orchestr opus 11 Samuela Barbera. Hrála Filharmonie Los Angeles, řídil Leonard Bernstein.
1: Říkám si, čím skončit? Zase kytarou, protože jsem kytaristka. Já myslím, že kytary už bylo hodně. A kdo mě zná, tak by čekal, že se tady ještě ozve Prokofiev, Janáček, Beethoven, Brahms. To možná příště, ale ještě tady nezaznělo nic od Antonína Dvořáka. A tady bych zase mohla vybrat důmky nebo písně, klavírní kvintet, symfonie, klavírní koncert, houslový koncert. Ale já si myslím, že bych si chtěla poslechnout vlastně nejkrásnější čelový koncert. Pro mě je Dvořákův čelový koncert zaprvé nejkrásnější koncert pro violončelo, ale já myslím, že je to nejkrásnější koncert na světě jako ze všech koncertů, pro všechny možné nástroje. Nevím proč. Má obrovský kouzlo, barvy. Já ho poslouchám celý život. Ve všech možných interpretacích. Slyšela jsem ho mockrát naživo. A vždycky mi učaruje. Dvořáka jsem poslouchala na svém starém gramofonu z takových těch černých desek. Když mě bylo 16, poslouchala jsem ho v průběhu mnoha let a když mi bylo smutno i veselo, kvůli tomuhle dílu mi párkrát dokonce přišlo hrozně líto, že na to čelo nehraju. A dokonce se mi zdálo několikrát v noci, že sedím na pódiu, držím violončelo, orchestr končí předehru a já mám začít hrát. A v tom snu to byl strašný pocit, že jsem si říkala, co tu dělám, když já na to čelo neumím hrát. No ale já jsem nasadila a ono to šlo. Já jsem prostě začala to slavný téma, a pak jsem se probudila. No a na hudbě je právě nádherný to, že je pořád tady stejná, živá, jenom my se měníme. My jsme jiný, my stárneme, ale ta hudba je pořád stejná a mění se jenom okolnosti. A to je právě to krásný a proč by ta hudba tady měla být vždycky zachovaná.
0: Nesmrtelný violončelový koncert číslo 2 H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka, hrají Michaela Fukačová a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Bělohlávek.

0: Tak to byl koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104 Antonína Dvořáka. Hráli Michaela Fukačová a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Slyšeli jste první díl pořadu Návštěvy, tentokrát u paní Táni Klánské. Druhý díl pořadu uslyšíte od 8 hodiny v neděli ráno. S Taťánou Klánskou rozmlouval Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur, vážení a milí, začíná teď pravidelný vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby. Nazýváme ho od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Co nás dnes čeká? Mimo jiné hudba Telemanova, Bachova nebo Bieberova i některých méně známých autorů a pak také hudba raného romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho, samozřejmě na historické nástroje. Nejdříve uslyšíme skladbu duchovní Salve Regina od Nicoli Porpory. A to v podání souboru Stile Galante, ve kterém solo zpíváme co sopranistka José María Lo Monaco.

na stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a jejímž vysíláním vás teď provází Petr Weber, dozněla skladba Salve Regina ad te suspiramus od Nicoli Porpory. Zpívala José Maria Lo Monaco a hrál soubor Stile Galante.

Pro příštích několik desítek minut nás čekají v našem vysílání mariánské nešpory Claudia Monteverdiho. Zásadní dílo z přelomu 16. a 17. století, ve kterém slyšíme napětí mezi odcházejícím madrigalovým stylem vrcholné renesance a experimenty patřícími už novému, tedy baroknímu slohu. Jeho dvojzborová koncepce odpovídá dispozici benátského chrámu svatého Marka. Však také v Benátkách v roce 1610 mariánské nešpory byly vytištěny, vydány a v roce 1613 provedeny. Mají 14 individualizovaných částí, sahají od monumentálních ploch až k intimním modlitbám. Monteverdiho Ves pro della Beata Vergine, tedy skladbu opěvující blahoslavenou panu Matku Boží Marii, uslyšíme v podání souboru Pygmalion, založeného v roce 2006 v Bordeaux, souboru řízeného Rafaelem Pichonem, zpěvákem ročníkem 1984.

0: Na stanici D-dur dozněly mariánské nešpory Vespro della Beata Vergine od Claudia Monteverdiho. Monumentální dílo z počátku 17. století. Učinkovali solisté Céline Chen, Lucille Richardot, Emiliano González Toro, Zachary Wilder, Antonín Rodpierre, Etienne Bazola, Nicolas Brumans a s ním sbor a orchestr Pygmalion, který založil a řídí od roku 2006 v Bordeaux Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následuje teď koncert pro dva lesní rohy, dvoje housle, zobcovou flétnu, hoboj, dvě violončela, smyčce a basso continuo v tonině F-dur od Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Christian Binde, Jörg Schultes, Ingeborg Scherer, Annette Wennert, Annette Speer, Juris Teichmannis a Michael Schneider, který hraje na zobcovou flétnu a zároveň je uměleckým vedoucím účinkujícího souboru barokního orchestru La Stagione Frankfurt. Schneider založil tento soubor v roce 1988, 10 let poté, co pravidelně hrál s kamarádou Köln.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

českých Budějovic vás při poslechu vltavských partitur vítá Petr Hanzlík. Dnes opět zavítáme na jihočeský festival komorní hudby, spojený již tradičně s vyhledávanými interpretačními kurzy Setkání s hudbou v Soběslavi. Vyslechneme záznam koncertu s názvem Písně trpělivosti. A jak napovídá podtitul koncertu, jedná se o duchovní a světské písně renesanční Anglie v podání zpěvačky a také skvělé hlasové pedagožky Pavly Fendrichové v doprovodu loutnisty Jindřicha Macka. Záznam koncertu byl pořízen na 8. ročníku festivalu Setkání s hudbou v červenci roku 2016. První tři jsou anonymní skladby pro solovou loutnu. Následují tři skladby pocházející z pera lékaře, básníka a skladatele Thomase Campiona a nesou názvy To Music Bent Is My Retired Mind, The Man of Life Upright a Tune Thy Music to Thy Heart.

K hudbě má nadání, má duše v ústraní a s radostí bych zpíval některou z písní pro potěšení. Ale marné jsou takové radosti. V nich nenalézám žádnou útěchu, jen v myšlenkách na nebe pramení všechna pravá potěšení. O Bože, zachytit tak v notách tvoji sílu a tvé milosti, to by se každá nota a každé slovo proměnily ve sladkost.

Spravedlivý muž, jehož radostná mysl je svobodná od tíhy bezbožných skutků a jařma marnosti.

Dozněly tři anonymní skladby pro solovou loutnu a tři skladby anglického renesančního básníka a skladatele Thomase Campiona. Zpívá Pavla Fendrichová, na loutnu doprovází Jindřich Macek. Další trojice skladeb pro solovou loutnu pochází z dílny patrně nejznámějšího představitele anglické renesanční hudby Johna Dowlanda. Tento skladatel a loutnista se za života a ještě několik desítek let po smrti těšil mimořádné popularitě. V 18. a 19. století byl však poněkud pozapomenut. Zájem o Dowlandovu hudbu znovu oživil mezi prvními anglický skladatel a zpěvák Frederick Keel, když počátkem 20. století vydal 15 Dowlandových skladeb ve dvou svazcích alžbětinských milostných písní. Výčet následujících Dowlandových úspěchů ve 20. a 21. století by byl opravdu dlouhý. Určitě by v něm nalezl svoje místo počin britského skladatele Benjamina Britna, který v roce 1963 založil na Dowlandově písni Come Heavy Sleep, The Image of True Death, čili Přijď těžký spánku, předobraze pravé smrti, svoji skladbu Nocturnal After John Dowland. No a jistě by se nestratilo ani album Songs from the Labyrinth, jež vyšlo v říjnu roku 2006. V doprovodu bosenského loutnisty Edina Karamazova na něm Dowlandovy písně zpívá Sir Gordon Matthew Thomas Sumner, známý hudební veřejnosti pod jménem Sting. My si nyní pustíme tři Dowlandovy skladby, opět v podání loutnisty Jindřicha Macka, a budou to Preludium, Lacrimae a Lady Leighton's Amen. Poté se ještě vrátíme k Thomasi Campionovi, a to opět trojicí skladeb, v nichž Jindřich Macek doprovodí zpěvačku Pavlu Fendrichovou. Vyslechneme Out of My Soul Depth, dále Wise Man Patience Never Want a po ní Never Weather Beaten Sail.

Nikdy bouří hnaná plachta nespěchala ochotněji k útočišti přístavu. Nikdy poutník z dlouhé cesty neznal větší únavu, než jak mocná je teď touha duše mojí znavené opustit hruď strápenou. O, přijď rychle, nejsladší pane, a dej mé duši v tobě spočinout.

Slyšeli jsme tři skladby pro solovou loutnu Johna Dowlanda a tři písně anglického renesančního skladatele a básníka Thomase Campiona. Loutnista Jindřich Macek dále přednese dvě skladby italského skladatele Vincenza Capiroli. Jehož příběh se k dnešnímu tématu váže tak, že pravděpodobně působil jako loutnista na dvoře anglického krále Jindřicha VIII. Poté loutna doprovodí Pavlu Fendrichovou opět v písních Johna Dowlanda Come Again, Good Crystal Tears a No, Oh No. Blok potom uzavřou tři skladby pro loutnu solo, které napsal italský skladatel Pietro Paolo Raimondo.

A dnes naposledy se v jihočeské Soběslavi vrátíme k umění anglického skladatele Johna Dowlanda. Třemi následujícími písněmi se rozloučíme jak s Pavlou Fendrichovou a Jindřichem Mackem, tak i záznamem písní trpělivosti z Festivalu komorní hudby Setkání s hudbou v Soběslavi, jehož má autor těchto partitur to potěšení býti uměleckým ředitelem.

To byl záznam koncertu 8. ročníku festivalu a interpretačních kurzů Setkání s hudbou v Soběslavi. Písně trpělivosti, tedy duchovní i světské písně renesanční Anglie, zpívala Pavla Fendrichová za doprovodu loutnisty Jindřicha Macka. V další skladbě dnešních partitur si představíme italského skladatele Francesca Cavalliho. Cavalli proslul především jako operní skladatel druhé poloviny 17. století. Na svém kontě má Francesco Cavalli ovšem také několik zajímavých skladeb s liturgickou tématikou a mezi takové patří i zhudebnění jedné z nejznámějších mariánských antifon Salve Regina. Interpretem je Choir of Westminster Cathedral, sbor doprovodí varhaník Andrew Wright.

podání Choir of Westminster Cathedral dozněl sbor Salve Regina, jehož autorem byl italský raně barokní skladatel Francesco Cavalli. Další část dnešních partitur bude patřit tvorbě Bohuslava Matěje Černohorského. Tento hudební skladatel, varhaník, ale také kněz a hudební pedagog reprezentuje období kulminace české barokní hudby. Díky svému vynikajícímu polyfonnímu stylu a osobitému výrazu bývá Černohorský považován za nejbaroknějšího z českých skladatelů a někdy je i nazýván českým Bachem. V roce 2005 vyšlo ve vydavatelství Arta CD, které by se dalo nazvat Černohorského profilovým albem. Na tomto projektu spojili své síly dva vynikající soubory. Hypokondria Ensemble pod vedením Jana Hádka a sbor Societas Incognitorum s uměleckým vedoucím Eduardem Tomaštíkem. Varhaních partu se ujal Pavel Černý. Úvodní skladbou je Litánie Lauretáné, čili Loretánská litánie pro sbor, smyčcový orchestr a čtyři trubky. Po této litanii následuje slavná koncertní kantáta Regina Caeli, která patří mezi nejkrásnější a nejčastěji prováděné černohorského skladby.

Následující šestice skladeb nese souborný název Malé nešpory, Vespera minus solene, pro sóla, sbor a orchestr. Nešpory byly v hudebních produkcích řádu minoritů, jehož byl Bohuslav Matěj Černohorský členem, každodenní hudební událostí. Tento šestidílný cyklus v sobě nese soustředěný výraz ryze chrámové hudby a řadí se do autorova raného kompozičního období.

Po Vespera minus solene vyslechneme jednu ze slavných fug Bohuslava Matěje Černohorského, a to fugu F-dur. Na varhany se představí Pavel Černý. A poté opět Hypocondria Ensemble spolu se sborem Societas Incognitorum nabídnou Offertorium pro čtyřhlasý sbor, orchestr a varhany Quare Dominum Irasceris spolu s překrásnou sborově orchestrální dvoudílnou fugou Memento Abraham.

Nyní dostanou svůj prostor opět varhany a další z černohorského mistrovských polyfonních děl – Fuga a mol. Na ní potom v jistém kompozičním kontrastu naváže druhé autorovo zhudebnění mariánské antifony Regina Celli. Tentokrát půjde o skladbu pro solový soprán a basso continuo, skladbu, která zcela zřetelně nese prvky barokní operní virtuozity.

Bohuslav Matěj Černohorský je jednoznačně výjimečným zjevem v hudební literatuře první poloviny 18. století. Kněz, který odešel do Itálie bez povolení svých pražských představených a za to byl na 10 let vypovězen z Čech. Dodnes je v Padově znám jako Il Padre Boemo. Vynikající varhaník, jehož polyfonie si nikterak nezadá s prací Johanna Sebastiana Bacha. Pedagog, k němuž docházeli například Jan Zach, František Tuma, Josef Seger, František Xaver Brixi a nebo Giuseppe Tartini. A podle všeho také zajímavá a silná osobnost se svébytným životním názorem.

Vyslechli jsme Tokátu C-dur v podání Pavla Černého a Offertorium vokální fugu Quem lapida verunt, tedy koho kamenovali, o ukamenování svatého Štěpána. Černohorského dílo se zachovalo jen zlomkovitě. Vyznačuje se ovšem zpěvnou melodikou, dokonale zvládnutou polyfonií a obrovskou uměleckou potencí. S dnešními partiturami Bohuslavem Matějem Černohorským, soubory Hypochondria Ensemble a Societas Incognitorum se rozloučíme dílem nejslavnějším. Tím je už za autorova života vydané slavné Offertorium pro čtyřhlasý sbor, orchestr a varhany Laudetur Jesus Christus. Z Českobudějovického studia vás srdečně zdraví a dobré dny přeje Petr Hanzlík.

0: Ofertorium Bohuslava Matěje Černohorského Laudetur Jesus Christus hráli a zpívali soubory Hypokondria Ensemble a Societas Incognitorum. Partitury v Českých Budějovicích připravil Petr Hanzlík. Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Krásné nedělní ráno vám přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková, od mikrofonu a z technického zázemí Nataša Vodvářková. Svatovícký poklad v zrcadle současného umění uvidíte u nás za půl hodiny v Krédu. Vezmeme vás na výstavu Fragmenty paměti do jízdárny Pražského hradu. Ale teď je tu ještě ten, co konal askezi tím, že stál na sloupu svatému Šimonovi Stylitovi. Věnují svou procházku duchovní Evropou, promiňte, Martince Butna a Nina Rutová.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: 24. května 597 zemřel a má svátek v římskokatolické církvi a pravoslavné církvi a syrské jakobické církvi a koptské církvi Šimon Stylita. Přesněji Šimon Stylita mladší, který zhruba po 100 letech opakuje životní dráhu Šimona Stylity staršího. A samo to slovo, to příjmení, to přízvisko, ten titul Stylita, řecky Stylites, znamená sloupovník, tedy to je ten, co konal askezi tím, že stál na sloupu. A pověz mi prosím tě v nové řečtině, jak je to se sloupy?
2: Jsou to Stylites, přízvuk je na předposlední slabice.
1: Tak, čili začali jsme řecky, ale pojedeme do Sýrie. Protože v Sýrii se po obou těch Šimonech Stylitech, tom starším i tom mladším, dochovaly obrovské svatyně. Uprostřed nich stojí ten sloup, ten původní, nebo přesně stál ten sloup. A kolem ní oktogon, víme, že starokřesťanské chrámy zvláště v Sýrii a Palestině byly typicky stavěny ve formě oktogonu, čili osmiúhelníku. A kolem toho oktogonu na všechny čtyři strany čtyři baziliky dohromady vytvářející kříž, čili to byla velkolepá svatyně.
2: A říkáš byla, to znamená, že...
1: Sýrie, Milánino. Respektive, abychom byli ještě přesnější, ten bývalý chrám Stylity mladšího je u Antiochie, což kdysi bylo hlavní město antické Sýrie, ale dnes je to v nejjižnějším cípu Turecka a ten sloup a chrám, nebo troský chrám u Stylity staršího, ty jsou kousek u Alepa. No, jenomže bohužel víme, že v Sýrii byla občanská válka. 28. května 2015 kostel dobyly kurdské milice, potom protiasadovská opozice, potom to bombardovalo ruské letectvo, takže tam už asi toho moc nezbylo. Paradoxně, já jsem byl v Sýrii jedinkrát roku 1993, čili už za asadovské diktatury, tehdy za staršího Asada, kdy ale většina těch antických památek ještě stála. Co je tam dnes? Nevím.
2: Martine, ty jsi provedl strašnou věc, ty jsi mi dal odkaz na Buñuelův film Šimon na poušti. A já dříve než ten scénář jsem si prohlídla ten film a musím říct, že to byla nejveselější příprava na dnešní pořad. Já už jsem pak nebyla schopná skoro číst všechny ty další dějiny a co dál se dělo, protože mě to rozpoutalo strašně moc úvah o tom, o čem ten film vlastně vypovídá, protože on si tam dělá Buñuel ohromnou legraci z toho, jak ten ďábel se proměňuje a pokouší toho Šimona. A je tak vynalézavý v tom, ďábelsky vynalézavý.
1: No, to je to ďábel. A Buñuel, ďábel a Buñuel.
2: I ten závěr celý mě tak potěšil, že jo, nebudeme spoilovat,
1: Na YouTube najdete celý Buñuelův film, protože už je starý, takže tam celé je s anglickými titulky.
2: Ale samozřejmě sebou ten film nese otázku, nebo vůbec celý ten Šimon Stylita, otázku potom, jestli si máme přivozovat utrpení a odříkání až takovýmhle způsobem. A to jsme tady už zmínili několikrát, že přece jen to má hranice nějaké. A já musím říct, že vlastně mám obdiv k těm lidem, kteří si něco přivozují, protože sama nejsem schopná vlastně ani kolikrát dodržet půst, takže já opravdu nejsem ten typ, který jde k Bohu pomocí odříkání, ale zase někteří lidé to tak mohou mít.
1: Tak a v té křesťanské Sýrii tohle to je strašně typické. Šimon Stylita, respektive oba ti Šimonové Stylité, oni vlastně nejsou žádné výjimky. Oni jsou spíš takové vyčnívající špičky ledovci, jak jsou to ty dva sloupy, na kterých oni stáli. Tak to je vlastně celý ledovec nebo souostroví nebo horstvo všech možných forem askeze, které se tam pěstovaly. Ne, že by mniši v koptském Egyptě byli o moc jiní, ale v té Sýrii obzvláště si potrpěli na všechny možné, řekli bychom téměř, divadelní formy askeze. Takže vedle těch stylitů, to znamená těchto stali na těch sloupech, byli taky dendrité. To znamená ti, co žili v korunách stromů, měli tam nějakou takovou prostě budku. Nebo ti, kteří nosili řetězy, sideroforové, nebo chodili nazí, gymnité, nebo byli pokrytí blátem, rhyponté, záměrně se nemili.
2: Počkej, chceš říct, že mám uvěřit tomu, že Šimon Stylita tam stál několik let?
1: Tak je to v té tradici, tak je to v té legendě, opravdu prostě jako stál. Takhle to nebyl jako sloup ve smyslu, že by to byla jenom malá plošinka. To byla samozřejmě jakoby celá vlastně, celý prostor jakoby na tom sloupu asi reálně nebyl tak vysoký. A potravu mu tam dávali na nějakém klacku vlastně, vždycky ve kbelíku. A nevím, jestli stejným nebo jiným kbelíkem potom také jak si odstraňovali tělesné nečistoty.
2: No v tom filmu je úplně nejlepší, jak on si z toho košíku k jídlu vybere jen lístečky salátu a v noci přijde králík a on se s tím králíkem ještě o ten lísteček podělí.
1: Ano, samozřejmě Šimon Stylita a jiní nabízejí velmi dobrou příležitost dělat si z toho švandu a Buñuel měl pro tuto švandu smysl. Zároveň musíme říci, Buñuel opravdu nenáviděl křesťanství. Jakožto typicky Španěl z avantgardy, který musel opustit Španělsko, žil a natáčel ve Francii, potom vlastně v Mexiku. Takže ten film Šimon Stylita, který vlastně v originále je namluven španělsky, nebyl točen ve Španělsku, protože tam byl Franco, tam pochopitelně ani Buñuel by to nemohl natočit, ale bylo to natočeno v Mexiku, takže to je mexický film vlastně.
2: Ale on je víc vtipný než nenávistný a to je na něm dobrý.
1: V tomto případě ano, jsou jiné filmy Buñuelovy, které jsou opravdu protknuty prostě hlubokou nenávistí, kterou v případě člověka, který vyrůstal v katolickém Španělsku a kvůli Francovi musel opustit svoji vlast, to chápeme, ale zároveň je třeba to říci. Šimon Stylita v Buñuelově díle je právě výjimkou v tom, jak je nesmírně vtipný oproti jiným filmům. Ale zpátky k těm našim stylitům, dendritům, sideroforům a gymnitům. Proč to dělají? Tam nejde totiž jenom o to umrtvit tělo, ale taky oklamat démony. O ten celý svět těch starých poustevníků není pochopitelný bez intenzivní víry v démony, kteří člověka různě napadají a tohle to je forma, jak je vlastně oklamat. Jak si ďábel řekl, to je takovej šašík, nemá smysl se jim zabývat. Podobně jurodiví. Jurodiví vlastně to, čemu se potom tím staroslovenským termínem říká jurodiví, to jsou vlastně původně v té Sýrii blázni pro Krista, podobně jako tady mluvíme o Šimonu Stylitovi, tak byl Šimon nebo Simeon Salos, čili blázen, a tam je ještě silnější ten motiv oklamání. On se tváří, že to je blázen, ďábel si řekne, výborně, to nechám na pokoji, a nebo naopak, že je to vlastně forma, jak s tím ďáblem bojovat.
2: Ale já jsem pokoušená mnohokrát denně i bez toho, abych si odříkala něco.
1: Ďáblové si vždycky vymyslí něco nového. A samozřejmě vždycky nejlépe, co ďáblové používají, jsou náboženské formy. Což je ostatně i v těch příbězích o Šimonovi a o jiných, že ďábel se převlékne za Krista.
2: Teď jsi mě dostal.
1: No, samozřejmě. Tak, ale pojďme přece jenom zpátky do té Sýrie. Dokonce půjdeme ještě zpátky, ještě půjdeme před tu dobu, než do Sýrie přišlo křesťanství, protože bychom se vali, proč zrovna ta křesťanská Sýrie v tom zhruba 3. a 6. století byla tak mimořádně nábožensky vznícenou zemí. Ono se to dá trochu vyložit tím, že Sýrie byla nábožensky zanícená i zašmodrchaná už předtím. Sýrie, která, zase abychom si geograficky vlastně uvědomili, je ten zhruba trojúhelník mezi, na severu je pohoří Taurus, na východě je Eufrat, na západě je samozřejmě pobřeží Středozemního moře a pak je poušť.
2: A čili... už tenkrát se jmenovala Sýrie?
1: Ano, prosím mě, to je prastarý, to je vlastně už antický název. Ona dlouho vlastně byla vždycky jenom spíš objektem zájmu nějakých jiných silnějších říší. Asyrské, babylonské, novobabylonské, Egypťané se o to pokoušeli. A teprve za Řeků, čili za Seleukovců, kteří tam postavili tu Seleukii a tu Antiochii, se vlastně sama stala centrem říše politické, ale vlastně i té náboženské. Protože tam kvetly kulty všech možných bálů, když starozákonní proroci pořád nadávají, že Židé místo Hospodina ctí ty nějaké bály, tak jsou ti bálové v Sýrii. Proto například tam máme Baal Bek, protože Libanon nebyl starý stát, jo? Libanon je novodobý stát a to území bylo součástí Sýrie tehdy. Nebo různé podoby potom kombinace toho bála se slunečními božství. A to potom došlo až i do Říma, kdy se mluví o tom, že v raném 3. století Sýrie nábožensky ovlivnila Řím, že tam je ten bláznivý, jeden z nejbláznivějších římských císařů, jménem Heliogabalus nebo Elagabalus, kde tam můžeme slyšet to Helio, slunce, ale i to Bál. A to nebylo jeho vlastní jméno, on se jmenoval Basianus, ale on sám sebe stylizoval jako kněze toho boha a zároveň trošku jako inkarnaci toho boha. A dost vyváděl orientálně, takže Římané z něho byli velmi zděšení. A matka a babička, teta tadyhle toho Basiana Heliogabala, které reálně tomu vládly. Ono tomu říkáme, že to je 3. století syrské v Římě, ono je taky ženské století v Římě. Tam reálně za ty mladé kluky vládly ty dámy. Tak jedna z nich se zajímala o Origena a vyslychla si jeho přednášku, čili toho velkého křesťanského učence. Jiná zase si nechala napsat spis o takzvaném pohanském mesiáši Apoloniovi z Tyany, takže tam je opravdu takové to jako velké náboženské zanícení.
2: Je to to období, jak jsme si v jiném pořadu říkali, že jezdili Římané do Atén, tam se právě jaksi vzdělali a nabili jako moudrosti.
1: To je o století později. Ty Atény dál trvají jako cíl těch, kdo hledají vzdělanost, ale ti, kdo hledají jakési tajemné kulty, tak jezdí do Sýrie. A nebo syrští kněží chodí dělat kariéru do Říma. Jo, vedle Bála je to Tammuz, například zase vlastně to vzkříšené božstvo, pak je to takzvaná velká bohyně. No zkrátka je toho opravdu velmi mnoho.
2: Co z toho zůstalo, co jsi viděl na vlastní oči?
1: Ano, když jsem tam byl roku 1993, tak ještě třeba stála stará Palmíra, čili to vlastně velké město postavené už vlastně poměrně daleko na východě v poušti, s řeckými chrámy. A ten hlavní chrám byl zasvěcen trojici bohů, trojici bálů. No a to je přesně tam, kde potom zařádil ten islámský stát. Popravil tam místního hlavního archeologa, který se o to staral. Takže bohužel ta Sýrie plná těch památek, už tam těch památek zůstalo mnohem méně. Ale snad prý zůstalo muzeum v Damašku, protože Damašek je město, aspoň tak, jak jsem ho viděl, vlastně v jádru středověké. Z té antiky tam vizuálně vlastně v Dněškově nezůstalo skoro nic už předtím, protože to bylo tak důležité centrum vlastně za Arabu, ale v Damašském archeologickém muzeu zůstaly památky všech možných náboženských kultur staré Sýrie, všech židovských památek, té malované synagogy z Dura Europos. Tohle to snad se prý dochovalo. No a i v samotném Damašku, když člověk tady chodí, tak narazí na poměrně velké množství křesťanských kostelů. Protože Damašek je samozřejmě spojen s naprosto zásadní novozákonní událostí obrácení svatého Pavla, jo? Na cestě do Damašku. Takže tam je místo, kde Pavel povíjal v Damašku a několik dalších kostelů, většinou novodobých. A tím jsme vlastně přes svatého Pavla obloukem se dostali k té Sýrii křesťanské. Tam vlastně jakoby to pokračovalo. Ta zvláštní náboženská vznícenost Sýrie a to potkávání a utkávání různých náboženských forem. Takže Pavel tam přichází, pak tam vlastně odešli někteří z prvotních křesťanů po popravě Jána Štěpána, někteří vlastně potom po Pavlovi. A zatímco ta církev, která jde s nimi, s Pavlem a dalšími, je ta řecky mluvící. Zároveň v té samé Sýrii vzniká počase reakce na to ztotožnění křesťanství tou řeckou kulturou, s tím řeckým jazykem a řeckou liturgií a něco jako syrské národní obrození, to, že se vlastně začne psát a liturgie sloužit v syrštině neboli aramejštině. Teda, a teď jsem to řekl špatně, protože to není tak, že se začalo psát, protože syrština je přece tím původním jazykem křesťanství. Protože Ježíš, jak víme, nemluvil hebrejsky, byť jsou teorie, že mluvil hebrejsky, ale podle nejvyšší pravděpodobnosti jazykem jeho kázání a mluvení s učeníky a se všemi byla aramejština, což je vlastně syrština. Čili ti Syřané mohou říkat, pánové a dámy, naše církev je ta původní, protože ta si uchovala tu syrštinu. Teď mimo jiné v češtině už pár let vycházejí přeložené texty Efrema Syrského, jednoho z těch velkých vlastně liturgických básníků té křesťanské Sýrie.
2: A jaký byl další vývoj té syrské větve?
1: No to víš, jako tak často v křesťanských církvích konfliktní, protože to syrské národní obrození jakoby potom se vtělilo nebo vyjádřilo se skrze církve nebo větve církve nebo hnutí teologické proudy, které se neshodly s tou řeckou, takže byly tou většinovou řeckou církví prohlášeny za heretické a aby toho nebylo málo, tak oni tam nakonec vlastně se sformovaly dvě, takzvaná západosyrská neboli jakobitská, která patří k těm církvím, kterým říkáme monofyzické, a potom východosyrská neboli nestoriánská. Jo, a to byli potom ti nestoriáni, co udělali tu obrovskou misi až do Indie a do Číny, o čem už jsme tady hovořili. Takže paradoxně v tom jádru Sýrie vlastně dominovala pořád ta řecká, až do příchodu islámu, který to ještě celé zkomplikoval pochopitelně, protože zase jako všude, islám byl dominantní, to znamená, kdo chtěl dělat kariéru, přestoupil k islámu. A všechny ty církve, řecká, východosyrská, západosyrská a ještě další, se ocitly v postavení těch neúplně potlačených, ale podřízených, ale nicméně tolerovaných. Takže proto ta náboženská pluralita tam zůstala a to vlastně až do těch Asadů. A to je to, teď jsem si prostě vzpomněl. Svého času byla na Vinohradech syrská cukrárna. Už tam není, nevím prostě, jestli se někam přestěhovali nebo odstěhovali zpátky. To byli syrští křesťané, protože tam měli symboly Sýrie a měli tam křesťanské symboly. Dal jsem se s nimi do řeči a oni říkali, že to za Asada vůbec nebylo, za starého Asada, že to vůbec nebylo tak špatné, protože on byl nábožensky neutrální. Protože oni jako křesťané tam v klidu mohli žít, pokud se nepletli do politiky, samozřejmě, kdežto, když potom přišli islamisté, tak oni jakožto křesťané museli prchnout.
2: Ať už byli té či oné větve.
1: Ano, to je islamistům samozřejmě úplně jedno. A to ještě v rámci toho islámu v Sýrii jsou tam různé skupiny. Pak jsou ještě alavité, což je takové jakoby zase jiné hnutí v rámci islámu, částečně odlišné nějakými věcmi. Strašně složité. Hele, a teď se mě vybavila ještě jedna vzpomínka, kterou jsem po ní neplánoval. Tehdy v té nepříliš vydařené cestě roku 1993 organizované nějakou příšernou cestovní kanceláří, jsme neviděli mnohé věci, ale viděli jsme vesnici Ma'alula a to je jedno z mála míst, kde se do dneška, nebo aspoň do tehdy, mluvilo aramejsky. To znamená, oni tam mají v hlavním kostele otčenáš v aramejštině a člověk si může poslechnout nahrávku, dneska je to jsem jako na YouTube všechno. A zároveň je tam ještě uctívána jedna legenda, nebo vzpomínána jedna legenda skrze hrob svaté Tekly, což měla být podle tradice průvodkyně duchovní milenka apoštola Pavla. Podle apokryfu, to je samozřejmě úplná vymyšlenina, podle řeckých milostních románů vznikl milostní román apoštolu Pavlovi a svaté Tekle. Tak tu tam vlastně uctívají v té Málule, pokud tedy to tam dneska ještě je. My se ale musíme vrátit už zpátky k tomu našemu Šimonovi Stylitovi. Myslím, že jsem mluvil dost. Dáme slovo staré byzantské legendě o něm.
2: Tehdy svatý Simeon opustil klášter. V blízkosti kláštera byla studna, ve které sice nebyla voda, ale za to tam přebývalo množství zlých a nečistých duchů. A vedle množství nečistých duchů ještě navíc nepředstavitelné množství všelijakých hadů a škorpionů. Proto se všichni lidé báli procházet těmito místy. A sem, aniž komu co řekl, odešel svatý Simeon a učiniv znamení kříže, vrhl se do té studny a skryl se tam ve výklenku. Sedmý den po jeho odchodu z kláštera měl archimandrita sen. Viděl, jak nespočetný zástup lidí v bílém šatě a s pochodněmi obstoupil s křikem klášter. Teď tě tady upálíme, nevydáš-li nám svého sluhu Simeona. Proč si ho pronásledoval? Čím se provinil, že jsi ho vyhnal z kláštera? Jaký byl jeho poklesek? Odpověz, dokud jsme tě neupálili.
1: Tady, jestli můžu se do toho vmísit.
2: No, říkej.
1: Tady možná něco vysvětlíme. Tohle to je klasické místo ze středověkých legend. To, že ten, kdo je svatý, nebo o kom my už víme, nebo ten pisatel už ví, že je svatý, ten je za svého života pronásledován. Proto já říkám, svatý, který nemá konflikty ve svém životě, je podezřelý. Jo? To bude jenom, jak říkají Němci, scheinheilig, jo? Spíš jenom zdánlivý svatý. A je to velmi typické, že svatý buď to se sám vydává za pitomečka, který tam někde prostě slouží v kuchyni, vynáší kbelíky s nečistotou, a nebo druhá verze, ještě mu vlastně přišijí nějaké provinění, obviní ho z něčeho, že, a to nejen, že něco rozbil v kuchyni, byť i to se stává, ale typicky je to falešné obvinění z nějakého cizoložství. Jo, že prostě nějakou návštěvnici jsem zmrmocnil. Takže tohle je jeden z těch případů, kdy svatý je vlastně, konec konců to známe z písma svatého, nikdo není má prorokem, čili ani svatý mnich není ve svém klášteře ctěn. Pardon za tu vsuvku, ale snad to bylo užitečné.
2: Archimandrita celý rozechvělý se probudil a pravil mnichům. Jak vidím, tak ten člověk je pravý sluha boží. Vždyť této noci jsem pro něho ve snu krutě trpěl. Prosím vás, bratři, jděte a najděte ho, jinak se nevracejte. Ti se vydali na cestu a hledali Simeona na všech místech a když ho nikde nenašli, přišli k archimandritovi s těmito slovy. Opravdu, svatý otče, není místa, kde bychom nebyli hledali, kromě toho, kam se nikdo neodváží vstoupit kvůli nebezpečné havěti. Archimandrita odpověděl. Děti, pomodlete se, vezměte lucerny, spustte se tam a hledejte ho.
1: Tak, a to je zase velmi typické místo středověkých legend. Zaprvé ten sen. Já to, že prostě někdo má sen, buď to, že někde v klášteru nebo někde je schovaný nějaký světec, ale neví se, kdo to je. Ono je to tady trošku jak ten pohádkový motiv hledání té popelky, které dívce padne ten střevíček. Jo? A typicky prostě jako nějaký svatý muž, prostě, kterému řečeno, že je tam ještě někdo světější, hledá a typicky řeknou, tady už nikdo není, jenom takový ten úplně blbej, co je v té kuchyni a vynáší ty kbelíky a to je on, to je velmi typické. Čili motiv snu, to znamená pořád ten svět reálný se prolíná s tím světem démonů, andělů a snů. A motiv věšteckých snů je velmi typický. A studně opět, už v antické literatuře je, vyschlá studně, rozumí se, je právě místem buď to skrývání, a nebo právě místem, kde jsou shromážděni a odkud vycházejí démoni.
2: Jakmile plazící se havěť uviděla lidi, zalezla do děr. Svatý Simeon však, když uviděl mnichy, vykřikl. Prosím vás, bratři a sluhové boží, o malou chvíli strpení, abych odevzdal duši svou, dosti na tom, že jsem nesplnil to, co jsem si uložil. Ačkoliv se všemožně bránil, mniši ho vytáhli násilím ze dna studny, vlekouce ho jako nějakého zločince a přivedli ho k archimandritovi. A ten Simeona spatřil, padl mu k nohám a řekl, odpust mi, sluho boží, ty sám buď mě učitelem a nauč mne darům trpělivosti. Svatý Simeon však neustále plakal a modlil se k Bohu. Když prožil v klášteře 3 roky, odešel bez jediného slova a kráčel na opuštěné místo, v blízkosti kteréhož se rozprostíraly velké osady.

0: Tady to máme. Ať sněžilo, nebo pršelo, nebo bylo horko.
1: Ono v té Syrii tak moc sněží zase.
0: A zástupy lidí se k němu zbíhaly. Pokrmem mu byla máčená čočka a nápojem voda. Potom si postavil sloup 4 lokty vysoký a prostál na něm 7 let. A všude o něm šla pověst. Potom lidé postavili svatému Simeonovi z kamenů 2 ohrady, tu vnitřní z dvířky, a sloup vysoký 30 loktů. Prostál na tomto sloupu 15 let a vyléčil mnohé, vždyť nemálo posedlých ďáblem sem přicházelo a uzdravilo se. Svatý Simeon si bral příklad ze svého učitele, z Krista. A vzývá jeho, nutil chromé chodit, očišťoval malomocné, koktavým navracel řeč, ochrnutým dával sílu se pohybovat, trpícím dlouholetými neduhy navracel zdraví a každého nabádal. Kdyby se tě někdo ptal, kdo tě uzdravil, odpověz, Bůh mne uzdravil. Ať tě nenapadne říct, Simeon mne uzdravil.
1: To je zase klasické místo. Takhle jedná už Kristus, kdy uzdravuje a říká, neříkej to nikomu, lidi to samozřejmě okamžitě řeknou. Ale takové to, je to Bůh, který jedná shodou okolností skrze mě, ale na mě nesejde, to je podstatné.
0: Jinak by se ti vrátila ta táž choroba. A hleď, co ti říkám, nikdy nelži a nikdy při Bohu nepřísahej. Budeš-li však nucen přísahat, pak přísahej při mně poníženém, ať už to, co říkáš, je pravda nebo ne. Vždyť je to velký a strašný hřích přísahat při Bohu.
1: Takže paradoxní poučení na závěr. Přestože by se zdálo, že v té syrské podobě křesťanství je to velmi silné uctívání svatých, jakoby až na pomezí, že jsou téměř rovni Bohu samému, tak tady je jasně řečeno, že ne a že prostě Bůh je svatý a pozor na něj.
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Luis Buñuel natočil v roce 1965 film Šimon na poušti a tomuto poustevníkovi věnovali dnešní spirituálu na stanici Vltava Martince Putna a Nina Rutová. Režisér Martin Scorsese v roce 2004 vytvořil film Letec o Howardu Hughesovi, leteckému průkopníkovi, režisérovi i producentovi, ropnému magnátovi a muži nejedné další činnosti a tváře, který vynikal všestranným talentem, ale i svou výstřední povahou. S Kristýnou Šrámkovou budeme dnes ve Vltavské klapce sledovat 3 roviny. Hughesovu osobnost, stylizovaný Scorseseho filmový pohled a hudbu Oscarového skladatele Howarda Shorea, který pracuje s estetikou klasického Hollywoodu 30. a 40. let. To bude na Vltavě dnes odpoledne v 16 hodin a 30 minut. Teď je 8.30 a Terezie Bečková nás vede na výstavu, která představuje svatovícký poklad v novém kontextu.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: Výstava Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění propojuje zdánlivě vzdálené světy. Středověké relikvie, liturgické předměty a duchovní symboly z díly současných umělců. V prostorách jízdárny Pražského hradu tak vzniká unikátní dialog mezi minulostí a přítomností, mezi vírou a pochybností, mezi pamětí civilizace a osobní zkušeností dnešního člověka. O tom, jak spolu vystavené exponáty komunikují a jak se nás příběhy s nimi spojené dotýkají, budu mluvit s kurátorem výstavy, historikem umění Jiřím Fajtem. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: A architektem Josefem Praskotem.
3: Dobrý den.
1: Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Terezie Bečková.
0: Credo.
1: Jiří, jak vznikl ten nápad, co bylo tím impulzem spojit svatovícký poklad s díly současných umělců?
2: Já jsem samozřejmě o tom tématu docela dlouho přemýšlel, jak ho uchopit, a já jsem si uvědomoval, že jsem na celé řadě svých předchozích projektů, které byly hodně kulturně, historicky zaměřené, a ty jednotlivá díla, že opravdu šlo o jednotlivosti, které jsem ukazoval ze svatovíckého pokladu při výstavách o Karlovi IV. Nebo Jagelloncích a tak dále, tak jsem je dával do nějakých dynastických kontextů a takových jako kulturně historických. A tady jsem si uvědomil, že vlastně bych rád to dal do nějaké vyšší roviny, do nějaké, řekněme, metaroviny, abych se na to podíval trošku ze zhora, abych se na to nedíval jaksi z toho horizontu, který jsem používal dosud. Takže jsem si uvědomil, že vlastně, co to je svatovícký poklad? To je soubor sakrálních předmětů, veliké historické a duchovní hodnoty, a začal jsem se na něj dívat jako na soubor příběhů, a ty příběhy se nějakým způsobem na sebe vážou, ty příběhy mají i nějaké, řekněme, delší doznění až do současnosti, a to je to, co mě začalo hrozně zajímat, takže proto jsem potom i použil práce současných umělců, abych ty příběhy nějakým způsobem aktualizoval, abych případně to poselství té výstavy prohloubil nebo rozšířil.
1: K tomu se ještě dostaneme. Josefe, jak vlastně vzniká ta prostorová realizace takové výstavy, kde se spojují tak trochu rozdílné věci? A jak vlastně funguje ten dialog mezi kurátorem a architektem při vytváření takového konceptu?
3: No opravdu, jak už bylo řečeno Jiřím, my můžeme vlastně výstavu dělat jako soubor exponátů, který řadíme nějakým způsobem vedle sebe jako umělecky originálních objektů, které jsou tak trošku jako vedle sebe, bez příběhu, bez dialogu. My jsme od samého začátku věděli, že tahle ta výstava má být o tom, že ty příběhy existují, že se mají vystavit ty příběhy a že se mají vystavit v takovém kontextu, aby byly co nejsrozumitelnější, co to jenom jde. Takže jsme nehledali vlastně jenom souvislosti mezi těmi uměleckými díly jako takovými, ale i mezi prostorem, mezi tím, co vlastně architekt ovlivňovat právě může tím, že třeba dělá delší pauzy, kratší pauzy, zařizuje průhledy, zařizuje různé nečekané souvislosti, které návštěvník třeba ani by normálně neočekával, ale když je uzří na takové výstavě, tak se mu může třeba zjevit nějaká souvislost a domýšlet jí.
1: Jaký je to vlastně prostor té jízdárny Pražského hradu? Co nabízí, co umožňuje a co naopak nenabízí?
3: No, jízdárna Pražského hradu je opravdu hodně složitý prostor ve smyslu jako zvládnout jej, protože on je opravdu velikánský. Ta samotná jízdárna zvnějšku měřeno má asi nějakých 40 metrů šířky a 90 metrů nebo kolik délky. Je to pravidelný obdélník, je to obrovská ratejna, je to prostě jízdárna, že jo? A já teda jsem měl úplně první příležitost, dělal jsem mnoho výstav v jiných prostorách, ale v jízdárně Pražského hradu ještě jsem žádnou výstavu nedělal, takže jsem byl pln očekávání, jak se vlastně dá ta výstava udělat s tak drobnými předměty, jako jsou součástky svatovického pokladu, v jakým způsobem se dá vytvořit právě ten dialog nebo vlastně soubor příběhu s těmi novými exponáty, které tam byly vybrány, aby aby ten dialog pomáhali vytvářet, aby pomáhali ten příběh spřádat, aby jsme tu minulost vlastně dokázali oživovat, zpřítomňovat doslova do písmene.
1: A popište nám, jak jste to udělal.
3: Aha, tak to je vždycky nejhorší popsat, když se to nevidí. No, já už jsem řekl, že ten výstavní prostor je obrovsky široký a ještě obrovštěji dlouhý. V tom prostoru se opravdu většinou architekti pokoušejí s ním vypořádat tak, že řadí vlastně jednotlivé plány v tom pořadí kolmo na podélnou osu. A my jsme si řekli spolu s mými spolupracovníky, taky architekty Norbertem Schmidtem a Petrem Sikorem, že zkusíme tu jízdárnu rozdělit na polovinu, ale v podélném směru. A do té jedné poloviny jsme vlastně vložili takový obrovský kubus černý, takovou komoru, takovou pokladnici, ve kterém jsou uloženy právě ty historické předměty svatovického pokladu. A druhou polovinu vlastně tvoří volný prostor, takový úplně svobodný, demokratický, až svobodný, ve kterém jsou umístěny právě ty předměty, respektive umělecká díla novodoba. Ale ba co víc, je tam ještě další vrstva, to jsou vlastně průhledy z té jízdárny směrem k Pražskému hradu, směrem na katedrálu, směrem na Vladislavský sál a tak dále, přes Zelený příkop, arcibiskupský palác. A vlastně tyhle ty tři plány jsme dali nějakým způsobem dohromady tak, aby mohly pomocí různých průhledů spolu koexistovat.
1: Když se takhle dají ty tři plány dohromady, tak to skoro vypadá, jako kdyby ta samotná výstava byla samostatné umělecké dílo.
3: No, tak na tuhle otázku se mi velmi špatně odpovídá, protože do svých 73 let jsem nedokázal odpovědět, co to vlastně dělám, co to vlastně ta architektura je a jestli může být uměleckým dílem, ale dobře, možná, že výstava a možná, že nějaké prostorové dovednosti a nějaké prostorové souvztažnosti můžou být chápány jako nástroj pro zprostředkování nějakého emocionálního zážitku, což úzce souvisí s uměleckostí pojetí té věci.
1: Jiří, jak to vnímáte vy? Je ta výstava pro vás uměleckým dílem?
2: Němci mají takový hezký pojem, který si myslím, že se na tu naši výstavu docela dobře vztahuje, a to je Gesamtkunstwerk, že skutečně tam to architektonické řešení, stejně jako grafické řešení, jsme promýšleli s velkým vědomím toho obsahu a toho poselství vlastně té výstavy, a o to nám šlo všem třem týmům a myslím si, že je to na té výstavě docela vidět, takže že jde o samostatný umělecký útvar, já bych to jenom potvrdil, že tomu tak je, tak bych to viděl.
1: Jiří, mohl byste velmi stručně představit, jaké předměty z katedrální pokladnice jsou na výstavě k vidění a jaké příběhy se s nimi otvírají?
2: Já už jsem to naznačil, že svatovický poklad je souborem sakrálních předmětů, často nedozírných hodnot, historických, umělecko-historických, duchovních. A pokud bych měl jmenovat aspoň některé z těch větších celků nebo souborů ještě uvnitř svatovického pokladu, tak my jsme třeba v Praze rozšířili tu prezentaci o archiválie a rukopisy, což nebylo přítomno na té předchozí první zastávce té výstavy, která byla v Drážďanech. Jinak z těch předmětů, které mají tu zlatnickou nebo textilní povahu ze svatovické pokladnice, tak i těch je v Praze víc a asi z těch nejpodstatnějších bych tady jmenoval Karlštejnský kříž, který Karel IV. Věnoval v roce 1357 Karlštejnské kapitule, který obsahuje vlastně ty nejvýznamnější relikvie křesťanského světa, pašijové relikvie, které připomínají poslední dny Ježíše Krista na zemi. A ten kříž byl od 16. století potom označován jako korunovační, protože od roku 1527 byl používán při královských ceremoniích při korunovaci českých panovníků. Takže to je asi jedna z těch nejpodstatnějších památek, jinak ale bychom takhle mohli asi dlouze tady vypočítávat naprosto mimořádné věci, které tam jsou přítomny. Takovým dalším velkým souborem jsou památky, které připomínají zemské patrony české, kde tam máme takový zcela mimořádný soubor památek třeba na svatého Václava, že jo, máme tam jeho přilbici, máme tam jeho drátěnou košili, máme tam jeho meč, jo, který byl také při těch královských ceremoniích, při té královské korunovaci využíván, takže těch předmětů tam je asi 150. A nelze teď v tom krátkém formátu všechny jmenovat, ale aspoň ty nejpodstatnější jsem zmínil.
1: Pojďme teď zkoumat, co se stane, když se tyto předměty spolu potkají, tedy to nové umění a staré umění, a když se potkají i ty příběhy. Já bych začala u vitríny, kde vedle sebe stojí plechovka od barvy, do které je ponořená lidská kost od německého konceptuálního umělce Josefa Beuyse a paže svatého Václava. Josefe, jak spolu tyto dva exponáty souvisí?
3: Souvisí velmi a souvisí taky třeba úplně vůbec. Jo. Když se na ty dvě věci podíváme jedním pohledem a řekněme, zvolím teďkon takový ten materiální pohled, že se díváme na umělecké dílo Josefa Beuyse, což není nic jiného než plechovka od barev, jak jste řekla, a do toho ponořená lidská kost, pravděpodobně pažní kost, a pak je tam ještě nějaká stopa umělce, že tam vlastně namaloval dva křížky, které nějakým způsobem pospojoval vertikálním směrem. Skoro by se dalo říct, že taková věc se nachází v dílně kde jakého třeba malíře nebo řemeslníka uměleckého třeba. Zatímco ta paže, vztyčená paže, relikviář svatého Václava, tedy s ostatkem svatého Václava, já upřímně nevím, co v tom je, Jiří možná ví, ale možná je tam určitě nějaký kosterní pozůstatek, také možná nějaká
2: úvaha, že se jedná také o pažní kost, jak víme dneska, to není pažní kost, ale je to část holení kosti. Nicméně je to dlouhá kost.
3: Je to prostě dlouhá kost a je vlastně vsazená do vztyčené paže. To je zlatý umělecky zpracovaný předmět. Čili z hlediska vlastně drahosti materiálu, z hlediska formálního se jedná úplně o dvě rozdílné věci. Ale z hlediska vnitřního obsahu jsou ty věci naprosto totožné. Ta relikvie svatého Václava, co to je? No je, tak je to relikvie mučedníka, je to relikvie nositele určitého lidského utrpení. A co je ta Beuysova věc? No paže neznámého vojína, řekněme, nebo jednoho člověka z tisíců, možná z milionů trpících lidí, který třeba i reprezentují odkaz Lidic, odkaz ničení Lidic, protože mimochodem ta věc umělecká byla Josefem Beuysem věnována v památníku Lidice právě jako soucitná relikvie s utrpením lidických událostí. Z hlediska lidských osudů, z hlediska příběhu, z hlediska univerzálního lidského utrpení jeden společný jmenovatel.
2: Já bych to možná ještě doplnil, že tam jde skutečně o úctu vlastně k ostatkům, což je věc, která zejména v tom křesťanském, respektive v katolickém prostředí funguje dobře dodnes. A na straně jedné, jak zmínil Josef, tam máme vlastně památku na svatého Václava, na straně druhé památku na neznámého člověka, který ale má tady tu jaksi zástupnou funkci a není náhodou, co už tady také zaznělo, že ta instalace se jmenuje Pro Lidice, protože to bylo věnováno památníku v Lidicích. Samozřejmě, že posluchači vědí velice dobře, co znamenají Lidice, v jakém kontextu tam k té tragédii došlo. A to jsme použili i jako takový můstek k jednomu z těch velikých témat, které jsme otevřeli na té výstavě, které se může zdát, že je, řekněme, vzdálené od toho svatovíckého pokladu, ale není. A to je téma toho, co se dělo tady za druhé světové války, respektive po druhé světové válce, a téma vlastně vyhnání Němců.
1: Jiří, když vyjdeme z potemnělého boxu, kde jsou umístěné předměty ze svatovické pokladnice, narazíme na takovou velkou černou skříní, která si vlastně docela hezky povídá s architekturou těch boxů, kde je ten svatovický poklad, a ta skříň je narušená takovými malými otvory a průhledy, uvnitř jsou malé nádoby, střepy nebo taky nic. To dílo se jmenuje Irkunst od Edmunda de Waala. Proč jste vybrali toto dílo a jaké téma přináší do toho konceptu výstavy?
2: Jak už jsem říkal na začátku, já jsem vybíral vlastně současné umělce nebo jejich práce podle toho, jakým způsobem nám rozšiřují ta samotná témata, která chceme veřejnosti tlumočit. V případě Edmunda de Waala těch důvodů je několik. Jednak je to jeho osobní příběh, jeho osobní anamnéza, řekl bych. On totiž pochází z nesmírně vlivné, velmi bohaté židovské velkorodiny Efruziu. Já jsem strašně stál o to, aby vedle toho křesťanského pokladu přeci jenom na té výstavě zaznívaly i hlasy těch dalších dvou světových monoteistických náboženství, židovství a islám. Ten islám z pochopitelných důvodů, protože tady moc památek není, ve svatovickém pokladu je pouze jeden jediný předmět, který vznikl v prostředí islámských kultur, přišel hodně zkrátka. V případě židovských památek tam jsme na tom trošičku lépe. Tam máme dokonce i památky na starozákonní dějiny. Jsou tam ve svatovickém pokladu dvě památky, které připomínají biblické patriarchy a je tam částečka Mojžíšovy hole. Vedle toho jsem ale potřeboval to židovské téma tam nějakým způsobem prohloubit a proto jsem vyzval ke spolupráci Edmunda de Waala. Edmund je člověk, který se celoživotně věnuje takové rodinné archeologii. On vyhledává stopy památky po své vlastní rodině. Mnoho mu jich nezůstalo, ale on velmi aktivním způsobem jde vlastně do archivů, jde do knihoven a snaží se ten osud té rodiny vlastní sám pochopit a přiblížit ho široké veřejnosti. A s ohledem k tomu, že ta rodina byla nesmírně důležitá, vlivná, pocházela z Oděsy, v polovině 19. století se část té rodiny usadila ve Vídni, druhá část v Paříži, tak se mu daří ty stopy, výraznější stopy tedy objevovat. A k tomu Irkunstu, to je pro Edmunda vlastně to je taková metafora fungování lidské paměti, že on se lidskou pamětí celoživotně zabývá. My jsme tu výstavu také nazvali Fragmenty paměti a ta paměťová stopa, ať už individuální nebo kolektivní, je opravdu tou hlavní optikou, s kterou se díváme na ty památky nebo na ty instalace současných umělců, které jsme do výstavy začlenili. Ten Irkunst můžeme vnímat jako metaforu fungování lidské paměti. Vy jste zmínila, že v té skříňové architektuře jsou otvory, jsou takové hluboké niky, v každém je něco vystaveno. Edmund je totiž keramikem, takže v každém z těch otvorů je buď nějaká nádobka, kterou Edmund vytočil na kruhu, nebo její střepy a tak dále. Některé z těch otvorů jsou takovým komínem osvětleny a když vy chcete rozeznat, co v těch otvorech se nachází, tak u těch, které nejsou osvětleny, tak se musíte dlouho soustředit, oko se musí adaptovat, až teprve po chvíli vy začnete rozeznávat nějaké kontury těch předmětů, které v té nice, v tom otvoru jsou. Takovýmto způsobem vlastně funguje lidská paměť, protože některé z těch vzpomínek máme na povrchu, vybaví se nám rychle, u některých musíme naopak čekat i na nějaké externí motivátory, abychom vůbec si tu vzpomínku vyvolali, abychom se tím mohli nějak jaksi myšlenkově zabývat.
1: Kousek dál vidíme zvětšený detail bosých nohou, sousoší Magdaleny Jetelové vyhnání. Josefe, jaký má význam, že ta chodidla směřují od pokladnice ke katedrále?
3: No, jaký to má význam? No zase hluboce asi možná dějinný, možná lidsky tragický, možná směřuje k nějakému poučení, útěku od něčeho k něčemu, vyhnání od někud někam, spojitost dvou světů, z nichž jeden je opouštěn, druhý je objevován, nějakým způsobem zprostředkovávají vlastně spojitost toho světa paměti, která je ukrytá právě v těch boxech, jak jste to nazvala, směrem ke katedrále, směrem ven, řekněme. Možná ke známu, možná k neznámu, když použiju slovo ke katedrále, tak asi ke známému, když řeknu slovo ven, asi k neznámému, možná ke svobodě, možná z něčeho lepšího do něčeho horšího, možná z něčeho horšího do něčeho lepšího. To si každý musí vykládat sám, nicméně vlastně ta souvislost je přímá, ty nohy stojí uprostřed vlastně těch dvou světů, těch dvou prostorů a nějakým způsobem spojují a vlastně dávají možnost vytvoření další povídky, dalšího příběhu, jak tu výstavu chápat. Já jsem si vlastně dal za úkol a možná, že kdybych měl hodně času, tak bych skoro o každé té spojitosti chtěl minimálně teda vyčíslit, kolik povídek by se dalo napsat k těm jednotlivým konektivitám, které jsme vlastně na té výstavě udělali.
1: Kousíček dál je šedé zrcadlo Gerharda Richtera. Najednou všechny ty vystavené předměty v něm vidíme jinak, i celý prostor vidíme jinak. Tak jaký příběh se nám tady otvírá?
3: No, zase nějaký podobný. A tady bych možná použil ten příměr, který před chviličkou popisoval Jiří v případě vhlížení do toho boxu Irkunstu, kde vlastně se jeví předměty nejdříve v mlze, jakoby, a vynořují se. Zrak se musí akomodovat, aby vůbec zaregistroval, co se v tom děje. Tak to zrcadlo teda zrcadlí, ale zrcadlí zvláštním způsobem. Zrcadlí takovým jako rozmlženým způsobem, vlastně zobrazuje svět šedivým způsobem, ale ostře. A my vlastně v té výstavě, to umístění je takové, aby vlastně to zrcadlo odráželo prostor, který je před tím zrcadlem. Aby jsme to všechno viděli, musíme do toho obrazu vstoupit a uvidět tam taky sebe. A zároveň, když v tom prostoru jsme, tak se díváme směrem ke svatovíckému pokladu a musíme do hry zapojit i toho třetího hráče. Čili to zrcadlo nám vlastně v nějaké takové jako zvláštní optické atmosféře představuje kontext, celý kontext té výstavy.
1: Jiří, své místo na výstavě mají i dva filmy. Co přinášejí do dialogu starého a moderního umění? Proč jste je sem vybral?
2: Na té výstavě je zejména jeden film, 42-minutový, který se jmenuje V zemi sucha od Juliana Rosefelda. A to je film, který původně vzniknul jako vizuální doprovod k symfonické básni Josefa Haydna Stvoření. Takže tady máme vlastně biblickou inspiraci pro vznik té vizuální básně. Julian Rosefeld pak ten film zkrátil na těch 42 minut, vyňal komponovanou hudbu. A ten film vlastně je takovým velmi otevřeným prostorem, který nabízí návštěvníkům možnost zamyslet se a implantovat do té vizuální zkratky svoje úvahy, svoje přemýšlení. Ten film totiž na samém začátku začíná v severní hornaté Sahaře a tematizuje vlastně takovou tu velmi aktuální otázku reálných a fiktivních zpráv nebo fake news, chcete-li. A v té druhé části pak ta kamera přeskočí Středozemní moře a bude se pohybovat v Porúří, v té krajině, která je zničená velmi extenzivní těžbou hnědého uhlí. A tady otevírá Julian Rosefeld zase další veliký tematický blok a to je způsob, jak se chováme vlastně k naší planetě a to, co s tou planetou lidstvo činí. Ten film má samozřejmě velmi otevřenou výpověď, může být vnímán jako, řekněme, dystopická historie už po apokalyptickém konci lidské civilizace, ale těch možností výkladu toho filmu je vlastně celá řada a opravdu je velmi otevřený vůči aktivnímu vnímání teda každého z těch návštěvníků.
1: A ten druhý film?
2: A ten film druhý, ten je na balkoně, to je krátký 12-minutový film od Marka Wallingera, který se jmenuje Práh do království a my od Marka Wallingera, velice významného anglického umělce, tam máme práce dvě. Ten film navazuje na tu první práci, která se jmenuje I am innocent, jsem nevinný. A on tam hraje s papežem Inocencem X., který byl člověkem, který vládnul v době, kdy končila 30-letá válka v polovině 17. století. A byl to papež, který zažil největší propad papežské autority vůbec v historii. Ten film na to navazuje a Mark Wallinger si takovým filozofizujícím způsobem klade otázky u toho filmu. Je to zejména snaha vyrovnat se s jeho osobním strachem z létání, z toho pobytu v letadle. On při práci na tom filmu si ale uvědomil, že tím, že ten strach není motivován ani tak tou výškou a tím pobytem nad oblaky, ale je motivován spíš strachem z letiště jako prostoru, kde kde vás mohou velmi přísně zkontrolovat, doslova do písmene vás tam mohou sléci, nikdo se vám za to neomluví a vy ještě, když tou kontrolou projdete s pozitivním znamenkem, tak ještě zažíváte takový pocit nějakého uklidnění a spokojenosti, takže on si tady vlastně klade otázku po tom, jak silná ta státní moc, ta státní autorita může být a jakým způsobem vstupuje do toho osobního prostoru každého z nás. Takže to je film, který je na tom balkoně, jinak ten film se propojuje s tou první prací Marka Wallingera hudbou, protože na pozadí vy slyšíte krásnou hudbu, to je takový chorál, který zpívali Eunuši od Gregoria Allegriho a to je chorál, který vznikl ve 30. letech 17. století a ta hudba byla hrána o Velikonocích, takže o tom nejvýznamnějším křesťanském svátku v papežské Sixtinské kapli. Takže tady jsme zase v tom prostředí papeže Inocence X. a ten papež Inocenc X. se nám na balkoně objevuje ještě jednou a to v podání Francise Bacona. Jeho portrét od Diego Velázqueze byl vlastně celoživotním inspiračním zdrojem pro Francise Bacona, který vytvořil na 50 studií k portrétu papeže Inocence a my tam máme jednu z nich, kterou jsme přivezli z Vassar College u New Yorku.
1: O výstavě Svatovický poklad v zrcadle současného umění bychom mohli mluvit ještě dlouho a dlouho. Mě by na závěr zajímalo, co byste byli rádi, aby si návštěvník z výstavy odnesl, Josefe?
3: No, je toho asi mnoho, ale já si představuji, že minimálně by to měla být inspirace zabývání se minulostí ve smyslu, jakým způsobem nás může poučit a jakým způsobem opravdu zásadně vstupuje i do naší přítomnosti. A vlastně naučit se jí chápat nejenom jako seznam položek, který v té historii máme, ale jako seznam živých položek. Položek, které mezi sebou koexistují, jak bylo řečeno, vytvářely příběhy a hlavně dál vytvářejí ty příběhy, které my i v současnosti žijeme. A když si vlastně takhle dokážeme připustit, že historie může být chápána kreativně, tak je to to nejvíc, co já si myslím, že by si návštěvník z té výstavy mohl odnést.
1: Jiří?
2: Už tady toho bylo mnoho řečeno Josefem. Já si myslím, že ta péče o tu historickou paměť je vlastně strašně důležitá a bylo by hrozně fajn, kdyby návštěvníci té výstavy si odnesli potřebu se vlastně zabývat tou pamětí. A jak individuální, tak kolektivní, protože to, co zažíváme speciálně v současnosti, tak se opírá o absenci historického vědomí a povědomí a není nic horšího, než když si pamatujeme jenom to, co jsme sami zažili. Je nesmírně důležité být schopen a mít to povědomí o tom, co bylo v minulosti, jak jsme se k té minulosti stavěli a to myslím, že k tomu by měla přispět ta výstava, aspoň s tím jsme tu výstavu vlastně připravovali a proto jsme tam třeba zařadili i motiv knihovny, že jo, která od alexandrijské až po ty současné vlastně je nějakým sumářem civilizačních vědomostí a myslím, že to hezky koreluje právě s tím tématem i toho Svatovického pokladu, takže příběhy, které vytvářejí tu paměť lidstva a důležitost té paměti a nutnost se tou pamětí vlastně zabývat a pečovat o ní.
1: Josefe, Jiří, děkuji, že jsme mohli mluvit o fragmentech paměti a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
2: Já mnohokrát děkuji za pozvání.
3: Já též.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Terezie Bečková.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Hosty Terezie Bečkové v dnešním krédu na stanici Vltava byli kurátor výstavy Fragmenty paměti Svatovícký poklad v zrcadle současného umění Jiří Fajt a také architekt Josef Pleskot. 40. den po Velikonocích slaví křesťané na nebe vstoupení, které připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe. 50. den patří letnicím neboli svatodušním svátkům. Letošní neděle svatodušní má datum 24. května, což je právě dnes. A při té příležitosti připravil Jaroslav Tůma varhaní improvizace, které rozvíjejí svatodušní témata, například sekvenci Přijď tvůrce duchu svatý. Uslyšíme ale improvizovat také dva varhaníky současně s Jaroslavem Tůmou, také Karla Paukrta nebo dvojici umělců Matias Mück a Otto Maria Kremer. Zazní i sólové hudební umění Okamžiku, jednoho z vůdčích improvizátorů současnosti a uznávaného skladatele varhaní hudby Jürgena Esla, nebo varhaníka katedrály v německém Špíru Markuse Eichenlauba. To vše dnes na Vltavě v koncertu duchovní hudby v 10 hodin dopoledne, to jest přesně za hodinu.
5: Bohoslužba.
4: Vážení a milí, přijměte dnes pozvání do modlitebny v pražských Štěrboholích, bohoslužbu apoštolské církve. Tam takto 5. června roku 2022 sloužil Radek Hejret.

Pokoj vám. Dobré ráno vám tady ve Štěrboholech i vám u rozhlasových přijímačů. Jak je to krásné být znovu před Boží tváří v tak nádherný den. Pojďme se začíst do slov žalmu 33. Jásejte spravedlivý Hospodinu, přímým přísluší chvála. Chválte Hospodina na liru, opěvujte jej při harfě o 10 strunách. Zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným kříkem. Neboť Hospodinovo slovo je přímé a každé jeho dílo se děje v pravdě. Miluje spravedlnost a právo. Země je plná Hospodinova milosrdenství. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Hromadí jako val mořské vody. Do skladů dává hlubiny vod. Bojí se Hospodina celá země. Třeste se před ním všichni obyvatelé světa. Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. Hospodin ruší rady národů a maří lidské plány. Rada Hospodinova obstojí na věky. Plány jeho srdce z pokolení do pokolení. Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin, lid, který si vyvolil za dědictví. Hospodin hledí z nebe a vidí všechny lidské syny. Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí též všem jejich skutkům. Amen. Dnešní neděle je výjimečná také tím, že si připomínáme svátek seslání Ducha Svatého. Jsme v takzvané svatodušní neděli a kolem toho se bude točit program celé bohoslužby. A my navážeme na ten žalm 33., kde jsme byli vybídnuti, abychom jásali Hospodinu, abychom ho chválili na liru, abychom ho opěvovali při harfě o 10 strunách a zpívali mu novou píseň. Tak pravda, harfu tady nemáme, ale máme tady piano a to má ještě víc strun než 10. Tak já požádám svou drahou manželku, aby opět nás uvedla do díku vzdání, protože Hospodin je dobrý.

0: Pane Bože svatý, děkujeme ti za dnešní ráno. Děkujeme ti za to, že můžeme být shromážděni na tomto místě před tvojí tváří a tak vyznáváme společně, že naše srdce hoří pro tebe a chceme, aby se nám byl blíž. A pane, děkujeme ti za to, že ty jsi věrný ve svých zaslíbeních, že jsi věrný ve svém slově. Ty říkáš, že když my se přiblížíme k tobě, ty se přiblížíš k nám. A tak, pane, dnes přicházíme před tvojí tvář a prosíme tě v tom drahém jménu Ježíš. Očisti nás, pane. Pane, přijmi nás. A dej, ať opravdu se nám blízko. Promluvej do našich srdcí a měni je. Protože bez tebe, pane, bez tebe jsme ztraceni. A tak očekáváme na tebe, Hospodine, prosíme o tvé požehnání pro každého z nás i pro všechny, kteří jsou teď s námi spojeni rozhlasovými vlnami a těšíme se z toho, jaký jsi. Amen. Tak já bych teď chtěl pozvat k mikrofonu našeho pastora Pavla Knoba. Dnes tedy výjimečně nebude Pavel sloužit Božím slovem, nebude vykládat písmo, ale podělí se s námi o svědectví, co Pán Bůh dělá v jeho životě a v jeho službě. Pavle, máš slovo.
1: Děkuji. Tak i já vás chci, milí posluchači, srdečně pozdravit ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V minulých letech jsem měl možnost se s vámi sdílet slovem i svědectvím. Týkalo se to tak jako mého osobního vztahu s Bohem, tak i co pro mě vlastně Bůh učinil. A mohu upřímně vyznat, že to bylo často výchovné, ale i k velkému pozbuzení a slávě Boží. Dnes bych se s vámi rád podělil s krátkými svědectvími z mé služby na shromáždění. Každá taková pravidelná bohoslužba by vlastně měla být jakýmsi setkáním s Bohem, s očekáváním na něj, na jeho slovo i mocné působení jeho svatým duchem. Dovolte mi nyní zmínit alespoň dvě zaslíbení od Boha, která se týkají všech věřících křesťanů zúčastněných na bohoslužbách nebo společných setkání Božích dětí, kteří tvoří církev. A tam, kde se sejdou dva nebo tři ve jménu mém, tam budu uprostřed nich a také a budu přebývat ve chvalách svého lidu. A jestli by se v písmu svatém dala najít ještě další slova, která nás křesťany vybízejí k touze i modlitbám, aby se Bůh oslavil. Svatý duch se chce mezi námi projevovat ve své lásce k nám, působit na naše srdce, promlouvat skrze slovo života k posilnění naší víry, ale i se dotýkat nemocných a slabých. Taky chce zjevovat svoje záměry, které má s námi a ukazovat na Ježíše Krista, který je hlavou církve. Pokud teď, přátelé, očekáváte, že začnu vyprávět o velkých božích zázracích, tak nechci nikoho z vás klamat. I když samotným zázrakem je už to, že o nich vlastně mohu mluvit. Byl jsem sám svědkem zázračného osvobození jednoho mladého muže, který byl démonicky svázaný. Celé shromáždění se za něj tehdy modlilo a pastoři a starší zboru v autoritě jména Ježíš jej rozvazovali. Po půl hodině duchovního boje byl tento mladý muž viditelně osvobozen a velmi šťastný. Bylo to zázračné osvobození. A tak se i vlastně naplňovala slova z Markova evangelia. A ti, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony. Ještě jinými slovy to lze vyjádřit. Vše, co konal Ježíš z Nazareta ke slávě Boží tady na zemi, svěřuje a žádá po církvi, aby činila totéž. I dnes, v den, kdy si připomínáme seslání Ducha Svatého na učedníky, se mají naplňovat slova Ježíše. A budete konat skutky Boží jako já a ještě větší, neboť já odcházím k Otci. Rád bych konkrétně zmínil tři události, které sice nenazýváme přímo zjevnými zázraky, ale které též svědčí o nadpřirozeném božím jednání mezi jeho lidem. Jednou přinesli mladí manželé během bohoslužby svoji asi půlroční dcerku Sárinku, abychom ji požehnali a svěřili její život do božích rukou. Její tatínek ji nejprve držel v náruči a já měl krátké slovo o tom, co se chystáme konat. V momentě, kdy mi malou Sárinku táta předával, začala hodně hlasitě plakat. Říkal jsem si v duchu, že skrze její pláč nic nebude slyšet, a tak jsem se i modlil. Pane Ježíši, utiš prosím malou Sárinku. Poté, co jsem si ji vzal do rukou, začala ještě více plakat. Chvíli jsem se mlčky na ní díval a věřte, že se stal následně krásný zázrak. Malá Sárinka přestala plakat, nejprve se pozorně na mě podívala, ale hned na to její zrak zamířil někam nad moji hlavu. V tu chvíli se jí rozářila tvář. Přišel úsměv a začala se tak úžasně smát, že tím rozesmála všechny přítomné na shromáždění. Jsem přesvědčený, že ona měla v tu chvíli tu milost vidět něco z duchovního světa, snad viděla samotného Krista. Tak mohla přijmout to nejlepší požehnání z první ruky, jaké člověk vůbec může obdržet. Jiné svědectví mám z tohoto sálu ze Štěrboholm. I když se to stalo už před vícero lety, to vůbec nevadí. Některé události mají totiž nadčasový význam. Zrovna se konala biblická hodina a my seděli do kruhu asi v 10 lidech. Téma z Bible bylo druhý příchod Ježíše Krista na zem. Když už jsem končil vyučování a chtěl tomu slovu dát ještě větší váhu a naléhavost, zvýšil jsem trochu hlas a řekl jsem: Pán Ježíš brzy přijde. V tu chvíli se utrhla ze stropu polystyrenová kazeta, kterou jsme všichni sledovali, jak nejprve zaplachtila nad našimi hlavami, aby se pak tiše snesla přesně doprostřed našeho kruhu. Stačilo už jen dodat amen. Pokud by si někdo z nás myslel něco o náhodě, tak podobnou zkušenost měli i v jiných církvích, kde se o příchodu Krista káže a jak to můžeme číst i z knihy Skutku apoštolů. A Bůh potvrzoval slova učedníků, divy a zázraky. Moje čtvrté a poslední svědectví je o tom, jak si Bůh může použít situaci z našeho běžného života, aby k nám Božím dětem mohl promlouvat. Šel jsem v zimě z domova na tramvaj, kterou jsem se chystal jet na bohoslužbu. Hodně ten den sněžilo. Když jsem přicházel k nástupišti, všiml jsem si, jak na jedné vysoké pouliční lampě sedí namačkán na sebe asi tucet holubů. Celá ta horizontální část lampy byla plně obsazena a zdálo se, že všichni tyto holuby našli skvělý způsob, jak se zahřát. A najednou se objevil na scéně další letící holub, jakýsi vetřelec, který měl velký zájem se přidat mezi ty spokojené sedící holuby. Ale nebylo místa. Tento holub to ale nevzdával a vyplotil se mu to. Jakoby na něčí povel se začaly holuby od středu rozestupovat a posouvat se, jak to jen šlo. Tak společně vytvořili ještě jedno velké místo, nebo jedno volné místo pro tohoto šťastného holuba. Byla to skvělá lekce ptačí solidarity. Ten den jsem změnil své plánované kázání na bohoslužbě. Nové téma znělo přijímání jeden druhého a milovat se navzájem. Na závěr těchto svědectví vám všem posluchačům chci popřát, aby váš Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý se ve vašich životech mohl stále neustále zjevovat jako živý Bůh, Bůh zázraku a mocného jeho působení. Ať můžete stále poznávat jeho vůli, jak pro vaše osobní životy, tak i pro církev, ke které patříte. Ať se můžete i velmi těšit z toho největšího zázraku, že si vás Bůh zamiloval, zachránil a povolává ke svému dílu. Amen.
0: Amen. Moc děkujeme našemu pastorovi Pavlovi Knabovi za velké povzbuzení, které přináší takovéto sdílení z života s Bohem. Bůh je Bohem plným zázraků a já bych teď chtěl poprosit našeho dalšího hudebníka Vítka, aby se s námi podělil o další píseň k slávě Boží.

0: Děkujeme.
1: A nyní bych chtěl naši pozornost pomalu, ale jistě směřovat k Božímu slovu. Tak, když se řeknou letnice, já nevím, jak to máte vy, ale já, když jsem se tady s tím termínem setkal poprvé v životě, tak jsem si myslel něco o nějakém létě. Nebylo mi úplně jasné, co se pod tím skrývá. Bylo to slovo nové. A pak mi někdo vysvětlil, že to jsou svatodušní svátky. Já jsem si představoval nějaké svaté duše. Tak jsem si říkal, no ale dušičky jsou přece jindy, ne? Ty jsou na podzim. Jakou to má souvislost s létem? Tak pak mi zase ještě další člověk vysvětlil, no ale to nejsou žádné svaté duše. To je svátek, kdy si církev připomíná seslání svatého ducha. No a pak ještě tedy, aby to nebylo málo, jsem se setkal s termínem Pentekost. A tak si v souvislosti s tím, že sama apoštolská církev, kde se teďka nacházíme, je takzvanou církví pentekostální, nebo teda letniční, a že to pentekost znamená z řečtiny 50. No to už jsem byl zmaten úplně. A tak mi nezbylo, než si otevřít Bibli a něco o tom nastudovat. Tak kde se o tom dočteme? O letnicích se dočteme na více místech, ale my si otevřeme písmo ve Skutcích svatých apoštolů, to je ta druhá kniha, kterou napsal evangelista Lukáš a nachází se v Novém zákoně hned po těch čtyřech evangeliích. A my začneme číst pro tuto chvíli z druhé kapitoly. A tam máme napsáno hned první verši. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jakoby jazyky z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveni, říkali, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta, oblastí Libie u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselité, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. A všichni z toho byli ohromeni a zmateni. A říkali jeden druhému, co tohle má znamenat. Ale jiní se posmívali a říkali, jsou opilí. Tak tady jsme četli teďka takovou zásadní stať. Já miluji biblické příběhy, to je jeden z nich. A mně tomu napadá spousta dalších otázek. Kdo jsou ti posluchači? A vůbec, kdo jsou ti lidé, kteří tam seděli spolu na jednom místě? Co se to tam vlastně odehrálo? My budeme muset se podívat do historie. My teď nemáme možnost se jít podívat na to místo, to můžeme někde jindy, až uděláme zájezd do Izraele, tak se budeme podívat nahoru Sion, ale teďka aspoň tady takto virtuálně. Čteme tady, že nastal jakýsi den letnic. Když se podíváme do biblických poznámek, tak právě tam v té řečtině nacházíme, že jak se naplnil den 50. A zatím nemáme vysvětleno, jako od čeho počítaný den 50. A že všichni byli na jednom místě. Můžu rovnou pozradit, že ti všichni to byli učedníci Pána Ježíše Krista, ovšem netoliko ti apoštolové, které my známe třeba z Pražského Orloje, těch 12, ale bylo jich daleko víc. To bylo shromáždění, které čítalo zhruba 120 lidí. A byli v jakési jedné velké místnosti, Jak to víme? No, protože nám to písmo prozrazuje o kapitolu předtím, kdy tam je napsáno, že se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty, což je zhruba 20 minut, a vstoupili potom do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota, Juda Jakubův. A ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni v modlitbách, ale nebyli tam sami. Také tam byly ženy, také tam byla Marie, matka Ježíšova, také tam byli Ježíšovi bratři. No, když to všechno sečteme dohromady, 120 duší. A ti to tedy zůstávali v nějaké horní místnosti až do toho dne 50. A najednou se stal vítr z nebe. A ukázaly se jazyky. Na každém z nich jakoby plaminky z ohně, ale oni začali hovořit jinými jazyky. Oni nehovořili tou svojí mateřštinou. Hovořili jazyky, které se nikdy neučili. Byl to jev naprosto nadpřirozený. A byl to jev hlasitý, který přilákal pozornost lidí z okolí, z blízkého, možná i z dalekého. A ti to přicházeli a byli zmateni. No, asi jako bychom my byli zmateni, kdyby něco podobného se dneska dělo na náměstích našich měst. A kdo byli ti posluchači? Kdo byli ti posluchači, kteří teď přichází tady k tomu divu a přichází se ptát a divit a poslouchat? Máme tady nápis, že to byli Židé. Zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. Kde se vzali v Jeruzalémě? Co tam dělali? A tady vlastně začíná vysvětlení toho historického kontextu. Přátelé, Jeruzalém, svaté město. Píše se rok 33 cca, našeho letopočtu. Je to ta doba, kdy už je Jeruzalém obnoven, zkrášlen tím velikým císařem, králem, on to nebyl císař, králem Herodem velikým, ukrutným, který nechal Jeruzalém přestavět, kompletně zrenovovat, nechal zvětšit chrámové nádvoří, no prostě architektonická pecka. A toto svaté město Jeruzalém se vždycky třikrát ročně plnilo poutníky, zbožnými Židy. Poprvé se plnilo poutníky na svátek Pésach, židovský svátek, kdy si Židé připomínali výjití z egyptského otroctví. A na tento svátek Pésach tohoto roku byl ukřižován Ježíš. A my tomu svátku později tedy říkáme Velikonoce. A další poutní svátek, právě přicházející 50. den po Pésachu, byl svátek Šavuot, z hebrejštiny svátek týdnů, který se počítal od druhého dne Pésachu a mělo se napočítat 49 dní, aby ten 50. se slavil ten svátek týdnů Šavuot. Byl to tedy velký poutní svátek, druhý již pořadí, kdy se všichni Židé měli z těch svých obydlí, ať už blízkých nebo vzdálených, přesunout do svatého města, do Jeruzaléma, a měli přijít do chrámu, aby se tam klanili před Hospodinem. A abychom si to ještě víc přiblížili, tak já vám přečtu, jak to je, jak si napsáno ve Starém zákoně, jak tyto poutní svátky byly ustanoveny, jak byly ohraničeny, protože to je velmi důležité pro pochopení vlastně letnic jako takových. A když se podíváme do 5. knihy Mojžíšovi, v 16. kapitole máme takovou delší stať, kde Hospodin říká skrze Mojžíše Izraeli, zachovávej měsíc Abib, nebo také Nisan, a slav Pésach Hospodinu svému Bohu, protože v tomto měsíci tě Hospodin tvůj Bůh vyvedl v noci z Egypta. A na místě, které Hospodin vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, obětuj jako Pésachovou oběť Hospodinu svému Bohu brav a skot. Nejez k němu nic kvašeného. Po 7 dní k němu jest pouze nekvašené chleby, macesy, protože to je chléb soužení, neboť si ve spěchu vyšel z egyptské země, aby pamatoval na den, kdy si vyšel z egyptské země po všechny dny svého života. Pak jsou tady nějaká další ustanovení, co se tam má jíst a co se nemá jíst a podobně. No a pak je najednou napsáno, spočítej si 7 týdnů. Začni počítat 7 týdnů tehdy, když je prvně položen srp na nepožaté obilí. A potom slav svátek týdnů Šavuot Hospodinu svému Bohu a dávej dobrovolné oběti podle míry, jakou ti Hospodin tvůj Bůh požehnal. A raduj se před Hospodinem svým Bohem, ty i tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá otrokyně i lévěc, který je v tvých branách, příchozí, sirotek i vdova, kteří jsou ve tvém středu na místě, které Hospodin tvůj Bůh vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno. Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a zachovávej a plň tato ustanovení. Přátelé, my se teď dostáváme do historie, která je strašně stará. Máme tady historii, která je stará v moment, kdy přichází ty letnice, ty první letnice, tak už je stará 1300 let, možná ještě víc. Od té doby, kdy izraelský národ vychází z Egypta, kdy Hospodin vstaženou paží dělá jeden z největších historických zázraků v dějinách lidstva, tak máme na základě tohoto zázraku ustanovení pro izraelský lid, toto si budeš připomínat. Toto budeš po všechny dny ve všech svých pokoleních, co jenom živ budeš, budeš to připomínat, abys nezapomněl, kým je Hospodin a kým jsi ty. Byl jsi otrok a jsi svobodný. A abychom ještě více pochopili ten svátek týdnů, ty letnice, tak můžeme ještě nahlédnout třeba do knihy Levitikus, to je určitě znáte, milí posluchači a přátelé tady místně přítomní, že to je kniha, která je plná různých nařízení, my to nečteme rádi, my bychom nejradši jenom evangelia, ale ten Levitikus, to je takové dlouhé, nezáživné. Poslouchejte dobře. Ode dne, kdy jste přinesli snop jako mávanou oběť, od 2. dne po sobotě si odpočítáte 7 týdnů. 49 dní. A musí být úplné ty týdny. A tak spočítáte 50 dní až do 2. dne po 7. sobotě, by the way, neděle, že? Po sobotě. A přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť a ze svých sídel přinesete 2 chleby jako mávanou oběť, budou ze 2 desetin éfy jemné mouky, kvašené se budou péct jako prvotiny Hospodinu. A pak je tam něco o beráncích a také o tom, že když budete sklízet žeň své země, nezapomínejme, že v Izraeli, kde se toto odehrává, soužně daleko, daleko dříve, než jsme zvyklými tady v Čechách, tak nevyžínej zcela rohy svého pole a nezbírej klasy po své žni, nech je pro chudého a příchozího. Já jsem Hospodin, váš Bůh, doplňuje Pán Bůh. Mluví k Izraeli, mluví k lidu, který žil v otroctví a je svobodný. A ta svoboda nebyla ale ze dne na den. Na Pésach, na ty židovské Velikonoce, jak někdy říkáme, Hospodin staženou paží udělal ten velký zázrak, že vysvobodil z Egypta. Ale trvalo to ještě chvilku. Ten proces osvobození, ten proces, kdy se změní člověk z otroka na svobodného, nebyl za jeden jediný den. Asi znáte ty příběhy, jak oni šli tou pouští a jak tam reptali a jak pak museli bojovat taky se svými nepřáteli. A pak dochází k situaci, kdy přichází pod horu Sinaj. A na té hoře Sinaj se vám něco zajímavého, úžasného děje. Mojžíš vyvádí ten lid a Hospodin ho zavolá. Mojžíši, vystup tady ke mně nahoru, protože já ti chci něco dát. A nejenom tobě, Mojžíši, ale celému tomu lidu, který jsem vyvedl z otroctví. Já ti chci dát svoje slovo, které ti bude cestovní mapou, ukazatelem, které ti bude říkat, jak máš žít. Nejenom ty, ale celý národ izraelský. Na ten Šavuot Izrael dostal desatero. A nejenom desatero, celou Tóru dostal, celé Boží slovo zjevené. Jinému národu tak neučinil, pouze Izraeli. A proto také v tomto svátku, který je v podstatě hlavně židovský. V synagogách je to desatero čteno. Já věřím, že my ho číst nemusíme, že ho známe z paměti, ale jestli pak znáte, jaké je první přikázání. Já si občas takhle ptám žáků ve školách a většinou říkají, nezabiješ, nepokradeš, nesesmelníš, budeš mít úctu ke svým rodičům, to jsou všechno samozřejmě platná přikázání. Ale to první úplné přikázání, které tam je, a je velmi zásadní, já vám to přečtu přímo z Exodu z 20. kapitoly, je napsáno, já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Přátelé, to je první přikázání. Tam neslyšíte žádný příkaz, že? Ale tím Hospodin říká, kým je a že on má právo právě proto, co učinil tomuto lidu, po nich taky něco chtít. A pak už to začíná. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. A neuděláš si ani tesanou modlu, ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, nebo ve vodě, nebo pod zemí. Ani se tomu nebudeš klanět. A teprve později přichází to nezabiješ a nesesmilníš. Pán Bůh dává svůj zákon svému vyvolenému lidu a tím završuje ten proces osvobození. To je svátek týdnů. To jsou ty původní letnice. A to je ten důvod, proč ti zbožní židé z celého tehdy známého světa, kde všude žili, ať už to byla Mezopotámie, ať už to bylo to blízké Judsko, ale také to byly vzdálené enklávy z Ázie, z Evropy, z Afriky, že tam čteme o Libii, tak proto oni přicházeli do toho Jeruzaléma, do toho místa, které si vyvolil Bůh, aby tam přibývalo jeho jméno, aby se klanili Hospodinu svému Bohu, byli poslušní. A tak na jedné straně vidíme ty učedníky Pána Ježíše, také židy, kteří jsou také poslušní. Čemu jsou poslušní? No jsou poslušní tomu slovu Pána Ježíše, který jim říká na Olivecké hoře těsně předtím, než vstupuje na nebesa, tak jim říká, nařizuje dokonce, nevzdalujte se z Jeruzaléma, ale očekávejte otcovo zaslíbení, které jste ode mě slyšeli, neboť Jan křtil vodou, ale vy po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. A tak oni zůstávají, jsou poslušní. A stejně poslušnou skupinou jsou ty zbožní židé z celého světa. A teď se nám ty dvě skupiny potkávají. Ti zbožní židé v Jeruzalémě, ty následovníci Ježíše, najednou mají na sobě ty plamínky a hovoří úplně cizími jazyky. A ti zbožní židé z celého světa se tomu diví a koukají a nevěří svým uším. No jak je to možné, že oni nám hovoří velké věci boží? Oni tam přišli proto, aby naplnili boží slovo a setkávají se s dílem božího ducha. Ovšem jsou tam taky další, kteří říkají, jsou opilí. Nevšímejme si toho, to jsou nějací blázni. Petr se postavil spolu s 11, pozvedl svůj hlas a přímo k ním promluvil. On to musel slyšet. Muži učtí. A všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo. Vyslechněte pozorně má slova. Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Říjte teprve 9 hodin ráno. Podívejte, oni tam měli stejný čas jako teď my. Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Joela. I stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vylejí ze svého ducha na každé tělo. A vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. A vaši mladíci budou vídat vidění. A vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylejí ze svého ducha a budou prorokovat. A dám divy nahoře na nebi. A také znamení dole na zemi. Krev, oheň i sloupy dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde Pánův den, velký a zjevný. I stane se, že každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak se mi víte. Tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. Ale Bůh ho zkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Neboť David o něm říká, viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal. A proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Nad to i mé tělo bude přebývat v naději, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému svatému vidět zkázu. Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří. Muži, bratři, o patriarchovi Davidově má mohu směle říct, že zemřel. Byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Ale byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder. Viděl do budoucnosti a promluvil o Mesiášově zmrtvých stání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nespatřilo zkázu. Tohoto Ježíše Bůh zkřísil a my jsme toho svědky. Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká, řekl Pán mému Pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem, i Mesiášem. To je poselství letnic. Poselství letnic je kristocentrické a zaměřuje se na naplnění Božích úradků, slov a proroctví. Ta dávná proroctví, která byla vyřčena od Mojžíše až po Malachiáše, se naplnila v Ježíši. On byl jako Boží beránek bez vady ukřižován, ale nezůstal v hrobě, byl zkříšen. Ale ani tam to nezůstalo. To poselství jde dál. On ještě řekl, přijměte moc Ducha Svatého, sestupujícího na vás. A najednou vidíme, víte, Petr, ten učedník, který zapírá Ježíše, když byl Ježíš zatčen v Getsemane, ten Petr, který se bál a který nevěděl, co přijde dál a potom najednou odchází zpátky do Galileje, aby zase se věnoval svému rybaření, ten týž Petr najednou tady stojí v centru Jeruzaléma před obrovským zástupem zbožných Židů z celého světa a tak to neohroženě káže. Ten proces osvobození se nám tady završuje. Protože tak, jak byl Izrael vysvobozen z egyptského otroctví a ten proces byl završen darováním Tóry, tak člověk, který následuje Ježíše, tak to osvobození z hříchu přijímá v ten moment, kdy prosí, Pane Ježíši, odpusť. Odpusť a očisti. Ale ten proces toho naplnění toho osvobození dochází ve chvíli, kdy ten člověk přijímá Ducha Svatého. A najednou se z takového člověka stává svědek Kristova zmrtvých stání. A tak jako Izrael se stal svědkem Boží věrnosti pro všechny okolní národy, tak se učedníci Ježíše, křesťané, kristovci, stávají svědky, aby mohli společně dělat tento svět lepším místem pro život. Protože bez té Boží naděje, bez toho Božího zmocnění v Duchu Svatém to nejde. A tak já vám přeji, abyste to mohli zakoušet ve svých životech. Abyste mohli zakoušet moc Božího slova a moc Božího ducha. A aby takto vyzbrojeni jste mohli jít a být světlem ostatním. Amen.

Tak a to už se blížíme ke konci dnešní bohoslužby. Já bych vás chtěl pozvat už teď za týden znovu na toto místo. Scházíme se ve Štěrboholech na adrese k učilišti 16A. Je to zasedací síň městského úřadu. Buďte požehnaní, ať vás Pán Bůh provází, a poprosím ještě o závěrečnou píseň.

0: v modlitebně v pražských Štěrboholích sloužil tuto bohoslužbu apoštolské církve Radek Hejret 5. června roku 2022. Nyní se můžete připojit k veřejné sbírce nadace Divoké husy. Žádné dítě by nemělo mít hladový žaludek nebo prázdný penál a Charita Olomouc chce nakoupit jídlo a školní potřeby pro rodiny v nouzi. Příspěvky posílejte na číslo účtu 27 60 0/0100. Variabilním symbolem je 715. Můžete ale také poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun 60 90 190 290 nebo 490 korun. Pište ji ve tvaru DMS husy a výši částky na telefonní číslo 87 a 37. Můžete ale také posílat částku pravidelně, měsíčně, v tomto případě pište SMS ve tvaru DMSTRV husy a výši částky, opakuji telefonní číslo 87 a 37. Vaše dary už pomáhají, děkujeme za to. Společně jsme přispěli na nákup auta pro pečovatelskou službu Diakonie Valašské Meziříčí. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Máme minutu po 10. hodině, před námi je varhaní hudba, varhaní improvizace ke svatodušním svátkům a pak radioseriál natočený podle detektivky Otčina Roberta Harrise. Čtvrtá část nás čeká za hodinu.

Milí rozhlasoví posluchači, budu vás dnes opět provázet pořadem o varhanních improvizacích. Tentokrát na hudební témata, zejména v podobě nápěvů, která náleží svatodušním svátkům. Základním znakem a zároveň sjednocujícím prvkem všech křesťanských církví je víra v takzvanou trojjedinost boží. Pro laika, ale vlastně i pro většinu věřících, jde o rozumem jen těžko pochopitelné mystérium. Bůh je zároveň jen jeden, ale současně trojí. Mluvíme sice o křesťanství jakožto náboženství monoteistickém, v tradici je ostatně i po věky zažité důsledné vymezování se proti uctívání vícero bohů, proti pověrám a podobně, přesto však jedním dechem zároveň vyslovujeme víru ve tři božské osoby, totiž Boha Otce, Ježíše Krista, Syna Božího, a k těmto dvěma náleží ještě Duch Svatý, což je třetí boží osoba. No a svátek Ducha Svatého se slaví o svatodušních svátcích. Po Vánocích a Velikonocích jde o třetí významný svátek církevního roku. Na varhany se nemusí jen bouřit, hrát na hlas. Náladu v úvodu navodil prostý jednohlas. Šlo ovšem jen o začátek improvizace. Poslechněme si ji nyní celou. Tématem je svatodušní sekvence Přijď Tvůrce Duchu Svatý. Zvuk varhan se po chvíli rozezní do plné šíře a u hracího stolu v Magdeburské katolické katedrále svatého Štěpána sedí a improvizují čtyřručně a čtyřnožně dva varhaníci. Matthias Mück a Otto Maria Kremer.

Z nahrávky není samozřejmě možné usoudit, jak přesně se dva varheníci o své úlohy v rámci jedné improvizace podělili. Předpokládám, že na začátku se střídali v rozvíjení jednohlasé melodie, později si odpovídali a těsně na sebe navazovali v harmonicky modulujících plochách, ale ke skutečné hře spolu najednou patrně docházelo až v okamžicích, kdy jsme slyšeli ostináta buď nahoře nebo dole. To je totiž rytmicko-melodický prvek, ke kterému lze připojit další myšlenky, aniž by mohlo něco znít podezřele nebo nepravděpodobně. Pochopitelně, čím modernější sazba, tím snáze se může dvojice udržet v jednotném stylu a výrazu. Abychom improvizátory ještě více ocenili, museli bychom je ale při hře i vidět. Patrně bychom se dobře bavili, protože předpokládám, že i oni se při improvizování dobře bavili. Skupinová improvizace je vždy napínavá a často dochází k tomu, že se hráči navzájem nejen inspirují svými momentálními nápady, ale i hecují. K předchozí improvizaci pánů Matyase Mücka a Oty Maria Kremra si nyní dovolím nabídnout ještě malý dovětek v podobě krátké improvizace, kterou mám na svědomí já spolu s Karlem Paukertem, americkým varheníkem českého původu. Nahrávali jsme na Svaté hoře u Příbrami koncerto od Johanna Ludviga Krebse a řadu dalších seriózních skladeb pro dvoje varhany. A o přestávce nahrávání jsme pak seděli vedle sebe na varhenní lavičce a domlouvali se na další registraci. Napadlo mě najednou trochu ho ponoukat, že bychom spolu také něco mohli zaimprovizovat. Chytil se, nechal se zlákat, ovšem netušil, že mikrofon zůstal zapnutý. Protože jsem jedním z aktérů takto mimochodem zaznamenané improvizace, mohu potvrdit, že jsme hráli celou dobu současně, já seděl v diskantu, on v basu a Karel Paukert, ač nejdříve protestoval, tak později souhlas se zveřejněním improvizace dál. Těch improvizací nakonec vzniklo dokonce několik. Název té následující je Rytmy a barvy.

Improvizaci několika hudebníků současně jsem už vícekrát zažil. Neprovozuje se jen v jazzové hudbě, kde je samozřejmě běžná. Děje se často i při jiných příležitostech. Mnohokrát jsem improvizoval například s Jiřím Stivínem nebo dalšími muzikanty, kteří stojí jednou nohou v oblasti vážné hudby a druhou nohou právě v jazzu. Nikdy nezapomenu na klávesové konkláve. Bylo to před lety ještě za společného státu v Bratislavě v Redutě. Hrál jsem na varhany jakožto partner tří pianistů, Emila Vyklického, Karla Růžičky a Petra Breinera. Ve druhé polovině koncertu jsme společně improvizovali na témata, která nám dali o přestávce posluchači napsaná na malých papírkách. Obvykle se v těchto situacích schromáždí leciaká přání od národních písní přes znělku večerníčku až po hity Beatles a další záležitosti. Mně přišlo pod ruku téma ze známého čajkovského klavírního koncertu a když jsem nečekaně pak na tuty zahrál ono známé téma, tak v tu ránu všichni kolegové pianisté opustili své všelijak se proplétající hudební myšlenky a jako jeden muž mi odpověděli právě těmi akordy, které tam Čajkovský vůči hlavní úvodní melodii napsal. Sází tam jeden sólový klavírista. Jenže oni začali unizono a to vzbudilo okamžitě smích publika. No a nás to pochopitelně také poněkud rozložilo. A s Emilem Vyklickým jsme se pak cestou do Prahy v autě zaposlouchali do nahrávky z koncertu a musím přiznat, že hudebně to bylo místy opravdu vtipné. Ale naprosto náhodné. Pojďme ale zpět k tématu svatodušnímu. Víme už, že každý improvizátor má volbu, v jakémže stylu a jakým způsobem svoji improvizaci pojme. I duchovní témata snesou zpracování v soudobém stylu. Jürgen Essel nazval svoji improvizaci na postní téma Proprium 1. Jejím tématem je text ze Starého zákona z knihy Ezechiel, kapitola 36, verš 26. Cituji podle kralického překladu. A dám vám srdce nové a ducha nového dám do vnitřností vašich a odejma srdce kamenné z těla vašeho dám vám srdce masité.

vnitřní zpracování ve formě variací, které je poměrně přehledné, jasné, dá se snad říci instruktivní, protože přímo vybízí k pokusům o napodobování. První část je vytvořena paralelním posunováním akordů, aniž by varhaník musel řešit nějaké složité harmonické vztahy. Podmínkou úspěchu jenom je, že se pohybuje v dané tónině nebo ve zvoleném modu a nezanese do improvizace nadbytečné posuvky. Druhá část je vytvořena jednoduchým kontrapunktem, kdy doprovodný hlas se pohybuje v synkopách. Zajímavou a snadnou cestou k efektnímu účinku je i prosté střídání výrazně barevných rejstříků v sólovém hlase. Improvizátor má díky synkopám i dostatek času na rozhodování, který tón v zápětí stiskne, navíc v této části nemusí nikdy řešit otázku logiky vedení hlasů. Chybu v podobě kvintových nebo oktávových paralel neudělá ani kdyby chtěl. Podobné postupy lze proto doporučit i naprostým začátečníkům. Jsou snadno využitelné. Následují dvě dua. V prvním je melodie občas ozdobená tečkováním rytmu, je už svižnější v tempu, a druhé z nich, přestože hra pouze dvou hlasů je opět snažší než hra více hlasů, rozhodně už nepůsobí nějak příliš jednoduše nebo chudě, protože pohyb doprovodného hlasu je velmi rychlý. Variace jsou zakončeny postludiem, které přinese i jazzové rytmy. Také harmonie je postupně obohacována, včetně modulací do vzdálenějších tónin. Hlavní téma zní v pedále. Chce-li začínající varhaník, improvizátor něco předvést způsobem užitým Jürgenem Esslem v postludiu, pak už musí jednotlivé složky improvizace nějaký čas dost intenzivně trénovat.

Závěr improvizace na Komm, Heiliger Geist působil skutečně monumentálně. Dočkáme se ještě dalších překvapení. Jürgen Essl je totiž nejen jedním z vůdčích improvizátorů současnosti, on je i uznávaným skladatelem varhanní hudby. Své projekty koncipuje a vytváří s ohromující suverenitou a zaujetím. Vynikajícím partnerem je mu ovšem na našich nahrávkách i výjimečně kvalitní nástroj. Varhany v katedrále svatého Michala a Gunduly v Bruselu postavil varhanář pocházející z Hamburku, Gerhard Grenzing. Svoji úspěšnou varhanářskou firmu ale založil v roce 1972 ve španělské Barceloně. Jedná se tedy o nástroj novodobý, dokončen byl v roce 2000. Má 63 rejstříků ve 4 manuálových strojích a pedále. Protože Gerhard Grenzing má mnoho zkušeností i s restaurováním historických varhan barokních i romantických, ať už ve Španělsku nebo jinde, jeho pozornost je i v případě stavby nových varhan vždy zaměřena jak na technickou stránku věci, tak i na vynikající intonaci každého rejstříku. To ku podivu není obvyklé. Řada varhanářských firm totiž i dnes používá pouze v dílně předintonované varhanní píšťaly. Bývají sice vždy prvotřídní kvality, zejména po stránce použitého materiálu, totiž vysokoprocentní cínové slitiny nebo kvalitního dřeva, nicméně jejich intonace bohužel často nevykazuje žádaných vlastností. Přímo v dané akustické prostoře chrámu nebo koncertní síně je totiž nutno opečovat záležitosti, jako je nosnost zvuku, pojivost s ostatními píšťalami a mnoho dalších vlastností. Ne nadarmo někteří varhanáři zdůrazňují, že na každé z píšťal je možné provést v zájmu ideálního zvuku až několik desítek úkonů. Z nichž některé jsou ovšem až na hranici jakési magie. Následující improvizace na varhanách bruselského domu nese název Proprium 2 s podtitulem Sekvence.

Improvizace Jürgena Esla, kterou jsme právě vyslechli, nesla znaky vyzrálého a moderního hudebního myšlení. Formálně bychom ji mohli označit za jakousi pasakáliu, což je tradiční forma založená na neustálém opakování jednoho tématu, byla ovšem transformovaná do moderního hávu. Pro srovnání si poslechněme ještě skladbu Jürgena Esla, nikoli improvizaci. Jmenuje se Triptychon a byla napsána v roce 1991. Její třetí část, Tröste Heiliger Geist, neboli Utěšiteli svatý duchu, hraje Markus Eichenlaub.

Na závěr dnešního pořadu si poslechněme ještě jedno zpracování tradičního svatodušního chorálu. Tentokrát ovšem nepůjde o improvizaci. Na varhanách svatého Petra a Pavla v německém Bruchsálu zazní chorální zpracování Fantasia Super Komm Heiliger Geist Johanna Sebastiana Bacha.

0: Umění improvizace nám dnes bylo na stanici Vltava představeno také jako hudební realizace pro dvojici varhaníků. V úvodu jsme slyšeli Matyase Mika a Ota Márii Kremra. Následovala dvojice Karel Paukert a Jaroslav Tůma. Dále nám své umění předvedli Jürgen Essl a Markus Eichenlaub. V závěru zazněla fantazie na téma Komm Heiliger Geist od Johanna Sebastiana Bacha v podání Jaroslava Tůmy. Ten nás také provázel koncertem duchovní hudby z roku 2013. Přejeme vám pěkné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 1 minuta.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Radioseriál.
0: Už po čtvrté se vydáme s autorem Robertem Harrisem do fiktivního světa, ve kterém vyhrálo válku Německo a vůdce slaví 75. narozeniny. Píše se rok 1964, Berlín se chystá na oslavu Führerových narozenin a obnovení diplomatických vztahů se Spojenými státy. Zatímco celý svět s napětím očekává tuto převratnou událost, SS detektiv Marsh vyšetřuje záhadnou politickou vraždu. Toto je čtvrtá část.
3: Robert Harris, Otčina.

0: prosím se do levo svislé polohy a zasuňte stolky na opěradlech před sebou.
1: Už jsi vzhůru?
2: Zdálo se mi, že jsi vyskočil.
1: Napadlo mě to. Ale kvůli tobě jsem to nakonec neudělal. Ty jsi totiž možná moje spása.
2: To je od tebe moc,
1: baby. Řekl jsem možná. Poslouchej mě, Charlie. Určitě ti Stuckart říkal, že se na tu budku u tebe před domem byl podívat před tím, než ti volal.
2: Určitě. Vzpomínám si na to, protože mě napadlo, že to fakt myslí vážně, víš? Ten odchod za hranice, víš, že...
1: Že nezanedbává přípravu.
2: Přesně tak.
1: Otázka je, jestli Stuckart jednal na vlastní pěst a chtěl zmizet po vlastní ose, nebo ti volal po dohodě s Bílerem a Sluterem.
2: A záleží na tom.
1: A jak? Jen si to vem. Jestli se na tom Stuckart dohodl s ostatníma, Luther o tobě možná ví a dokázal by tě kontaktovat.
2: To je hloupost. Stuckart znal otce i matku ještě před válkou, ale Luther mě nezná, ten by mi nevěřil.
1: Ale představ si, že je Luther někde tam dole pod náma pořád naživu. Co mu asi tak zbývá? Letiště sledují a přístavy, nádraží, hranice taky. Obrátit se přímo na americkou ambasádu se teď taky bojí. To by potom vývoj z Kennedyho návštěvu neriskoval. Tomu nemůže? Co se mu ještě nabízí?
2: Mohl mi zavolat v úterý, nebo ve středu, nebo ve čtvrtek ráno. Proč by čekal?
1: Snažil se přijít na něco lepšího, bezpečnějšího. Kdo ví, třeba se mu to povedlo.
0: Připoutejte se, prosím. Za okamžik přistaneme do letiště Hermana Göringa.
2: Co bude teď?
1: Rozloučíme se už tady. Pak vystoupíme každý zvlášť. Jak to vidíš dál?
2: No... Asi se vrátím do bytu a budu čekat, až mi zazvoní telefon. Co ty?
1: Já si zkusím domluvit lekci z dějepisu, pak ti zavolám.
2: Určitě?
1: Ano.
2: Ne, že zapomeneš.
1: Na co?
2: Nech toho.
1: Neboj, zavolám.
3: Postupujte prosím k jednotlivým přepážkám. Zavazadlo vyložte na pult a otevřete. Připravte si prosím pasy a osobní doklady.
4: Jen tohle zavazadlo?
1: Ano.
4: Herr Sturmbannführer se vrací s tříhodinovým předstihem.
1: Ano.
4: Děkujeme, v pořádku.
5: Savi! Savi! No tady, pohni!
1: Maxi, co tady děláš?
5: Pospěš si, globus řádí a ten tvůj hodnej strýček nebe tě chce hned vidět.
1: Jak jsi věděl, že přiletím tímhle letadlem?
5: Nevěděl, čekám tady 3 hodiny, no tak pohni. Z kanceláře jsem ti vzal uniformu, ať si můžeš převlíknout ty civilní hadry.
1: Jo, díky.
5: Žádný další zavazadlo nemáš?
1: Ne, jen tohle.
5: Převlíkneš se v autě.
1: Mercedes, jo. To si stihnul povýšit, nebo tě k sobě přetáhl globus?
5: Ha, ha, ha. Tak se vozí ti, na kterých záleží vrchnímu policejnímu řediteli Nebemu. Takže je to pozornost pro tebe. Vezeš mu ze Švýcarska něco?
1: Myslím, že nic moc. A co tady?
5: Nic, jen samý vraždy. Tak dělej, nastupuj.
6: Věříte na náhody, Marši?
7: Ne, pane.
6: Ne, výtečně. Já taky ne. Nevěřím, že se dva stejně staří, stejně vysoko postavení státní úředníci na odpočinku jen tak rozhodnou, že radši rychle spáchají sebevraždu, než někdo vytáhne, že jsou skorumpovaní. Kdyby to takhle udělal každý vládní úředník v Berlíně, márnice by nám na ty hromady mrtvol nestačily. A že je někdo zavraždí zrovna ten samý týden, kdy americký prezident ohlásí historickou návštěvu říše, další náhoda, ne? Potřebujeme najít Luthera, Marši. Potřebujeme Luthera. Ten by nám s tou záhadou pomohl. V tom měl Globus pravdu. Jenomže ho nemůžeme najít. Ani my, ani Globus. Globus pracuje pro Heydricha. A Heydrich většinou pracuje pro Führera. Za všech okolností, ale pracuje sám na sebe. Víte, proč podlízáme Američanům, Marši?
7: Ne, pane.
6: Protože jsme v řiti. Povím vám, co si v Goebbelsových novinách nepřečtete. 20 milionů osadníků na východě do roku 1960, plánoval Himmler. 90 milionů do konce století. V pořádku. Naposílali jsme je tam bez problémů, to ne, že ne. Problém je, že se jich půlka chce vrátit. Vidíte tu ohromnou ironii, Marši? Životní prostor, kde nikdo nechce žít. Terorismus. Důstojníkovi kriminálky snad nemusím vysvětlovat, v jaký problém se teroristé vyvinuli. Američané jim zařizují peníze, zbraně, výcvik. 20 let udržují komouše na nohou a u nás zatím mladí nechtějí bojovat a staří pracovat. Heydrich je do té dohody s Amerikou celý říční. Šel by kvůli ní přes mrtvoly. Není to náhodou celé kvůli ní, Marši? Bühler, Stuttgart, Luther neohrožovali ji nějak? Ve vás je také něco ironického, Marši. Zamýšlel jste se nad tím někdy?
7: Ne, pane.
6: Ne, pane. Tak se nad tím zamyslete. Chtěli jsme vyšlechtit generaci nadlidí, která by vládla říši. Učili jsme ji myslet přísně logicky, neúprosně, až krutě logicky. A co se nestane? Někteří z vás, možná ti nejlepší, začnou tohle neúprosně jasné myšlení obracet proti nám. Něco vám řeknu. Jsem rád, že už jsem starý. Budoucnost mi nahání strach. Takže nakonec jenom korupce.
7: Pane...
6: Myslím, že máte co dělat, Marši.
8: Podívej se nahoru. To je citát samotného Führera. Pravá historie každého národa má pro něj cenu 100 divizí. Zubivé, co?
9: Promiň, co jsi říkal?
8: No koukni, tamhle. Říkáme tomu pseudogermánský styl. No tak pojď.
10: Asi ti nepřekvapí, že žádný archiv na světě nesídlí ve větší budově. Nad námi 2 patra kanceláří, pod námi 6 poschodí dokumentů. Šlapeš po dějinách od činy, kamaráde.
7: Co je to za kutloch?
8: To je moje království.
7: Ty tady nemáš okno.
8: Někam se usaď. Úděl historiků. Vytěžit z chaosu další chaos.
7: Musíš mi pomoct, Rudy.
8: Zase ta věc s Bühlerem? Četl jsem nekrolog.
7: Rovnou tě varuju, že mluvíš s Vyvrhelem. Už jenom naše setkání tě může ohrozit.
8: O to jsem napětější.
7: Takže, 3 chlapy. Bühler, Wilhelm Stuttgart z ministerstva vnitra a Martin Luther z ministerstva zahraničí. První 2 jsou po smrti, 3. na útěku. V létě 1942 si v Curychu otevřeli bankovní účet. Nejdřív jsem myslel, že si tam syslí peníze a umělecká díla, protože Bühler se topil v úplacích. Ale teď se spíš kloním k tomu, že tam ukládali dokumenty.
8: Jaké?
7: Nevím.
8: Důvěrné?
7: Nejspíš. Máte tady jejich záznamy?
8: Generální guvernement je v Krakově, ale tady máme vnitro a zahraničí.
7: Aha. Dostaneš se k ním?
8: Oficiálně ne. Neoficiálně se štěstím možná. Ale do smrti bychom je nestihli ani projít, Xavi.
7: Musí tam ležet nějaké vodítko. Třeba chybějící dokumentace.
8: Na co se musím zamyslet?
7: Jo. Můžu si zakouřit?
8: Na chodbě. V kancelářích ne. Kvůli archivním materiálům.
7: Jo, a telefon?
8: No tady ne, vedle.

0: Ahoj.
1: No, to jsem já.
0: Já vím.
1: Všechno v pořádku?
0: Všechno v pořádku. Hele, na něco jsem přišla. Je to taková drobnost.
1: Na veřejné lince mi nic neříkej. Potom si promluvíme, jo?
0: Dobře.
1: Už jdu?
2: Máme štěstí. Kolega říkal, že složky ministerstva vnitra konečně prošly katalogizací.
1: A co to znamená?
2: Že by k ním měl být ústřední rejstřík a že z něj poznáme, jaké papíry měl Stuttgart na stole a kdy přesně. Aha. Jdeme. Musíme najít roky 1939 až 50. 36? Aha. 37? Aha. Jo, tady, 39. A teď hledej tajemnická kancelář.
1: Jo.
2: Tady!
1: To je ono?
2: Ne, to je jenom rejstřík. Doha je 400 krabic. Co chceš za roky?
1: No, účet ve Švýcarsku otevřeli v červenci 1942.
2: V tom případě bych začal úřední korespondenci. Ta nás snad uvede do situace. Takže... Jo. D15, M28 až 34. Fajn. Jde se na věc. Tam vlevo. Až dole. A teď s tím otoč. Hledej oddíl D. Dčko. Tady to je E.
1: No, tady.
2: Regál 15. Písmeno M?
1: No, jenom 6 krabic.
2: No, 6 krabic, díky bohu. Já si vezmu leden až duben, který projdí květen až srpen. Mm-hmm. Tak. Mm. 2. ledna dodávky plynových masek jednotkám protiletecké obrany Reichsluftschutzbund. To ne.
1: Dopis z úřadu pro čtyřletý plán ohledně nelegální spotřeby benzínu, které se dopouštěli vysocí vládní činitelé.
2: No tak asi taky ne. Hele, tenhle je od Reinharda Heydricha. Hlavní říšský bezpečnostní úřad Berlín SV11, Prinz Albrecht Strasse 8, 6. ledna 1942.
1: Přečti to.
2: Potvrzuji, že se porada státních orgánů s následným pohoštěním z původního data 9. prosince odkládá na 20. ledna 1942 a bude se konat v kanceláři Komise mezinárodní kriminální policie am Grossen Wannsee číslo popisné 56/58 Berlín.
1: Dá se zjistit, co probírali?
2: Mělo by. Můžeme se podívat do zápisů a oficiálních zpráv. Takže to máme 20. ledna. Počkej, tady někde. 20. ledna. A, tady. A kruci.
1: Co je?
2: Záznam z porady státních orgánů konané 20. ledna 1942 byl napokyn Reichsführera SS odstraněn v zájmu státní bezpečnosti. Mrkni na datum. 6. dubna 1964. Heydrich záznam je vyřadil před 11 dny.
1: Tohle on může, myslím, legálně.
2: Gestapo smí z bezpečnostních důvodů odstranit, co se mu zachce.
1: Bieler a Luther by taky dostali pozvánku.
2: Zní to logicky. V tomhle postavení bývají lidé hákliví na protokol. Nemůžeš pozvat tajemníka z jednoho ministerstva a z druhého, ne?
1: A tím končíme.
2: Tím končíme. Leda by ti přišlo, že v těch Stuttgartových papírech může být ještě něco.
1: Nech to plavat, Rudy. A díky.
2: Není zač. Zajímavý, že tu konferenci odložili z 9. prosince na 20. ledna.
1: Proč?
2: Tak mě napadá.
1: Co?
2: Před touhle pozvánkou musela přijít ještě jedna.
1: No a?
2: Občas hoši z gestapa neodstraní nevhodné historické podrobnosti úplně čistě. Zvlášť, když mají fofa.
1: No to myslím, že měli. Odkud začneme?
2: Konferenci na takové úrovni by Heydrich svolával minimálně 2 týdny předem. Z toho vychází Stuttgartova úřední korespondence z listopadu 1941. Podíváme se. Měla by nejspíš být v krabici 26. Ta bude tady.
1: Ukaž.
2: Počkej. Historie nás učí trpělivosti. Tady je. Jo. Heidrichova původní pozvánka s datem 19. listopadu 1941.
1: Co je tam?
2: Přečti si to sám.
1: 31.7.1941 mě Reichsmaršál Velkoněmecké říše pověřil, abych ve spolupráci se všemi souvisejícími ústředními orgány přijal veškerá organizační, technická a materiální opatření k ucelenému řešení židovské otázky v Evropě a urychleně jej s dokončeným návrhem seznámil. Pověření přikládám jako fotokopii. S ohledem na neobyčejnou důležitost, kterou je těmto otázkám třeba přikládat, a v zájmu jednotného přístupu relevantních ústředních orgánů k úkolům navázaným na dovršení konečného řešení navrhuji, abychom problémy učinili předmětem všeobecné diskuse. Tato potřeba obzvláště palčivě vyvstává s ohledem na to, že počínaje 10. říjnem probíhá vystěhování židovského obyvatelstva z území říše včetně protektorátu, a to prostřednictvím nepřetržitých transportů východním směrem. Z tohoto důvodu vás a další adresáty, jejichž jména přikládám, zvu na diskuzi s následným pohoštěním pořádanou 9. prosince 1941 ve 12 hodin v kanceláři Komise mezinárodní kriminální policie Am Großen Wannsee, číslo popisné 56/58 Berlin.
2: A tohle je rozkaz Hermana Göringa adresovaný Heidrichovi.
1: Tímto rozkazem zpřesnuji rozkaz předchozí, v němž jsem vás 24. ledna 1939 pověřil řešením židovské otázky. Přeji si být seznámen s celkovým plánem shrnujícím organizační, technické a materiální kroky nutné ke konečnému řešení židovské otázky, o něž usilujeme. A tohle?
2: To je soupis 14 hostů sezvaných Heidrichem na konferenci.
1: Stuttgart je v seznamu třetí. Bieler 6. a Luther 7. Můžu si to odnést?
2: Zblázen se, ani náhodou. Musíme hned vypadnout.
1: Tak jen ty jména, potřebuju ty jména.
2: No dobře, dělej, píš si. Alfred Mayer, Georg Leibrand, Erich Neumann, Roland Freisler, Gerhard Klopfer, Friedrich Kritzinger, Adolf Eichmann, Rudolf Lange, Lange, Heinrich Miller, Karl Schengard, Otto Hoffmann. Jo? No. No a ty tři zbývající už znáš.
3: Oslavy začaly. Führertag se rozjíždí.
4: Jdeš do průvodu?
3: Jde celý naše oddělení jako jeden muž. Xavi, tak já už... Řekl bych... Že bychom se teď nějakou dobu neměli výdat.
4: Jasně.
3: Promiň, nejde o mě, ale mám rodinu a víš, jak to chodí.
4: Neboj se. Ještě jednou děkuju. Už nepřijdu.
3: Jo. Co budeš dělat dál?
4: Podívám se, která dobrá víla má dneska službu v policejní kartotéce.
1: Je tu někdo?
5: Je zavřeno!
1: Telefonicky jsem žádal o připravení 11 složek.
5: To jste vy. Víte, jak dlouho jsem to musela hledat.
1: Máte je?
5: Bez zvláštního povolení vydáváme maximálně 3 složky.
1: Na to se vykašlete.
5: No není to povolené.
1: Pít ve služební době taky není povolené.
5: Já nepiju. Já oslavuju. Tak významný den se přece musí oslavit. Dáte, napijte se taky. Na vůdce. Heitler.
1: Heil Hitler.
5: Se žádnou složkou se nesmí manipulovat, nic z ní vyjímat, ani vkládat.
1: Dobře, dobře, dobře, až vás budu potřebovat, tak zavolám.
5: Dnes je velký den. A mám vzadu ještě jednu placu.
1: Tak dobře. Doktor Alfred Mayer, ministerstvo východu, kde tě najdu? Tady. 1960 spáchal sebevraždu. Doktor Georg Leibrand, rovněž z ministerstva východu, zemřel při autonehodě 1959. Řidič druhého vozu se nikdy nenašel.
6: Erich Neumann, tajemník úřadu pro čtyřletý plán, zastřelil se 1957. Doktor Roland Freisler, tajemník ministerstva spravedlnosti, zavražděn v zimě 1954. Na schodech Lidového soudního dvora v Berlíně ho ubodal nožem šílenec. Vrah byl několik vteřin po napadení Freislera zastřelen. Gerhard Klopfer, Oberführer SS, zástupce vedoucího stranické kanceláře. Manželka v květnu 1963 nahlásila jako pohřešovaného. Tělo nacpané do míchačky nalezli stavební dělníci v jižním Berlíně. Friedrich Kritzinger, ředitel říšského kancelářství, oběť atentátu 7. března 1964. Žádná teroristická organizace se zatím k útoku nepřihlásila. Standartenführer SS Adolf Eichmann z hlavního říšského bezpečnostního. 1961 infarkt. Mrtev. Sturmbannführer SS, doktor Rudolf Lange, ředitel bezpečnostních složek v Lotyšsku 1955, nádor na mozku, mrtev. Heinrich Müller, 1962, byl na palubě Himmlerova letadla, jehož pád nikdo nepřežil. Otto Hoffmann, Obergruppenführer, hlavní říšský bezpečnostní úřad, sebevražda, oběsil se na prádelní šňůře. Oberführer SS dr. Karl Schöngard, bezpečnostní složky generálního guvernementu, 9. dubna 1964 spadl na stanici Zoo pod kola přijíždějícího U-bánu. Žádní svědkové. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Stuttgart 12, Bieler 13. 14 jich pozval Heidrich do Wannsee. 13 je mrtvých. 14. Martin Luther se pohřešuje.
7: Archiv, prosím. Jo, jo, je tady. Vyřídím. Haló?
6: Co ještě?
7: Volali vás nějaký ty vaši ze zhora. Máte hnedka přijet na nádraží Gotenland, ale prej okamžitě.
6: Hezký zbytek dne.
3: No, tak můžeme být klidní, pánové. Posila z kriminální policie konečně dorazila.
6: Můžu ohledat nález?
3: No, to musíte. Bude se vám moc líbit. Krepsi odkryjte.
8: Rozkaz.
3: Vy, doktore, začněte.
9: Hlavu vlak rozdrtil. Jedna ruka je od trupu oddělená.
3: Tady k ohledání. Jedna ručka v igelitovém pytli. Ať nemůžete gestapo obvinit, že si nechává rukazy pro sebe. Krepsi, projděte mu kapsy.
6: Jak jste se o něm dozvěděli?
8: Před 2 hodinami nás železniční policie informovala, pardon, že tady zahlídli muže odpovídajícího Lutherovu popisu, ale než jsme se sem dostali...
6: Prodělal už smrtelnou nehodu, jak nečekal.
8: Prosím, Herr Obergruppenführer, jeho peněženka.
3: No, pás na jméno Martin Luther a několik tisíc říšských marek v hotovosti. Dost na to, aby se uložil někde v Imperiálu. Jenomže ve slušné společnosti tenhle parchant samozřejmě nemohl vystrčit nos, takže mu nezbývalo, než zakempovat tady. Tak, jen se podívejte, Sturmbannführere. A pak utíkejte nebemu oznámit, že je po všem. Odteď se o všechno postará gestapo. Můžete si dát odchod a trochu si vydechnout.
6: Herr Obergruppenführer, jste laskav.
3: Vy teprve uvidíte, jak jsem laskavý maršem. Zařiďte převoz těla Eislerem. Za nás jsme tady hotovi, Krepsi, jedeme.
8: Rozkaz.
3: A hněte sebou.
6: Doktore, můžu ještě?
9: Až to bude,
6: ne,
9: tak
6: to ne.
9: To bude.
6: Kdo ho vlastně našel?
9: Vím já, někdo z těch Eisenboňáků tam.
6: Kdo z vás to tělo objevil?
10: Já, Herr Sturmbannführer.
6: Cigaretu?
10: Strašně rád, pane. Děkuju.
6: Klid, nikam nespěchejte. Můžu taky? Už se vám něco takového stalo?
10: Jo. Tady to máte tak jednou za 3-4 měsíce. Kuláci spějí pod vagónama, aby na ně nepršel.

0: casas.
1: ¡Pasar!
2: Lofot. Málem jste skončil jako on.
3: Málem.
4: Kdo je tam?
5: Policie.
4: S tebou je sranda.
3: Já jsem nemohl dočkat ještě.
4: Tak se vy... Henryho Nightingale si určitě pamatuješ.
3: Jasně. Bar na Postdamerstraße. O co jde, Charlie?
4: Nic neříkej. Ne tady. Něco se stalo. A že se tu my tři zrovna takhle sejdeme. Ráda vás přijmu v salonku. Pojďte za mnou. Koupelna. Hned teď.
6: Charlie mi řekla o té nezvané návštěvě, co jí odsud tuhle musela vykopat z židlí v ruce. Podle mě jsem gesta pomohl nasadit štěnici. Takhle to ve vašem státě podle našich informací chodí, Herr Sturmanführer.
3: Marsch. Moudré opatření.
4: Já vím, že jsem o tom neměla s nikým mluvit, ale neměla jsem jinou možnost. Teď se musíš spolehnout na Henryho a Henry zase na tebe. Hmm.
3: A samozřejmě se oba musíme spolehnout na tebe.
4: Ale no tak. Radši si poslechni, co jsem dneska nahrála, pak pochopíš. To sluchátko si dej do ucha.
7: Fräulein McWyrová.
4: U telefonu.
7: Ten týž postup jako předtím, Fräulein. Buďte tak laskavá.
4: To byl první telefonát. Říkal si, že se mi ozve. Tak jsem si pro jistotu připravila k telefonu magneťák. To byl Martin Luther. Chtěl, abych sešla dolů do budky úplně stejně jako Stuttgart.
3: V kolik to bylo?
4: No, tak na 3:15.
3: Ve 3:15?
6: Co je tady k smíchu?
3: Nic, pak vám to vysvětlím. Co bylo dál?
4: Přesně to tež, co předtím. Sešla jsem k budce a po 5 minutách mi zase volal.
3: Neříkej mi, že si ten magnetofon táhla přes ulici.
4: No jistě, snad potřebuju důkazy, ne? Já jsem věděla, co dělám. Hele, popruh od magneťáků si dám takhle přes rameno. Celé se mi to vejde pod kabátnu, prosto ta sama. Dělat má, nikdo nemohl nic vidět.
3: Můžeme si to jednoduše přehrát.
7: Nemáme moc času. Jsem Stuttgartův přítel.
4: Povězte mi, co chcete.
7: Stuttgart je mrtvý.
4: To vím, sama jsem ho našla.
7: Víte, kdo jsem?
4: Ano, co chcete?
7: Co myslíte? Azyl ve vaší zemi.
4: Povězte mi, kde jste?
7: Nebylo by to zadarmo.
4: O tom vůbec nemusíme mluvit.
7: Mám informace. Určitá fakta.
4: Řekněte mi, kde jste. Přijedu pro vás a pojedeme na ambasádu.
7: Ještě ne. Je moc brzy.
4: Tak kdy?
7: Zítra ráno. Dobře poslouchejte. 9 hodin. Velká síň. Hlavní schodiště. Zapamatovala jste si to?
4: Ano.
7: Přiveďte někoho z ambasády, ale sama tam musíte být taky.
4: Jak vás poznáme?
7: Nijak. Já poznám vás. A ukážu se, až mi všechno bude připadat v pořádku. Stuttgart povídal, že jste mladá a pěkná. Vemte si něco, v čem se budete vyjímat.
4: A mám takový svítivě modrý kabát.
7: Pohledná dívka v modré. Krása. Naschledanou ráno, Fräulein.
4: Zkoušela jsem se ti potom dovolat, ale nezvedal jsi mi to. Tak jsem zavolala Henrymu, co jsem měla dělat. Chtěl přece někoho z ambasády.
6: Nechápu, proč se od Charlie nenechal rovnou v noci vyzvednout a zavést k nám.
3: Slyšel jste ho. Dneska je ještě brzy. Netroufá si vystrčit nos. Chce počkat do rána, protože mezi tím po něm gestapo nejspíš odvolá pátrání.
6: Nechápu.
3: Před 2 hodinama se mi nemohla dovolat, protože jsem jel na Gotland na nádraží. Gestapáci si tam padali kolem krku radosti, že konečně objevili Lutherovo tělo.
4: To je nesmysl.
3: To teda je.
6: Nerozumím vám ani slovo.
3: Myslím, že to udělal takhle. Uklidil se mezi bezdomovce na nádraží a vyhlídl si tuláka, který mu platil za donášku jídla a pití. Možná si od něho koupil oblečení. Mezitím vymyslel plán.
6: Jaký plán?
3: Potřeboval někoho, koho by nastrčil místo sebe a přesvědčil gestapáky, že je po smrti. Včera po setnění musel někoho zabít a nechal u něj svou peněženku, pas a hodinky. Potom ho položil pod nákladní vlak. Podle mě celkem sázka na jistotu.
6: To je hnus. A tohle všivá

0: Kam mám vzít, na ambasádu?
1: A to ještě není všechno. 20. ledna 1942 navštívil Martin Luther jako jeden ze 14 sezvaných hostů zvláštní konferenci na ředitelství Interpolu ve Vanze. 6 hostů od konce války někdo zavraždil. 4 spáchali sebevraždu. 1 přišel o život při nehodě a 2 prý zemřeli přirozenou smrtí. Naživu zůstává jenom Luther. Pěkná výchylka ze statistik, nemyslíte? Tu konferenci svolal Heydrich. Chtěl na ní probrat konečné řešení židovské otázky v Evropě. Podle mě má Luther pro vás tuhle nabídku. Nový život v Americe, výměnou za písemné důkazy o tom, jak to bylo s Židy.
2: Bože můj. Bože můj. Budu k vám oběma upřímný. Tohle je mimo záznam, Charlie. Před 3 dny prezident Spojených států amerických z nějakého důvodu oznámil, že hodlá navštívit tuhle bohem zapomenutou zemi. V tu chvíli postavil na hlavu posledních 20 let americké zahraniční politiky. A jestli máte pravdu, tak i tenhle Luther za dalších 72 hodin může znovu kompletně zvrátit.
3: Alespoň skončí ve správné poloze.
2: Budu si muset promluvit s velvyslancem Lindbergem. A velvyslanec Lindberg si bude muset promluvit s Washingtonem. A tak nějak tuším, že jeden jako druhý budou vyžadovat o dost obsáhlejší důkazy, než je tohle. Jestli si na ambasádu mají pustit chlápka, který je podle vás nejspíš sprostý vrah.
1: Ale Luther vám ty důkazy slibuje.
2: Tvrdíte vy?
3: Jestli Luthera nedoprovodíš přímo na ambasádu, tak ho zatknou a oddělají.
2: Promiň, Charlie, ale nepůjde to. Nemůžu vzít pod ochranu každého starého nácka, co se rozhodne zběhnout. Oh. Ne bez posvěcení zhora. A zvlášť v takovéhle situaci.
3: To se mi snad zdá.
2: Jenom se na chvíli zamysli. Ten váš Luther požádá o azyl. Němci se ozvou, vydejte nám ho. Před chvílí spáchal vraždu. My na to ne, nevydáme, protože nám vyslepičí, co jste provedli Židům za války, parchanti. Jak asi dopadne summit? Ne, ne, Charlie, předtím nemůžeš zavřít oči. Přemýšlej. Kennedyho preference šly ve středu přes noc nahoru o 10%. Co řekne Bílý dům, jestli mu tohle předhodíme? Co od nich asi můžeme čekat?
3: Já si poradím.
2: Taky dají na nás celý nákladák špíny, Charlie. A na toho obstarožního nácka zrovna tak. Budou se ptát, co nám vlastně prozradil nového. Tu historku máme za 20 let oposlouchanou a těch pár dokumentů mu nejspíš falšovali komunisti. Kennedy v televizním proslovu řekne, drazí spoluobčané, položte si otázku. Proč to vše vyplulo na povrch právě teď? Komu narušení summitu poslouží? Okamžitě na nás nasadí Hooverovu FBI.
3: Buď tam zítra budeš a zařídíš azyl, nebo to zařídím sama a garantuju ti, že s mnohem větším poprskem.
2: Dobře, dobře, Charlie, dobře, dobře. Uděláme, jak chceš, ale bude to...
3: Slíbil ti snad Kennedy ministerstvo zahraničí.
2: Charlie.
3: Víš, co vypadí odsud? Já tam zítra v 9 budu a ty si dělej, co chceš. Neboj. Henry nás v tom nenechá. Vždycky mu trvá, než se k něčemu rozhoupe. A taky je to posera.
1: To jo. Už můžu vypnout tu vodu?
4: No.
1: Co hledáš?
4: Počkej, uvidíš.
1: Knížku.
3: Knížku? Koupila jsem si ji cestou z letiště. Leonardo da Vinci, umělec. Od profesora Arno Brauna z Berlínského muzea císaře Friedricha. Podívej se na stranu 38.
1: Pan, jo.
3: Přišlo mi, že ten obraz z Lutherovy bezpečnostní schránky ve Švýcarsku zná. Přečti si popisek.
1: Dáma s hranostajem, nazývali obraz odborníci. Jedno z Leonardových nejzáhadnějších děl. Soudilo se, že malba vznikla zhruba v letech 1489 až 1490 a že zachycuje Cecílii Gallerani, mladou milenku milánského vévody Ludvíka Mouřenina. Bohužel pro znalce Leonardova díla zůstává největší záhadou, kde se dnes portrét nachází. No tak to bychom věděli. Na sklonku 18. století přešel do sbírky polského šlechtice Adama Czartoryského a roku 1932 byl fotografován v Krakově. Poté se toto vrcholné dílo renesance ztrácí v tom, co Karl von Clausewitz tak výstižně nazval mlhou války. Námět na další reportáž, řekl bych.
3: A jakou? Zaručeně pravých Leonardů je na světě jenom 9. Hlavně, abych se odsud dostala a mohla to napsat.
1: Neboj, vytáhneme tě ven.
3: A co ty? Přidáš se ke mně?
1: Teď se vybavovat nemůžeme. Tady ne.
3: Promiň, zapomněla jsem. Co je, ty nechceš?
1: Charlie, teď a tady
3: snad. Nebo vy snad smíte jenom mimo území říše?
1: Ne, ale nevíš, kde všude tady můžeš mít odposlech.
3: Právě. Cílem hry je nevydat ani hlásku.
5: Musí to rádio pořád hrát?
1: Jen tak nepoznají, kdy odejdeme. Víš, jak špatně se hledá v hodinách a hodinách odposlechů.
5: A jak dlouho ty Hitlerovy projevy v rádiu poběží?
1: Celý víkend.
5: Sousedi budou mít radost.
1: Půjdeme po schodech.
5: Proč?
1: Výtah by mohla slyšet domovnice.
5: Bez uniformy by tě stejně nepoznala.
1: Kdyby za volantem seděl chlap ve stejnou kroji Sturmbannführer SS, Luther by za živého boha nenasedl. Řekni, vypadám jako šofér z ambasády.
5: Pokud, tak zcela výjimečný.
1: Charlie, za chvilku jsme tam. V klidu si to všechno ještě jednou projdeme.
5: Fajn.
1: Vystoupíš z auta? Všechno budeš dělat klidně, nikam nespěcháš. Vyjdeš po schodech k velké síni, koupíš si průvodce, jako kdyby jsi si přišla prohlídnout, podívat se na oslavy. Až se objeví Nightingale, vrazíš do něho. Je, to je náhodička, dáte se do řeči, na chvilku se zapovídáte. Musíte dát Lutherovi čas.
5: A co ty?
1: Počkám, až se Luther objeví. Až uvidím, že jste s ním navázali kontakt, dojedu tam a vyzvednu vás. Jo, držte se u paty schodu blízko silnici.
5: Dobře.
1: Až Luther přijde, moc dlouho se s ním nevybavujte. Musíme odsud rychle vypadnout.
5: Tak jo, jdu na to.
1: Hodně štěstí.
6: Pane, parkování dočasně zakázáno.
1: Rozumím, strážníku. 2 minutky a jsem pryč.
6: Žádné 2 minuty. Hned.
1: Jsem tady služebně, tady je průkaz.
6: Dejte to sem. Proč jste v civilu, Sturmbannführer?
1: Hleduješ si o průsad, kamaráde. Gestapo tady má rozjetou sledovačku a ty tady trčíš jako péro z gauče.
6: Žádnou sledovačku mi nikdo nehlásil. Jaká sledovačka? Toho máte v pácu.
1: Komu už je zednáře, studenty, Slovany?
6: Nic mi neřekli. Budu to muset ověřit.
7: Vyhlásili jsme radiový klid. Porušíš ho a to bude to poslední, co si u policie udělal. To se spolehne.
6: Nedostali jsme žádné instrukce.
7: Navaru ten průkaz a nezasláně.
6: Jdete se mnou, Herr Sturmbannführer.
7: Odpál ti povídám.
6: Hej, sakra, uj. To revolujete.
7: Vypadne.
6: Vypadne, co se
7: slyšíš. Hej. Sem, tady, nastupte si, hned.
5: Oni ho... Střelili ho přímo do hlavy.
1: Tobě nic není?
5: Co? Ne.
1: Zabijete nás.
5: Chtěl nám právě něco říct.
7: Zblázil jste se? Kam nás vezete?
1: Všech 14.
5: Co?
1: Jejich mrtvých. Všech 14.
7: Co děláte?
1: Komu si práskal?
7: Nechte mě, nestajte.
1: Komu si práskal?
7: Nikomu.
1: Velvyslanci? Washingtonu? Šéfovi místních špionů?
7: Říkám, že nikomu.
5: Nech ho. Nech toho. Tohle ničemu nepomůže.
1: Navíc mě to uráží. A je to nesmysl.
7: Právě, že to není nesmysl. Jaký jsou jiné možnosti? Luther se někomu napráskal sám. Pitomost. Budku na Bílou stranu se odposlouchávali. Nepřichází v úvahu. Ani gestapo nemá dost prostředků, aby napíchlo všechny budky v Berlíně. Že by nás včera někdo slyšel, jak se bavíme. To sotva, když jsme málem neslyšeli sami sebe. A tím to hasne.
1: Možná Luthera prostě sledovali.
7: Jo. A toho nemohli sebrat? Museli ho především odprásknout, právě když už byl u vás?
5: Díval se přímo na mě.
1: Nemusel jsem to vyžvanit já. Klidně to mohl být jeden z vás.
7: A jak asi? Byli jsme celou noc spolu.
1: Aha. No jo. Tak to...
7: Jasně. Charlie, měla by se se mnou vrátit na ambasádu. Hned. Večer tě posadíme do letadla z Berlína a budeme doufat, že si tě tady s tím nikdo nespojí.
8: Ne.
7: Ne? Přeskakuje ti? Tady už nejde o nějaký vyhoštění. Tohle je smrtelně nebezpečná záležitost. Nedošlo ti, do čeho tě ten SSák zatáhl?
3: Jdi do hajzlu.
7: OK. OK. Vůbec jsem se k těm blbostem neměl nechat přemluvit.
3: Kam chceš jet?
1: Kamkoliv, kde je nenapadne, že bychom mohli být.
3: V tom případě chci do Vanze pořídit další fotky.
1: To je šílenství.
3: Ne, šílenství je, jak řídíš. K čemu to všechno bude, když nebudu mít reportáž? Slyšíš k sobě?
1: Slyším.
3: No tak co?
1: Co? Tam nás hledat asi vážně nebudu.
3: Je to fakt tady?
1: Am Grossen Lanze, číslo popisné 56/58. Měla by tu teď být dívčí škola, takže kdyby nás někdo zastavil, tak jsme Herr a Frau Marshall. Máme dceru.
3: Já vím, Heidi, je jí 7. Na současné škole se jí nelíbí, tak nám doporučili tohle.
1: Přesně.
3: Chceme se tady jenom porozhlédnout. Jestli tu platí zákaz vstupu, tak se samozřejmě hluboce omlouváme.
1: Nikdo tu není, je to úplně opuštěno. Nic tu není, vůbec nic. Koho to zajímá, co se tady stalo? Co se tady dohodlo? Kdyby všichni znali všechny podrobnosti, změnilo by to něco?
3: Někdo si myslí, že změnilo. Proto jsou všichni účastníci Heidrichovy konference po smrti.
1: Kromě Heidricha. No.
3: Jakže to psali na pozvánce? Diskuse s následným pohoštěním. Začali v poledne, skončili kdy vlastně?
1: Ve 3, ve 4 odpoledne bylo po všem. A potom za necelých 5 měsíců nakráčí Martin Luther do curišské kanceláře Hermana Cauga, bankéře pro bohatou a vystrašenou klientelu, a založí schránku se 3 klíči. Nečekal jsem, že přijde s prázdnýma rukama.
3: Cože?
1: Luther. Představoval jsem si, že ponese nějaký kufřík nebo tašku. Ale když za vámi scházel po schodech, měl prázdné ruce.
3: Možná si všechno nacpal do kapec.
1: Možná. Ale z Curychu se musel vracet s nějakým zavazadlem, přespával v zahraničí. Navíc si podle mě něco vyzvedl z Caugeho banky. Něco, co chtěl předat Američanům. Něco, o čem by s nima mohl smlouvat.
3: Podle mě z Curychu nic nedovezl.
1: Dovezl? Musel, jinak to nedává smysl.
3: A jak bys tím prošel přes kontrolu na letišti? Vzpomínáš, jak jsem zavtipkovala, že bych si chtěla vzít na památku ten obraz z bezpečnostní schránky? Měl pravdu, neprošla bych. Kontrolovali každou tašku, jak bych mohla něco pronést?
1: Charlie, dobrá otázka. Možná nejlepší, co jsem kdy slyšel. Jedem.
3: Kam?
1: No na letiště.
9: Jak by Evropa vypadala v roce 1964, kdyby nacistické Německo druhou světovou válku neprohrálo? Tuto situaci se ve svém románu Otčina pokusil domyslet britský spisovatel a novinář Robert Harris. Příští neděli v 11 hodin dopoledne nás čeká už závěr 5dílného radioseriálu natočeného podle této knihy. Překlad Pavel Bakiš, dramatizace Vít Wenzl, dramaturgie Renata Wenzlová, režie v roce 2016 Aleš Vrzák. Účinkovali Jiří Vyorálek, Jan Vondráček, Tereza Dočkalová, Jiří Štěpnička, Martin Mišička, Ladislav Frej, Naděžda Forštová, Igor Bareš, Marek Holý, Zdeněk Hes, Jan Dolanský, Filip Titlbach, Valérie Zavacká, Dušan Sitek a Jakob Erftemajer. Vážení a milí, než se rozezní polední zvony, asi za 12 minut, poslechneme si ještě dílo italského skladatele, který spojoval virtuózní romantickou tradici s hudební modernou, Ferruccia Busoniho.

0: klarinetista Dieter Clerk a klavírista Werner Genuit nás přiblížili k poledni prostřednictvím sonáty D-dur Ferruccia Bezzoniho. A slovo má Radek Rejšek.
1: Do překrásně obnoveného barokního poutního areálu v Horní Polici u České Lípy se vstupuje impozantní branou, která je zároveň zvonicí. Zdejší původní zvony byly z velké části zrekvírovány ve válkách a v pozdějších letech byly nahrazeny nepříliš vyhovujícími provizorii. Dnes se tato zvonice může pochlubit monumentálním souborem pěti zvonů odlitých Petrem Rudolfem Manouškem v nizozemském Astenu v rozmezí let 2020 až 2024. Dnešní nedělní poledne ohlásí další dva z nich, Anna a Josef. Zvon zasvěcený svaté Aně je druhý největší z této pětice a zní hlavním tónem jednočárkované as. Zvon Josef je naopak druhým nejmenším a jeho hlavním tónem je dvoučárkované S. Intervalem mezi jejich hlavními tóny je tedy kvinta a takto se jejich hlasy navzájem doplňují.

0: Zvony Josef a Anna v areálu v Horní Polici ohlásili na stanici Vltava poledne. Přejeme vám klidný den. Jana Kozubková zdraví od mikrofonu Vltavy a od mixážních pultů Nataša Vodvářková.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je neděle 24. května, 85. narozeniny dnes slaví Bob Dylan. Dvě jeho vystoupení z let 1966 a 76 nabídne dnešní koncert Bez hranic ve 20 hodin. Ve 14 také připomeneme dnešní 75. dirigenta Petra Altrichtera live nahrávkami z Pražského jara v krásných hlasech. Teď ovšem směřujeme pozornost do tmavých proluk, koutů, kumbálů a všech nesamozřejmých souvislostí.
1: Svět poezie.
0: Všude přítomný mýtus malých věcí, nesoucí tíhu obrovského celku, upomíná na křehkost rovnováhy, na níž je závislý veškerý život. To napsala Anna Emilie Suchá o sbírce Přímluva za malé věci autorky Jitky Bret-Srbové. Ta nám teď v režii Zuzany Burianové něco prozradí o této své nejnovější knize a také přečte spolu s Kateřinou Císařovou některé básně v premiéře.

0: Sbírka Přímluva za malé věci vznikala spontánně, bez nějakého většího plánu. To je pro mě typické. Jedinou výjimkou byl ten poslední celek Přijde jaro, ten jsem tvořila v takovém určitém zápalu v nějakém jednom sledu. Ale jinak já tvořím tak, že po určité době psaní se začnou objevovat nějaká vracející se témata, nějaké motivy, které mě neopouštějí, takže se podívám na to, co bylo napsáno a začnu skládat první koncept knížky. Můj způsob psaní je velmi tradiční. Já přísahám na psaní perem na papír, takže mám s sebou vždycky nějaký zápisník a pero, ideálně plnicí pero. A díky tomu vidím před sebou, jak ta báseň vzniká, jakým způsobem začne plnit stránku. Často jsou tam různé šipky a škrtání a vlastně všechny podoby té básně jsou tímto způsobem pro mě zachované v čase. Já se vždycky můžu vrátit zpátky k tomu, jak ta báseň vypadala v té úplně první variantě. Pak obyčejně dochází k vyškrtávání nějakých zbytných slov nebo veršů a ty příležitosti přicházejí vlastně tak, jak člověk prochází životem. Může to být úplně kdykoliv. Úděl poezie nebo účel poezie. Myslím, že by to byla otázka, na kterou bychom potřebovali vytvořit skupinu ze všech žijících básníček a básníků, abychom opravdu vytvořili nějakou smysluplnou odpověď. Za mě bych ve stručnosti řekla, že pro mě to znamená číst báseň, psát báseň, ukazovat na svět s nějakou citlivující kvalitou, dávat pozornost věcem, které třeba běžně míjíme, ukazovat na souvislosti a nabízet třeba nové výklady těchto souvislostí. A když se to podaří, tak čtenáři nebo posluchači, posluchačky objeví pro sebe něco nového i právě třeba v tom, co je běžně obklopuje a už tomu tu pozornost nevěnovali. To bych si moc přála. Oddíl první. Malé věci. Neumím věštit. Budoucnost čtu přímo. Budoucnost čte mě.
1: S malými věcmi zápasíme o pozornost. Ubrousek je detektiv dietních omylů. Prkínko, dům pro opatrné prsty. Je to jejich místo, kterým procházím. Prach samoty, smísený s prachem ze setkání. Ale jablíčko, kousni. Tolik sladkosti. Svět v ulicích je vedchý člověkem a teď se zvenčí nepříjemně cení. Pane Bože, další dědictví? Nenechám si z toho nic. A nechám si to samozřejmě celé. Zvlášť silně lpím na polámaných deštnících. Jimi se kryju, když sušený král hřibů cituje, co vyšlo tiskem včera. V této sklenici je nám pohodlně. Chválí malé věci. Prší jen pod gumičku. Tam, kde puchření je nějak rychlejší. Noc je ochočené zvíře s mnoha panožkami a tykadly. Místo mě ohmatává prostor zahrady. Živí se zavřenými květy. Řekli jsme, že tu nebudeme větrat představy. Poslouchej tedy věci, jak se dějí. Noc bere moji hlavu do tlamy. Vleče ji přes kopec na místo, kde se ještě nestaví. Tam ji položí do mokré trávy. Tiše sedí. Brní.

Malé věci se vzbouřily. Všude. Sypou rýži, píší otevřené dopisy, v ranních hodinách probouzejí semena slunečnic a rodinná fotoalba. Co pořád máš se světovým dluhem? Co meleš ve strojku, to není kulturní dědictví, ale arabika. Čti radši praskliny, které nám něco chtějí v okopaných chodnících. Malé věci sedí v okapu a pěstují tam lišejníky. Do rohu zahrady nasadili chráněné žáby. Najít u domu cizího, úplně exotického ptáka se zlatou korunkou a modrým krycím peřím. Chci říci, že to mohu dosvědčit. Existuje dotek, v němž je celá duše. Opatrně přešlapuje po zalezlých cibulích tulipánů. Než zavolám do záchranné stanice, nějaké zrní, nějaké kusy zpěvu, najdeme společné místo řeči. V hotelích jsme zdarma vybaveni jednotnými sny. Neperu ručníky a tak chráním tuto zemi. O smutných malých věcech nikomu neříkej. Krabičky s dětskými zuby vypadly z paměti. Ve které zásuvce bydlí ustřižené vlasy, se vyzradit nesmí. Věnování v knihách v pochmurném odpoledni zatvrzele mlčí. Jenom rozbité kutilské sady své exily hodnotí jako vysvobození.

0: Oddíl druhý. Švy mezi vteřinami. Nedá se nic dělat. Musíme si na památku vylisovat fialky.
1: Svoboda je v tom, co nepodléhá řádu. Nastav lopatky bezmračnému nebi. Vytáhni zelený krk z hlíny. Přijde Bůh v lesním přestrojení. Usměje se. Z naší rozkoše vytvaruje tělo ryby. Potřebujeme rozkousat známé souvislosti, rozemlít je v dásních. To si myslím. Potom bude možné uvidět, jak se v lidech hrbí duše a kolik stromů snědly naše domy. Ve zprávách říkají, že je třeba kontrolovat kočky. Aha, už chystají pracovní skupiny. Mám hubu plnou souvislostí. Jsem chudák mourek. Podrbej mě za uchem. Než se napustí vana, než zakoření rýmovník ve staré konvici, může svět skončit. Nebo začít. Stihnu ti napsat, kdo jsme byli? Tak aspoň to, že každá věc a každá věc vyrábějí souvislosti. Průsakem nebo rezivěním. A švy mezi vteřinami nikdy nejsou stejné barvy. Promiň. Dívám se, jak spíš. Dech veze pravou ruku do pohádkových krajin. A já pak vídám modré chobotnice. Krmím je vločkami pečenými ve vzácných olejích. Je skoro prosinec a je skoro půlnoc. Z tvých výdechů si jako vodouch stříbřitý stavím vak, ve kterém bydlím. Neskoušela bych se tak zavděčit lásce, kdyby nebyla obřím roháčem na Petříně, o kterém se ohromeně mluví ve stínu botanické zahrady. Kdyby neuměla uvařit každou vinohradskou kávu, o kterou si řeknu, v kulisách lednice, která symfonicky hučí. Láska je kluk, který si cachtá malé nohy v mělkém místě moře. A jak všichni vidíme, je příliš těžká na stéblo ostřice, po kterém popolézá k okraji. Jdu tedy. Chystám se najít list jitrocele a vytvořit pro ně místo, kde se může. Tam ona. Budu v bezpečí.

0: Oddíl třetí. Přijde jaro.
1: Co se ještě stane? Tato báseň je nesnědené cukroví. Zahrada v únoru v úterý před probuzením. Na silnici muž se starým psem obchází demonstraci vrabců v holém rošti. Vzduch se třese hlukem tvárnic, které něco zpívají. Nevíš nic? A nic tebe neví. Přijde jaro. Je období tání. Je období epidemií. Podívej se na mou novou krizi. Stála ráno před vraty. Říkala, že teď nemá kde být. Můžeme si ji ochočit a bude tu žít s námi. To město tady, to jsme si špatně vymysleli. Ulice jsou úzké, příliš zatočené. Přesto skleněné budovy obsazují kavárny a stuhlé svaly šíjí. Abychom to unesli, scházíme se z platany na zbylých nárožích, kde naši ochočení obratlovci okusují náletové dřeviny. Od 13 let mám hrůzu ze smrti. Ale kdo se toulá, toho nechytí. Ne, ona nepronikne do bezového roští. Je tam příliš mnoho napjatého chvění. Vzduch v čerstvých listech voní, tepe, odívá se živly. Hlídá, obklopuje a chrání mě. Voda, očistí mě půda, oheň. Horká káva vylitá zhora do prohlubní páteře, která se vlní jako zmije ve vyhřátém písku. Je poledne. Přijde jaro. A strach se v uhlí promění. Dotknout se teď půjde mnohem přesněji. Lidé přiznají květináče plné nepopsaných cibulí, které schovávali za zády. Potom přijde jaro.

0: Život v každém neprobádaném zákoutí jsme prozkoumali s Jitkou Bret Srbovou. Z její sbírky Přímluva za malé věci připravila a režii měla Zuzana Burianová. Krom básnířky účinkovala také v premiérovém Světě poezie na Vltavě Kateřina Císařová. Tak teskno, tak milo. Teď je tu na Vltavě hudba ve znamení touhy.
1: Polední koncert.
2: Hezký čas v neděli popolední přeje s hudbou ve znamení milostné touhy Renáta Spisarová. Dnešním poledním koncertem navazujeme na včerejší téma Tak teskno, tak milo. Dnes s výběrem skladeb z intimního díla Frederika Chopina, Roberta Schumana, Fanny Hensel, Mendelssohnové, Richarda Wagnera, Gustava Mahlera, Richarda Ayerse a Claude Debussyho. A opět se zastavíme u lásky smyslné, erotické i platonické, nenaplněné i té milenecké a manželské, té šťastné. Jak tomu bylo v případě například Josefa Suka, jehož hudbou z pohádky jsme polední koncert včera ukončili. Začínáme hudbou hluboce intimní a jemnou, klavírním dílem Frederika Chopina. Mohli bychom říct, že v jeho případě, co se vyjádření milostného citu týká, nejde o programovou lásku v konkrétním příběhu, ale spíš o vnitřní psychologii takového citu, o touhu, křehkost, nostalgii, erotické napětí i náhle vzplanutí. Pokud se zaměříme na Chopinova Nocturna, tak to je závan motýlých křídel, zpívající srdce, uvolněný nádech i výdech, melancholie v nejryzejší podobě. Tak jedno Nocturno za všechny, ty překrásné Chopinovy miniatury. Nocturno číslo 8, Testur opus 27 číslo 2. A s velkou něhou jej hraje Vladimír Aškenazy.

Takto skvostně hudbu Frederika Chopina interpretoval Vladimír Aškenazy na nahrávce vydané asi 30 let zpět. Hrál Nocturno číslo 8, Des dur opus 27 číslo 2. Hudba ve znamení touhy, lásky naplněné i nedostižné nebo navždy ztracené. Robert Schumann opěvoval milostný cit úplně jinak než Chopin. Nebyl to jen jemný vnitřní šepot, závan okouzlení, ale často literární, rozervaná a dialogická vášeň. Láska u Schumanna má často dramatický děj, který se odehrává v samotné hudbě. Důkazem toho je i například cyklus Láska básníkova, Dichterliebe, opus 48. Jeden z nejoceňovanějších písňových cyklů evropské hudby první poloviny 19. století. Ve spojení s vrcholnými básněmi Heinricha Heineho se jedná o velmi hluboký příběh lásky. Od extatické zamilovanosti přes pochyby, zklamání až k ukončení, bolestné ironii a v lepším případě smíření. Poslechněme si z 16 písní cyklu 6. Zpívat bude tenorista Jonas Kaufmann, jehož hlas má příznačné baritonové zabarvení a na klavír hraje Helmut Deutsch. A jedná se o poměrně nové společné album. A začínáme tolik populární písní Kol nás byl krásný měsíc máj.

Láska básníkova na texty Heinricha Heineho, Dichte Liebe, opus 48 Roberta Schumana. Výběr z jeho asi nejznámějšího písňového cyklu a zpíval Jonas Kaufmann, na klavír hrál Helmut Deutsch. Naladěný máte Český rozhlas Vltava, nedělní polední koncert, dnes s hudbou na téma milostné touhy. Tak teskno, tak milo. Uvozující slova hudebního programu. Pozornost teď obrátím k Fanny Hensel, rozené Mendelssohn, k jejímu intimnímu deníku duše. Tak jak u Schumana byla nejsilnějším milostným motivem jeho života Klára Schumann, u Felixovy sestry to byl její manžel Wilhelm Hensel, kterého hluboce milovala. Jejich vztah byl mimořádně podporující a stabilní. Vzájemná důvěra, radost ze společného života, oddanost, vděčnost, duchovní blízkost. Důkazem toho je také její asi nejznámější klavírní cyklus Das Jahr, rok, který vznikl během cesty manželů do Itálie. Milostná láska jako trvalá součást partnerského života. Z cyklu 12 charakteristických skladeb vybírám měsíc květen, červen a září a novou nahrávku, kterou pořídila mladá americká klavíristka Claire Huanchi. Nerušený poslech hudby Fanny Hensel.

Fanny Hensel Mendelssohn, Das Jahr, rok, výběr z 12 klavírních skladeb, květen, červen, září. A poslouchali jsme nahrávku z nového alba americké klavíristky, která koncertuje také u nás, Claire Huanchi. V poledních koncertech na téma milostné touhy rozhodně nebude chybět hudba Richarda Wagnera. Ten pojal milostnou touhu jako jednu z nejmocnějších sil lidské existence. U něj láska není klidný cit ani pouhá vášeň, ale nekonečné napětí mezi touhou po splynutí a nemožností úplného naplnění. A opět nejjasnější důkaz Wagnerova opera Tristan a Isolda a v jejím závěru Liebestod. Milt und leise wie er lächelt. A s ním jednoznačné přesvědčení, že úplné splynutí dvou milujících duší je možné až za hranicí života. K poslechu nabízím skvostnou nahrávku Staatskapelle Dresden. Orchestr vede Carlos Kleiber a zpívá Margaret Price.

Richard Wagner, Tristan a Isolda a v závěru opery Isoldina smrt z lásky se dlouhé napětí konečně rozpustí v extatickém orchestru. Z bolesti přechází Isolda do blaženosti. Lidská vášeň a s ní spojená touha nabývá podoby kosmického splynutí. Ze štátskapele Dresden orchestr vedl Carlos Kleiber, zpívala velšská mezzosopranistka Margaret Price. Nahrávka z počátku 80. let. Tak teskno, tak milo. Hudba ve znamení touhy. A teď hudba Gustava Mahlera. Zvažovala jsem jeho písně, které věnoval své životní lásce Almě. Jeho milostnou touhu v hudbě vnímáme jako cit, který osciluje mezi extází, úzkostí, něhou a vědomím pomíjivosti. A nutno podotknout, že u Mahlera není láska pouze osobním vztahem, ale silou, která otevírá člověka vůči celému světu. Přesto tedy teď obrátím pozornost ke čtvrté větě Mahlerovy páté symfonie. Ano, jde o slavné adagietto a píše se, že tato věta je vlastně hudebním milostným dopisem Almě. Orchestr Bavorského rozhlasu řídí Rafael Kubelík.

Gustav Mahler, symfonie číslo 5 a tolik známé, Adagietto, čtvrtá věta symfonie. Orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Na téma milostné touhy a Gustava Mahlera a jeho ženy Almy ještě nutno podotknout, že se jednalo o vztah dvou mimořádně silných osobností, ve kterém se mísila hluboká láska, obdiv, bolest i vzájemná zranění. Přes veškeré složitosti jejich života, soustředěného hlavně na Mahlerovu práci dirigentskou a skladatelskou, ale také poznamenaného úmrtím dítěte, Alma Mahlera neopustila a zůstala s ním až do jeho smrti. Richard Ayers je anglický skladatel současnosti, píše opery i orchestrální díla. Z jeho pracovní návštěvy Ostravy si dobře vzpomínám na jeho inscenaci opery číslo 42 v Alpách, ze které milostná touha a volání po spřízněné duši přímo kypěla. Tak aspoň kousek z árie ze současného díla, ve kterém teď bude zpívat Barbara Hannigan. Také tento text. Hledím na zapadající slunce, cítím příchod jara. Ach, zlaté slunce, až se vrátíš, přiveď mi někoho, přiveď. Zlaté slunce, až se vrátíš, přiveď mi někoho, přiveď.

Ach, zářivá hvězdo na blankitném nebi, bojím se příchodu zimy. Ach, zlaté slunce, vrať se, prosím, přiveď mi někoho, přiveď. Zlaté slunce, až se vrátíš, přiveď mi někoho, přiveď. Závěrečná slova v překladu Dany Hábové, jediné zpívané árie, nahlédnutí do poetiky opery v Alpách současného skladatele Richarda Ayerse. Na nahrávce zpívala mimo jiné rezidenční umělkyně Pražského jara sopranistka Barbara Hannigan, hrál Netherlands Blazers Ensemble. V samotném závěru poledního koncertu i dnes na téma Tak teskno, tak milo, hudba ve znamení touhy, si poslechněme hudbu inspirovanou Mallarmého Faunem. Je doslova postavená na erotickém snění a tělesné touze. Slavné úvodní flétnové solo je často interpretováno jako hudební stělesnění probouzející se smyslnosti. Ano, odhadujete mnozí správně, řeč je o díle Claude Debussyho a jeho preludiu k Faunovu odpoledni. Flétnové solo na nahrávce z poloviny 80. let hraje Karl-Heinz Zöller a berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan. Nahrávky pro vás vybírala Renáta Spisarová, za spolupráci děkuji do hudební režie mistrovi zvuku Aleši Huberovi. Milostná touha jako věčná snaha být tím druhým pochopen, přijat, sdílet s ním svůj vnitřní svět. A milostná touha, co by něha, která není nikdy utišena, i proto nám dává možnost stále snít a doufat.

0: Preludium k přelomové skladbě impresionismu, kterou je Faunovo odpoledne Clauda Debussyho, ukončilo víkendové polední koncerty na stanici Vltava na téma Milostné touhy. Připravila je a slovem nás provázela Renáta Spisarová. Znalkyně italských operních libret, italianistka, překladatelka, jazyková specialistka a konzultantka Národního divadla a předních pěvců, dlouholetá profesorka Pražské konzervatoře či AMU v Praze, kde vedla v obecné i pěvecké italštině studenty operního umění podle vlastních odborných učebnic, Marie Kronbergerová bude od zítřka na Vltavě vzpomínat v osudech.
1: Měsíc před maturitou za mnou přilítla naše ruštinářka a říkala, na filozofické fakultě otvírají znova srovnávací literatury, to je přesně pro tebe. A připravila mě tak dokonale, že jsem se tam ke slavnému Václavu Černému skutečně dostala, začala jsem to studovat, jenomže to se psal rok 69 a oni toho Václava Černého prohlásili, že je to vůdce kontrarevoluce a hned na jaře v roce 70 ho z té fakulty vyhodili a nám řekli, že to bude normálně pokračovat, ale když jsme nastoupili do toho druhého ročníku, tak nám oznámili, že ta komparatistika byla zrušená a že si můžeme vzhledem k tomu, že jsme dělali řádné přijímačky, že si můžeme vybrat jakýkoliv obor. A my jsme ještě s jednou kamarádkou, s jedním kamarádem jsme prostě obešli celou fakultu, všechny obory a nemohli jsme si vybrat, až nakonec jsme teda šli na tu italianistiku, protože to byl jediný z těch jazyků, to byl jediný obor, kde se vlastně začínalo od abecedy.

0: 75. A v 15 hodin zahájíme v rámci hry pro pamětníky seriál Záchranka z pera Ivana Bednáře a Karla Steigerwalda a poslechneme si první tři osudy lékařů, řidičů, záchranářů a pacientů, které spojuje Pražská záchranná služba.
1: Povídka.
0: Francis Scott Fitzgerald naznačuje ve svém příběhu nadepsaném Dětské odpoledne, že dětské emoce jsou přirozené a upřímné, zatímco dospělí si do situace promítají vlastní zraněnost a společenskou ješitnost.

0: Když si John Endros připadal někdy starý, utěšoval se myšlenkou, že jeho život pokračuje v jeho dítěti. Temné fanfáry hlubokého zapomenutí zněly méně hlasitě za cupitání dětských nožek nebo vytrvalého dětského švitoření, které zaznívalo z telefonního sluchátka. Stávalo se to pravidelně ve 3 popoledni, kdy mu žena volávala do kanceláře a těšil se na to jako na světlý bod dne. Vlastně nebyl starý, ale jeho život byl řadou zápasů a zmáhání strmých překážek a když teď v 38 konečně vyhrál svůj boj s nemocí a chudobou, zbylo mu ještě míň iluzí než jiným.
1: Dokonce i jeho city k dcerce měly své hranice.
0: To ona stála mezi ním a jeho ženou, kterou nesmírně miloval. To kvůli ní žili na venkově.
1: Za zdravý vzduch platili nekonečnými trampotami se služkami a únavným dojížděním do města.
0: Na malé Editce ho zajímalo hlavně její mládí. Rád jí brávala na klín a dlouhé minuty zkoumal její vonavou, ochmířenou hlavičku a oči modré jako raní nebe. A když takto vzdal dcerce hold, byl rád, že si jí chůva odvádí. Dcerčina náramná vitalita ho po 10 minutách rozčilovala.
1: Dovedl se i rozhněvat, pokud něco rozbila. A když mu jednou v neděli odpoledne zkazila partii bridge, protože ustavičně schovávala křížové eso, udělal takovou scénu, až se žena rozplakala.
0: Bylo to absurdní a John se sám za sebe styděl. Nedalo se nic dělat, takové věci se stávají a malá Editka nemohla pořád zůstávat v dětském pokoji.
1: Vždyť už se z ní také den ze dne stávala skutečná osobnost.
0: Bylo jí 2,5 roku a dnes odpoledne měla jít na dětské párty. Velká Edita mu to telefonovala do kanceláře.
1: A malá Editka to potvrdila.
2: Jdu na párty!
0: Zakřičela do Johnova naprosto nepřipraveného levého ucha.
3: Nemohl by ses pro nás u Markyových zastavit, až se budeš vracet domů, miláčku? Bude to zábavné. Editka tam půjde v nových růžových šatečkách.
0: Rozhovor byl prudce přerušen ranou, která znamenala, že kdosi mrskl telefonem na zem. John se zasmál a rozhodl se, že pojede domů dřívějším vlakem. Pobavilo ho pomyšlení, že se někde, naštěstí ne u nich doma, bude pořádat dětské odpoledne. To bude galimatiáš. Tucet matiček a žádná nevidí nic než vlastní ratolest. Děcka rozbíjí, co kde uvidí, upatlají se dortem a pyšné matky si budou cestou domů říkat, jak je to její dítě o moc chytřejší a hezčí, nežli všecky ostatní. Měl toho dne výbornou náladu. Všecko se mu teď dařilo líp, než kdy předtím. Když vystoupil na nádraží z vlaku, zavrtěl odmítavě hlavou na taxíkáře, který se mu dost dotěravě nabízel, a vydal se mrazivým prosincovým soumrakem vzhůru do dlouhého kopce k domovu. Bylo teprve 6 hodin, ale měsíc už vyšel a osvětloval nádherným třpitem tenkou cukrovou vrstvu sněhu na trávnících. Jak tak šel a nadechoval z plných plic studený vzduch, narůstal v něm pocit štěstí. A pomyšlení na tu dětskou zábavu ho těšilo stále víc a víc. Začal uvažovat, jaká je Editka ve srovnání s jinými dětmi jejího stáří a jestli jsou její růžové šatičky dost vhodné a pěkné. Vesele, pořád veselej stoupal do kopce, viděl už vlastní dům, kde ještě stále bliskotala za oknem světla vánočního stromku, který splnil svou štědrovečerní povinnost. Šel dál. Dětské odpoledne pořádali u Markyových v sousedství. Vystoupil po cihlových schodech, zazvonil a když si uvědomil, že uvnitř se ozývají hlasy, byl rád, že nejde moc pozdě. Potom však zvedl hlavu a naslouchal. Nebyly to dětské hlásky. Z domu se ozývala hlučná vřava nejméně 3 dospělé, zvýšené, hněvivé hlasy. A jeden z nich, který se změnil až v hysterický vzlikot, to byl hlas jeho ženy. Něco se stalo. Pomyslil si hned. Vzal za kliku, bylo otevřeno a tak vyšel.
1: Dětské odpoledne začalo v 4:30. Ale Edita Endrosová bystře usoudila, že nové šatičky zapůsobí větším dojmem vedle šatiček už zmačkaných, a tak si naplánovala, že přijdou s malou Editkou až v 5. Když se u Markyových objevili, byla už zábava v plném proudu. 4 holčičky a 5 chlapečků, všichni vymydlení, načesaní a vystrojení se vší péčí hrdého, žárlivého mateřského srdce, tančili při gramofonu. Nikdy jich netančilo víc než 2-3 najednou, ale protože děti ustavičně pobíhali sem a tam k maminkám pro povzbuzení, vypadalo to jako jediný nepřerušený taneční rej. Když Edita s dcerkou vešly, ozvalo se zborové jako panenka, až přehlušilo na okamžik hudbu. Ale malá Editka, které to bylo určeno, se bojácně zastavila a žmoulala si lem růžových šatiček. Nelíbali ji, tak malé děti se podle hygienických zásad nelíbají, ale řada maminek si ji podávala z ruky do ruky, každá z nich řekla jako z cukru a přidržela ji okamžik za růžovou ručku, dřív než ji postoupila té další. Velká Edita dcerku pobídla a trochu přistrčila mezi ostatní děti a malá Editka se brzy pustila do tance a horlivé zábavy. Velká Edita neměla hostitelku paní Markyovou nikdy nijak zvlášť v lásce. Považovala ji za omezenou a vulgární, ale John si s Joem Markym dobře rozuměl, jezdili spolu denně vlakem do práce a tak obě ženy udržovaly zdání srdečného přátelství. Vždycky si navzájem vyčítali.
4: Proč jenom za mnou nezajdete?
1: A pořád si slibovali návštěvu.
5: Vy přijdete na večeři k nám a potom půjdeme společně do divadla.
1: Jenže k tomu nikdy nedošlo.
4: Malá Editka je cukroušek. Moc jí to sluší. Tolik vyrostla. Ani tomu nemohu věřit.
1: A paní Markyová si olízla rty způsobem, který Editě připadal zvlášť protivný. Zauvažovala, jestli snad slova malá Editka nejsou v nějaké souvislosti s tím, že Markyův byli, ač o několik měsíců mladší, váží o dobrého 0,5 kila víc. Vzala si šálek čaje a usedla na pohovku s 2 dalšími maminkami. Samozřejmě se věnovali dalšímu konverzačnímu námětu dnešního odpoledne, vzájemnému chlubení, co jejich dítě už dovede a jaké kousky provádí.

0: Uplynula hodina. Tanec děti omrzel a tak se věnovali vážnější zábavě. Vrazili do jídelny, převrhli velký stůl a pokusili se zdolat kuchyňské dveře, takže je trestná expedice matek musela zahnat. Sotva se dostali do hloučku, okamžitě zase utekli do jídelny a znovu se vrhli na známé dveře. Ozvalo se.
1: Jsou strašně uhřáté.
0: A matky hned osušovaly malá bílá čelíčka malými bílými kapesničky. Pak se pokusili děti uklidnit, ale ti nezdarové jim utíkali z klína a hned zase zamířili do té nadevše přitažlivé jídelny. Tato část dětského odpoledne končila ve chvíli, kdy byl přinesen veliký dort s dvěma svíčkami a pohárky s vanilkovou zmrzlinou. Byly Márky, statný usměvavý klouček se zrzavými vlasy a trochu křivýma nožkama, sfoukl svíčky a strčil zkoumavě palec do bílé polevy. Občerstvení bylo rozdáno a děti jedli s chutí, ale beze zmatku. Chovali se po celé odpoledne opravdu dobře. Jsou to moderní děti, které pravidelně jedí a spí a tak mají klidnou povahu i zdravé růžové obličejíčky. Před 30 lety by podobné odpoledne neproběhlo tak míru milovně. Po jídle nastalo všeobecné loučení. Edita se úzkostně podívala na hodinky. Už bylo skoro 6 a John pořád nikde. Chtěla, aby viděl Editku mezi ostatními dětmi. Jak je milá a chytrá, jak se dovede chovat a že si neudělala víc než jednu skvrnku na šatičkách, to když jí z brady ukápla trocha rozteklé zmrzliny, protože do ní ze zadu kdo si strčil.
2: Jsi zlato. Víš, že jsi zlato? Víš, že jsi maminčino zlato?
3: Haf, haf, haf, haf.
2: Haf, tady přece není haf, haf.
3: Haf, haf, haf.
2: Ach tak, ale to není haf, haf, miláčku. To je Méďa.
3: Méďa.
2: Ano, to je medvídek Billyho Markie. Přece bys nechtěla medvídka Billyho Markie.
0: Editka chtěla. Vytrhla se a přiblížila se k Billymu Markiovi, který pevně tiskl hračku v náručí. Editka si k němu stoupla, sledovala ho nevyspytatelným pohledem, ale Billy se jen smál. Velká Edita se opět zadívala na hodinky, tentokrát netrpělivě. Dětská společnost se už skoro rozešla. Kromě Editky a Billyho tu byly už jen dvě děti. A to jedno jen proto, že se schovalo pod stůl. Od Johna to není hezké, že tak dlouho nejde. Zřejmě není tak moc pyšný na své vlastní dítě. Půl tuctu ostatních otců se zde už pro ženu zastavilo a každý z nich tu chvíli zůstal a přihlížel. Najednou se rozlehl nářek. Editka vyrvala Billymu medvídka a když se ho Billy pokusil zmocnit, strčila do chlapce, až upadl. Ale Editko...
4: No, ty si neboj se. Nechá se od holčičky povalit. Neboj se jen, co je pravda.
0: Joe Marky, hezký ramenatý muž, synka zvedl a postavil ho na nohy. Paní Markyová se právě vrátila ode dveří, kam vyprovodila poslední matku s posledním malým hostem.
1: Nestalo se mu nic. Neuhodil se do hlavičky.
4: Kde pahák? Ten se uhodil někam docela jinam. Viď, Billy?
0: Billy už natolik zapomněl, kam se uhodil, že se pokusil znovu získat své vlastnictví. Popadl medvídkovu nohu, která jediná čouhala z Editčiny pevně semknuté náruče a zatáhl za ní, ale bezúspěšně.
3: Ne!
0: A najednou podnícena úspěchem předchozího, víceméně náhodného útoku, pustila Editka medvídka na zem, opřela ručičky o Billyho ramena a strčila do něho, až opravdu upadl. Tentokrát přistál na zemi méně šťastně. Udeřil hlavou o holou zem, zrovna tam, kde končil koberec, jen to zadunělo. Pak se nadechl a děsivě zanaříkal. V pokoji nastal zmatek. Márky vykřikl a spěchal k synovi, ale jeho žena byla rychlejší. Popadla zraněné dítě a chytila je do náručí.
1: Ach, Billy! To je ale spratek. Měla by dostat napráskáno.
0: Edita se okamžitě rozběhla k dcerce, zaslechla tuto poznámku a ostře sevřela rty. A malá Editka najednou zaklonila hlavičku a rozesmála se. Byl to hlasitý vítězoslavný smích s přídechem vyzývavého pohrdání. A byl to na neštěstí i nakažlivý smích. Nežli si matka uvědomila, jak napjatá je situace, zasmála se i ona. Hlasitě a jasně smíchem podobným dceřinu. Pak se zarazila, Paní Markyová zrudla v obličeji hněvem a Marky, který ohmatával chlapci temeno, na ní zamračeně pohlédl.
4: Opuchlo mu to. Něčím mu to zatlačím.
1: Nevím, co je k smíchu na tom, že si dítě ublížilo.
0: Malá Editka se zatím se zájmem dívala na matku. Zjistila, že se jí podařilo maminku rozesmát a chtěla vědět, jestli se jí to podaří i podruhé. A tak právě v tomto okamžiku zaklonila hlavu a znovu se dala do smíchu. I velká Edita se rozesmála. Přitiskla si kapesník k ústům a nemohla si pomoci. Smála se a smála, byť i s přídechem hysterie. Bylo to něco víc než pouhá nervozita. Uvědomovala si, že se směje solidárně se svým dítětem, že se smějí spolu. V jistém smyslu to byla výzva. Tady stojíme my dvě proti celému světu. Zatímco Marky spěchal nahoru do koupelny pro mast, jeho žena přecházela po pokoji, chovala chlapce a konejšila ho. Pak se obrátila k Editě.
1: Běžte domů, prosím. Naše dítě se ošklivě zranilo a vy nemáte trochu slušnosti, abyste aspoň mlčela, tak radši běžte domů.
2: Ovšem, ještě jsem ale neviděla, aby někdo takhle dělal z komára.
1: Ven! Tamhle jsou dveře, ven! Už vás nechci ve svém domě víckrát ani vidět. Ani vás, ani toho vašeho spratka.
2: Co se to opovažujete takhle jí nadávat?
1: Tak půjdete konečně?
2: Půjdu. Nikdy jsem ještě neslyšela takové hrubosti a sprostoty. Jsem ráda, že to vaše děcko upadlo, ten malý pitomý tlusťoch.
0: V tom okamžiku se sezhora vrátil Joe Marky a všechno slyšel.
4: Ale paní Endrosová, copak nevidíte, že se to dítě poranilo? Skutečně byste se měla ovládat.
2: Ovládat? Jen řekněte jí, ať se ovládá. Nikdy jsem neslyšela něco tak sprostého.
1: Ona mě uráží. Slyšel jsi, co řekla Joe? Prosím tě, vyhotí. Když nechce jít, popadni jí za ramena a vyhotí.
2: Neodvažujte se mě dotknout. Odejdu a hned. Jen co najdu kabát.
0: A pro slzy nevidíc zamířila k hale.
5: Právě v tom okamžiku se otevřely dveře a vstoupil zneklidnělý John Andros.
2: John!
6: Co se děje? Co se pro boha stalo?
2: Oni mě vyhazují. Zrovna se chystal vzít mě a vyhodit ze dveří. Kde mám plášť?
4: To není pravda. Nikdo vás nevyhazuje. Nikdo ji nevyhazuje. Ona...
6: Co to znamená nevyhazuje? Co to vůbec říkáte?
2: No, prosím tě, nech to. Chci pryč. Jsou tak sprostí, Johne.
4: Tak to slyšíte. Už jste toho řekla dost, paní Endrosová. Chováte se jako blázen.
2: Johne, oni řekli, že malá Eda je spratek.
0: A do toho zmatku malá Editka, to odpoledne už podruhé, vyjádřila své city v nevhodný okamžik. Celá zmatená a vylekaná, že tu všichni na sebe křičí, začala plakat, což vyvolávalo dojem, že ví, jak ji tu urazili. Na to John vybuchl.
6: Co to má všechno znamenat? Urážíte své hosty ve svém vlastním domě.
4: Kdo tu někoho uráží, je vaše žena. A celý ten výstup způsobilo vaše děcko.
6: Tak vy nadáváte malým dětem? To jste tedy chlap.
2: Nebav se s ním, Johne. Najdi mi plášť.
6: Je to snad normální vylévat si zlost na malém dítěti?
4: Nikdy jsem neslyšel takovou pitomost. Kdyby vaše žena držela aspoň na chvíli zobák...
6: Tak dost! Teď už nemáte před sebou ani ženu, ani děcko.
5: Najednou nastal na okamžik klid. Edita tápala kolem židle a hledala plášť. Paní Markyová ji pozorovala palčivýma, hněvivýma očima. Náhle položila Billyho na pohovku, kde okamžitě přestal křičet a rovně se posadil. Přešla do haly, rychle vyhledala Editin plášť a beze slova jí ho podala. Pak se vrátila k pohovce, vzala Billyho do náručí, konejšila ho a znovu pohlížela na Editu palčivýma, pohněvanýma očima. Celá přestávka netrvala ani půl minuty a najednou se znovu divoce ozval Marky.
4: Vaše žena si sem přijde a začne vykřikovat, že jsme sprostí. Tak dobrá, když jsme tak sprostí, ať k nám nechodí. A teď, abyste teda šli.
6: Vy jste nejen sprostí, jste taky hrozně surový, pokud máte co dělat s bezbranými ženami a dětmi. Pojď, Edito.
5: Vzal za kliku a rázně otevřel dveře. Jeho žena vzala dcerku do náručí a vyšla ven. John, který si měřil Marky je pohrdavým pohledem, se chystal učinit totéž. Ale Marky udělal krok vpřed. Trochu se třásl. A dvě silné žíly na spáncích mu naběhly krví.
4: Tak vy si myslíte, že můžete takhle mluvit se mnou? Se mnou!
5: John bez jediného slova vyšel ze dveří a nechal je za sebou otevřené.
0: Plačící Edita zamířila k domovu.
5: John ji sledoval, dokud nedošla k chodníku jejich domu, a pak se obrátil k otevřeným dveřím, odkud po namrzlých schodech scházel Marky. Svlékl kabát, sundal klobouk, hodil je na sníh u cestičky. Pak trochu klouzaje po zledovatělém chodníku, pokročil kupředu. Po první ráně oba uklouzli a těžce upadli. Pak se napůl zvedli znovu, jeden druhého strhl k zemi. V tenké sněhové vrstvě u kraje chodníku bylo snažší udržet rovnováhu. Tam se na sebe znovu vrhli. Divoce se zmítali a udusávali sníh v měkké bláto. Ulice byla prázdná a oba bojovali tiše, jen sem tam se ozvalo krátké, znavené zafunění a mlaskavá rána, jak jeden či druhý upadl do mazlavého bláta. Navzájem se dobře viděli v jasném světle úplňku i v jantarově žluté záři, dopadající sem otevřenými dveřmi. Několikrát se v obětí svalili na zem a pak zas urputně pokračovali v boji na trávníku. Asi 10, 15, 20 minut tak nesmyslně zápasili v měsíčním světle. Prve si v mlčky dohodnuté pauze sundali kabáty i vesty a košile se jim teď na zádech proměnila v mokré, roztřepané cáry. Byli potrhaní, skrvácení a tak vyčerpaní, že se na nohou drželi pouze tím, jak jeden druhého podpírali. Úder či pouhý rozmach kráně je oba vrhal na ruce a na kolena. Ale nepřestali se rvát, protože byli unavení. Vždyť právě nesmyslnost celé té bitky je nutila vytrvávat. Přestali proto, že když se znovu octli na zemi, zaslechli náhle na chodníku čísi kroky. Odkutáleli se do stínu, přestali do sebe bušit, přestali se hýbat, přestali dýchat a jen leželi schouleni vedle sebe jako dva kluci, kteří si hrají na indiány, až zase kroky stichly. Potom se namáhavě postavili na nohy a podívali se po sobě jako dva opilci.
7: Ať se propadnu, jestli mám chuť ještě pokračovat.
6: Já taky ne. Už toho mám dost.
7: Nezajdete se k nám umýt?
6: Ne, děkuju. Musím domů, žena už bude mít starost.
5: Oba najednou pokročili k sobě proti sobě a podali si ruce. Nebyl to formální stisk ruky. John Andros položil Markyovi paži kolem krku a chvíli mu mírně poklepával po rameni.
6: Nic se nestalo.
7: Ne. A vám?
6: Ne, nic. No tak teda dobrou noc.
7: Dobrou.
5: Lehce poklusával domů, šatstvo přes ruku. Měsíc stále jasně svítil a ozařoval mu cestu, když opouštěl tmavou, udusanou zem a kráčel po trávníku. Od nádraží vzdáleného necelý kilometr slyšel supění vlaku přijíždějícího v 7.

0: Ty ses musel zbláznit. Myslela jsem, že jsi tam zůstal, protože chceš všechno urovnat a že si podáte ruce na usmířenou. Proto jsem odešla.
1: Ty jsi chtěla, abychom se usmířili?
0: Ale samozřejmě, že ne. Nechci je už ani vidět. Ale myslela jsem, že to všecko zase uvedeš do pořádku.
2: Natírala mu jódovou tinkturou šrámy na krku, zatímco seděl v horké vodě ve vaně.
0: Zavolám doktora. Co když máš nějaké vnitřní zranění?
1: Ať tě ani nenapadne. Nechci, aby se to rozneslo po celém městě.
0: Pořád jenom nechápu, jak se to stalo.
1: To já taky ne. Tahle dětská odpoledne jsou sadistické vynálezy.
0: Zaplať pámbu. Ještě, že mám doma biftek na zítřejší večeři.
1: Proč, pro boha?
0: Jako obklad na tvoje oko. A víš, že jsem málem koupila telecí? Není to šťastná náhoda, co říkáš, miláčku?
2: Za půl hodiny byl už John vykoupaný a oblečený.
1: Až na to, že se mu napuchlý krk nevešel do žádného límce a před zrcadlem zkoušel pohybovat rukama i nohama. Snad se dostanu do lepší kondice. Už asi začínám stárnout.
0: Myslíš, že mu příště natlučeš?
1: Natloukl jsem mu. Přinejmenším jsem mu natloukl stejně jako on mě. A žádné příště už nebude. Víckrát nikomu neříkej, že je sprostý. Když se dostaneš do nějaké šlamastiky, popadni plášť a jdi domů. Rozuměla jsi?
0: Ano, miláčku. Byla jsem moc hloupá a teď to vím.
1: Editka už spí?
0: Jako dudek. Ale můžeš jít a kouknout se na ní. Dát jí dobrou noc.
1: Po špičkách vešli a sklonili se nad dětskou postýlkou.
2: Malá Editka s tvářičkami jako růže a s pěstičkami přitaženými k tělíčku tvrdě spala v chladném, tmavém pokoji. John se překlonil přes zábradlí postýlky.
1: Lehce přejel rukou po cerčiných, hedvábných vláscích. Usnula.
0: Podejď ne po takovém odpoledni.
3: Paní Androsová!
0: Šš.
3: Dole jsou pan a paní Markyovi a chtějí s váma mluvit. Pan Marky je celý potlučený, má obličej na maďaru. A paní Markyová kouká jako blázen.
0: No to je ale drzost. Jen jim pěkně povězte, že nejsem doma. Nepůjdu dolů za nic na světě.
1: To tedy půjdeš. Okamžitě sejdeš dolů a ať udělá Markyová, co chce. Ty se jí omluvíš za to, co dneska odpoledne řekla. Pak už se s ní víckrát nemusíš setkat.
0: Ale čo ne, já nemůžu.
1: Musíš. A pamatuj si, že jí se asi nechtělo přijít sem nejmín dvakrát tolik, jako se tobě nechce jít dolů.
0: Ty se mnou nepůjdeš. To má být sama.
1: Přijdu za tebou hned. Za minutu. John Andros počkal, až se za ženou zavřeli dveře, potom sáhl do postýlky, vytáhl dcerku i s pokrývkami a usedl do houpacího křesla. Editku pevně v náručí. Trochu sebou hnula a tak zatajil dech. Ale spala tvrdě a za okamžik už se uklidnila a dřímala schoulena v jeho podpaží. Pomalu sklonil hlavu, až se tváří dotkli jejich světlých vlásků. Holčičko malá, konečně vím, za co jsem dnes tak urputně bojoval. Teď to mám. Pevně to držím v náručí. Už navždycky. John Andros sedí a velice pomalu se kolébá ve tmě sem a tam, sem a tam.

0: Povídku amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda Dětské odpoledne podle překladu Vlasty Dvořáčkové pro rozhlas připravila Svatava Růžičková. V režii Petra Dufka účinkovali Zdeněk Junák, Eva Gorčicová, Lenka Filipová, Karel Mišurec a Aranka Lapešová. Připravilo Brno, natočeno v roce 1992. Spisovatelka Bianca Belová žije v Praze, živí se jako překladatelka a tlumočnice. V roce 2009 debutovala knihou Sentimentální román. Následovali Mrtvý muž a Celý den se nic nestane. Její román Jezero získal cenu Magnesia Litera kniha roku a cenu Evropské unie za literaturu. Belové román Mona získal ocenění Česká kniha. Následovaly povídková sbírka Tyhle fragmenty, román Ostrov, povídková sbírka Transfer a v roce 2024 román Neviditelný muž. Její zatím poslední knihou je povídková sbírka nazvaná 22 fragmentů. Také z ní vám na Vltavě přečteme některé povídky v premiéře. Celý příští týden patří na Vltavě půl hodina od 13.30 Biance Belové.
1: Divadlo Letí slaví 20 let a poslední květnový víkend si pro vás návštěvníky ostrova Štvanice připravilo bohatý program, který bude z velké části zdarma. Čeká vás divadlo spojené s vynikajícím jídlem, diskuze s autory, zábavný kvíz, módní přehlídka kožichů Marka Ravenhilla, poslech rozhlasových her, táborák i tombola. Podrobný program najdete na webových stránkách Divadla Letí. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Pomaličku je tu už 14. hodina, před námi jsou nahrávky vokální hudby pod taktovkou dnešního oslavence Petra Altrichtera a za hodinu pak první tři příběhy záchranky seriálu Ivana Bednáře a Karla Steigerwalda.
4: Krásné hlasy.
5: Jen za svitu luny, za zvuku hudby a za předpokladu, že jako barvivo poslouží vlastní krev. Pouze tak lze přivést k životu rudou růži, skutečnou a nepomíjivou, hodnou té nejkrásnější bytosti světa. Ergo jen tehdy přejeli nám matička příroda a přineseme-li vlastní oběť, může vzniknout ušlechtilá a bezvýhradná láska. Jenže to je jen jedna část příběhu. Ta druhá už nám umí vehnat slzy do očí. Vznešený a sličný slavík, který poskytl kapku své krve, umírá. A chlapec, který doufal, že s touto rudou růží uspěje u milované dívky, dcery svého učitele, jež mu za růži slíbila tanec, je rozmarně odmítnut. Ano, povídka Oscara Wilda Slavík a růže nekončí tak, jak bychom u pohádkového příběhu čekali. Aspoň my, kdo jsme uvyklí českým vyprávěním, v nichž má dobro vždy vítěznou úlohu. Oscar Wilde vytvořil svého Slavíka a růži v roce 1888 a jen 4 léta poté píše na Wildovy motivy Camille Saint-Saëns svou stejnojmenou píseň pro solový soprán. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobré odpoledne a Saint-Saënsovu virtuózní vokalízu Le Rossignol et la Rose zpívá Jana Jonášová. Dvořákův komorní orchestr řídí Petr Altrichter.

V aranžmá Zdeňka Petra zazněla píseň Slavík a růže, kterou Camille Saint-Saëns napsal v roce 1892, původně pro soprán a klavír. Nám ji zaspívala Jana Jonášová pod taktovkou Petra Altrichtera. Petr Altrichter, který se narodil 24. května 1951, je v našem povědomí zapsán především jako dirigent symfonický, mistr taktovky, který doposud prošel angažmá u velkých orchestrálních těles doma i v cizině. My bychom ho dnes rádi představili jako empatického partnera pěvkyň, pěvců a pěveckých ansámblů. Gloria zemšedé dur Antonína Dvořáka přednese pod Altrichterovou taktovkou Pražský komorní sbor.

Na počátku 90. let, v čase, kdy byl šéfdirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, pořídil Petr Altrichter nahrávku Mše de dur Antonína Dvořáka. Poslechli jsme si část Gloria, Petr Altrichter dirigoval Pražský komorní orchestr a Pražský komorní sbor, tehdy čerstvě ustavené těleso, které vytvořili členové Pražského filharmonického sboru. A my už míříme za Petrem Altrichterem na Pražské jaro. V roce 1987 právě s orchestrem FOK doprovázel festivalový recital Skutečné pěvecké legendy. Na Pražské jaro tehdy přijela mezzosopranistka Jelena Vasiljevna Obrazcovová, která ovšem v 70. a 80. letech byla v Československu častým a vítaným hostem. Na festivalu realizovala jak komorní programy se svým dvorním doprovazečem, gruzínským klavíristou Važou Čačavou, tak i koncerty s velkými orchestry. A Bizetova Carmen byla skutečně parádní rolí Jeleny Obrazcovové. V roce 1987 o ní neochudila ani pražské publikum.

Petr Altrichter doprovází s Fokem mezzosopranistku Jelenu Obrazcovovou. Jsme ve Smetanově síni obecního domu na Pražském jaru 1987. A scény z opery Carmen Georges Bizeta pěje pod Altrichterovou taktovkou proslulá rodačka z Leningradu. Jejíž umění poznala třeba i Metropolitní opera v New Yorku nebo milánská opera La Scala. V houpavém rytmu své habanery se Carmen chlubí desítkami milenců, těmi, kdo se do ní bezhlavě zahleděli, opovrhuje, a jen tomu, kdo se k ní bude chovat s podobnou, povýšenou bezstarostností, dá Carmen svoje srdce.

Dva výstupy z Bizetovy Carmen přichystala v roce 1987 publiku na festivalu Pražské jaro Jelena Obrazcovová. Segidiliu z prvního jednání a Habaneru rovněž z prvního aktu, která právě dozněla. Pražské symfoniky řídil Petr Altrichter a my se na tento festivalový koncert za chvíli ještě vrátíme. V rodišti Jeleny Obrazcovové, tedy v Petrohradu, prožil většinu svého života původem částečně Francouz a částečně Litevec César Antonovič Kjuj, jeden ze členů pověstné mocné hrstky, s níž usiloval o vytvoření národní frakce v ruské hudbě. Přesto nám svým tanečním charakterem může jeho virtuózní drobnost pro soprán a orchestr v něčem připomenout třeba právě i Bizetovu Carmen. Však se také jmenuje Bolero. A pod taktovkou Petra Altrichtera přednese Kjujovo Bolero Jana Jonášová.

zemi. Tu Ridu obchoduje s vínem, které ve své nálevně nabízí hostům jeho matka, Lucia. Fascinuje ho vdaná venkovanka Lola, ale osudově zamilována do něj je žena jiná, jménem Santuca, která takto mladíkově matce odkrývá své city k jejímu synovi.

Dozněla árie Santucci z opery Cavalleria Rusticana, jejímž autorem je Pietro Mascagni. Naposledy jsme se vydali na recital Jeleny Obrazcovové na Pražském jaru 1987. Pěvkyni doprovázel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Petr Altrichter. Absolvent Ostravské konzervatoře a brněnské JAMU si své ostruhy začal získávat jako asistent šéfdirigentů u Filharmonie Brno a u České filharmonie. Představil se u filharmonií ve Zlíně a v Pardubicích. Z kraje 90. let vedl orchestr FOK. Poté se na více než 10 roků stal šéfem Jihozápadní filharmonie v Německé Kostnici a také vystřídal Libora Peška u Královské filharmonie v Liverpoolu. Petr Altrichter pravidelně řídí orchestry v Čechách, na Slovensku i jinde po celém světě a narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm 24. května 1951. Těsně před svými třicetinami řídil Petr Altrichter na Pražském jaru Českou filharmonii. Bylo to právě v periodě, kdy asistoval jejímu šéfdirigentovi Václavu Neumannovi. Na koncertě k Mezinárodnímu dní dětí 31. května 1980 ve Dvořákově síni provedl Petr Altrichter také cyklus národních písní pro dětský sbor a orchestr, který vytvořil Otakar Jeremiáš. Jeremiáš mimo jiné hrál v České filharmonii na violončelo, ale především se nesmazatelně zapsal jako dlouholetý šéfdirigent orchestru Radiožurnalu za první republiky a během takzvaného protektorátu. Vojtěch Babka vám od mikrofonu spolu s mistrem zvuku Jiřím Matějčkem přeje krásný den s Vltavou. A Jeremiášovo aranžmá národních písní řídí Petr Altrichter. Účinkují Česká filharmonie a Kýnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou. A jsme na Pražském jaru v roce 1980.

0: Dirigentovi Petru Altrichtrovi je dnes 75 let a my jsme slyšeli nahrávku z roku 1980 z festivalu Pražské jaro, na které vedl Českou filharmonii ve směsi národních písní pro dětský sbor a orchestr z pera Otakara Jeremiáše. Kýnův dětský sbor řídil Jiří Chvála. Krásné hlasy připravil a uváděl na stanici Vltava Vojtěch Babka. Vážení a milí, za pár chvil bude 15 hodin a to zahájíme seriál Ivana Bednáře a Karla Steigerwalda Záchranka. V 16.30 pak uslyšíte hudbu z filmu Martina Scorseseho Letec a v 17 hodin rozhovor s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou ve vizitce.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Hra pro pamětníky.

Rozhlasový seriál Karla Steigerwalda a Ivana Bednáře Záchranka patří k výrazným titulům původní československé rozhlasové dramatiky konce 70. let. Sleduje osudy lékařů, řidičů, záchranářů a pacientů. Prostředí pražské záchranné služby nebylo úplně běžné v české dramatice té doby. Seriál atraktivně nabízel napětí, rychlé střídání situací a silné emotivní momenty od tragických zásahů až podrobné lidské příběhy pacientů a posádek. A my pro vás dnes na stanici Vltava máme hned tři části.

0: záchranná služba, sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případům. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část první. Posádka.
2: Slyšela jste to, paní Truxová?
3: A co? Dobrý den.
2: Dobrý den. V mlíkárně říkali, že prý je náš barák na řadě.
3: A v čem, paní Navrátilová?
2: No v tom bourání kvůli tomu metru.
3: Ale prosím vás, to už se říkalo kolikrát. Můj se na to byl před dvěma lety informovat. Hrabali se tam hodinu v plánech a nakonec mu sdělili, že dům je už dávno zbouraný.
2: Tak vidíte, že na tom něco je.
3: Nesmrdí tady něco?
2: Já nic necítím. No, ale jestli je dům zbouraný, tak kde teda bydlíme?
3: No, my se taky divil, ale řekli mu, že tady mají zakreslený park, no. A když tam šel po druhý, tak už tam ten úřad nebyl. Oni je přestěhovali. Vážně nic necítíte?
2: No, jako kdyby tady utíkal plyn, že jo?
3: No jo, no taky přece by nám nedělali novou omítku, kdyby se měl barák bourat. Ale odkud to může být?
2: Říkali to v mlíkárně.
3: Já myslím ten plyn.
2: No, s plynoměru to není, já k ním čuchala.
3: Třeba... Ježišmarja, paní Navrátilová, viděla jste už dneska pana Kurandu? Tohle doba už přece vždycky bývá vzhůru.
2: Že by to bylo od něj? Mám na něj zazvonit?
3: To ne... To by mohl barák vylítnout do povětří, jako jednou v takovým filmu v televizi.
2: My se s tátou málo koukáme.
3: Musíme na něj zabouchat. Škoda takovýho bytu. Pane Kuranda. Pane Kuranda.
2: Jste doma?
3: Je tam ticho. Nebo ne?
2: To je on. On tam stejná.
3: Záchranku. Zavoláme záchranku.
4: Záchranná služba.
5: Prosím vás, přijeďte sem, ale rychle. Pan Kuranda si pustil plyn.
4: Adresu, prosím.
5: Aha, tak Praha 8, Karlín, Sokolovská 518, lomeno třema.
4: Patro?
5: Třetí, ale já volám ze druhýho.
4: Dobře, posíláme vůz.
0: Jitka Wagnerová, dispečerka. 30 let, svobodná, žije se svou matkou. Má ráda koně, televizní seriály, cestování. Zatím cestuje sama. Až najde muže podle svých představ, bude patrně cestovat s ním.
6: Příjem.
7: 140, kde jste?
6: Na Harfě.
7: Karlín, Sokolovská 518, lomeno třemi, otrava plynem, třetí patro, jméno Kuranda.
6: Třetí patro Kuranda, rozumím.
0: Od zazvonění telefonu uplynulo 20 vteřin.
6: Otoč to, jedeme do Karlína.
0: Doktor Ladislav Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.
2: Pane doktore.
8: Prosím, co je?
2: Pane doktore, zabila ho ona.
8: Co, kdo? Koho?
3: Truxová pana Kurandu.
8: Prosím vás, výpovědi si nechte pro bezpečnost. Tak dělejte, kluci, co je. Opřete se do toho.
9: No jo, to bychom museli vylomit. Ale já znal jednoho...
8: Buďte sticha, Zdinku. Vyražte dveře, já si to zodpovím.
3: Navrátilová, nechte toho špitání, já dobře vím, co panu doktorovi říkáte.
2: Čistou pravdu.
10: Nejde to. To jsou starý, poctivý dveře.
9: Ale pojď, zkusíme to ještě.
3: Pane doktore, půjčovala si od něj peníze a on pan Kuranda měl sklerózu. A s tím právě ona počítala. Jenže ty si asi pan Kuranda vzpomněl, tak mu pustila plyn. Chtěli k němu probourat dveře z ložnice a ty jeho napadlače za zdi, aby měli 4 místnosti.
8: Pro boha, paní.
3: Navrátilová, jestli nepřestanete, já vás dám advokátovi.
2: A já řeknu esenbákům, že jste se mi přiznala.
9: Hej, a je to. Zavři plyn! Hergot, tady nikdo není. Přece se nevypařil.
8: Ženský, co jste bláznili? Tam nikdo není.
3: Tak on tam pan Kuranda není. No to je pěkný.
2: A vy jste mu zničili dveře.
10: Asi si vařil kafe. Voda přetekla, zasl plyn.
3: No jo, teď ono je taky 8 hodin. To on si chodívá vždycky pro noviny.
8: Počkáte tady s náma do příchodu bezpečnosti. Obě dvě.
11: Babizny zatracený. Takový mít za sousedky bych nikomu nepřál ani za trest. Člověk se proháčkuje před spaným centrem, riskuje pomalu krk a nakonec se zjistí, že to byl jenom blbej for.
0: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
9: Jo, příteli, dobrý soused, to je kolikrát větší výhra, než se píchnout do oka. Kdysi, když jsem ještě bydlel na Žižkově, tak se mnou ve stejném domě bydlel nějaký profesor Werner, geolog a veliký mariážník. A naproti přes Pavlač bydlel jistý odborný asistent Kučera, a tomu se ve čtvrtě říkalo Kartibuch. Na ty dva se jednou nepohodli o 4x volepenou červenou stovku a teď poslouchej, na co vzdělaný lidi nepřijdou.
0: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
9: Ten profesor se vrátil z Bulharska, kde objevil nějaký neznámý horniny a kvartír vzhůru nohama, přežila to jenom sbírka kizů a piritů z Pobaltí. No, taky plyn. A tomu právě vyved ten Kartibuch Kučera odborný asistent. On mu profesor před tou cestou svěřil klíče, aby mu zalejíval kaktusy, až bude pryč. A Kartibuch Moravec mu vlez do bytu, pustil všecky hořáky, no ten odborný, no, a zase za sebou zamknul.
10: Moment, vy jste říkal, že se jmenoval Kučera,
9: ne? Já jsem říkal, že se jmenoval Werner. A ten Kučera to měl vymyšlený, náramně, rafinovaně.
10: Pořád stejná písnička. Pošťák zazvonil a to ostatní jsme už slyšeli.
9: No. On Pošťáka nechtěl poškodit.
10: Pošťáka Moravce asi.
9: Ale Kučera byl odborný. A počkal, až se plyn skoncentruje, to si jako odborný asistent spočítal, jak to dlouho trvá. A pak tomu profesorovi zatelefonoval z bodky. Zvoneček pěkně zajiskřil a pit! Půl baráku bylo v tahu.
10: Zdenku.
9: Ne, on učil na konzervatoři.
10: Vám, Zdenku, by měli zakázat číst některé knížky.
11: Ale stejně by mě zajímalo, jestli ty ženský lahali, když slyšeli toho Kurandu stěnat? Nebo jestli skutečně něco slyšeli?
10: Sluchový halucinace. Cítili plyn, zbytek si vsugerovali. A potom přání bývá často. Otce myšlenky.
9: No je. Jednou u nás ve čtvrtě...
10: Já vás praštím.
9: Já jsem ještě vydlel.
8: Příjem.
7: Kde jste 140?
8: Vracíme se z Karlína, byl to planej poplach.
7: Tak jeďte na újezd, je tam havárka, děvče běhlo pod motocykl, před Tyršákem.
8: Rozumím, před Tyršákem jedeme. Yeah. Chlapi, nosítka.
11: Uvolněte cestu, prosím vás. Co pak neslyšíte? Jděte stranou.
9: Člověk málem neprojde s dovolením, paní.
8: Nosítka na chodník, hned jsem u vás.
9: Tak, slečno, trošku vám pomůžeme.
12: Kdyby tady aspoň nebylo tolik lidí.
8: Nehýbejte se. Možná to bude bolet.
9: Kam jste, holka, spěchala? Rande?
8: Podejte mi kramerky. Obvazy. Ta noha se musí znehybnit, slečno.
12: Ne, jak dlouho. Já musím za 14 dní na soustředění.
8: No, to bude sádra, slečno, tak na 6 neděl. Tohle vás bolí?
12: Ne, jenom ta odřenina.
11: To je zlomenina, slečno, jako Brno.
12: Jak víte, že jsem z Brna?
11: Já totiž znám všecky hezký holky z Brna.
8: A teď se tady nebavte, jedeme. Co je s tím motocyklistou?
13: Mně nic není, pane doktore. Já jsem jenom upad. Ona mi tam vlítla jako slepice, že jsem nestačil ani pořádně havarovat. Mně fakt nic není.
8: Nastupte. O tom teď rozhoduju já, co vám je nebo není.
9: Já jsem se jednou přichomejt k dopravní nehodě, když jsem jel náhodou kolem v civilu. Jeli jsme s Frantou Bartákem, to je můj vzdálený bratranec, který už je dvakrát rozvedený, protože pořád staví barák.
10: Prosím tě, k věci.
9: Jeli jsme pro cement.
13: To jste se nemohla rozhlídnout.
12: Myslíte, pane doktore, že opravdu nebudu moc odjet na ty lyže?
8: Kdy?
9: Je to asi půl roku. Narazili tam do sebe dva trabanty.
12: Asi tak za 14 dní. Pane doktore.
8: No tak na to zapomeňte. Vyloučeno.
13: V životě se mi nic takového nestalo. Opravdu. A přitom dávám pozor na každou ženskou, když řídím.
9: Ty dva trabanty taky dávali pozor, ale ten menší trabant špatně odbočoval a vletěl tomu většímu trabantu do kufru. A zajímavý přitom bylo, že tomu menšímu trabantu se vůbec nic nestalo, zatímco v tom větším byli dva raněni. A co myslíte, že dělali ty dobráci kolem? Nikdo ty zraněný nezafixoval, jenom na ně koukali. Tak jsem zastavil a zafixoval jsem dvě předlotí a ty dobráci mi nadávali, ať toho nechám, když nejsem doktor. Než přijeli naši kluci, stačili lidi Frantovi Bartákovi poplivat přední sklo u toho auta, co jsme s ním měli pro ten cement. Jo, lidi by se měli víc učit poskytovat první pomoc.
8: Ticho, Zdeňku.
13: Máma na mě doma čeká.
8: Z nemocnice si zatelefonujete.
12: Pane doktore, já jezdím závodně na lyžích. Já musím na soustředění do Alp.
8: Ano.
12: Já jsem se konečně dostala do reprezentace. Já tam prostě musím
8: Moment,
12: jet.
8: Zkuste dát takhle hlavu. Výborně. Nebolí to?
12: No, už míň.
13: Slečno, mě to moc mrzí, že se vám to stalo. Už dneska ráno jsem měl takový divný pocit, ale že to bude zrovna havárka, to mě nenapadlo. A že porazím reprezentantku, to se mi ani nezdálo. Fakt mě to moc mrzí, ale měla jste se aspoň ohlídnout. Já už to opravdu neubrzdil na těch pražských kostkách. To je prvý.
12: Já vím, že jste mě nepřijel na schvál. Pane doktore, myslel jste to vážně?
8: Co, slečno?
12: No, že nebudu moc jet na to soustředění.
8: Vážně, vypadá to na komplikovanou frakturu kotníku, ale přesně vám to řeknu až po rentgenu.
9: No, taky jste mohla o tu nohu přijít. Buďte ráda, že to dopadlo ještě takhle.
8: Zdenku.
9: No, moc se vám to rande nevyplatilo, co?
12: Ale ono to nebylo tak docela rande. Já tam vlastně šla, protože jsem šla dát kopačky.
9: A jaký kopačky? Snad lyže, ne?
12: Pane doktore, teď mě to strašně bolí.
8: Já vím, zlomenina se vždycky takhle probouzí. Klidně se mě chytněte. Já bych se například u zubaře taky vždycky nejraději držel někoho za ruku.
9: To má ten váš kluk vlastně kliku, že jste tam nedorazila. Takhle se třeba nerozejdete.
12: Ale rozejdeme.
9: Proč pak?
8: A je vám do toho něco, Zdeňku?
12: On mi nerozumí.
9: To já znám. Tak je to vždycky. Já jsem rozvedený už 15 let, jenomže z její viny.
12: Jenže tohle zavinil on. Žárlil na moje lyžování a taky ho štvalo, že jsem nechala školu.
8: A víte, že se ani nedivím? Lyže nejsou všechno.
12: Pro mě jo. Člověk se snaží, dře, roky na sjezdovce a když je před cílem, tak taky najednou všecko váhají.
8: No moc, slečno, s tou závodní kariérou nepočítejte.
12: Proč se to zrovna muselo stát mně?
8: Klid, no tak, ležte klidně. Klid. Poslouchejte, Zdeňku, tak mě napadá, jak jste to vlastně myslel s tím větším a menším trabantem? Jakože kombi je větší než limuzína?
9: Já jsem věděl, že se zeptáte. Proto jsem to taky říkal.
14: Thank you. Poruším?
4: Ani ne. Teď je tu ku podivu klid.
14: Máte kafe?
4: Mám. Ale já to míchám na půl, dnes kafe s Turkem.
14: No, ale to mě nevadí.
15: Záchranná služba. Ano. 10, Mečislavova 10.
14: Mám to dneska, Mašek, akorát.
15: Mašek, epileptický záchvat. Nepřijedeme.
14: A ještě si ten motocyklista na mě stěžoval.
4: Jaký motocyklista?
14: A porazil holku, sám udělal salto mortála a divil se, že ho bereme sebou. A nevysvětlíte blbečkovi, že to není šikanování pro nic za ní, že to je důslednost.
4: Chcete veliký nebo malý kafe?
14: Co? Jo, veliký. Velmi veliký. Včas si připadám jako Sisyfos. Všichni čtou denně černou kroniku. Stará paní vběhla pod auto. Automechanik svařoval v zavřený garáži autogénem. Kluk spad ze sloupu, když si bez povolení připojoval elektřinu.
4: To jsem taky četla.
14: Jo, a já k tomu jel. Ty lidi jsou nepoučitelní. A když se něco takového přihodí, tak to jsou najednou všichni mudreci. Jak se to může někomu stát? A zas někdo pošle dětičky, aby si zahráli v jednosměrce. Jako když hrách na stěnu hází. Ale ty holky, je mě opravdu líto.
4: Vám taky bylo někoho líto? Já myslela, že jste takovej studený profesionál.
14: Jo. Zrovna měla jít do reprezentace. A tu máš čerty kropáče. Voda, Jituško. Voda. Samá voda.
16: Jirko, ty jsi snad blázen.
17: Já?
16: Proč by normální ženská nemohla jít do domu mody jen tak prohlídnout si šaty? Třeba jsem ti chtěla něco koupit.
17: Jenže jsi mi nic nekoupila. Jak dlouho jsi tam byla?
16: Já se nenechám takhle vyslíchat.
17: Tak přece jenom přede mnou něco tajíš. Nehrajou tady aspoň 2 hodiny v tom tvým povedeným vyprávění. Nemysli si, že na to stejně nepřijdu.
16: Jirko, jsem utahaná z práce. Nevím, co dřív a místo, abys mi trošku pomáhal.
17: A já snad nepracuju. Myslíš si, že bych neuměl stát u Kinexu s tuškou v ruce, pít kafíčko a vykecávat se s drahýma kolegyněma? To bych uměl taky.
16: Proč zas podceňuješ mou práci?
0: Lenka Novotná, projektantka, 25 let. Vdaná za Jiřího Novotného, řidiče záchranné služby. Ve svém oboru velmi zdatná, vyhrála několikrát podnikovou soutěž. Nedovede se hádat a popuzuje ji, když její muž mluví ve společnosti o projektování, ačkoliv mu vůbec nerozumí. Má ráda děti, ale zatím žádné nemá.
16: Kde vůbec bereš právo na to, abys nějakou práci posuzoval?
17: Právo?
16: Ty někam jdeš?
17: Jo.
16: Jen co jsi přišel domů?
17: Jo.
16: Teď my dva spolu vlastně nikdy nejsme. Opravdu musíš pryč?
17: Jo.
16: A kam jdeš?
17: No prosím. A tohle snad není vyslýchání. Ale jak chceš, Lenko? Jak chceš? Vezli jsme dneska jednu holku, motorka jí zlomila nohu, když šla na schůzku. Tak jsem jí slíbil, že to povím tomu jejímu klukovi. To je všechno.
16: Nemůžeš tam zatelefonovat?
17: Ten kluk nemá telefon.
16: Nestačilo by, kdyby třeba sestra poslala telegram?
17: Milá Lenko, to by teda nestačilo. Doufám, že tě najdu doma, až se vrátím.
16: A kam bych chodila, Jirko?
17: No, kdo ví. Ahoj. Sestří, kuk, můžu dál?
18: No samozřejmě, chechtáku, ty vždycky.
17: To je dobře, Silvinko, že máš dneska službu.
18: No, ty? Tak co bys rád, chechtáku?
17: Přivezli jsme vám dneska holku se zlomenou nohou.
18: Malá, ne?
17: Mně připadala normálně rostla.
18: Ale ne, jmenuje se Malá.
17: Aha.
18: Zlatica Malá. Dvojitá fraktura kotníku, pokoj číslo 5. Mimochodem, není v nejlepším stavu, pořád brečí.
17: Pust mě k ní. Telefonovala aspoň domů?
18: To jo, odpoledne tu za ní byla její matka. Taky brečela, ale ta holka ji v podstatě vyhnala. Asi hysterka, řekla bych. No, jestli chceš, tak za ní jdi, teď nehrozí žádná důležitá návštěva.
17: Díky.
18: To víš, chechtáku, co já bych pro tebe neudělala.
19: Prosím vás, nevypravujte mě nic. Nejsem na žádný utěšitele zvědavá. Řekněte mi, co po mně chcete a nechte mě být.
17: Nezlobte se, nemyslel jsem to špatně.
19: Ale možná. Ale já teď opravdu nemám na to nervy.
17: Vy se jmenujete Zlatice?
19: Jmenuji se Zlatica.
17: Proč? To je divný jméno.
19: Maminka se narodila v Záhřebu.
17: Máte temperament po ní, co? No, jak bych vám to vysvětlil? Odpoledne jsme o vás mluvili, přeci jenom každý den nevezeme slečnu z reprezentace. No, prostě mě napadlo, jestli byste něco nepotřebovala. A tak jsem za váma zašel, no. No, trošku jsem se doma pohádal.
19: Aha.
17: Ježiši, nevysvětlujte si to špatně. Jen jestli pro vás můžu něco udělat, třeba něco vyřídit tomu klukovi, co jste za ním spěchala.
19: Vyřídit? No co prosím vás? A nebo vlastně jo.

0: A co si vlastně přejete?
1: Slečna Zlatica Malá se vám omlouvá, že nepřišla na schůzku.
0: Poslyšte, já nevím, v jakém vy jste ke Zlatici vztahu, ale...
1: Ale?
0: Víte, to není jednoduché chodit s holkou, která má nad postelí místo andělíčka vázání ke sjezdovkám. Zlatica považuje ty prkínka za jediný smysl života, kdyby se nestyděla, bude se k ním každý večer modlit.
1: No to přeháníte, ne?
0: To nepřeháním. My dva jsme se na horách seznámili, víte, já taky lyžuju. Samozřejmě teda nezávodím, ale to její lyžování, to taky nebyl žádný zázrak.
1: Ona není dobrá lyžařka?
0: Právě, že je dobrá lyžařka. Ale není výborná. To je ten drobný rozdíl, který ona odmítá uznat.
1: A vy jste jí vysvětloval, že není výborná lyžařka?
0: No samozřejmě, co jsem měl dělat? To jsem měl kolem ní chodit, jako okolo nastávající hvězdy, jak to dělá celá její rodina. Vždycky jsem zastával názor, že pravda se má říkat lidem do očí. I když je třeba tvrdá.
1: A jo, ale já mám vyřídit ještě něco.
0: No prosím.
1: Zlaticu vybrali na soustředění do Alp.
0: Cože?
1: Zlaticu vybrali na soustředění do Alp. Do reprezentace.
0: Takže... Tak, no jo. Ono se jí to přece povedlo.
1: Tak, tak.
0: Ale to je pak samozřejmě všechno jinak. To já za ní musím jít. Já to všechno napravím, uvidíte, to se spraví. Kde je?
1: No, navštívit jí můžete. Návštěvní hodiny jsou zítra od 3 do 4, protože je středa. V neděli jsou totiž od 2 do...
0: Jaký hodiny?
1: No, Zlatica totiž leží na chirurgii s dvojitou zlomeninou kotníku. A není to legrace.

0: Budu vás potřebovat, pane doktor. Já jsem Navrátilová.
1: Prosím.
0: Zjistila jsem si na ústředně, že jste to byl vy. Byl jste přece na Pavlači. Přece jak si pan Kuranda pustil plyn. Totiž nepustil si nic, ale zvenčí to tak vypadalo.
1: Aha, už vím. A proč jste za mnou přišla?
0: Kvůli té babě Truxový, pane doktor. Ta baba Princmetálová teď na mě podala udání a žalobu kvůli urážce na cti a utrhání.
1: No, ale to už dneska nejde, paní.
0: To mi řekl advokát taky, že už dneska nic takového nejde, ale mě stejně volají na národní výbor. A advokát mě ujistil, že mě to může stát i 500 korun.
1: No, to může, ale co s tím mám dělat já?
0: Vy mě musíte jít za svědka a dosvědčit mi, že jsem já jí vůbec nenacti utrhala. Advokát mi říkal, že si to mám oběhnout, abych vyhrála. Já totiž nikdy a nikde žádný soužití nerušila.
1: Paní, jak jste říkala, že se jmenujete?
0: Jmenuji se Navrátilová, ale rozená jsem Paličková.
1: Tak paní Paličková, já mám na práci důležitější věci, než abych běhal po všelijakých komisích kvůli Pavlačovým drbům.
0: Tím snad chcete naznačit, že já jsem drbná.
1: Zaprvé nevím, jestli máte pravdu skutečně vy.
0: No když vám to říkám.
1: Za druhý už na vás nemám čas. Nashledanou.
0: Tak tohle má člověk za svou dobrou vůli. Zacházejí tu s ním jako s vyvrhélem. Ale pamatujte si vy, inteligente, že si budu stěžovat.
1: Nashledanou.
2: Co tu chceš?
3: Já? Přišel jsem se na tebe podívat, kam můžu dát tu kytku?
2: Přišel ses podívat. Ty jsi mi přišel říct, že teď konečně vidím, kdo měl pravdu, ne?
3: Ne.
2: Nemusíš mít žádné obavy. Se závoděním na lyžích je konec. Vyhrál jsi.
3: Ne, tak jsem to nemyslel.
2: Kdybych nejela na to pitomí rande, tak se mi nic nestalo.
3: Zlati, klid. Uzdravíš se pěkně, všecko bude hezky v pořádku.
2: Nic nebude v pořádku. Co pak tomu nerozumíš? Nikdy už nic nebude v pořádku.
3: Podívej, já jsem nepřišel, abychom se tu hádali. Já...
2: Kvůli mě si nemusel chodit vůbec.
3: Kdybys chtěla, tak ti
2: klidně... Jenže já nechci. Slyšíš dobře? Já už nechci. Můžeš jít klidně domů. Tak si běž. Jdi už.
3: No, jak myslíš?
1: Silvo, prosím vás, kde leží ten kotník, co jsme sem přivezli?
4: Myslíte slečnu Malou? Na pěce. Vy o ní máte všichni nějaký zájem. To už jste čtvrtý.
1: Jak to?
4: Maminka, její kluka, taky tady byl chechták. Ale to jsem asi neměla říkat.
1: Nechte si svoje poznámky. Napřímo máte nový případ, právě jsme ho dovezli.
2: Pro mě už nemá život smysl.
1: Tak poslyšte. Teď vám zas něco povím já. Tady leží lidi, kteří by vám mohli povídat, co to je neštěstí. Třeba zlomeniny páteře, pánve. Ženská, která se už po čtvrtý pokouší mít dítě a vždycky potratí. Lidi, kteří přišli o ruku nebo o nohu. Mladí kluci, kteří už nebudou nikdy chodit. Ale od nikoho z nich jsem neslyšel, že pro něj nemá život smysl. A to jsem musel počkat na rozmazlenou fňukalku, která se nerozhlíží, než vletí do jízdní dráhy. Ten motocyklista, který říkal, že se mu nic nestalo, tak si tady poleží půl roku se slezinou.
2: Pane doktore...
1: Ticho! Ostatně vy byste ani na těch lyžích určitě nic nedokázala, protože závodník musí mít odvahu. A vy jste... No. Přeberte si to, jak chcete. Ale kvůli vaší nožičce se svět nezastaví.
2: Pane
1: slečno,
2: doktore...
1: Naschledanou, slečno.

0: No, co pak, Lenko?
1: Já volám vám Zdenku, protože na vás Jirka dá.
0: Jo, dá. A proč mi teda říká tlustej docent?
1: Vy mu taky říkáte chechta.
0: No, protože se směje, jako když hejká vejr. Co pak se zase stalo?
1: Udělal mi žárlivou scénu a já už prostě nevím, co mám dělat.
0: Jo, a co jste provedla?
1: Byla jsem u sestry, u Lucie, jenomže tomu nesmím říct. On myslí, že mě proti němu hecuje. Poraďte mi.
0: Jako rozvedený, Lenko, vám můžu jedině říct, že se nedá nic dělat, jenom být rozumnej a trpělivý. Já byl netrpělivý, tak jsem rozvedený. Ale návrh bych měl. Udělejte žárlivou scénu vy jemu. No, a nějaký důvod si už najdete. Já musím končit, děvče, zvoní nám tu druhý telefon. Služba volá. Prosím.
1: Už jste vypili kafe?
0: Já, my ho ani nevazili. Jirka rozbil vazič.
1: Tak ho ani nespravujte, mám pro vás práci. Praha 2, Štěpánská 57, čtvrté patro,
0: jo.
1: Evžen Kobra,
0: je.
1: Převoz do Bohnic. Potom se mi hlašte.
0: Cum befel. Jirko, doktore, jde se na věc.
2: Záchranná služba.

0: Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případům. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část druhá. Evžen.

0: Kučerová.
1: Proč voláš? Říkala jsem ti, že nemáš telefonovat, že zavolám sama. Ne. Prosím tě, netrap mě, buď tak laskav. Víš, že ti na to nemůžu odpovědět. No ano, Evžen je vedle. Já mám strach, že nás uslyší. Ne. Možná, no. Ano. Ano, přijdu, ale jenom na chvíli. Ne, nemá to smysl.
2: Marto, kdo to volá?
0: Uklid. To je uklid. Objednávám uklid, víš? No, tak tedy příští týden. Ano, ve středu. Ano, ano, děkuji. No samozřejmě, budeme doma. Naschledanou.
2: Uklid? Ten uklid volal nám. Telefon přece zvonil tady u nás. Tady
0: ano,
2: zvonil...
0: ověřovali si číslo, no. Na tom přece není nic zvláštního, ne? Vždycky volají zpátky. No, no jinak by si z nich mohl někdo dělat hloupé vtipy.
2: Oni si nikdy nedělají hloupé vtipy, Marto.
0: Prosím tě, je ti dobře? Nechceš si vzít prášek?
2: No, já nechci prášek. Já mám hlad.
0: No, za chvilku bude snídaně.
2: Marto.
0: Co je?
2: Marto, dívala ses včera na televizi?
0: Dívala, byla jsem přece u kamarádky, vždyť o tom víš.
2: No, tak ses dívala, že?
0: No, ano.
2: Jak to dopadlo?
0: Normálně.
2: Marto, proč mi lžeš? Proč mi lžeš?
0: Prosím tě, proč?
2: Marto, toho černýho tam strašně zmlátili. Tekla mu z úst krev. Měl si se dívat.
0: Já to nemám rád.
2: A víš, kdo to zavinil? Ta blondýna byla spojená s nimi. Oni šli potom černým, ale ona jim pomáhala. Ten blondýák k ním patřil taky, Marto, ale hrál, že u nich není. Jenže byl, já jsem to poznal, že u nich byl.
0: Ne, prosím tě, nemám zavolat doktora.
2: Ne, v žádném případě nesmíš. Nesmíš mě nechávat tu samotě, Marto, rozumíš?
0: Uklidni se, Evžene, vždyť to byl jenom film.
2: Já tu blondýnu nenávidím. Marto, prosím tě, řekni mi, jak se s nimi mohla spojit, jak to mohla udělat. To přece nebylo...
0: To bylo jenom jako, víš? No, aby se lidi bavili.
2: No, tímhle tím se může tak někdo bavit, že?
0: No ano, lidem se to líbí.
2: A protože to všichni berete na lehkou váhu. Marto, jeden z nich pak odletěl do Evropy. Vezl sebou černý kufr a Interpol nedostal.
0: Možná ho chytí v příštím díle.
2: No, že kdy to bude ten příští díl? Marto, já nemůžu čekat, tohle to bylo varování, Marto, to bylo varování, rozumíš, oni mě varovali. Každé slovo, každé jméno má přece svůj význam. Proč si myslíš, že například pustili ten film? Proč si myslíš, že jsem se musel dívat? Oni jdou po mně, tebe odstranili přítelkyně a jdou po mně.
0: Jdou po mně. Uklidni se.
2: Já jsem úplně klidný, ale musím se zachránit. Marto, oni mě dali rozkazy. Já nesmím odporovat.
0: Evženku, prosím tě, vezmi si prášek.
2: Ne, nesmím. Dostala si ho od toho chlapa, co se s ním plešíš? On je taky u nich! Chtějí mě dostat, ale já mám svoje instrukce,
0: Žádný chlap neexistuje, že ne, pro boha!
2: Já jsem dobře slyšel, že jsi mu říkala Karle! No, vás jednou dostanu, já vás všechny zničím! Já se spojím s tím! A zvítězíme! Musíme zvítězit! Abychom zachránili svět!
0: Ounc, prosím doktora Červenku.
3: Záchranná služba.
4: Tady doktor Červenka, prosím vás, zařiďte převoz pacienta Evžena Kobry, Štěpánská 57, Praha 1, 4. patro na psychiatrické oddělení, jde o recidivu.
3: Ano, znamenám si.
4: Můžete poslat jenom posádku bez lékaře.
3: Ano, pane doktore, zařídím to.
5: Neudělá nám něco?
6: Nesmysl. Už pro něj jezdím dobrých nejmín 10 let, no. A vlastně už jsme kamarádi.
5: Co mu je?
6: No, ten se s tím nejspíš narodil. Blázen na první pohled, ale neškodné.
5: Jo, jo.
6: Bydlí se sestrou, která se o něho stará jako o vlastní dítě. Prej se kvůli němu i rozvedla, jo. No, to už je dávno.
7: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
5: Není nebezpečný?
6: Ne.
5: Já bych tyhle lidi vyvezl na pustý ostrov a hotovo. Zdravá ženská si kvůli němu zkazí život. Proč?
7: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
6: Jo, hochu, ty bys tomu dal. Když je někdo blázen, to ještě neznamená, že to přestal být člověk. A jak bys to chtěl rozhodovat, kdo patří na pustý ostrov a kdo ne?
7: K případu jede posádka sanity bez lékaře. V hantýrce se tomuto druhu služby říká rychlík. Nasazuje se v případech, kdy je předem jasné, že nebude třeba okamžitého lékařského zákroku.
6: Přijedeš, udělaj ti kafe a odvezeš ho. No, jezdí s náma dobrovolně. Myslíš si, že patříme k jeho šéfu?
5: K jakým šéfu?
6: No, on má takový podivný představy, že jsou nad náma nějaký zvláštní šéfové.
5: No nazdar.
6: Lidi jsou ochu všelijaký. Já jsem jednou čet v nějaký vědecký knize o jednom člověku, který byl zamilovaný do nákladních aut jako do ženský. No. A nějaká bába zase milovala řeku Vltavu. A jiný řeky vůbec nevzrušovali. Píše teda tam ten doktor. Bacha, brzdi.
5: Vidíš toho idiota? Ještě kroka, mohli jsme ho rovnou naložit. No, pak, že lidi nejsou blázni.
8: A vítám vás, pánové, prosím, pojďte dál.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Martičko, máme hosty, udělej jim kávu, ano? Pánové, Martička nic neví, ale dejte si na ní pozor.
0: Pojďte dál. Už vypadá delší dobu moc špatně.
6: Ale ani ne, trošku přibral. A jak jste se opálil, pane Evžen?
8: Ano, ano. A jak vy, pánové, daří se dobře?
6: Dobře.
8: Tak prosím, okamžik, já se jenom zbalím, ano?
5: Vždyť vypadá úplně normálně.
6: To on vždycky.
0: To se vám jenom zdá. Já už poznám, kdy se to v něm začíná střádat.
5: Hmm. A vy tady bydlíte sami dva?
0: Ano, maminka zemřela, to už je dlouho. Aha. Otec se znovu oženil. Nejdřív k nám chodil, ale když se to stalo s Evženem, přestal se k nám hlásit.
6: Já myslel, že to chlapec má od narození.
0: Ale ne, ne. Začalo to pomalu. Nejdřív se mu zdálo, že ho někdo sleduje, pak začal mluvit o spiknutí. Pak přišel s tím, že dostává příkazy.
5: Od koho?
0: No, to ještě nikomu neřek. Víte, když jsi se pokusil o sebevraždu a tenkrát jsem udělala chybu já. Otec totiž poslal dopis, psal, že Evžen je hanba rodiny. Doslova napsal, zatížený člověk se pověsí buď to na Boha, nebo na hřebík, no. A já jsem ten dopis nechala ležet na stole, Evžen si to přečetl, od té doby je útočný.
5: On vám ublížil?
0: Ale ne, to ne. Asi tak před půl rokem řekl, že dostal rozkaz, prý mě musí jít udat, protože ho chráním před těmi příkazy, víte? Zabraňuji, aby se o nich dověděl. Že prý ho odstraní do 24 hodin, jestliže to neudělá. Já jsem s ním seděla celý den. Až těch 24 hodin uplynulo, říkala jsem mu, no vidíš, nestalo se nic, všechno to není pravda, to je jenom zlej sen. A on kroutil hlavou a odpověděl, oni mě jenom zkoušeli. Je to od nich drzost si takhle zahrávat s životem jiného člověka, musím si dát větší pozor.
5: A potom?
0: Potom usnul. Od té doby byl celkem klidný, až zas dneska.
8: Tak pánové, všechno je v pořádku, já jsem si vzal dva kartáčky na zuby, oni si myslí, že mám jenom jeden.
5: Kdo oni?
8: Kdo? Zločinci. Celosvětové spiknutí, pánové. Ty jsou všeho schopní. Já jsem se jim znelíbil. Všechno vědí, všechno organizují, žádná náhoda neexistuje, to všechno je jejich práce. Všechno.

0: Ráno v usušené cestě, prosím. To je dneska blázinec, Jitko. Některý dny jako by si lidi umanuli, že si budou lámat nohy a padat ze schodu.
1: Někdy je zase takový ticho. No, prosím. Záchranná služba?
2: Haló, my potřebujeme převoz do nemocnice, hned.
1: Promiňte, jaký převoz?
2: Manžel se budou sundovat gips.
1: Musíte volat číslo 333, číslo 155 slouží jen pro rychlou lékařskou pomoc. Ale když o tom přemýšlím, Irajs, tak je to ticho přece jenom lepší. Záchranná služba?
2: Jak si to představujete? Moje žena měla zlomenou nohu a dneska musí na převaz. Já žádám, a to kategoricky.
1: Už jsem vám řekla, že máte volat číslo 333, tady je linka 155 pro stavy ohrožení na životě.
2: Já nejsem zvědav na vaše výmluvy. Jmenuji se Debeš, manželka je Zímová a bydlíme na Vinohradech. Hradecká 8. Jakmile sem nepřijde sanita, tak si budu stěžovat.
1: Ale nejdřív musíte volat číslo 333. Některým lidem se všechno musí aspoň třikrát opakovat.
3: Jitka Wagnerová, dispečerka. 30 let, svobodná, žije se svou matkou. Má ráda koně, televizní seriály, cestování. Zatím cestuje sama. Až najde muže podle svých představ, bude patrně cestovat s ním.
0: Halo, dispečing.
4: To jsem já, Jituško.
0: Ano, okamžik, předám. Jitko, to je pro tebe, maminka.
1: Dík, co se děje, mami?
4: To se ptáš ty, co se děje, ty? Ty, která mi chceš přivést domů chlapa, jaký ho ti vybral stroj? To se nestydíš? Ale k něčemu takovému já nepřivolím. My jsme slušná rodina, vždycky jsme byli...
1: Mami, od kdy mi prohlížíš zásuvky?
4: Jako matka mám právo vědět, jak žije moje dcera. Jsem za tebe zodpovědná.
1: Ale je mi 30 let.
4: Ty muž, že ty není hanba takhle se veřejně nabízet jako ojeté auto.
1: Prosím tě, co mám a nemám dělat, to nechlaskavě na mě. Tobě to ani v nejmenším neubližuje, tak mě nech žít. A teď se nezlob, blokuješ mi linku.
4: Jitunko.
1: Ahoj. Já se s tím maminky zblázním.
0: Nezaspije krev můj muž. Každý máme něco.
1: Prosím tě, mami, tohle nemůžeš...
2: To není záchranka.
1: Promiňte, myslela jsem...
2: Vy nemáte co myslet, slečno. Vy máte posílat sanitky. Tady Debeš, co jsem vám prvé volal.
1: Řekla jsem vám, že tady je rychlá lékařská pomoc a že máte volat...
2: No právě, tak vám chci říct, slečno, že žádnou vaši sanitu nepotřebujem. Protože manželku tam hodí syn vlastním autem. My totiž nejsme žádný holý zadky, abyste si na nás mohla vyskakovat. Spohem!
1: Bože můj, do čeho jsi to duši dal?
5: Svatý Jiří na obrázku píchá draka do ocásku, píchá ho svým dlouhým kopím, proč to dělá, nepochopím. Rozumíte tomu?
6: No jasně, to je básnička od vás.
5: Proč?
6: No jak to proč?
5: Vy nemáte rád básničky?
6: Ale jo, mám.
5: A znáte nějakou básně?
6: No tak to zrovna ne, teď si nemůžu vzpomenout. Prosím vás, lehněte si, pane Kobra, tady se to musí.
5: Já rozumím, slyším.
6: No tak si lehněte.
5: Rozumím, slyším, totální likvidace, přepínám.
6: Ležte, opravdu, to se musí. Jo. No prosím vás, co to má znamenat?
5: Já vás musím zlikvidovat, jinak se ti dujím, ne?
6: Sakra, ne, nechte toho, mějte rozum. Zdenku, zastav!
5: Nebraňte se! Je to marné, oni ví přesně, co dělají. Nikdo z nás jim neunikne!
7: No, pustíš ho, prevíte. Já ti ukážu šéfy. Ale nám ještě nikdy neproved. Vždycky byl přídulný, jak veselá vdova. Tak. Proč jste to udělal?
5: Já jsem musel...
7: A člověk musí akorát umřít, vážený.
5: Ne.
7: Co z toho máte? Mohl jste ležet pohodlně, teď budete přikurtovaný.
5: To byla jasná výzva, co pak to nechápete, to byla jasná výzva.
7: Ale chápeme. Teď ležte, no. Stejně musíte, když jste přikurtovaný. A za chvíli je pokoj. Za pár minut jsme v ústavu a tam už to znáte.

0: Je to moje vina.
1: Je to nemocný člověk.
0: Ale můj bratr.
1: Marto, není normální, že se o něj staráš víc než o sebe. Konec konců vlastně tím kazíš i můj život.
0: Jak můžeš něco takového říct? Vždyť je to přece moje povinnost.
1: Jenomže každý člověk má taky svůj vlastní život. Nezodpovídáš jenom za Evžena, ale taky za sebe. Proč ho vlastně nezačali léčit včas?
0: Vždyť my ani nevíme, kdy vlastně Evžen onemocněl. Jako malý kluk strašně visel na táto, vychodil za ním jako pejsek. Jenomže táta na něj byl moc ostrý. Znáš to, učitelovo dítě. Chtěl z něj mít exemplární příklad výchovy. Syna zázrak. A když se pak Evžen ještě ke všemu dostal k němu do třídy, bylo to ještě horší. To musel navíc všem dokazovat, že vlastnímu synovi nenadržuje. Dával mu horší známky. Zasměšňoval ho. Dokonce ho párkrát stloukl, až měl Evžen modřiny. Nikdy ho nikdo za nic nepochválil. Jenom já. Od otce věčně slyšel, že je hlupák, který nic neumí, nikdy, že z něj nic nebude. A snad si otec myslel, že ho tak přinutí víc pracovat, více snažit.
1: To se samozřejmě mýlil, že?
0: No, ze začátku se Evžen snažil, ale otec ho stejně nepochválil. No a pak najednou všude viděl stíny, někdo ho stopoval, někdo poslouchal náš telefon. Nevzali ho tenkrát na školu a Evžen tvrdil, že to způsobili oni.
1: Marto, je to smutné vyprávění, já vím, ale jako situace teď, dnes, je to něco, co se musí řešit a řešení je snadné. Proč se nevezmeme?
0: Nevím.
1: Bojíš se přiznat si to?
0: Víš, že už jsem se jednou zklamala.
1: Protože jste žili pořád tři. Ty, tvůj bývalý muž, Evžen.
0: A co mám podle tebe s Evženem udělat?
1: To, co je jedině rozumné, nechat ho v ústavu.
0: A něco si udělal.
1: Myslíš, že v ústavu nebude pod dozorem?
0: To nemá smysl, Karle. Bylo by lepší, kdybychom se rozešli. To věčné schovávání.
1: O tom bych snad měl mluvit já.
0: Dneska nás slyšel, jak spolu telefonujeme. A možná měl záchvat právě kvůli tomu.
1: Marto, zničíš sebe samotnou a jemu stejně nepomůžeš.
0: Ale neublížím mu.
2: Tak vy jste vezli Evžena.
3: Doktor Ladislav Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.
2: Co? Jo, ve voze dostal příkaz, no, aby zamordoval Jiřího. A nebejt mi obvyklý pohotovosti a přesného postřehu. Víte, že se mu to mohlo i podařit?
4: To jsem netušil, že mají blázni takovou sílu.
2: No, to je tím, že jsou soustředění. Normální člověk myslí na tisíc věcí naraz, takže se nekoncentruje. Blázen je posedlý jedinou věcí. Mm-hmm. Tak má sílu.
4: Co mu vlastně je?
2: Musti ho mám, ne?
4: Taky, jinak je to klasická paranoidní schizofrenie. V popředí symptomatiky bludy a imperativní halucinace.
2: No,
4: vy Evžena znáte?
2: Já ho vezl asi 6x.
4: Yeah.
2: To je komplikovaný případ. On se od dětství bál, měl strach. Tak se vymýšlel, prostě lhal a předstíral, aby se vyhnul domnělým trestům. Ostatně, kdo ví, jestli domnělým třeba ho trestali opravdu, těžko říct. Jenomže to lhaní mu bylo samotnému mírně odporné, zaplétal se a nakonec zřejmě ani nevěděl, co je pravda, co je lež. A protože si sám sebe hnusil, začal se taky sám sobě odcizovat, alienovat.
4: Takže se vlastně zbláznil ze strachu.
2: To je možný. Víte, strach je silná emoce a zatím ji málo rozumíme. Možná proto, že máme špatně vyvinutý čichový orgán.
5: No jo, to jo. To na Žižkově byl jeden řezník, jmenoval se Krampol. A ten měl nos.
2: Ale na velikosti to nezáleží, opravdu ne. Zvířata poznají snadno, jestli se člověk bojí.
5: To jo, to jo.
2: To jenom před lidma je možné předstírat statečnost. Strach je provázen nějakým pachem, který naše atrofované čichové orgány nepostřehnou, nebo... Všimněte si, že psi štěkají a dorážejí na duševně nemocného člověka. To může být symptom, který zatím neznám.
5: No zkrátka, psi to poznají hned a doktoři kolikrát až za pár let.
0: nesmíš mě opustit. Najednou si připadám sama.
1: Proč bych tě měl opouštět?
0: Kvůli Evženovi.
1: Už na to nemysli. Přece ses už jednou rozhodla. Chceš se mnou žít?
0: Chci.
1: Kdo to je? Takhle v noci nikdo na návštěvu nechodí. Ať je to kdo chce, co je nám po něm?
0: Já jdu, pustně. Evžene.
6: Tiše, jsou mi v patách. Musím se skrývat, město je jich plné, jsou všude.
0: Proboha, co tady děláš?
6: Já jsem musel utéct, dostal jsem příkaz.
0: Evžene.
6: Počkej. Kdo je to tady s tebou? Tak řekni. Řekni mi, kdo je to tady s tebou?
2: Kolik mu tenkrát mohlo být? Tak kolem 25. Vypadal jako tichý, slušný student jaderné fyziky nebo matematiky.
7: Jak se to tak najednou stane? Normální člověk a bum, je cvok. A jeho sestra je přece úplně normální, ne?
2: No, ačkoliv to zní jaksi nepravděpodobně. Ženské jsou psychicky odolnější než muži. Jak bych to řekl? Zblázní se vždycky ta zbytečnější část naší duše. Nadstavba, řekl bych, abstrakci vytvářející sféra. A ženy jsou přece jenom praktičtější.
5: Někdy.
2: A podnět, ten může dát maličkost. Já znám případ paní, která je naprosto normální podle všech našich měřítek, ale jakmile je v pokoji vosa, má ta paní hysterický strach. Prostě šílí. A bojí se jenom vos, včela nebo sršení ji nechávají chladnou.
5: A co, když dostane žíhadlo?
2: No vidíte, velmi správná otázka na místě, ale není to tak, ta paní nemá alergii. Žíhadlo, pokud ho dostane, u ní nevyvolává žádné zvláštní následky.
7: No jo, ale čím to je?
2: Mí milí, to nikdo neví. Existuje hypotéza, že si to přinesla z raného dětství, prostě, že vosy strašili nemluvně v kočárku. Dnes už nemusí vosu vidět ani slyšet a přesto pozná, že je v místnosti.
5: No jo, a řádí. Ale ženský řádí a žádný rozumný důvody k tomu nepotřebujou. Mí bývalý ženě stačilo, když jsem nepřišel několik dnů domů.
7: Ale mně je divný, že ty jeho řeči přitom určitou logiku měly.
2: Určitou extrémní logiku možná, ale kdyby se to úplně rozpletlo, byla by to trošku nesmyslná logika.
5: A Evžen vidí vosu, když není?
2: Schizofrenie, pánové, je v podstatě, nebo do jisté míry, obraná nemoc proti situacím, na které člověk nestačí. Není to přesné, ale je v tom pravděpodobná logika. Člověk musí mít určité dispozice a okolnosti musí být takové, aby je neunesl.
7: Můj bože, já občas lžu svý ženě, ona mě určitě taky lže, ale ještě jsme se nezbláznili.
5: Tak co není, může být, jo, říkal profesor Werner, co jsem vedle něj bydlel na Žižkově.
2: Někdy stačí, že si lidi nerozumí. Jedno k druhému a je z toho choroba. Jo, pánové, všechno se vším souvisí. Každá příčina má svůj důsledek. Když si koupíte auto, musíte počítat s tím, že se můžete nabourat.
5: Možná by bylo lepší, kdyby spolu všechno nesouviselo.
7: Asi jako tvý řeči, docente, co?
0: Promiňte, kluci. Dobrý den, pane doktore.
2: Čau. Dobrý, dobrý.
5: Nazdar.
0: Nezapomněla jsem si tady tašku. Když jsem šla ráno do služby, určitě jsem jí měla.
5: Vidím, že skleróza není jenom nemoc stází.
0: Hele, já dneska nemám náladu na vtipy, doma mě čekají radovánky s matkou.
7: Copak? Nějaký ženich na obzoru?
0: Kdyby aspoň to. Máma mi dělá všecko na schvál.
5: Já vím. Na tvým místě, holka, bych se zbalil a vypadnul.
0: Tak to nemůžu. Kam bych šla? Řekneš, vdej se, jenže já vyplnila už druhý dotazník kontaktu. Ten první totiž skončil pěkně tristně.
5: Proč?
0: Přijel za mnou nějaký Koucký. Karlovarák. Tančili jsme spolu,
7: jo,
0: v baru jsme byli.
7: Dokonce.
0: Potom chtěla bych, abych ho vzala k sobě domů. To nešlo. Kvůli mamince. Tak se namazal a vyspal se u barmanky. Řekla jsem to mamince a ta mi vynadala do děvek. Tak co mám dělat? Zřejmě už to takhle bude vždycky. Tak ahoj, kluci.
7: Ahoj.
5: Tak mě řekněte, proč si lidi tak vzácně nerozumějí.
8: Musíte odejít někam jinam. Tady nejste bezpeční. Přejdete v Tatrách hranici.
0: Evžene.
8: Ty tomu rozumíš. Všude jsou samá znamení. Nikdo ho tady nechce, ani ty. Musíte teď hned odejít, oni si to přejí.
1: Ale já nepůjdu nikam.
8: No, ani vás taky zničí. Dejte si na mě pozor.
1: Musíme ho dopravit zpátky do nemocnice.
0: Karle, počkej.
1: Nech mě, Marto, tohle už musí jednou skončit.
0: Karle, vždyť on je nemocný.
1: Právě proto musí se léčit.
8: Za to můžou jenom oni.
1: Nejsou žádní oni.
8: No, o tom se přesvědčíte.
1: Zavolám záchranku a odvezou vás.

0: Zima, mám hlad. Nemám na tramvaj.
1: Ležte klidně.
0: Někdo mi vzal čepici, dělali hrozné věci, prší.
2: Už tam budeme. Potřebuju
0: seznam, kde je můj čarník.
2: Klid, už nic nepotřebujete, vžene. Za chvíli budete spát.
0: Nikdy nespím, je mi zima.
2: Po té injekci budete spát.
0: Kdo je tohleto?
2: Zdeněk už vás ves jednou odpoledne.
0: Nenecháte mě samotného, že ne?
2: Nebojte se, nenecháme, zkuste usnout.
0: Ano, já to zkusím. Ano, já vím všechno.
1: Neprobudí se.
2: Po té injekci se neprobudí ani kůň.
1: Teď se z ústavu nedostane, co?
2: Těžko.

0: Jak to, doktor, že vás tak poslouchá?
1: Myslí si, že patří mezi ně. Doba, kdy ho začali pronásledovat halucinace, je přibližně totožná s dobou, kdy se seznámil se mnou.
2: Jo, stejně měl ten chlap kliku, že Evžen upadl do toho glaskastlu. Jinak kdo ví?
1: To měl, jenže naštěstí se Evžen bojí krve. A to už je jedno, že to byla jeho vlastní.
0: Co s ním teďka bude?
1: No, v každém případě to ulehčí život jeho sestře. A je, myslím, nejvyšší čas. A jinak je několik možností. Za prvé, Evžen zůstane v ústavu, jeho sestra se vdá, bude klid. Za druhé, Evžen se vrátí, jeho sestra se nevdá, bude se dál starat o nemocného bratříčka.
0: No ale to je...
1: Moment, ještě je jedna možnost. Evžen se vrátí a jeho sestra se přesto provdá.
3: No jo, ale to už jednou zkusila, dopadlo to a nechci mluvit.
1: Já, spousta lidí dělá pořád stejné chyby. A možná, že by stačilo, kdyby jejich táta byl trochu laskavější. Že teď už je pozdě. Právě proto, že svět je složitý, je důležitá každá maličkost.
3: No jo, to je jako zrovna, když já jsem bydlel ještě na Žižkově, tak tam jeden takový, on se jmenoval, jak on se jmenoval, ani nevím, cože...
1: 140.
4: Jeďte hned do Liškovy 18, je tam pád z prvního patra, vypadá to na poraněnou páteř. Jo, a nezapomeňte, že v neděli máte dozor na relí.
1: Rozumím. Tak, mládenci, tvrdá nosítka, pytlíky s pískem, roušky a jedeme.
5: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc.

0: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc. Vozy záchranné služby v Praze vyjíždějí ročně k 16 315 případům. To je víc než 1000 zásahů měsíčně, víc než 40 denně.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Záchranka, který napsali Ivan Bednář a Karel Steigerwald. Režie Alena Adamcová. Část třetí. Dvojitý Weber.
2: No, co koukáš? Koš je to.
3: Ano.
2: Ano, normální koš.
3: No to vidím, že koš. Uh-huh. Ale co dělá v mé posteli?
2: Máš ho tam na ráně, abys ho uviděl, víš? I když stojí v kuchyni, nevíš o něm. Když postavím smetí do dveří, tak ho překročíš. Uh-huh. Tak kam ho teda mám postavit, abys ho konečně vynes do popelnice?
3: No kvůli tomu ho snad nemusíš strkat do postele.
2: Ne.
3: No stejně ještě nejdu spát. Musím do dílny sesadit karburátory. Holka, sehnal jsem dvojité Webry. Ty mají člověče filtry jako dětskou hlavu. Chlastej 20 litrů, ale počítám, že se dostanu nejmíň na 90 koní.
2: Co je mi do tvých Webrů?
3: No dovolíno a manželka by z toho měla radost. Byla to výhodná koupě po 15 stovkách.
2: Jiná manželka by tě dávno vyhodila. Co pak tohle je rodinný život?
3: No a co je to?
2: Na knihovně zaflákaný kleště.
3: Aha.
2: V nočním stolku tachometry.
3: Ano.
2: V kuchyni ve dřezu převodovka.
3: Výborně.
2: A na záchod, aby jsme chodili vedle do hospody, protože v tom našem skladu je pan závodník pneumatiky.
3: No a?
2: A smetí je věčně nevynešený. Prosím tě, nic víc od tebe nechci. Jen to smetí.
3: A?
2: Mandl.
3: A?
2: Čistírdu.
3: A?
2: Platit účty. Řekni, co pak je tohle život.
3: Ale miláčku, každý začátek je těžký.
2: Jenomže ty začínáš už 5 let. Já obracím každou korunu a ty cpeš peníze do těch pitomých součástek.
3: No.
2: Kdyby si s nima aspoň šmelil. Co já mám z toho, že jsi 36. v nějakým idiotským amatérským závodě? A jednou se mi ještě zabiješ.
3: Ale milenko, no tak. No prosím tě. No, musíš mi věřit. Jednou se dostanu nahoru, uvidíš. Určitě mi to vyjde. Holka, umíš si představit, až já pojedu Monte Carlo.
2: A ještě do toho táháš brášku.
3: No náhodou tvůj brášku je vynikající mi tvára. No, no tak, no. No tak, želvičko. Usni se. No, no, no, malinko. Ještě malinko.
2: Ale vždyť nemáš ani pořádné auto.
3: Musíš mi věřit. Nazbíráme s Ivanem body a vylezeme do vyšší soutěže. A pak už to půjde samo. Dostaneme nějaké to dělo ze Škodovky a pak už budou všichni jenom koukat.
2: Jestli nebudu vdova.
3: No prosím tě, snad umím jezdit, ne? No tak. Víš, že je statisticky dokázáno, že závodění je bezpečnější než páteční jízda na chalupu?
2: Podívej se, statistika mě nezajímá. Něco ti řeknu. Děti zatím nemáme.
3: Zatím?
2: Klidně se můžeme dát rozvést. Už jsem mluvila s advokátem.
3: Měj rozum.
2: Právě, že ho mám. To je moje poslední slovo. Tu svoji kraxnu prodáš.
3: Prosím?
2: Prodáš. Koupí se normální MBčko a závodnický volant hodíš do smetí.
3: Tak to ne, nikdy.
2: V opačném případě rozhod.
3: Mileno, ty vůbec nechápeš, co potřebuje chlap.
2: Možná, ale chápu, co potřebuje naše rodina. A představ si, až přijdou děti. To se budeme každou sobotu třást 2 nebo 3.
3: A vždyť jezdím tak 3x, 4x za sezónu.
2: Ale to je mi jedno, prostě přestaneš, ale nebo...
3: Chlap potřebuje vášeň, odvahu a přesnou ruku. Chceš, abych žil jako účetní?
2: Podívej se, co chci. Už jsem ti řekla. Prosím tě, a teď běž s tím smetím.
3: No, jak myslíš, Mileno? Když nemáš pochopení ty pro mě, nemusím ho vlastně mít. Ani já pro tebe.
4: Ha, ha, ha, ha, ha. No, moment, pánové, ale slyšeli jste, kolik si vydělá takový úplně obyčejný taxikář?
5: No samozřejmě, no? 100 000. No? Jenomže to jsou ty starý pověstí český. No. Herci se koupou v šampaňský, režiséři si připalujou 100 klejky, zpěváci si tapetujou záchody 500 a taxikáři kupujou vily pod Barandovem. Yeah.
0: Jiří Novotný, řidič, ošetřovatel. Vyučený automechanik, 26 let, ženatý. Děti zatím nemá. Přezdívka Chechták. Má rád motory, auta. K záchranné službě šel mimo jiné, protože rád jezdí rychle.
4: Mám své informace, kamaráde. U nás v ulici jeden drožkář bydlí. A to bys koukal, jak mu roste životní úroveň pod rukama.
6: No, takže ty půjdeš taxikazit. Dobře uděláš, do roka můžeš být milionářem. No.
0: Zdeněk Podlipný, řidič, ošetřovatel. 55 let, rozvedený. Někdy se mu říká tlustý docent. Sám sebe považuje za Švejkova dědice. Živá kronika záchranné služby. Obětavý, zkušený. Se sanitou jezdí 20 let. Miluje vepřová kolínka a nekonečné anekdoty.
6: Jo, hele kluci, bratranec mi bejvalý ženy. Tak počkej, to je zajímavý národ. Jednou přišel k velikým penězům. Pustil se tenkrát do těle těch potisknutých triček, co je prodávají všelijaký koumasové pod rukou na poutích. Hele, to se nakoupí za babku obyčejný bílý trička, v prádelňáku se barví a pak se na ně nanášejí štětkou přes nějaký mustr různý interesantní nápisy, čímž je to triko třikrát dražší, no jo? No pokud tě ovšem nechytě, jak je prodáváš. Hele, ale tenhle ten můj bratranec byl opatrný, takže se mu peníze jen hrnuli. A když už byl bohatý, chtěl ještě víc. No, a když měla být ta lidová slavnost pod Blaníkem, jo?
4: Chtěl ještě víc.
6: No, koupil od jednoho taky šikovnýho nějaký zlevněný trička, asi tak málo, 5 000 kusů. No, 5 000 kusů. No, a doma ve sklepě to celá rodina barvila v kotlích. Jenže ty trička, protože byly z umělý hmoty, tak jim tam nějak explodovaly. Od těch triček chytila kradená nafta, co tam měl v barelech. A za chvíli byl v jednom ohni celý barák, no, co ho koupil za ty svoje snadné vejdělky. A když se zjistilo, že to všechno chytilo od nafty, nedala mu pojišťovna ani pánové ňu. Ačkoliv se bránil, že se právě chtěl dát pojistit i proti naftě, no, takže je dneska zase chudej a to má moc veliký štěstí, že mu chyt barák, protože ho tím pádem nechytili kontroly. Jelikož, kdyby vás to zajímalo, já například...
4: Nechte,
6: no, ne, oni měli
0: doktor Ladislav tam... Chabr, 43 let, ženatý. Doma trochu pod pantoflem. Jediná dcera končí gymnázium. Kdysi vášnivý horolezec. U záchranné služby slouží už 12 let.
6: No já chci jen Frantovi vysvětlit, že kradený nebejvá požehnaný.
4: Veliký peníze se přece nikdy nevydělávají poctivě. To ani nejde. Kolik má taxikář, když je poctivý? No asi přibližně tolik, co vy tady.
5: To je jasný, pánové. Jak někdo nápadně moc vydělává, dříve či později ho musí nutně a logicky chytit.
4: No, a vy zase dřív nebo později zůstane to logicky navždycky chudý. Teda já osobně od prvního dů. Já, pánové, nejsem na žebráckou močnu rostlej. O tobě se, Jirko, divím, že jsi tenhle nelukrativní flek vůbec bral.
6: Prosím tě, a kde jinde může jezdit rychle? No. A na červenou a v protisměr a 120 po ulici než u nás. Dřív, když jel Jirka k babičce pro kompoty, letělo za ním 6 hlídek. A když ho konečně dohnali, tak mu ty kompoty přišly na pěkných pár stovek. A dnes? Dneska mu dělají SMBáci uličku. A ještě mu salutujou.
4: A proč jste se, Jirko, nedal raději k závodník?
5: Hoď nedovolila, no. Co?
4: A tak Jiříček zachraňuje lidské životy. A
5: nakonec je to užitečnější, než někde zbytečně plundrovat motory. A člověk má takový... lepší pocity.
4: No, lepší pocity, pocity. Důležité je, kolik nosíš každý měsíc domů v kapse. To je snad rozhodující, ne?
5: Prosím tě, kde jsi zase byla? Volal jsem ti z práce nejmín 3 a pořád obsazen.
7: No a co? Obsazeno snad bylo u sousedů, ne? To chceš říct, že když je u sousedů obsazeno, já nejsem doma? Podej si žádost o vlastní linku, si u sanitky, tak ti daj, ne?
5: Prosím tě, daj, víš, jak je jich málo, těch telefonů?
7: Habrmanovi se přistěhovali před 30 a dostali telefon hned. A to je Habrman v Masni.
5: Asi měli podanou žádost už dřív.
7: Nebuď směšnej.
5: Takže ty jsi byla u kamarádky,
7: doma.
5: Jo?
7: Říkala jsem doma, Jirko. Prosím tě, Už mi jednou věř, že nikoho nemám, takhle se fakt nedá žít.
5: Já ti věřím, ale máš spoustu volného času, víš sama, jak to dneska chodí. Uvědom si, že když sedím za volantem a řídím se stovkou plnýma ulicema, musím být naprosto koncentrovaný. Já nemůžu pořád myslet, co právě děláš a kde jsi.
7: Taky nemusíš. Kolikrát jsem ti řekla, že nemusíš. Já tě přece taky nekontroluju, kde jsi a s kým.
5: Ale...
7: musíme si věřit, Jirko, jinak...
5: Co jinak?
7: Jinak to nemá cenu.
3: Tak si to probereme ještě jednou. Mapy máš?
8: Mám.
3: Stopky?
8: Mám.
3: Večer musíme namontovat mikrofony a vyzkoušet to.
8: My pojedeme s mikrofonama?
3: Jo, vypůjčil jsem si je. Jinak bychom se kamarády neslyšeli. Mám motor políčený na 90 koní. Takže rozumíš, v neděli nebo nikdy.
8: V neděli nebo příště, to máš jedno. Až se dostaneme nahoru, až budeme mít vyježděnou první třídu, pak to bude jiný kafe. Když to nebude letos, tak příští rok, ne?
3: Ne, Milena by dala nůž na krk. Když prý toho nenechám, rozvedeme se. Víš, ona je dobrá holka, ta tvoje segra, ale trošku při zemi, jestli mě rozumíš. No a když se v neděli prosadíme, tak ji snad přemluvím, jinak těžko.
8: No tak se prosadíme, co nám zbývá, že jo? Máš tam toho dvojitýho Webra, tak co?
5: Ten Franta měl nakonec rej. Nejde o ty prachy, to je blbost. Ale v neděli a v noci má být člověk doma. U ženy, rozumíš?
6: Co se ti na tom nelíbí? Dozor na relí amatéru, člověče, to je přece nádhera.
5: Kam ten slon s tím roburem leze?
6: No jo, měli by nám raději nafasovat helikoptéry.
5: Hergot, nová objížďka. Já nikdy nepochopím to jejich stavební čarování. A vytiskli každý týden novou mapu Prahy.
6: No jo, oni jsou snad placený za počet rozkopaných ulic.
5: Já osobně bych vždycky rozkopal jednu ulici a hodil na ní všechny lidi a stroje, co mám. Za noc bych byl hotový a pak bych letěl na další.
3: Představ si, Helenka se odstěhovala.
6: A oni to dělají v obráceně. Jakmile jim přibude jeden silničář, hned ho pošlou rozvrtat novou ulici. No některé ulice opravujou tak dlouho, že bych to stihnul holejma dlaněma. Jo, a proč se Lenka odstěhovala?
5: Jo, to kdybych věděl, že prej žárlím. Jenže já nežárlím, já ji normálně kontroluju, chci vědět, co dělá. Tak, no to je přece normální, ne?
6: Normální, no jo. No proto ty dneska tak blbě řídíš.
5: No dovol.
6: Já už tě pozoruju od rána. Hele, já si myslím, že když mají lidi nějakou tíseň, nemají sedat za volant vůbec. Takový řidič z povolání, když se mu odstěhuje žena, ten se má hlásit nemocný. Kam se odstěhovala?
5: K sestře. Prej už nesnese to slídění. Čili ona se bojí, že bych něco vyslídil. To je přece logický, ne?
6: Jo, je to logický. Ale víc koukej před sebe. Auto je horší než odjištěnej granát. Hele, v naší ulici bydlí jeden a ten, to je to nějaký Haman. No a ten si žádá v obrokovnici už 5 let. Jenže teda on je...
5: Prosím tě, zkrať to.
6: Už jsi jako doktor Chabr hrozně netrpělivý. Já jsem chtěl říct, že pušku dají někomu jen na základě hrozných cirátů, což je dobře. Ale auto strčej do ruky každému, kdo si namemoruje pár pouček. Ale že je to známý násilník, opilec a vsteklon, to už nikoho nezajímá. Dokud nepříčetný ožralství nevjede do skupiny výletnic, co se vracejí z Kokořína po správné straně ulice.
5: Prosím tě.
6: A co prosím tě? Možná, že toho má ta tvoje Lenka opravdu jen plný zuby. Třeba ani nikam nezanáší.
5: Žádný třeba. Určitě. To bych poznal. Když jsem jí volal, nedala mi ta segra ani k telefonu. Co mám dělat?
6: Počkat, až se vrátí. A do té doby si zažádat o práci na dvoře nebo v kanclu. Kudy to zase jedeš?
5: Musíme se přece ještě zastavit pro doktora Chabra.

0: Plnej 200. U kapličky levá 3. Pravá 2.
1: Jako varhany, kamaráde, slyšíš?
0: Jo, slyším. Před mostem díry. Až tam letí stolek plnej.
1: Ano.
0: Neřeš to tak, člověče.
1: Dobrý, 3 vteřiny. Víš, co mě mrzí?
0: Teď bacha, horizont skáčeme.
1: Ano.
0: Čas zatím výborný. Jo, co tě mrzí?
1: Že vzadu nesedí Milena. Aby pochopila, víš?
0: Jo, vím. Uber. U toho stromu je takový skok.
1: Počítám s ním, snese plnej.
0: No jenomže Lilo, bude tam louže.
1: Mám na předku Michelinky. Na 3 a plnej.

0: Nejvíc je mi líto těch jejich manželek. Jiný ženský dostávají k Vánocům norkový kožichy a jachty třeba, že jo? Ale tyhle najdou pod stromkem leda tak kardanovou hřídel.
1: A navíc ty jejich mužský věčně smrděj olejem.
2: Já jsem myslel, Zdenku, že váš postoj k ženám je jaksi negativistický.
3: Jo, co?
2: Co?
0: No, ne, že...
2: Ale
0: to nevadí.
2: Hele, neskočíme si na kafe.
4: Počkejte, doktore, vy jste šťastně ženatý, co?
2: No jo, no, jak se to vezme? Jo. O, každý štěstí obsahuje v sobě taky neštěstí. A neštěstí zase je štěstí.
4: Počkejte, no, jak to mám rozumět?
2: Ale já kecám, protože chci to kafe, čili jdu. A kdyby něco, tak se mu stánku a ono přirozeně. Nic.
0: No moment, já jsem vám to nedopověděl s tou hluchou paní, co si vyšla do brdských lesů.
5: Sanita na kilometr 19, došlo k havárii.
2: A na neštěstí už nedopovíte.

0: No nazdar, vzali to rovnou do kašny.
1: Nosítka, rychle kluci.
2: Nechtěli jsme s ním hejbát.
1: To je správný. Kde je druhej?
2: Vylez sám, tamhle sedí.
1: Tak nejdřív do auta. Dostaneme se tam.
2: Jo, vypáčili jsme dveře, ono to vypadalo, že budou hořet, tak jsme polili pěnou.
1: Zdenku, běžte za tím druhým.
3: Jo, jo.
1: Jirka, nosítka se mnou.
4: Jo.
1: Takhle mi ho nazvedněte. No, opatrně. Tak. Vysuneme ho ven. Tady ho přidržte. Dobrý.
0: Začala mu týct z pusy krev.
1: Uvidím, čověče. Běžte k vysílačce avizovat nemocnici. Ergo, to je špatný.
4: Co? Co se stalo?
5: Nic, jen jste si zmačkal tu vaši králíkárnu. Zkuste narovnat ruku. Bolí?
4: Au. Kde je Ivan? Co je s Ivanem?
5: No, bude to vyhozený z kloubu.
4: On tam zůstal.
5: Člověče, co si o nás myslíte? Už je v sanitě, už se veze do nemocnice.
4: Co mu je? Prosím vás.
5: Tak jen klid.
4: Co mu je?
5: Tak tohle vám dám pod hlavu. Ukažte, no. Za chvilku je tady druhá sanita.
4: Je to bráška mý ženy.
5: Trošku krvácel.
4: Pane doktore.
5: Musíte ležet.
4: On umře, vidíte?
5: Já nejsem doktor, kamaráde. No. A o něj se neboj, je v péči.
4: To je strašný malér. Jak se mu to mohlo stát?
6: To je malér. Malér.
5: Člověče, nechte už toho skučení.
6: Malér.
5: Dohromady je vám houby a zvete jako králík.
4: Malér, já jsem z toho úplně nešťastný. Víte?
5: A já vím.
4: Vy vůbec, co se stalo? Auto v tahu, všechny naše úspory v tahu, rozvod na krku. Já jsem totiž jel tajně, Milena nic neví. A teď ještě Ivan. A přitom to byla jeho vina, rozumíte, jeho, špatně mě hlásil tráť, byla tam studna, před studnou skok, louži nehlásil, já jsem krytej, to musí Milena uznat.
5: Mlčte už.
4: Vy jste tu louži viděl, tam jsem chytil ty hodiny.
5: Klid.
4: A pak se to hrnulo na tu studni.
5: A jo, ty studny je škoda, studny. Byla počítám z 18. století.
4: Studny, škoda, já u ťáku byl poštelovaný jako hodinky, proč mě nehlásil louži, musel přece počítat, že Pršelo. Do toho auta se vrazil 80 000.
5: Teď už to máte jedno, protože ten váš kamarád...
4: Co je s ním?
5: Ale nic. To nemá smysl. Vám to stejně nevysvětlím.
4: Co nemá smysl? Co nemá smysl? Co je s Ivanem?
5: Nevím. Opravdu nevím. Já nevím.
4: Nelžete, proboha. Oni nejeli pozdě. Že je to tak. Dojeli pozdě.

0: Jak jsi mu to prosím tě mohl říct?
1: A no co? Ten chlap se vyklopí na fleku, kde se snad nikdo nemůže vyklopit, potluče si příbuznýho, ale nejvíc ho zajímá, kolik ten auták stál a že on to nezavinil. Tak jsem se rozral.
2: Víte, Zdenku, že když jsem ještě jako medic fiškusoval v nemocnici, tak přivezli na sál maminku o dvou děti, který právě v té chvíli a v té samé nemocnici umřel táta. A jedna hodná sestra jí to oznámila cestou na vozejku, takže se té mamince celkem banální operace díky naprostému psychickému zhroucení protáhla na 6 neděl. A to jí málem ani nepřežila.
1: No ale vždyť já jsem mu nic neřekl.
2: No.
1: To si vsugeroval sám.
2: Zdenku.
1: No stejně jsem ještě nevěděl, že tomu jeho mitvárovi vlastně taky nic vážného není.
2: No jo, ale přece jenom...
1: Hele, hrůza chytře připravená ve správný chvíli, to je jako spalovací kotel na všelijaký to neřádstvo, který v člověku dřímá.
2: Že vás pochopitelně neumluvím, tak... Já jdu na to kafe konečně.
0: Hele, jakže jsi to říkal? Hrůza správně nebo chytře připravená?
1: Bude
0: nebo...
1: 10. Máme padla. Vypijeme kafe a jdem, ne?
0: Člověče, já bych potřeboval taky nějak připravit pro Lenku nějakou tu chvíli hrůzy.
1: Prosím tě, jen nefušuj do řemesla nám pedagogům. To je moc nebezpečná věc. Na to už musíš zatraceně dobře vidět do lidských schránek, abys něco nezvoral.
0: Tak mi poraď.
1: Co poraď, ty to máš snadný. Ty budeš svou ženu pořád špízovat a protože ona už to má plný zuby, tak požádá o rozvod, no. Tak je předběhní a rozveď se ty s ní.
0: Taková rada mě napadne taky, na to tě nepotřebuji.
1: Nebo se snad nechceš rozvést?
0: No, samozřejmě, že ne.
1: Aha. Tak ji nešpízuj. Když máš někoho rád, musíš mu věřit.
0: Jak jí můžu věřit, když nevím, co vlastně dělá?
1: Tak se rozveď.
0: To nemůžu.
1: Tak ji nešpízuj. Víš co? Já ti něco poradím, pojď sem. Běž do Čedoku a kupí týdenní pobyt v Karlových Varech, jenom jí.
2: Já tě kopnu.
1: Počkej a řekni jí, holka zlatá, jeď do Varu, tam se to záletníkama jen hemží, buď tam týden a dělej si, co chceš, abys viděla, že ti věřím. No, to jí řekni. A tě tady zatím budu držet svázanýho do kozelce, protože jinak by ses tam stejně rozděl na kontrolu, že jo, viď?
3: Hlavně klidně lež. Doktora říká, že tě pustí tak za 2 dny.
4: Ty se nezlobíš.
3: Pamatuješ se na bratry Schmidtovi?
4: Mhm.
3: To byla extra třída. Jeden se zabil, tuším, na velké ceně Brna.
4: Aha. Druhý ani ne za týden potom, někdy v Alpách.
3: Mluvila jsem se s Koumalem a říkal, že dneska jel výtečně.
4: Jel jsem špatně, holka. Nechám toho. Chlap musí znát své možnosti. Jak říká Ferrari, závodění chce přesnost a jistotu. A já nebyl přesný. Nikdo to neví, ale to místo se dalo projet. Jenže já se otřel bokem o tu kašnu. Nebyl jsem přesnej.
3: Šváb si v 69. proříznul zadním kolem achilovku. Doktoři mu tvrdili, že bude rád, když se na ní vůbec někdy postaví. Za půl roku závodil ve Frankfurtu, jeden závodník mu po pádu přejel nohu, druhý mu prorazil lebeční kost. Když ho vezli, mysleli, že je mrtvý a za měsíc byl doma. A za půl roku mistrem světa.
4: Co tím chceš říct?
3: Aby si se rozmyslel, co teď říkáš. Teď ti to dneska šlo. Pavle.
4: Nešlo, holka. Víš, já něco prožil, něco moc nepříjemného.
3: Počkej, prosím tě, nezvedej se, musíš klidně ležet.
4: A za tu půl hodinku jsem si moc věcí promyslel.
3: Já tě chci mít brzy doma.
4: Všechno se změní, Milena. Budeme kupovat knížky, budeme chodit do divadel, na výstavy. Holka, holka, musela jsi mít vedle mě strašný život.
3: Ale mlč.
4: K Ivanovi tě pustili?
3: Jo, daří se mu dobře. Ztratil trochu krve, ale jinak je v pořádku.
4: Myslíš, že mi odpustí?
3: Musel počítat i s tím?
4: Ne, já nemyslím tu bouračku. Myslím to, že už nebudu jezdit. Bude si muset najít novýho.
1: Poslyš, Jitko, já se tě ptám jako ženský. Co je s tím chechtákem?
5: S Jirkou?
6: Jitka Wagnerová. Dispečerka. 30 let, svobodná, žije se svou matkou. Má ráda koně, televizní seriály, cestování. Zatím cestuje sama. Až najde muže podle svých představ, bude patrně cestovat s ním.
1: Poslední době je strašně uštvaný, jezdí jako blázen, steká se, dokonce nadává autům. Žena se mu odstěhovala k sestře a tak dále. Nevíš o tom něco?
5: Proč já?
1: No, protože na rozdíl ode mě máš ženský nos a mohla by s tím ženským nosem vypátrat něco, co mě pořád uniká.
5: Ale to si děláš legraci, Zdenku.
1: No pak já to myslím smrtelně vážně. Mě jde o kamaráda. Jirka je přece bezvadnej, ne?
5: A ty to fakt nevíš.
1: Co mám vědět?
5: No počkej, snad ti to řekne.
1: Ale co, nic mě neřek.
5: Komu jinému by to měl říct než tobě?
1: Pro boha, a co?
5: Že má holku.
1: Což? Holku? Jirka?
5: Tak?
1: Tak jako ten náš Jirka.
5: No holku, slečnu, co já vím, nebo nějakou paní, ale je mladá.
1: A to ti řek?
5: Pochopitelně, že ne. Ale mám bohužel ten ženský nos.
1: Chechtáka, holku, a to si s tím nosem nějak přehnala, ne?
5: Tak sleduj. Od jistý doby o sebe chechták těsně pečuje. Kravaty, čistý nechty, no dokonce se denně holí.
1: To jo.
5: A navíc je divně popletený. Nedávno jsem ho potkala na Národní s kytkama.
1: Jej.
5: A minulej týden byl na koncertě vážný hudby. A navíc mu sem často telefonuje takový ženský hlas.
1: No ale proč by měl holku, když tak děsně žárlí na tu svou, to nechápu. No leda, že ten prevít krycí manévr, že jo?
5: Záchranná služba. Ano, píšu si adresu. Bráník nad Lomem 5. Je to škola chrlení krve. Ano, jmenuje se Leopolda Netušilová. Posíláme vůz. Tak Zdenku, upaluj.
1: No já už se ženu, ale s tím kektákem, to si mi teda dala.
6: Záchranná služba. Sanitka. Někdo vytočil číslo 155 a požádal o pomoc.

Rozhlasový seriál z prostředí Pražské záchranné služby mohli slyšet poprvé posluchači Československého rozhlasu v listopadu 1978. Shodou okolností jen o 4 dny později, než Československá televize začala vysílat legendární Nemocnici na kraji města. Mediální prostor tak byl tehdy plný lékařů, zdravotních sester, záchranářů a také těch, kteří jejich pomoc potřebovali, ať už v případě rozhlasového seriálu šlo o oběti autonehody, duševně nemocného či účastníky nešťastné dětské hry. Seriál měl dobrý ohlas a získal cenu na rozhlasové žatvě, ale dalšímu reprízování přes nevinný obsah učinila přítrž emigrace jednoho z hlavních představitelů Martina Štěpánka. První reprízy se seriál dočkal až v roce 1990. A my jsme dnes nabídli celkem 3 části, s celkem tedy 7 částí seriálu Záchranka. V nich účinkovali Petr Haničinec jako Ladislav Chabr, tedy lékař Ladislav Chabr, Svatopluk Skládal v roli řidiče Podlipného, Martin Štěpánek jako jeho kolega řidič Jiří Novotný, dispečerku hrála Zuzana Šavrdová, její kolegyně Daniela Šrajerová, ženu žárlivého Jiřího Novotného Bohumila Dolejšová a dále jsme slyšeli Konzuelu Morávkovou, Jiřího Ornesta, Luďu Marešovou, Zoru Polanovou, Jaroslavu Drmlovou, Oldřicha Vlacha, Miroslava Moravce, Radislava Nikodéma, Věru Havlatovou, Anu Suchánkovou, Miloše Kota, Kláru Jarnekovou, Františka Němce, Evu Klenovou, Jaroslava Cmírala a také Ladislava Potměšila, Josefa Vondráčka a Měčislava Piotrovského. 7dílný rozhlasový seriál vznikl v režii Aleny Adamcové, dramaturgii Ivana Chrze. A pro zajímavost přidáme pár aktuálních čísel z roku 2025, kdy pražští záchranáři řešili přes 146 tisíc událostí, což odpovídá asi 400 výjezdům denně. Sanitka výjíždí zhruba každé 4 minuty. To tedy oproti roku 1978, do kterého se vrátíme zase za týden, kdy vysíláme další 2 části tohoto rozhlasového seriálu pro paměť v 15 hodin. Teď je 16.30, Daniela Čermáková vám přeje krásné nedělní pozdní odpoledne, potěšená, že ho trávíte se stanicí Český rozhlas Vltava. Na oplátku vás, věřím, potěší mezzosopranistka Magdalena Kožená, jejíž vizitku vysíláme v 17 hodin, tedy za půl hodiny. No a v dnešní Klapce, která je na pořadu v zápětí, se přeneseme skoro o 100 let zpět do období Hollywoodu 20.

0: Takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
1: Klapka.
3: Život rozporuplné a mnohostranné osobnosti Howarda Hughese, průkopníka letectví, podnikatele a filmového producenta, patří k výrazným americkým příběhům 20. století a inspiroval řadu filmů. Nejznámějším z nich je Oscarový snímek Letec z roku 2004 režiséra Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Dnešní klapka bude nejen o renesanční osobnosti Howarda Hughese a zmiňovaném Scorseseho filmu, ale i o skladateli původní hudby pro film Letec Howardu Shoreovi a v neposlední řadě o hudbě doby, ve které Hughes žil a tvořil, tedy o hudbě zlaté éry Hollywoodu. Americkému jazzu 20. a 30. let bude patřit hned první ukázka, i když v podání současného multiinstrumentalisty Vince Jordana a jeho retrojazzového orchestru The Night Hawks Orchestra. Příjemnou půl hodinu s filmovou hudbou vám dnes, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková.

Howard Hughes vstupuje do Hollywoodu v období přelomu 20. a 30. let, kdy se filmový průmysl zásadně proměňuje. Nástup zvukového filmu mění styl herectví i hudby. V této době vzniká takzvaný studiový systém a velká studia začínají kontrolovat výrobu, distribuci i obraz herců. Současně se prosazuje cenzura známá jako produkční nebo Hayesův kodex. Ten určuje pravidla v americké filmové produkci a distribuci. Týkal se třeba i násilí nebo odhalenosti těla ve filmech. Hughes se v tomto prostředí pohyboval ambivalentně. Na jedné straně využíval jeho pravidla, na druhé je opakovaně testoval a překračoval, jako třeba ve filmu Psanec z roku 1943. Americký magnát, pilot, konstruktér a filmový producent Howard Hughes byl dědicem rodinného jmění napojeného na ropný průmysl. Díky tomu dokázal propojit své technické vize i mimořádné ambice a proslul megalomanskou konstrukcí letadel, která sám jako pilot testoval, i nákladnými filmovými velkoprojekty. Jako vlastník filmového studia RKO, které předtím formovalo zlatý věk Hollywoodu, se stal Hughes jednou z klíčových postav filmového průmyslu 40. let. Působil jako producent usilující o technickou dokonalost obrazu i jako vizionář, jehož projekty často překračovaly ekonomické a psychické hranice jednotlivců, a to včetně jeho samotného. Už jeho raný snímek Hell's Angels, Pekelní andělé, byl na svou dobu naprosto výjimečný. S nákladnou produkcí, realistickými leteckými scénami i důrazem na technickou autenticitu. My si poslechneme ukázku z úvodních titulků tohoto snímku z roku 1930. Hudbu složil vídeňský rodák Hugo Riesenfeld, který v roce 1907 emigroval do Ameriky, kde byl velmi činorodým skladatelem.

Film Pekelní anděle, produkovaný a režírovaný miliardářem Howardem Hughesem, byl ve své době nejdražším filmem historie. Hughes v něm chtěl bez ohledu na výši nákladů zachytit vzrušující souboje britských a německých bojových letadel a angažoval proto 137 pilotů. Ve filmu také zazářila ve své první hlavní roli Jean Harlow, jedna z mnoha krásek tehdejšího filmového světa, která byla s Hughesem spojována. Postava amerického magnáta a excentrika Howarda Hughese, kterého si ve Scorseseho filmu Letec zahrál Leonardo DiCaprio, ve svém charakteru nese napětí mezi velkolepostí a osobní posedlostí a slabostí. A to se propsalo i do původní hudby k filmu, kterou složil Howard Shore.

Oscarový kanadský skladatel Howard Shore se narodil roku 1946 v Torontu a jeho hudební základy vyrůstají z jazzu. Absolvoval Berklee College of Music a v mládí působil jako saxofonista ve skupině Lighthouse. Jako hudební ředitel pořadu Saturday Night Live získal cennou zkušenost s rychlou tvorbou hudby pro živé vysílání. A od konce 70. let se pak systematicky věnuje filmové hudbě. Výrazně třeba ve spolupráci s režisérem Davidem Cronenbergem, pro kterého vytvořil víc než 10 partitur. A určitě ho znáte jako skladatele trilogie Pána prstenů, za kterou získal 3 Oscary. Méně známá je jeho koncertní tvorba. Shore je autorem opery The Fly, Moucha, inspirované stejnojmenným Cronenbergovým filmem z roku 1986 a píše i symfonická díla. Do partitury k filmu Letec se kromě klasiky promítly i vlivy španělské hudby, které evokují dobovou hudební stylizaci.

Film Letec získal 11 nominací na Oscara a z toho 5 jich proměnil ve zlaté sošky. Překvapivě ne ty za hlavní roli ani režii, ale svého prvního Oscara tu získala třeba skvělá Kate Blanchett v roli jedné z Hughesových partnerek Catherine Hepburn. K filmu vyšly dva soundtracky. První s původní hudbou k filmu od Howarda Shora, ze kterého byly dvě předešlé ukázky, a druhé album nazvané Hudba z filmu Letec, plné swingové a jazzové hudby od 20. let 20. století. A my se teď podíváme na dalšího hudebního interpreta z filmu Letec, kterým je americký multiinstrumentalista, aranžér a hudební historik Vince Giordano. Právě jemu patřila už první ukázka dnešní klapky. Giordano je jednou z nejvýraznějších osobností současné interpretace amerického jazzu 20. a 30. let. Jeho láska k této hudbě prý začala už v jeho 5 letech. Za svůj život shromáždil archiv okolo 64 tisíc dobových aranžmá, gramofonových nahrávek a hudebních materiálů. Tato znalost a obliba žánru ho v 70. letech vedly k založení kapely The Nighthawks Orchestra. Soubor se specializuje na autentické pojetí dobového hot jazzu a taneční hudby éry klasického Hollywoodu. A to nejen instrumentací, ale i způsobem frázování a rytmikou. Její hudba tak funguje jako přesná zvuková rekonstrukce období, v němž vznikal moderní americký filmový a hudební průmysl. Kromě Letce jste ji mohli slyšet třeba ve filmu Irčan, Ellenově Café Society a nebo seriálu HBO Imperium Mafie v Atlantic City. Za jehož soundtrack získali cenu Grammy. Takhle zní v podání Vince Giordana a The Nighthawks Orchestra doba, v níž se pohyboval Howard Hughes.

Americký režisér Martin Scorsese se narodil v New Yorku roku 1942 v prostředí italsko-americké komunity, což výrazně ovlivnilo témata jeho filmu. V mládí zvažoval, že se stane knězem, nakonec se však rozhodl pro film a studium na New Yorkské univerzitě. Katolická výchova a témata viny nebo morálního konfliktu pak zůstaly výraznou součástí jeho tvorby, třeba ve filmech Taxikář, Zuřící bík nebo Poslední pokušení Krista z roku 1988 s Willemem Defoem v hlavní roli a se skvělou hudbou Petra Gabriela. Od 70. let Scorsese intenzivně spolupracoval s hercem Robertem De Nirem a později právě s Leonardem DiCapriem. Dnes jde o jeden z nejvýraznějších režijně hereckých tandemů. Zmíním třeba Gangy New Yorku, Prokletý ostrov, Vlka z Wall Street anebo Zabijáky rozkvetlého měsíce. Nejnovějším projektem, který se pojil s návštěvou filmového štábu, včetně DiCapria u nás, je mysteriózní thriller What Happens at Night. DiCaprio u Scorseseho často stvárňuje postavy na hraně. Ambiciózní, posedlé, vnitřně neklidné. A takový je i letec. Hughes je zde nejen vizionář, ale i člověk postupně svíraný vlastní psychikou, což se odráží v kameře, střihu a hudbě.

V roce 1990 založil Scorsese s dalšími známými filmovými tvůrci organizaci The Film Foundation, která se věnuje restaurování a ochraně filmů nejen z klasického Hollywoodu. Scorsese je zároveň známý precizní prací s hudbou. Vedle původních partitur systematicky využívá i existující nahrávky z oblasti jazzu, rocku i klasické hudby a úzce spolupracuje se skladateli. Hudba Howarda Shorea se v soundtracku prolíná se záznamy dobových reportážních komentářů o zkušebním letu Hughesova obřího dřevěného hydroplánu Hercules, kterému se přezdívalo Spruce Goose, smrková husa, anebo s hudbou k Hughesovým pekelným andělům. Ve filmu můžete slyšet i úryvky z Čajkovského anebo několik vhodně umístěných pasáží Bachovy hudby, které ale na soundtrackovém albu chybí. Ve skladbě America's Aviation Hero se objevuje Shorova virtuózně znějící klavírní solo.

Adaptace Hughesova života ve filmu a televizi vznikají už od 70. let v různých žánrech i podobách. Letec zůstává nejznámějším a nejkomplexnějším portrétem. Televizní snímek Úžasný Howard Hughes s Tommy Lee Jonesem v hlavní roli nabízí širší životopis, včetně jeho pozdní izolace. Postava Hughese ve své době jednoho z nejbohatších lidí světa se objevuje také v dalších filmech, například Melvin and Howard nebo The Rocketeer. Širší kontext hollywoodské éry, v níž Hughes působil, pak vykresluje třeba film noir Sunset Boulevard. Přechod mezi érami němého a zvukového filmu jsou stěžejní ve snímku Zpívání v dešti nebo Oscarovém filmu Umělec. A za zmínku určitě stojí i můj oblíbený film Babylon režiséra Damiena Chazella, který Hollywood vykresluje jako excesivní hudbou pulzující prostředí, anebo Fincherův Mank, sledující scénáristu Hermana J. Mankiewicze a vznik filmu Občan Kane. Poslední ukázka dnešní klapky bude patřit skupině The Original Memphis Five, která byla jedním z průkopníků raného jazzu 20. let. Tento studiový soubor proslul stovkami nahrávek, které pomohly rozšířit jazz i taneční hudbu v éře nástupu rozhlasu a filmu a přibližuje atmosféru doby, ve které žil a tvořil Howard Hughes. Příjemný zbytek dne v tanečním rytmu 20. let vám, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková.

0: skladbu Fireworks od studiového souboru The Original Memphis Five, který vznikl v roce 1920 v New Yorku, uzavřela tuto klapku zasazenou do této doby. Byla totiž věnovaná jedné z největších a zároveň nejkontroverznějších osobností oné doby, Howardu Hughesovi, a filmu Letec, který o něm natočil Martin Scorsese. Mimochodem v dubnu to bylo 50 let od smrti Howarda Hughese a právě k této příležitosti Kristýna Šrámková připravila tuto klapku. To byla tedy hodinka filmové hudby do prostředí amerických univerzitních big bandů. Nás za hodinu vezme Jan Hála. Ale i když s jazzem si občas dává dostaveníčko, hudba klasická je denním chlebem Magdaleny Kožené. Jejíž jméno je teď opět skloňováno, hlavně s festivalem ZUŠ Open či s Pražským jarem, kde bohužel ze zdravotních důvodů nemohla nakonec vystoupit. Každopádně my vám teď nabízíme rozhovor, který s Magdalenou Koženou, touto mezzosopranistkou světového renomé, 26. prosince vedl Daniel Jäger.
1: Vizitka.
2: Patří k nejvýraznějším českým pěveckým osobnostem posledních desetiletí. Jde o umělkyni světového formátu, která se s naprostou samozřejmostí pohybuje mezi písní, operou, starou hudbou i tvorbou současných skladatelů. Naším hostem je Magdalena Kožená. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Setkáváme se v pražském Rudolfinu, kde Magdalena Kožená v prosinci vystupuje společně s Českou filharmonií a také se svým manželem, britským dirigentem Simonem Rattlem. Paní Magdaleno, jaký máte vztah k této budově, ve které se nacházíme, k tomuto sálu, který má pro českou hudbu i české publikum poměrně zásadní význam?
3: Tak pro mě Rudolfinum je jedna z nejkrásnějších koncertních síní, kterou znám, nejenom svojí akustikou a vůbec svým takovým nějakým jakoby vizuálním aspektem, ale prostě z této síně dýchá ta historie. Všichni ti tady sedíme v šatně, kde prostě jsou obrazy všech dirigentů, různých slavných umělců, kteří tu vystupovali, a já myslím, že všechny tady ty starší koncertní sály mají takovou nějakou paměť a že vlastně všechno je to tak do nich nějak si zaznamenáno, takže je to pokaždé pro mě jakoby obrovský emocionální zážitek.
2: Míváte v Rudolfinu trému a jak to máte vlastně s trémou obecně?
3: Tak já myslím, že umělců, kteří vůbec nemají trému, je málo, a navíc si myslím, že taková jako by zdravá tréma je i vlastně pro ten výkon dobrá, protože člověk přece jenom s tím adrenalinem potom kolikrát podá i vlastně lepší výkon, než když je mu to jak, trošku tak jako jedno, jak to dopadne. Ale já bych tomu neříkala tréma, bych tomu říkala určitá jakoby zodpovědnost. Samozřejmě, protože já vždycky, když tady zpívám, tak jakoby cítím z publika ještě jakoby větší lásku nebo nějakým způsobem opravdu cítím, že mě mají rádi, a samozřejmě v tu chvíli mám takový pocit větší zodpovědnosti, že jim musím dát zkrátka taky ze sebe co nejvíc, protože oni mi taky vlastně dávají ze sebe hodně.
2: Na programu vašich prosincových koncertů v České filharmonii jsou Messiaenovy básně pro my a také Mahlerova čtvrtá symfonie. Proč právě tato dramaturgická kombinace?
3: No, tak já myslím, to si musíte zeptat mého muže. Já bych samozřejmě tyhle dva kusy dohromady nedávala z pěveckého důvodu, protože je to velmi pro mě jakoby náročný úkol, protože Messiaenovy písně jsou pro takový hodně dramatický soprán. To znamená, že pro orchestr je hodně nahlas a tak dále, a potom Mahlerova symfonie je úplně pro jiný hlas. V podstatě by to měl zpívat takový jakoby chlapecký, rovný, až skoro jakoby barokní hlásek, z nebe zpívá anděl. Takže já jsem si chtěla zaspívat Messiána a samozřejmě můj manžel si chtěl zadirigovat čtvrtou symfonii, takže nakonec tím pádem dopadla tady tahle kombinace.
2: Jak se vám ta hudba Messiaena zpívá? Jaká je to vlastně pěvecká výzva, když je tam takto vlastně dramatický orchestr, a jsou tam vůbec nějaká niterná místa v tom pěveckém partu?
3: No já právě si myslím, že to je naprosto niterné, že jo? A můj manžel trošičku jakoby změnil i tu instrumentaci, protože ono se to nespívá příliš často právě, protože většinou toho zpěváka není v této skladbě moc slyšet, protože Messiaen, když to psal, tak byl velice mladý a neskušený a slyšel všechny ty barvy v orchestru a vlastně těch nástrojů tam napsal tolik a v takových polohách, kdy opravdu zní tak nahlas, že by překryli i nějaký obrovský wagnerovský hlas. Ale na druhou stranu, já jsem tyto písně zpívala několikrát s klavírem, nahrála jsem je taky s klavírskou Mitsuko Uchida. A vlastně jsem vděčná za to, že můj manžel vlastně na tom zapracoval tím způsobem, že z toho udělal trošku jakoby skladbu, kde ten zpěvák může vyniknout a kde si právě může dovolit i zpívat občas v piánu, i zpívat něco niternějšího, něco takového intimnějšího.
2: Změnil se v průběhu času nějak váš vztah k hudbě Oliviera Messiaena?
3: Tak já jsem vlastně tuto hudbu ze začátku, musím se přiznat, mé kariéru úplně dobře neznala a hodně jsem ji poznala díky mému muži, který hraje s různými orchestry, spoustu jeho děl a je to jeden z jeho oblíbených skladatelů, řekněme. Prospěv třeba pro můj hlas, on toho tolik nemá, a že je to vlastně jedna z mála skladeb, kterou zpívat od něho mohu, takže řekla bych, nezměnil se, spíš bych řekla, že jsem si ho jakoby trošku objevila až v pozdějším věku.
2: Jaký je to pocit, když vedle vás na dirigentském stupínku stojí váš manžel? Jak se v takové situaci nastavují vzájemné role?
3: Tak my to jaksi nějak, myslím, nemícháme dohromady. Mně se na tuto otázku dost často samozřejmě novináři ptají, jaké to je, že spousta lidí říká, já bych teda s manželem pracovat nemohla, protože to by se tam jako motaly všechny ty jako osobní věci. Tak u nás to tak není a samozřejmě je to krásné, že se známe tak dobře i z toho osobního života, že vlastně spoustu věcí si nemusíme vysvětlovat. Také, že jsme spolu dělali už mnohokrát, takže se známe. Má to určité malé pro zpěvačku výhody, že když prostě třeba ráno se zbudím a řeknu, dneska se necítím, tak mu to můžu klidně říct, že já třeba bude zkoušet něco jiného nebo tak.
2: Je na vás přísný při těch přípravách?
3: Tak vlastně, jak se říká, kovářová kobila chodí bosa, my to doma vůbec jako nepřipravujeme. Takže většinou on to slyší, co já budu vlastně dělat až přímo na té zkoušce s orchestrem. Takže není a já myslím, že je tak úplně stejně přísný na mě jako na nějakéhokoliv jiného umělce.
2: Letos v prosinci jste společně převzali cenu Antonína Dvořáka, kterou uděluje Akademie klasické hudby. Jak jste ten okamžik ve španělském sále Pražského hradu prožívala i společně s manželem?
3: Tak samozřejmě byla to nádherná příležitost, velice si té ceny vážíme oba dva. Španělský sál vždycky navodí takovou atmosféru opravdu velice slavnostní a také u toho byl úplně nádherný koncert, musím říct, že prostě muzikanti, co tam předvedli, tak to úplně předčilo moje očekávání, takže si myslím a doufám, že pro všechny, kteří se zúčastnili i pro diváky, kteří to sledovali v televizi, to byl především hudební zážitek, že o ty ceny to už potom jenom člověk si převezme nějakou tu sošku nebo tu plastiku, ale vlastně pro mě tam byla dominantní ta hudba a ten koncert, který byl nádherný.
2: Hudba Antonína Dvořáka vás provází prakticky celý váš umělecký život. Jaký máte vztah k Antonínu Dvořákovi? Co pro vás jeho hudba symbolizuje?
3: Tak Antonín Dvořák je pro každého českého zpěváka skladatel, se kterým se setkává hned na začátku studií na konzervatoři. Spoustu těch jeho písňových cyklů, na těch se člověk učí techniku a tak dále, interpretaci, takže je to zkrátka skladatel, který nás provází po celý život, také čerpá hodně z lidové písně, to znamená, že vlastně tam jsou i takové jakoby niterné prvky třeba pro mě, která jsem vyrůstala v Brně a vlastně na Moravě ta lidová píseň byla ještě, myslím si, že víc třeba přítomná než v Praze nebo někde v Čechách, takže vlastně je to taková jakoby srdcová, citová záležitost a je to také spojení pro mě něčeho toho slovanského s německým stylem, jako je třeba Brahms a tak dále, Schumann, Schubert, takže vlastně ta romantická forma plus do toho vlastně ty slovanské melodie a ta slovanská vášeň a emoce, to je pro Dvořáka strašně typické, to mě tom baví.
2: Vy jste takovou ambasadorkou české hudby. Jak je to pocit, když v zahraničí zpíváte díla českých autorů a co považujete vlastně za úplně nejcennější poselství české hudby, když ji zpíváte v zahraničí?
3: Já musím říct, že to je taková moje milá povinnost představovat a tedy nejenom díla Dvořáka, Martinu Janáčka, naše slavné trojice, ale že mě strašně vždycky těší, když zařadím i třeba Petra Ebena, Křičku, Ferstra, já nevím, a tak dále, i třeba z nějakého soudobého skladatele českého, tak na těch písňových recitálech se setkávám jakoby s obrovským ohlasem lidí, protože lidi, co chodí na písňové recitály, jsou většinou lidé velice jakoby vzdělaní v tomto oboru. Jsou to lidé, kteří čtou poezii například. Je to většinou takové trošku jakoby intelektuálnější obecenstvo, které tyhle věci strašně sleduje. Oni jsou takový lační slyšet zase něco nového, samozřejmě, že on Lásku a život ženy, Šumana to slyšeli mnohokrát, ale když člověk právě ze své kultury přinese něco, co ještě neznají, tak jsou většinou strašně za to rádi a jsou velice zvědaví a chodí se mě na to ptát, a máte od toho skladatele ještě něco a co ještě napsal a tak dále.
2: Jak vnímáte ten písňový svět v porovnání s tím světem operním? Jak často unikáte k těm písním, anebo třeba dá se také říci, že i o těch písní naopak ráda unikáte i do světa opery?
3: Já myslím, že tyhle věci se úplně nádherně doplňují, že není potřeba někam unikat. Mě spíš trošku tak mrzí v současné době, že ten vlastně formát toho písňového recitálu se stává jako takovou popelkou. Myslím si, je to prostě dnešní dobou, kdy všichni chtějí všechno strašně rychle, kdy prostě se nedokážou soustředit lidé, nebo třeba hlavně ti mladí lidé. To je něco takové, na co se člověk musí trošku jakoby připravit i třeba dopředu. Jako jak já vidím, jak moje děti třeba nečtou knihy, a když už teda tak si prostě buď třeba pustí audioknihu, nebo se radši podívají na video, když si chtějí cokoliv zjistit, tak si to nevyčtou z knihy. Tak to je tak trošku stejné u těch písňových recitálů, že pro mladé generace to je jakoby práce až skoro na takový recitál jít, a že vlastně přece jenom jako orchestr je zajímavější, že jo, je to víc nahlas, je trošku se tam víc jako mění. U opery máme samozřejmě kostýmy, scénu a tak dále, takže tam trošku zase se to třeba přibližuje něčím filmu. Takže prostě ty koncerty často těch písněvých recitálů jsou poloprázdné u zpěváků, kteří jsou velice slavní. A tak nás to s kolegy hodně jakoby mrzí. Ale myslím si, že prostě je to fenomén dnešní doby a že cokoliv, co jakoby je trošičku jakoby náročné nebo chce to nějakou přípravu, takže se do toho lidi už moc nepouští. No.
2: Dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, patří mezzosopranistce Magdaleně Kožené. A my si teď Magdalenu Koženou poslechneme. Zazní hudba Antonína Dvořáka. Uslyšíme píseň o Byl to krásný zlatý sen. Magdalenu Koženou doprovází Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.

0: To byla píseň Antonína Dvořáka o Byl to krásný zlatý sen. Za doprovodu České filharmonie a pod taktovkou Simona Rettla ji zpívala Magdalena Kožená. A té patří dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava. Vaším průvodcem je Daniel Jäger. Po hudbě Antonína Dvořáka se teď přeneseme do vašeho rodného Brna, a to k vašemu letošnímu velkému návratu na české operní jeviště. V Národním divadle Brno na scéně Janáčkovy opery jste vytvořila titulní roli v Händlově opeře Alčína. Jak silný moment to pro vás byl? Tuším, že to byl operní návrat do Čech vlastně přesně po 30 letech.
1: Tak to číslo zní strašně, ale je to tak. Vlastně já jsem svoji úplně první roli životní zpívala tady v Janáčkovém divadle. Byla to Dora Bella z opery Così fan tutte, která tenkrát dokonce se hrála v českém jazyce, což už se dneska dělá velice zřídka. A potom jsem tam tady ještě zpívala z Rossiniho Italku v Alžíru. Bylo to pro mě obrovský emotivní zážitek z mnoha důvodů. Také já jsem vlastně zpívala v dětském sboru Cantilena a my jsme v různých operách jako děti vystupovali. Zkoušeli jsme v tomto divadle hodně, takže tam vlastně úplně z těch zdí na mě vykukuje to moje dětství a ty moje všechny vzpomínky. A byla jsem strašně ráda, protože tahle produkce je nádherná, je produkce, která už se tedy hrála. Hraje se už několik let, kdy vlastně orchestrem je Kolegium 1704 s Václavem Luxem, což pro mě je vlastně barokní orchestr. Já bych ho prostě zařadila, kdybych měla jmenovat 5 nejlepších barokních orchestrů na světě, tak tam rozhodně tento orchestr chybět nebude. A už i tím, že vlastně to hráli mnohokrát, tak se mě zdáli neuvěřitelně uvolnění na každém představení, nástroj improvizovali, bylo to strašně jakoby živé a vlastně i všichni moji kolegové byli skvělí, nádherná produkce, takže přestože to všichni kromě mě už uměli tady, protože to dělali dříve a měli jsme docela malý čas na zkoušení, tak jsem si to strašně užila.
0: Proč jste pro ten svůj český operní návrat zvolila právě Alčínu? Co vás konkrétně na této roli, na této opeře přitahuje?
1: Tak já jsem samozřejmě ze začátku mé kariéry byla považovaná skoro za jakousi specialistku na barokní hudbu a dělala jsem ji hodně a neustále se tedy k ní vracím. To musím říct, takže pro mě vrátit se do barokní opery je vždycky velký svátek a já jsem tuto roli celkem nedávno nahrála s Markem Minkovským na CDčko, takže jsem ji dělala jenom koncertně. Bylo to vlastně poprvé, co jsem ji zpívala na operním jevišti a nedovedu si vlastně představit lepší roli, se kterou bych se chtěla vrátit do brněnské opery.
0: Ten charakter Alčín je velice specifický, je to postava o takové velké vnitřní proměně, je to žena, která ztrácí kontrolu nad světem, který si sama vytvořila. Jaká byla Alčína konkrétně v této produkci? Jakou proměnou jste vlastně v průběhu toho 4-hodinového představení prošla?
1: Tak Alčína je kouzelnice, která tedy láká na ostrov lodě a tam si vždycky vybere nějakého švarného muže a když ji přestane bavit, tak ho promění tedy v této opeře ve zvíře a vlastně v této opeře si myslím, že vlastně Alčína dostala velký prostor k tomu vlastně tu postavu opravdu vykreslit po etapách. Ona má 6 velkých árií a každá ta árie vlastně je velice jiná, co se týče emoce ze začátku, je taková jenom jako rozverná a tak dále, ještě vlastně neví, jak moc se zamilovala do milovaného Ruggiera a vlastně postupem opery zjišťuje, že ho tedy tohodle proměnit tedy v žádné zvíře nechce a že konečně našla tu pravou lásku, ale ta pravá láska je upřena, protože Ruggiero už je zadaný a tak dále. Takže vlastně si myslím, že i tím, že pan režisér Heřman v těch velkých áriích, které byly nádherná scéna a tak dále, nádherně nasvícené, nechal veliký také prostor pro to vyjádřit v to niterné, že vlastně často režiséři v těch barokních operách, oni mají pocit, že tam se nic neděje, 10 minut se zpívá pořád to stejné, já musím tam něco dělat, musím tam nějaké videoprojekce dát a tak dále. On vlastně opravdu věřil v tu sílu té hudby a toho vlastně okamžiku těch emocí, že si to tam člověk vlastně mohl tu emoci jenom tak prožít a to si myslím, že na tom bylo velice, velice cenné a to tu Alčínu vlastně udělalo i takovou jakoby ličtější, že to nebyla jenom tedy pohádka, a která tak jakoby pro ní špatně dopadla, ale že vlastně si tam každý mohl přinést něco ze svého života, prostě obrázek ženy, zklamání, první lásky, v podstatě asi poslední v jejím případě a tak dále.
0: Já jsem na tom představení byl a skutečně vy jste téměř nesešla ze scény, jak se tak říkám, opravdu hodně jste si zaspívala, sama říkáte 6 velkých árií. Alčina, jaký je to ryze pěvecký úkol, jaká je to pěvecká výzva?
1: Tak pro mezzo sopránekusu já samozřejmě to výzva je, protože Alčina je sopránová role, přestože v barokních operách často vlastně ten soprán třeba nespívá tak vysoko jako v Donizettim nebo v jiných vlastně potom pozdějších stylech, ale přece jenom sedí jakoby vysoko a myslím, že i ta vlastně rozmanitost, že začíná tak jakoby lehce a až prostě se probírá v těch nejtěžších úsecích přes docela dramatické i pěvecké jakoby náročné dlouhé fráze a tak dále. Pak tam má zase jednu ári, která je taková lehce koloraturní, takže vlastně si tak jakoby užije pěvecky skoro všechno, co se dá. A asi ta dílka té role je určitě také výzvou, protože přece jenom být 4 hodiny na pódiu, když člověk tam nespívá pořád, ale je tam spoustu recitativů v ariích jiných postav také má různé úkoly. Takže je to i to takový, musí mít člověk přece jenom jakoby fyzičku a výdrž to prostě celé uhrát a uspívat.
0: Díla Georga Friedricha Händla vás provází také vlastně v průběhu celé vaší kariéry. Jaké to je se k těm jednotlivým operám nebo k té hudbě samotné vlastně vracet? Za posledních 30 let je řada specializovaných orchestrů, které se zabývají autentickou interpretací barokní hudby. Jak se to vlastně v průběhu času proměňovalo a do jakého světa teď vlastně opět vstupujete?
1: Já nevím, já musím říct, já jsem vlastně začínala s barokní hudbou už, když mě bylo nějakých 16 let, když jsme s Mílou studentem začali spolu dělat takové malé koncertíky, pak přišli k nám další do Flores Muzice. Bylo to zajímavé období, protože bylo to úplně těsně po revoluci, ale vlastně ještě v té době jsme nemohli cestovat, vlastně úplně jsme přesně nevěděli, jak to dělá Gardiner, Arnoncourt a další jiní. Takže pro mě to bylo velice cenné v tom, že vlastně jsem si na to udělala nějaký svůj vlastní názor, jak by to jako mělo být. Ten byl třeba možná teďka z mého pohledu, tak po tolika letech takový jako více muzikologický, že on nedělat vibráto a tač musí být tato ozdoba, tato nesmí být a tak dále. Takže to bylo takové jako hodně teoretické, ale já musím říct, že to bylo strašně přínosné v tom, že člověk nikoho nekopíroval, že neposlouchala jsem žádné nahrávky někoho jiného a pak už jsem to nějak chtěla zpívat tak, jak někdo jiný, ale měla jsem prostě na to nějaký svůj názor, jak to má být, a který samozřejmě se potom postupem doby, jak jsem se setkávala s různými dirigenty, s různými orchestry, tak se měnil nějakým způsobem. V té době, když jsem potom začala spolupracovat s Minkovským, s Arnoncourtem, s Gardinerem, vlastně jsem zjistila, že je to mnohem více přirozené, že člověk nemusí zpívat pořád bez vibráta, že vlastně je tam mnohem větší jakoby volnost v tom, že přece jenom člověk ten styl nemusí úplně jako brát tak strašně vážně v tom, že toto jo, toto ne, že přece jenom je tam nějaký prostor k nějaké spontánní interpretaci. Ale myslím si, že od té doby, když si teď řeknu, teď se vracím na třeba konkrétně k té Alčině, tak tam nevidím nějaký jako moc velký rozdíl v tom, jak se to třeba dělá teď a jak se to dělalo před 20 lety.
0: Dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, patří mezzosopranistce Magdaleně Kožené. A teď si poslechneme v hudbě, která byla spojená s jejím návratem na české operní jeviště, zazní jak jinak Alčina a její árie z prvního dějství Händlovy opery. Magdalenu Koženou doprovází soubor Le Musicien du Louvre pod taktovkou Marka Minkovského.

0: Slyšeli jsme árii Di cor mio quanto a t'amai z prvního dějství Handlovy opery Alčína. Zpívala Magdalena Kožená, které patří dnešní vizitka na stanici Český rozhlas Vltava. My se teď z Brna přineseme k vaší mezinárodní dráze, k velkým operním rolím a také k Mozartovi, ke kterému se vracíte prakticky po celý život. Pokud má zpěvák mezinárodní ambice a je úspěšný, tak v určité chvíli se jeho kariéra zlomí a začne skutečně patřit do toho mezinárodního operního hudebního světa. Pamatujete si, kdy jste tento zlom pocítila vy sama osobně?
1: To je velice těžká otázka, protože já myslím, že to nikdy není jakoby věc nějakého jednoho okamžiku. Já si myslím, že vlastně v době, kdy jsem začala zpívat barokní hudbu právě s takovými orchestry, jako je Les Musiciens du Louvre, s Arnon Kurtem, s Gardinerem, jsem byla například součástí.

0: hudební styly.
1: Když byste srovnala ty světové operní domy, ve kterých jste postupem času začala zpívat s těmi třeba českými, jsou tam nějaké rozdíly, ať už třeba v přístupu nebo v samotném fungování, něco, co vás oproti vašim předchozím zkušenostem tady od nás třeba překvapilo?
2: Tak já myslím, že se to tady taky hodně mění, ale vlastně ono je strašně důležité, jestli máte repertoárové divadlo, anebo divadlo, které tedy vždycky nějak intenzivně naskouší produkci. Třeba zpěváci zkouší 6 až 8 týdnů a potom se to třeba 6krát až 8krát zahraje, což je takový model, který se jakoby hodně dělá v těch skvělých operních domech, protože přece jenom ty repertoár divadla je to těžké, že oni mají na programu strašně moc titulů a vždycky třeba Prodaná nevěsta přijde jako v září, pak jednou prosinci a vlastně nikdy není často nějak znova přeskoušet pořádně, takže vlastně potom ta kvalita těch představení upadá, protože přece jenom ta intenzivní práce na jednom kousku každodenní a se stejným obsazením, že jo, tady také dříve bylo jakoby ve zvyku, že třeba jsou dvě až tři obsazení, to znamená, že jakoby zkoušeli ti zpěváci tak jako na přeskáčku a tak dále, což samozřejmě pro ten provoz divadla repertoáru je naprosto nutné, protože je potřeba, aby tu inscenaci a roli umělo více lidí, když někdo onemocní a tak dále. Takže to je úplně jiný model, který se dělá na menších divadlech, který se hodně dělal tady, ale vlastně já si myslím, že už v poslední době se to taky velice mění, protože přece jenom o tu kvalitu jde a třeba v Brně už to taky dělají úplně jinak teď.
1: Když bychom se ohlédli za vaší kariérou, za těmi rolemi, které z těch rolí, z těch pěveckých úkolů považujete za třeba klíčové, co se týká toho pěveckého zrání?
2: Tak právě víceméně každá role je něco nového, něco, na čem se můžu dále něco naučit. Musím říct, že mozartovské role jsou vždycky role, na kterých si člověk ověří, jak na tom pořád je, protože Mozart je velice takový průzračný a člověk si tam nemůže nic zakrýt, nemůže si dopomáhat různými mimohudebními prostředky. Takže zaspívat si občas Mozartovu roli je vždycky jakoby, je to taková hygiena pro hlas svým způsobem. Potom jsou role samozřejmě, které zpívám pravidelně, ke kterým se vracím, jako je třeba Melisanda, velmi často se vracím k Idomeneovi, což je Mozart, a tak dále. Jsou také role, které přišly jenom jednou, třeba moderní opery, které se potom dost často nehrají znovu, což je veliká škoda a tak dále. Takže myslím si, že asi neumím vypíchnout nějakou jednu nebo dvě, tři role, které bych řekla, že byly pro mě nejpřínosnější.
1: Mohla byste posluchačům Českého rozhlasu Vltava trošku poodhalit, na základě jakých kritérií ty jednotlivé role, pěvecké úkoly si třeba vybíráte, když přijde ta nabídka, co je takovým tím hlavním impulzem k tomu říct ano, tuto nabídku přijmu, nebo ne, naopak tu nepřijmu?
2: Tak na prvním místě asi vlastně ta pěvecká stránka, jestli mám pocit, že ta role bude sedět mému hlasu, jestli není příliš třeba dramatická v tom smyslu, že by člověk si ten hlas nějakým způsobem poškodil nebo tak, nebo v poloze, která není úplně přirozená. Ale mě tedy v poslední době hodně také záleží vlastně na tom obsahu a vlastně na tom hereckém stvárnění, protože to mě na té opeře hodně baví, že člověk je vlastně svým způsobem zpívající herec a v dnešní době se v těch světových produkcích opravdu od zpěváků vyžadují docela jakoby velké herecké dovednosti. Už to není jako dříve, když se prostě někdo postavil a jen tak jako krásně zaspíval v krásném kostýmu, tak to už tak dávno není, takže třeba, co musím říct, co mě strašně jako bavilo, to jsem dělala dvě produkce Medei, tak to je taky neuvěřitelná vlastně role si zahrát, nebo jsem zpívala v moderní opeře Pascala di Sapana Lady Macbeth, kdo by si nechtěl zahrát Shakespeara, že jo? Takže vlastně i tento aspekt toho vlastně, jaká ta role bude, jako tam pro mě bude šance se vyžít herecky, je důležitá.
1: Máte nějaký operní sen, některou roli, kterou byste si opravdu chtěla zaspívat a která na vás třeba ještě čeká?
2: No nevím, jestli na mě čeká, já koketuju s tím, ale je možné, že se do toho nikdy nepustím, že se neodvážím, že to přece jenom asi pro mě je příliš vysoko, ale strašně bych si chtěla zaspívat Emiliu Marty ve věci Makropulos od Janáčka.
1: Držím palce, to je úžasný úkol a velká výzva.
2: Je, ale je to možná jenom takový sen, ale tak jako s tou myšlenkou koketuji v poslední době.
1: Pojďme se vrátit ale ještě k Mozartovi. Ten příští rok bude rokem hned dvojího výročí Wolfganga Amadea Mozarta. Co vás z oblasti toho mozartovského repertoáru v příštím roce čeká?
2: Tak příští roce mě čeká znovu Idomeneo a také budu vystupovat na festivalu v Salzburgu v lednu, který tento festival je vždycky věnovaný hudbě Mozarta, takže tam vlastně budu zpívat opět některé z jeho krásných árií. To myslím, že teďka zatím z toho, co mám naplánovaného, je z Mozarta všechno.
1: Dnešní vizitka, kterou posloucháte na stanici Český rozhlas Vltava, patří mezzosopranistce Magdaleně Kožené. A teď si poslechneme v mozartovském repertoáru. Zazní koncertní árie Vado Madove. Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: To byla Mozartova koncertní árie Vádo Madové, kterou zpívala Magdalena Kožená, které patří dnešní vizitka na stanici Český rozhlas Vltava. Teď se společně dotkneme dvou velkých témat vašeho nadačního fondu a také projektu, který vás čeká na pražském jaru v roce 2026. Paní Magdaleno, váš nadační fond oslaví v březnu příštího roku 10 let své existence. Co bylo tehdy před těmi 10 lety tím hlavním impulzem k jeho založení?
1: Tak tím hlavním impulzem vlastně pro mě bylo to, že jsem si jako člověk, který žije v Německu, který má 3 děti, uvědomila, jak neuvěřitelný vzdělávací systém tady máme a že vlastně lidé naší zemi to berou jako by samozřejmost, to je krásné, já si myslím, že by to vlastně samozřejmostí být mělo, ale není, že vlastně každé dítě, které má zájem, které má trošku talentu, což si myslím, že vlastně z těch oborů, které na Zuškách se dají studovat, si myslím, že téměř každé dítě na něco ten talent má, že vlastně za velice malý peníz můžou studovat na tak prestižních školách. Takže vlastně ten prvotní impuls bylo k tomu upozornit na, co to vlastně tady máme, upozornit samozřejmě občany, ale také politiky, sponzory, všechny lidi, kteří vlastně nějakým způsobem mají možnost nadále tento systém udržovat, tak aby si toho všimli, aby si toho také vážili tak moc, jak si to vážím třeba já. No a já musím říct, že vlastně to, co jsme dokázali za 10 let, naprosto předčilo vlastně moje očekávání. Jsem šla do toho s tím, že jsem vlastně nevěděla, jak dlouho to bude, jak to dopadne, co z toho vlastně vznikne, a to, že vlastně vznikl neuvěřitelný festival ZUŠ Open, kterého se víceméně účastní každá ZUŠka každý rok a tak dále, že v současné době vlastně máme i neuvěřitelný tým a máme zázemí vlastně k tomu, abychom pořádali i různé další doprovodní akce, abychom třeba i měli finanční prostředky na to pomáhat, například pořizovat nástroje pro děti, které si to nemůžou dovolit, nebo mít asistenta, který třeba dovede dítě z dětského domova. Takové ty vlastně nadstandardní věci, na které ty ZUŠky nemají jak finanční prostředky, tak vlastně i čas na to něco takového organizovat, tak vlastně tady toto rozrůstání i vlastně to spojení s tou sociální sférou mě velice těší, protože mě vlastně strašně jde o to, aby ta ZUŠka byla pro každého. My se samozřejmě staráme i o talenty a jsme na ně pyšní a máme pro ně i program, jak je vlastně vzdělávat dál, ale vlastně, co je na těch ZUŠkách nejvíce úžasné, je to, že my vychováváme to publikum. My vychováváme ty lidi, kteří si to sami zkusili, kteří, když jdou na ten koncert a někdo tam hraje Chopinovu etidu, tak oni si ji třeba taky zkusili zahrát a zjistili, jak je to těžké. Kteří chodí na výstavy a tak dále, a což si myslím, že v dnešní době opět vlastně vychovává tu lásku ke kultuře, je poslání, které je nezaplatitelné, a vlastně jsem strašně vděčná, jak říkám, celému týmu a vlastně všem i těm ZUŠkám a našim mecenášům, že se vlastně to opravdu chytli a že to cítí podobně.
0: Kdo tvoří ten váš tým? Přece jenom je to velice mnoho projektů, které tady naznačujete, popisujete. To je přece jenom poměrně hodně povinností.
1: Tak hlavní osobou je paní ředitelka Irena Polhoukalová, ale samozřejmě ta má svůj tým, že má tam prostě lidi na propagaci a tak dále, jako každý tým, ekonom a tak dále. Ale samozřejmě tam jde o tu obrovskou spolupráci s těma ZUŠkama. Asociace ZUŠ se do toho velice zapojuje a vlastně spoustu těch vlastně ředitelů, těch základních uměleckých škol jsou také vlastně v tom velice aktivní, a přestože nejsou tedy součástí toho týmu, tak velice jakoby pomáhají. A samozřejmě je to hodně srdcová záležitost, je to hodně o lidech, kteří dělají věci ve svém volném čase, kteří za to nedostávají třeba i žádné finanční ohodnocení. Takže je to vlastně taková jakoby celospolečenská věc a ten tým je úžasný.
0: Jaké místo měla ZUŠka ve vašem vlastním osobním formování vaší umělecké osobnosti?
1: Tak já jsem na ZUŠce studovala klavír v Brně a ještě jsem trávila tedy hodně času v dětském sboru Kantilena, jak už jsem zmínila. A vlastně pro mě tyhle dvě instituce byly takové jako druhé domovy, protože jsem vlastně, řekněme, na té ZUŠce třeba jezdila na ty soutěže a tak dále, takže paní učitelka mě připravila ještě jakoby navíc, také byla takový jako velký nadšenec, který mě dával hodiny navíc a tak dále, takže to, ta budova na mě dýchá také mým dětstvím a vlastně to, co jsem se tam naučila, z toho člověk čerpá celý život.
0: My vás známe jako Magdalenu Koženou, pěvkyni, koncertní, operní, jako zakladatelku nadačního fondu. Budeme mít šanci vás poznat také jako pedagoga?
1: No, to ještě nevím. Ne, já myslím, na jednu stranu si říkám, že člověk, když už získá vlastně tolik životních zkušeností, že by bylo smutné, kdyby je nechtěl předávat. V současné chvíli musím říct, že na to opravdu nemám čas, že přece jenom ještě, když děti už nejsou miminka, tak pořádně ještě nějakým způsobem potřebují. Taky já jsem v tomto takový člověk, já mám pocit, že ten učitel toho musí jakoby strašně moc umět a já vlastně tím, že jsem to nikdy neskusila, tak jsem i taková jako nejistá, jestli bych to vůbec uměla. Ale je pravda, že bych to asi měla časem vyzkoušet.
0: Pojďme se teď zaměřit na Pražské jaro. V květnu roku 2026 na festivalu vystoupíte společně se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a se svým manželem Simonem Rettlem, a to v programu, jehož součástí bude česká premiéra skladby Ondřeje Adámka Where Are You. Co vás na tomto projektu přitahuje?
1: No, já jsem úplně zamilovaná do této skladby, kterou pro nás Ondřej napsal. A považuji opravdu jakoby jednu z nejlepších moderních skladeb napsanou pro hlas a orchestr. A vlastně ta anabáze byla docela dlouhá, protože Ondřej, my jsme vlastně ho oslovili, už je to tedy několik let, protože jsme s manželem oba obdivovali jeho hudbu, jestli by něco nenapsal pro mě a pro velký symfonický orchestr. A Ondřej tedy na to kývl a vzhledem tomu, že jsme v té době všichni bydleli v Berlíně, tak jsme i měli možnost se setkávat společně. Ondřej vždycky přinesl nějakou skicu a vlastně to byla hodně jakoby takový proces toho, že se zkoušelo, protože jeho skladby jsou velice netypické, on velice rád používá hlas spíš jako nějaký takový bicí nástroj a vlastně mu jde hodně o velikou škálu různých barev. On právě v tobě říkal, víš co, mě se hrozně líbí, jak ty mluvíš tak hluboko, já ti to napíšu jako úplně v té malé oktávě, což samozřejmě v tom žádné skladby napsané nejsou. Takže některé ty části jsou opravdu hodně hluboko a ze začátku jsem vlastně ani nevěděla, jestli to zvládnu, jestli vlastně se to dá vůbec zaspívat, ale vlastně jsem věřila tomu, že jakoby Ondřej ví, co dělá a to se mi také vyplatilo. Takže vlastně tato skladba má 11 částí, je v několika jazycích a právě Ondřej tam využívá různého druhu zpěvu. V některých místech vlastně používáme nazvučení, protože tam třeba jde jenom o různé šeptání a vlastně být takovým jakoby jedním ze zvláštních nástrojů orchestru. Je tam třeba část, kde on využívá jakoby způsob flamenkového zpívání, kdy zpěvačka zpívá hrudním rejstříkem do docela vysoké polohy. Končí to takovou zase jakoby indickou mantrou. Takže vlastně to strašně baví v tom, že vlastně je tam víc zpěvaček naraz. A baví mě vlastně i ten námět. Vlastně je to o takovém hledání smyslu života, ale ve spoustě části i vlastně s takovým i trošku českým humorem. Vlastně o tom, jestli je Bůh a kde je ten Bůh a jestli je to jenom příroda, jestli je to vesmír a tak dále. Vlastně každý si tam člověk může v tom najít. Vlastně nedojde člověk k žádnému výsledku. Je to vlastně velice živé a myslím si, že každý v tom něco svého najde.
0: Jak dlouho se taková podobná skladba studuje?
1: Velice, velice dlouho. Já myslím, že vlastně jsme na tom pracovali tak nějak průběžně skoro 2 roky, bych řekla. A vlastně od těch počátečních skic až po tu finální verzi. A vlastně už jsem s tím byla na několika turné. Dělali jsme to s London Symphony Orchestra. Poprvé se to tedy dělalo taky s Bavorským orchestrem. Bohužel teda to úplně první provedení této skladby se dělo v covidu, takže vlastně tam nebyli tedy žádní posluchači, takže jsme to jenom takhle jako nahráli do éteru. A já jsem strašně ráda, že tato skladba zazní v Praze, protože přestože samozřejmě lidé, kteří se pohybují v současné klasické hudbě, tak znají jméno Ondřeje Adámka, ale myslím si, že by si zasloužil být jako náš Čech ještě mnohem více známý tady a opěvovaný.
0: Vy v této skladbě nejen zpíváte, ale v určitém momentu také dirigujete orchestr. Jaká je to výzva?
1: Dirigování bych tomu neřekla. Vlastně my tak jakoby končíme tím, že vlastně orchestr se ke mně přidá v té vlastně závěrečné mantře s takovým jakoby jenom dýcháním do rytmu. A je to vždycky jako docela legrační ty orchestry přinutit, aby něco takového dělali, ale já myslím, že vlastně v dnešní době orchestry, které někdy hrály soudobou hudbu, tak už jsou zvyklí na různé výstřednosti.
0: Tolik tedy Pražské jaro, o mozartovských projektech už jsme mluvili. Co dalšího vás v roce 2026 čeká?
1: Tak v roce 2026 mě toho čeká opravdu hodně. Začínám písňovými recitály a potom zpívám v Salzburku Berlioze, Letní noci s Vídeňskou filharmonií a potom poprvé zpívám roli Lišáka v opeře Liška Bystrouška v berlínské opeře pod taktovkou mého manžela. A dále potom poprvé vlastně zpívám celou roli Ariodante, kterou také nahráváme, což vlastně docela s podívem, že to přichází až teď, ale některé prostě věci přijdou až po mnoha letech. Také například budu poprvé zpívat roli Judith, tedy jenom koncertně s Bartokova Modrovou se. A také jedna věc, na kterou se strašně těším, že si zaspívám Schumana Dichterliebe za doprovodu pro mě neuvěřitelné, jedné z nejneuvěřitelnějších klavíristek Marty Argerich.
0: A úplně na závěr, přece jenom jsme v prosinci, v době adventu. Jak budete trávit letošní vánoční svátky a co byste popřála sobě i posluchačům Českého rozhlasu Vltava do toho nového následujícího roku?
1: Tak trávit je budu doma v Berlíně. My vždycky děláme české Vánoce, přestože manžel je Angličan a on tak hned od začátku se mu to vlastně nějakým způsobem zalíbilo, takže bude kapr, v Praze si nakoupím mlíčí, protože to se v Německu sehnat nedá a tak dále. Takže to budou takové klasické české Vánoce.
0: Pečete cukroví?
1: Už jsem napekla rohlíčky, ale letos teda tím, že jsem tady v Praze, až byla Alčina, tak úplně čas nebyla ještě, ale Vánočku peču a ještě možná jeden druh cukroví zvládnu ještě do Vánoc. No a co bych popřála z toho nového roku, samozřejmě spoustu krásného, hodby zdraví, aby se lidé nehádali, aby se lidé domluvili, aby se respektovali, aby respektovali svoje názory a tak dále. No, takže já myslím, že dnešní svět je velice pohnutý a myslím si, že takové to vzájemné naslouchání si, přestože třeba lidé mají různé názory, si myslím, že je důležité a takové nějaké stmelení, které určitě aspoň ta hudba může přinést.
0: Dnešní vizitka, kterou jste poslouchali na stanici Český rozhlas Vltava, patřila mezzosopranistce Magdaleně Kožené. Díky moc, že jste si na nás našla čas a také přejeme všechno nejlepší do roku 2026 a zase někdy třeba naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: To byla pochopitelně repríza vizitky s Magdalenou Koženou. Pořad jsme vysílali na Štěpána, ale Daniel Jäger natáčel ještě před vánočními svátky a vizitku mezzosopranistky Magdaleny Kožené v její interpretaci zakončila aria Alcini ze třetího dějství této opery Georga Friedricha Händla a soubor Les Musiciens du Louvre řídil Mark Minkovský. Pražské jaro, o kterém byla řeč, je v plném proudu, to sice nakonec hlas Magdaleny Kožené v kompozici Ondřeje Adámka muselo z důvodu nemoci oželet. Nicméně my se na pražské jaro vypravíme už zítra, nabídneme jeden z letošních přímých přenosů festivalu, které jsou tedy připraveny pro tuto sezonu, pro tento ročník. A bude to dílo, v němž bude Tomáš Netopil debutovat v roli nového šéfdirigenta Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, tedy na pražském jaru. A pro tento svůj pražskojarní debut s Fokem si vybral rozměrnou dramatickou legendu Faustovo prokletí, monumentální výsledek fascinace Hectora Berlioze, kterou prožíval při četbě Goethova Fausta. Četl ho prý bez přestání, ve dne v noci při chůzi i při jídle. A své skladbě dal podobu kantáty pro 4 vokální solisty, 2 pěvecké sbory a velký symfonický orchestr. Po boku pražských symfoniků se v rolích ústřední dvojice Fausta a Markétky prezentují britský tenorista Paul Appleby a česká mezzosopranistka Štěpánka Pučálková. Emporu Smetanovy síně pak zcela zaplní pražský filharmonický sbor a Kínův dětský sbor. A je to tedy program, který je připraven pro zítřejší večerní čas po 20. hodině, tedy zítra můžete poslouchat přímý přenos tohoto koncertu z pražského jara. A dnes po 20. hodině můžete prožít čas s Bobem Dylanem, který právě dnes slaví své 85. narozeniny. A my vám nabídneme k této příležitosti 2 koncerty živě vysílané tehdy z roku 1966 a 1976, tedy jsou to záznamy živých vystoupení a vy můžete porovnat, jak zněl legendární písničkách na těchto koncertech před 60 lety a o 10 let později. Je to výběr z koncertů z Anglie a Koloráda a umožní nám tedy porovnání některých proměn, kterými dnes 85-letý písničkář během dekád procházel, aniž by ztratil formativní vliv na světovou scénu populární hudby. Tak to je hudební program pro 20. hodinu. V 19 hodin můžete vstoupit do 7. nebe s Ninou Marinovou, no a teď půl hodinka podvečerního jazzu.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Jazzový podvečer.
1: Americké univerzitní big bandy často zastíní profesionální soubory, což potvrzuje, jak zásadní jsou akademické jazzové programy pro americkou hudební scénu. Některé z nejdynamičtějších velkých souborů v zemi nesídlí v New Yorku ani Los Angeles, ale na univerzitních kampusech. Album Unbridled – The Flying Horse Big Band Meets George Garzon je připomínkou toho, jak živá a nezbytná tato tradice stále je.

Album Unbridled je deváté CD souboru The Flying Horse Big Band, složeného ze studentů jazzového programu na University of Central Florida. V čele stojí Jeff Rupert, saxofonista, skladatel, pedagog a jedna z ústředních postav floridského jazzu. Během své kariéry spolupracoval se Samem Riversem, Melem Tormem, Maynardem Fergusonem nebo Bennym Carterem. Na floridské univerzitě vede nejen Flying Horse Big Band, ale také skupinu The Jazz Professors nebo Florida Symphony Youth Jazz Orchestra.

Jazz se vždy spoléhal na neviditelnou nit, spojující mentory se studenty, veterány s nováčky, tradice s inovacemi. Tenor saxofonista George Garzon a Flying Horse Big Band poprvé společně vystoupili v roce 2023 na výročním sjezdu Jazz Education Network. A to tak úspěšně, že se rozhodli následující den jít do studia a společné vystoupení si zopakovat před mikrofony.

Saxofonista George Garzón patří k významným hráčům post-coltrainovské éry. Je známý jako vyhledávaný jazzový pedagog, vyučující na Berklee nebo na Manhattan School of Music. Je průkopníkem triadického chromatického přístupu a mezi jeho studenty patřili například Joshua Redman, Branford Marsalis nebo Donny McCaslin.

Společná nahrávka Unbridled saxofonisty George Garzoneho s Flying Horse Big Bandem je zvukovým portrétem univerzitního programu, který se věnuje výchově mladých hudebníků v rozhodující době formování jejich uměleckého života. Od mikrofonu stanice Vltava se pro dnešek loučí a těší se opět naslyšenou Jan Hála.

0: Jan Hála vybral do své nedělní podvečerní půlhodiny projekt kapely The Flying Horse Big Band a George Garzona a jazz na Vltavě zní pravidelně v podvečerním čase po 18. hodině a také dopoledne od pondělí do soboty po 11. Ve všedních dnech pak přicházejí v tomto čase do studia třeba David Brada, Jakub Doležal a nebo Ondřej Konrád, aby živě okomentovali svůj výběr na ten který den, zítra tedy David Brada po 11. v rámci našeho vltavského poledního vysílání. Teď je 18 hodin a 31 minut.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

kantorek, tedy estébák Vávra, mě odvedl přes dvůr do sousední budovy v Bartolomějské. Vyšli jsme do patra, Fízl mě zanechal na chodbě a na chvíli zmizel, patrně sehnat parťáky. Uvědomil jsem si, že vlastně nevím, co jsem sebou vzal za texty a že bych se na ně měl podívat, než mě prohledají. Přestože šlo čistě o mé poznámky a literární texty, ve kterých nefigurovalo ničí jméno, vybral jsem dvě věci, o kterých jsem si myslel, že by je nemuseli Fízlové zrovna číst, a navíc báseň, kde bylo jedno dívčí křestní jméno. Uvažoval jsem, že bych je mohl sníst, ale pak mě napadlo, že je vlastně mohu spláchnout do záchodu. Začal jsem hledat záchody. Konečně jsem je objevil, texty jsem roztrhal, hodil do mísy a zatáhl za splachovadlo. Když jsem se vrátil na místo, z pocitu dobře vykonané práce jsem si zapálil. První, co bylo, když se Fízl vrátil, že mi z pusy cigaretu vyrazil a rozeřval se na mě, jak si dovoluju kouřit. Výslech v Bartolomějské, kterého se kromě kantorka zúčastnili ještě dva další Fízlové, na které se už nepamatuju, začal klidně a skončil výhrůžkami a fyzickým napadáním. Po nějaké době vrazil do místnosti hlavní Fízl Šípek, metrákový pořízek, 6 stop a palců 5, vysoký frajer, ostrý hoch, který měl dlouhá léta naši rodinu na starosti a u pražské STB udělal v 80. letech kariéru. Šípek vpadl do místnosti a dal mi pěstí na solar. Ksindl, ulevil si. Když jsem popadl znovu dech, rozjel to na mě vskutku originálním způsobem. Víš vůbec, proč tvůj otec přišel o místo v nemocnici v Českých Budějovicích, vybafl Šípek, který mi z pozice diktatury proletariátu tykal. To nebylo vůbec z politických důvodů, jak všude vytrubuje, ale kvůli chlastu. Jednou ho museli ze sálu odnést, protože se ožral jako prase. V opilosti zašil jednomu pacientovi v břiše nůžky, pokračoval Šípek, tváře se sugestivně jako v nějakém sovětském válečném filmu. Má na svědomí smrt několika lidí. Opáčil jsem, proč ho tedy nezavřeli. Šípek, že na všechno dojde. Otec s bráškou tady zrovna před týdnem byli, slibovali hory doly a bratr se přede mnou plazil po kolenou, ale už to mají oba spočítaný. A ty budeš třetí. V duchu jsem se už klíbil. Podobné řeči na mě nepůsobily ve škole a konec konců ani doma. A Šípek byl estébák, tím to celé jednou provždy skončilo. Mohl si říkat, co chtěl, i kdyby to byla tisíckrát pravda, vyšlo by to na stejno. Jediné, co jsem si z takovýchto keců odnesl, bylo, že je otec, bratr a tak dál štvou, což bylo jen pozitivní. Šípek zmizel a výslech pokračoval. Fízlové různě přecházeli po místnosti, odcházeli ven a zase přicházeli, zapalovali si cigarety a tak dál. Minuty a pak i hodiny těžce odtékaly. Občas na mě některý něco vybafl ve stylu odpovídej celou větou, když se tě na něco ptám, tak otevřeš tu hubu, nebo ti mám pomoct. Být někde na periférii pod mostem mezi galérkou, připadal by si člověk jako ve vybrané společnosti v porovnání s důstojníky československé komunistické kontrarozvědky léta páně 1982. roku. Tedy 34 let poté, co se komunisté chopili v zemi moci, v době dokonané společenské normalizace, kdy byly dávno zlikvidovány jakékoliv zbytky domácího nepřítele, v době studeného míru, zajištěného velmocemi garantujícími ve východní Evropě komunistický status quo. V situaci, kdy komunisty zvenku ani zevnitř nic neohrožovalo a znormalizovaná společnost byla i sociálně saturovaná, na rozdíl od hladovějícího a bouřícího se Polska. Do místnosti zase vrazil Šípek, v ruce držel stočený svazek mých textů, kterým mě začal být přes tvář a přitom křičel, že jsem prase a že mě za to zavřou, což bylo poprvé a zatím naposled, co mě

někdo kvůli textům fyzicky napadl. Pak se nějakou dobu bavil tím, že mi každou chvíli zezadu podkopl židli. Když se vyřádil, skoro smířlivě dodal, že bych se měl za takovou čuňačinu stydět a že rodiče z toho budou mít určitě radost, což vyslovil automaticky, ale pak ho napadlo, že by se to vlastně dalo použít a dodal, jestli mám odvahu, když jsem takovou prasárnu napsal, se pod ní taky podepsat. Do šípka bylo vidět jako do skleněné láhve, ale řekl jsem si, kašlu ti na to, fízle, naopak, rád. Jen ať si každý o mě udělá ten správný, estébáky podmalovaný obrázek. A básně jsem podepsal. Když pak šípek s mými texty odcházel, ještě mě pro jistotu srazil pěstí ze židle. Pozůstalí estébáci přede mnou dělali, že volají do vazební věznice, prý mi objednávají celu. Nikdo to nebere, máš štěstí, řekli a zdůraznili, že na základě mých textů, ve kterých urážím KSČ, bude proti mně zahájeno trestní řízení. Výslech zakončil estébák Vávra, který se po vzoru svého šéfa osmělil a taky mi dal pěstí. Vávra později havaroval a skončil na invalidním vozíku. Března 1983. Zdálo se, že STB triumfuje, ale potom to celé začalo skřípat. Z 8. března 1983 pochází neutrálně se tvářící informace zprávy STB Praha, podepsaná náčelníkem 2A odboru podplukovníkem Jaroslavem Grabmillerem, která měla barokně košatý název Případ přechovávání zbraní členem kolektivu mluvčích Charty 77 doktorem Bedřichem Placákem. V roce 1982 byly odborem obecné kriminality městské správy veřejné bezpečnosti Praha řešeny případy loupeží u benzínových čerpadel. V rámci řešení těchto případů byla odhalena skupina učňů národního podniku Tesla Hloubětín, která se pravidelně scházela a na svých schůzkách propagovala fašismus. Vedoucím této skupiny byl František Houfek, přítel Petra Placáka, syna doktora Bedřicha Placáka. V protokole sepsaném na odboru obecné kriminality městské správy veřejné bezpečnosti Praha s Petrem Placákem dne 10.6.1982 tento vypověděl, že Houfkovi zapůjčil zbraně. Jak bylo zjištěno, jednalo se o pistoli vzor P38 a pistoli Parabellum. Tyto zbraně pocházely od otce Petra Placáka, doktora Bedřicha Placáka, který je měl v držení od Slovenského národního povstání. Zbraně doktor Bedřich Placák osobně předal orgánům odboru obecné kriminality městské správy veřejné bezpečnosti Praha s tím, že jsou znehodnoceny. Provedenou expertizou bylo zjištěno, že znehodnocení je nedostatečné. Jedna zbraň by po malé, laicky provedené úpravě byla střelbyschopná a druhá by byla s rizikem střelbyschopná bez jakýchkoliv úprav. Případ se zbraněmi byl prostřednictvím obvodní správy Sboru národní bezpečnosti Praha 8 předán k vyřízení místnímu oddělení veřejné bezpečnosti Bohnice. Vyhledavatel uvedeného místního oddělení veřejné bezpečnosti po provedeném objasňování případ dne 24.11.1982 pod číslem jednacím číslo vyšetřovacího spisu 444/82 předal obvodní prokurátorce pro Prahu 8 doktorce Farmačkové s návrhem na potrestání dle paragrafu 6b zákona 150/69 sbírky o přečinech. Ovšem celá věc nakonec skončila z hlediska státní bezpečnosti naprostým fiaskem. Přece jen už nebyla 50. léta a prokuratura v Praze 8 nakonec věc s pistolemi předala jako přestupek na příslušný národní výbor. Největší ujímání z celé estébácké akce měli úředníci v Praze 8, kterým byla věc krajně nepříjemná, ale nějaký trest stanovit museli. A tak dostal otec nejnižší pořádkovou pokutu 100 korun s omluvou, že jim je to líto, ale něco mu udělit musí.
Když pak otec na závěr pateticky promluvil, že pokutu klidně zaplatí, ale že nechápe, proč je trestán za odbojovou činnost, za války, tedy za něco, za co by měl být naopak oceněn, tak už to jedna ze soudružek radních nevydržela a hlasitě se rozplakala. Akce Státní bezpečnosti skončila jako neuvěřitelná fraška. Pistole měly ovšem ještě literární dohru. Ať už jsem to přehlédl, nebo mi to nepřipadalo důležité, ve štůčku textů, které se díky mému hloupému přičinění dostali do rukou STB, zůstalo i několik silně existenciálních básní. Z nich si pamatuji na jednu, která popisovala, jak šťastně se usmívající ženy údernice JZD na komunistických plakátech obživly a masturbují s pomocí zralých kukuřičných klasů. Zanedlouho na to dostala máma předvolání do Bartolomějské. Bylo jasné, o co jde, a tak jsem jí i tátovi dal číst texty, které mi zbyly v kopii, včetně onoho zmíněného. Otec si je přečetl, zbrunátněl a předal je mámě s poznámkou, že to je teda pěkný, ať se podívá, co splodil její syn. Máma si to přečetla bez komentáře. Když jí to pak estébáci s vítězoslávou a zadosti učiněním dali v Bartolomějské číst se zdůrazněním, co to vychovala za syna, máma zavrtěla hlavou a řekla, že ne, že to odmítá. Petr je slušný chlapec a basta. Bylo to poněkud iracionální, ale dokonalé. Ať už by se stalo cokoliv, nikdy by nepřijala estébáckou verzi. Máma byla vždy s vnitrákama a jejich kejklema rychle hotová. Vedla si svou a mohli ji rozřezat třeba i na kousky. STB se snažila rodinu rozeštvat, ale i přes některá nedorozumění byl výsledek vždy opačný. Podobné akce rodinu naopak stmelovaly. Nakonec jsme z toho měli všichni srandu. Po našich byli předvoláni k povinnému čtení do Bartolomějské rodiče mých kamarádů, na prvním místě pan Reisenauer, za což se dodnes omlouvám. Aby celou věc zdramatizovali, neposlali mu předvolání, ale kvůli té neodkladné státně bezpečnostní záležitosti, to je, aby mu dali přečíst básně synova kamaráda, si pro něj přijeli rovnou do práce. Na barťáku mu pak četli o masturbaci kolchoznic, ukazovali mu fotografie nějakých nahatých lidí, na kterých nebylo možné rozeznat, o koho jde, a tvrdili mu, že jsme to my s kamarády v Lomu na Americe, kde jsme slavili Hitlerovy narozeniny. Načež konsternovanému panu Reisenauerovi oznámili, že jsme homosexuálové a že když to zjistil můj otec, chtěl se kvůli tomu oběsit. Naznačili mu fízlové způsob, jak by se měl s celou věcí vyrovnat. Nevím, čemu všemu pan Reisenauer věřil. Když jsem ho po určité době potkal a došla na to řeč, tvrdil jsem mu ovšem, že to mé básně nebyly. Ne, že bych se k ním nechtěl hlásit, ale jednoduše jsem nechtěl podporovat záměr STB, i když mi byl vlastně šumafuk. Ale vždyť byli tebou podepsaný, opáčil mi, a já mu řekl, že sfalšovat podpis je pro STB maličkost. Celá ta policejní akce měla jednoznačně pozitivní efekt. Ať už si o tom každý myslel své, každopádně jsme byli nějakým způsobem vadní. Jedno jak, a to mělo obrovskou výhodu. Nikdo od nás nic neočekával a nikdo po nás nic nechtěl. Být za blbce v rodině, ve škole, v zaměstnání byla opravdová brána ke svobodě. A za ty všechny dary, díky správě Sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje, která mi zorganizovala první oficiální literární vystoupení, a to na exkluzivní adrese v Bartolomějské ulici číslo 7. I když jsem při tomto prvním setkání s STB spackal, co jsem mohl, především jsem svou blbostí zatáhl do věci třetí osoby, byl to pro mě velký zdroj poučení. Poznal jsem, že mezi obecnou policií, tedy veřejnou bezpečností, a policií politickou, státní bezpečností, není zas tak velký rozdíl. Že to jsou dvě strany jedné mince, jedny a ty též svině.
Především jsem si ovšem uvědomil, že v totalitním režimu je všechno infikováno. Od klubu filatelistů přes sport až třeba po vědecké instituce. Všechny na první pohled svébytné a jinde společensky legitimní organizace, včetně obecné policie, která by měla honit lupiče a vrahy, ve skutečnosti poskytují režimu servis a vytvářejí mu kouřovou clonu. Úřední podraz v podobě onoho přechodu z kriminálky v Konviktské přes meziuliční dvoranu na STB v sousední Bartolomějské celou situaci vyjasnil. A zároveň to byl přechod do nejvyššího patra budovy socialistického realismu. Příhoda s pistolemi a básničkami plynule přešla do rutinní estébácké buzerace. Fízlové se objevili ve škole, po vyučení jsem dělal večerní dvouletou nástavbu s maturitou, občas vyslechli nějakého známého a podobně. Víc než slídění fízlů mě ovšem pálilo něco jiného. V roce 1982 jsem se vyučil a musel nastoupit do fabriky, která byla pro mě větší noční můrou než celý barťák se všemi fízly dohromady. Každé zazvonění budíku v 5:30 ráno, cesta ze sídliště v Čimicích, kam nás komunisté někdy na začátku 80. let vystěhovali, do továrny v Podbabě mi trvala přes hodinu. Znamenala každodenně se opakující muka. Cesta do pekla nemohla být horší. Musel jsem v sobě vždycky shromáždit veškerou vůli, abych se přinutil vstát, oblíknout se, jít, postavit se na zastávce autobusu do hloučku několika jiných zoufalců. Podle smlouvy musel vyučený zůstat ve fabrice minimálně 3 roky a vyvléknout se z toho chomoutu nebylo vůbec jednoduché. Fabrika byla pro mě nepřátelská instituce číslo 1, v podstatě to byl koncentrák nebo pracovní tábor, do kterého se člověk navíc každý den hlásil více méně dobrovolně. Nemohlo být nic víc deklasujícího. Nejdřív jsem začal bojkotovat tovární řád, především píchací hodiny, které jsem považoval za policejní opatření ponižující lidskou důstojnost. Nikdy jsem nestál ve frontě, která se tvořila před píchačkami už několik minut před padla, ale šel jsem vždy dopředu a píchnul si o minutu dřív, ráno zase o několik minut později. To samozřejmě dohánělo šéfa k zuřivosti. Ptal jsem se ho, co mu připadá poctivější, čekat ve frontě na padla nebo jít rovnou a píchnout si. Vyhrožovali mi, že mi to všechno srazí z dovolené. Na to jsem opáčil, že klidně můžou, že si dovolenou vyberu, tak jako tak. Také jsem odmítal dělat, že se dělá. Když nebyla žádná práce, četl jsem si, nebo jsem chodil cvičit na klarinet do šaten, což bylo samozřejmě slyšet přes půl fabriky. Byla to regulérní psychologická válka a záleželo jen na tom, kdo bude mít lepší nervy. Když jsem byl předvolán k náměstkovi ředitele ohledně píchaček, rozvsteklil jsem se, že když chtějí, aby lidi chodili včas do práce, tak ať zařídí, aby autobusy jezdily podle jízdních řádů. Kvůli všeobecnému bordelu v tomhle státě nebudu vstávat o půl hodiny dřív. Pak už jsem jim dával za vinu i počasí. Když ráno moc mrzlo, nešel jsem do práce. Když se mě náměstek ptal, kde jsem byl, podíval jsem se mu drze do ksichtu a řekl jsem, že moc mrzlo. Myslel jsem, že mě insultuje, ale ustál to a řekl, že mě předá SNB, na což jsem mu s výsměchem odvětil, že to klidně může. Přeložili mě na jiné, lepší místo, ale já pokračoval v bojkotu. Vydrželi to něco přes půl roku a byli na lopatkách. Na jaře 1983 jsem byl volný jako pták. Okamžitě jsem si udělal prázdniny, které jsem si chtěl protáhnout až do konce léta. Aby po mně nemohli skočit policajti, takzvaný paragraf příživnictví, šel jsem uprostřed té doby na měsíc pracovat jako noční hlídač do národního podniku výstavnictví v Hostivaři, což byla továrna, kde se dělaly nejrůznější transparenty, a v noci to tam bylo v obrovské, stichlé a potemnělé hale opravdu strašidelné. Přes Honzu Brabce, bubeníka Plastic People, s kterými jsem tehdy hrál, jsem pak od poloviny srpna nastoupil jako manipulační dělník v Národní galerii, kde jsme v partě asi 6 lidí
připravovali výstavy. Pátého května 1982. Anabáze s pistolemi byla sice iniciací, ale STB už mě začala sledovat před touto událostí. Po vyhodnocení dílčích poznatků z předešlého období navrhl 5. května 1982 poručík STB Vávra založit na mě PO spis, prověřovaná osoba, pod krycím jménem Fagot, což odůvodnil tím, že jsem syn otce a bratr bratra. Jmenovaný je synem bývalého mluvčího charty 77 Bedřicha Placáka a bratr signatáře charty 77 Jana Placáka. Agenturně operativními prostředky bylo zjištěno, že jmenovaný se zúčastňuje schůzek mladých signatářů charty 77 a takzvané volné mládeže, které organizuje bratr Jan Placák. Rovněž je u Petra Placáka důvěrné podezření, že svému otcovi a bratrovi aktivně napomáhá v negativní činnosti při kolportaci závadových tiskovin Charty 77. Zprávu včetně důvěrného podezření potvrdil náčelník 2. oddělení 2A odboru Pražské státní bezpečnosti Zdeněk Šípek. Schůzky mladých signatářů Charty 77 a tzv. Volné mládeže, které organizoval bratr, byly ve skutečnosti bytové či venkovní vernisáže obrazů, koncerty, vydávání a rozšiřování samizdatu, přednášky o umění a podobně. V roce 1981 se například konala výstava U Ládi muzičky ve Starých Křečanech na severu Čech, kde kromě muzičky vystavovali Michal Macenauer, David Němec, Břetislav Pravda, Ivan Kožíšek a i když celé okolí policie obklíčila, vernisáž nakonec úspěšně proběhla. Další výstava se konala Pod širým nebem na Haldách u Duchcova, kterou Fízlové objevili až ex post, nebo v Chýni u Pavla Blatného. Při bytové výstavě u Tomáše Rumpla ve Střešovických bateriích, kde měl vystavovat Ládě muzička Roman Dvořák, Pavel Reisenauer a Přemysl Šmíd, Fízlové celý dům neprodyšně obklíčili a hlídali ho několik dní. V té době jsme se scházeli v hostinci na hřišti zvaném Hrob, což byla dřevěná bouda na škvárovém hřišti na rozhraní Ořechovky a Vokovic, která byla plná pohárových trofejí z nejrůznějších fotbalových přeborů. Pivo tam čepoval památný hostinský Šimurda. Do Hrobu jsem začal docházet v roce 1979 s Pavlem Reisenauerem, Honzou Hendrichem, Jardou Vrátným, Mirkem Durdisem, Honzou Přibylem a dodnes si pamatuju scénu, když jsem tam někdy na konci 8. třídy přišel poprvé, sedl si do zadní místnosti a čekal. Po chvíli se přišoural Šimurda a co prý chci. Podíval jsem se na něj a řekl jsem, pivo. Kolik ti je? Odtušil Šimurda. 17. Přidal jsem si 3 roky. Svým typickým způsobem škubnul hlavou Šimurda, což znamenalo něco mezi uznáním nad moudrzostí a zachováním určitého kritického odstupu. Neřekl ani A, ani B a odšoural se pryč. Za chvíli byl naspátek, postavil přede mne půl litr s bohatou pěnou a řekl račte. Výsosti.

0: Na Vltavě posloucháme rozhlasové zpracování knihy Fízl, prozaika, historika a publicisty Petra Placáka, což je jedna z klíčových postav českého literárního undergroundu. Je to dílo na pomezí dokumentů, vzpomínek a beletrie o životě v komunistickém Československu. Fízl, tedy tato kniha, vyšla v roce 2007 v pražském nakladatelství Torst a o rok později za ní autor získal cenu Magnesia Litera. Částečně jde o text autobiografický, který zachycuje dospívání nonkonformního opozičně naladěného mladého muže za normalizace. Zároveň chce ale Petr Placák na základě spisu s krycím jménem Fagot, který na něj vedla státní bezpečnost v letech 82 až 85, předvést základní činnosti a fungování operativy komunistické tajné policie a toto konfrontovat s osobními zkušenostmi a se znalostí pozadí věcí. Vzhledem k tomu, že pokračování spisu z druhé poloviny 80. let bylo skartováno, mění se kniha zhruba od půly spíš ve vzpomínky na akce disidentské skupiny České děti, kterou Placák založil a se kterou prožil mnoho dobrodružných akcí. My jsme ale na začátku této četby, dnes jsme slyšeli druhý díl. Četba vznikla v Českém rozhlase v roce 2014, kdy ji režíroval Vlado Rusko a do podoby 14-dílné četby připravil Jiří Vondráček. Účinkuje Igor Bareš, který bude pokračovat v četbě třetí části zase zítra od 18. hodiny a 30. minuty. A další četbu na pokračování nabízíme z kraje noci a opět jde o svědectví o životě v komunistické realitě v období normalizace. Tentokrát ve vzpomínkách dcery herce a chartisty Pavla Landovského. Jeho dcera Beatrice tyto vzpomínky nadepsala, když máma spala a my se pomalu blížíme k závěru. 12. část s celkem 15 předložíme k poslechu po 23. hodině.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Na Vltavě se ale odteď budeme věnovat hudbě, nejprve s Ninou Marinovou, za chvíli se otevře její sedmé nebe. Od 20 hodin vám pak nabídneme dva koncerty Boba Dylana z roku 1966 a 1976 a současné hudbě se budeme věnovat mezi 22. a 23. To je tedy vysílací čas, kterému je vyhrazeno Futurissimo.

0: chimonuie. Pas jamais oublier chimonuie. Courir, même si on préfère monuie, courir. C'est courir ou pas courir, courir.
1: Niekedy o človeku nevieme nič viac, iba jeho prvé meno a aj tak nám to stačí na to, aby nám rotoval v hlave. O tom spieva francúzska speváčka Azilis na svojom debutovom albume. Pustíme si pesničku Ton pronom.

0: Dívoju.
1: Láska k životu, láska k hudbe a láska k miešaniu žánrov. To je brazilský súbor Bossa Cucanova. Pustíme si pesničku Sambalaya.

0: Sedmé nebe pro sedmý den v týdnu se neslo ve znamení lásky v různých podobách. Nina Marinová to stihla tak o předposlední neděli měsíce lásky, tedy května, což je v letošním roce den, kdy 85. narozeniny slaví plod lásky Abrahama Zimmermana a Beatrice Stoneové. Těm se 24. května 1941 narodil malý Robert, který hodně času trávil poslechem rádia. Jeho první hudební láskou se stalo country, které pak po nástupu rock'n'rollu opustil. V roce 1959 zahájil studium v Minneapolis a začal vystupovat v barech. V té době se zaměřil na folk a blues. Dnes má Robert Zimmerman na kontě přes 600 písní a celosvětově prodal kolem 125 milionů desek. Je držitelem Pulitzerovy a Nobelovy ceny za literaturu. A jestli vám toto jméno stále nic neříká, i když o tom pochybuji, pak je to tím, že Roberta Zimmermana znáte spíš pod pseudonymem Bob Dylan. Ode dneška tedy 85. A my mu věnujeme 2 hodiny následujícího večera, nabídneme 2 live záznamy z roku 1966 a 76 a vy tak budete mít možnost sledovat, jakou hudební cestu Bob Dylan v tomto období urazil. To je první bod programu dnešního nedělního večera, kterým vás provází Daniela Čermáková.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dále tedy na programu Vltavského večera Futurissimo, což je zkoumání vod současné hudby. Hlavní roli dnes bude hrát flétna, nástroj, který je tradičně vnímán jako subtilný a něžný, ale poměrně omezený ve výrazových možnostech. Italský flétnista Manuel Curia dlouhodobě ukazuje, jak je možné z flétny získat nečekaně bohatou paletu tembru. V poslední době vydal alba sestavená z kompozic švýcarského skladatele Jirga Fraje a slovenského Adriana Demoče. Na obou pracuje s flétnami navrstvenými do bohatých a překvapivých zvuků. Jste-li na ně zvědaví, tak poslouchejte Futurissimo na téma Hudba musí dýchat mezi 22. a 23. hodinou. Soudobé hudbě se pak věnujeme také v poslední půl hodině před půlnocí a jediným literárním momentem dnes večer je deník Beatrice Landovské, která vzpomíná jakožto dcera známého herce a chartisty na komunistická léta a na komunistickou represi 70. let. Další 12. část této četby z knihy Beatrice Landovské, Když máma spala, je připravená pro 23. hodinu. Ve 20. dobrý večer ještě jednou, s vámi je Český rozhlas Vltava.
1: Koncert bez hranic.
3: Dobrý večer, začíná koncert bez hranic, u jehož poslechu vás vítá Aleš Opekar. Máme 24. května 2026 a to je, kromě jiného, den jednoho výjimečného jubilea. Před 85 lety se narodil Robert Allen Zimmerman, neboli Bob Dylan. Písničkář, který přispěl k proměnám chápání populární hudby, jejich uměleckých hodnot, společenských funkcí a možností mezižánrových fúzí. Nejprve mu naslouchali hlavně studenti a příznivci poezie, kteří oceňovali trefnost a ostrost jeho názorů a poetičnost jejich vyjádření ve verších, vkládaných do melodií, podobných těm americkým lidovým. On ale už od puberty tíhnul k rytmičtější hudbě a brzy propadl kouzlu elektrického zvuku. Když stejné písně, které dosud znali posluchači s doprovodem akustické kytary a foukací harmoniky, nechal v roce 1965 doprovázet elektricky zesílenou rockovou kapelou, byla to pro mnohé zrada ideálů a esteticky zcela nepřípustná kombinace. Jiní ovšem změnu přijali jako důsledek přirozeného vývoje a historie dala za pravdu folkrockovému vizionáři. V důsledku toho se brzy stal hvězdou na úrovni rockových a popových idolů. Celý svět Dylana nečte, ale poslouchá. vstoupil totiž na scénu v 60. letech, kdy tehdejší společnost ovlivnila hegemonie masových médií v čele se zvukovými nosiči. Když před 10 lety v roce 2016 Bob Dylan obdržel Nobelovu cenu, byla to cena za literaturu. Já vím, pan Nobel ani speciální hudební kategorii nestanovil, ale je fakt, že i americká odborná obec dnes tohoto tvůrce cení především jako někoho, kdo reflektuje americké a světové dějiny především po té obsahové stránce. Nicméně Bob Dylan je hudebník a kreativní a vlivný, což dokládají statistiky. Vedle Lennona, McCartneyho z Beatles patří právě Dylan k autorům, jehož písně jsou nejčastěji přejímány do repertoáru jiných zpěváků, včetně přetextování v jiných jazycích. V Československu k tomu ostatně docházelo ještě dřív, než se jeho proslulost projevila globálně. Jen vítr to ví a mlčí dál, přednášela Judita Čeřovská už v roce 1965, nebo o dva roky později, až se má loď zpátky vrátí, zpíval Valdemar Matuška. Tyto i pozdější stovky dalších úprav písní Boba Dylana splynuly s českou pop music, více než s českým folkem vlastně. Dylan je přitom typickým příkladem umělce, který neposkytl publiku to, co chtělo. Šel si svou cestou, všechny ale nakonec vždycky přesvědčil o správnosti té nastolené trasy. Odehrál přes 4000 koncertů a mnoho z nich je zaznamenáno nebo vydáno. Pro náš dnešní pořad tedy máme z čeho vybírat. Jaký tedy zvolit klíč k volbě? Což takhle zůstat u šestky v letopočtu? Roky 1966 i 1976 se zdají být ve vývoji Boba Dylana důležité. Oba koncerty vybrané pro náš dnešní pořad jsou z května. A desetiletý odstup mezi nimi poskytne zajímavé srovnání. Dylan nahrál v roce 1965 album Bringing It All Back Home. Strana A LP desky už je hlučně elektrická, ale strana B se vrací k doprovodu s akustickou kytarou a foukací harmonikou. Tuhle rozumnou dvojakost zachoval i na koncertním turné po Evropě a Austrálii v roce 1966. Akorát otočil pořadí. Koncert začínal akusticky a v jeho druhé půli přizval na pódium kapelu The Hawks, to jest Richarda Manuela na klavír a Garta Hudsona na varhany, Robbie Robertsona na kytaru, Rocka Danka na baskytaru a Mickey Jonese na bicí nástroje. Poslechneme si podstatnou část záznamu vystoupení z Free Trade Hall v Manchesteru ze 17. května, které bylo co do dramaturgie totožné s předchozími vystoupeními v londýnské Royal Albert Hall. Zvukaři vyhodnotili, že třístopé nahrávky dopadly nejlépe právě v Manchesteru. Uslyšíme tedy Boba Dylana folkového, jen s kytarou a foukačkou, a pak v kombinaci s rockově znějící kapelou, což tehdy, zopakujme, ovlivnilo další vývoj folku na straně jedné i rocku na straně druhé a odstartovalo další nejrůznější folk-rockové fúze. V druhé části dnešního pořadu, Koncert bez hranic, uslyšíme záznam z května 1976 z Colorado State University. Co se mezi tím za těch 10 let přihodilo a změnilo, to si řekneme až po první části pořadu. Dobrý poslech.

Posloucháte koncert Bez hranic na stanici Český rozhlas Vltava, kterým vás provází Aleš Opekar. Slyšeli jsme akustickou část záznamu z vystoupení Boba Dylana z Free Trade Hall v Manchesteru 17. května 1966. Následuje závěr elektrické části s kapelou The Hawks, kde mezi předposlední a poslední skladbou Ballad of a Thin Man a Like a Rolling Stone zazní z publika dobově příznačná a dnes už legendární vítka kohosi z fanoušků akustického folku. Judas Jiráši. A následuje Dylanova pohotová odpověď: Já ti nevěřím, lháři.

I don't believe you. You're a liar.

0: Thank you.
1: Zpěv, kytara, harmonika a v předposlední písni Ballad of a Thin Man též piano Bob Dylan. Dále Richard Manuel piano, Garth Hudson varhany, Robbie Robertson kytara, Rick Danko baskytara a zpěv a Mickey Jones bicí nástroje. Slyšeli jsme záznam z vystoupení Boba Dylana a doprovodné kapely, tehdy s názvem The Hawks, ze 17. května 1966 v Manchesteru. Zbytek roku 1966 přinesl v životě Boba Dylana, ale shodou okolností třeba i The Beatles, zásadní změny. Koncem července měl Dylan nehodu na motorce a ta jej vyřadila na řadu let z koloběhu show businessu. Shodou okolností ten koloběh byl více než vysilující a písničkář zjevně takové sklidnění potřeboval jako sůl. A nejen on, v první polovině 60. let bývalo zvykem hrát někdy i víckrát denně nebo aspoň každý týden. Koncem srpna 1966 přestali, jak známo, aktivně koncertovat i Beatles. Důvod souvisel s dobově omezenými možnostmi kvalitního ozvučení velkých prostor i s potřebou věnovat více času a energie práci ve studiu a eventuálně filmování a dalším aktivitám. Žádné podobné masivní turné Boba Dylana se neodehrálo až do roku 1974. Slyšeli jsme tedy, jak zněl koncert písničkáře Dylana, který se dnes dožívá 85 let, v roce 1966, před 60 lety, v jeho 25 letech. No a jak zněl před 50 lety, kdy slavil narozeniny 35. Kapela The Hawks, budoucí The Band, hrála v roce 1966 s disciplínou. Zvuk byl, jak si pochvaloval sám Dylan, rtuťovitý, postavený na pronikavých varhanách a ostré kytaře Robbieho Robertsona. Na turné Rolling Thunder Revue v roce 1976 doprovázela Dylana kapela Quam. I 23. května na stadionu Hughes v Kolorádu vytvářela valivý, téměř punkrockový hluk. Kapela byla početnější a aranže živelné, agresivní a neučesané. Na kytaru hrál Mick Ronson, známý z kapely Davida Bowieho, a dalšími hudebníky byli T-Bone Barnett na kytaru nebo klavír, Stephen Stolz a David Mansfield opět na kytary, Rob Stone na baskytaru, Howard White na bicí a piano a na bicí a perkuse taktéž Gary Bjerk. Zajímavým ozvláštněním byla houslistka Scarlett Rivera. Dylanův zpěv a frázování s protahováním koncových slabik byly v roce 1966, jak jsme slyšeli, hypnotické až takové snově surrealistické. V Colorado o 10 let později Dylan do mikrofonu spíše něco jako štěkal. Frázování bylo úsečné, rytmicky útočné, místy až vzteklé. Posuny slyšíme i v jeho hře na harmoniku. V polovině 60. let se vedle hbitých melodických skoků občas zastavil na delším tónu, který snížil o nějaký půl tón, aby se po vyvolaném napětí zase vrátil k původní výšce. V polovině 70. let je mu harmonika spíše bluesovou perkusivní zbraní a prostředkem vyjadřujícím emoce, pocity bolesti a vzteku. Důvody? Rozpad manželství a zjevně únava z opětovných koncertních šňůr a bouřlivého životního stylu. Svou roli zřejmě také sehrálo i to, že v daný koncert lilo jako z konve a všichni byli promočení až na kost. I vizuální stránka odpovídala proměně v roce 1966. Elegantní oblek s pepitovým vzorem, sluneční brýle, dokonalé afro, působil jako nedotknutelný dandy. O 10 let později vypadal spíš jako nomád nebo jiný kočovný bohém. Na hlavě šátek jako turban, převázaný pod kloboukem, kožená bunda, džíny. Na repertoáru se přirozeně objevil čerstvý materiál, jako Shelter from the Storm, Mozambik nebo Idiot Wind. Vedle toho se ale Dylan vždy vracel i k písničkám raným a na turné zval hosty. A na naší nahrávce se symbolicky objeví Joan Baez, čili něco jako protektorka Boba Dylana z dob jeho začátku. Krátkou dobu i partnerka. Jejich duety se výjimečně odkloní od elektrického zvuku a připomenou tu ojedinělou chemii jejich duetu s doprovodem akustických kytar. Blowing the Wind, Deportee, což je balada Woody Guthrieho, Plane Wreck at Los Gatos, neboli Havárie letadla v Los Gatos, a pak ještě také I Pity the Poor Immigrant, kde se k oběma už připojí kapela. Nejprve ale Hard Rain's Gonna Fall, počáteční píseň koncertu. Hrají a zpívají Bob Dylan a skupina Quam a jako host na pár písní i Joan Baez.

Posloucháte Český rozhlas Vltavu a koncert Bez hranic věnovaný Bobu Dylanovi, který se právě dnes dožil 85 let. Porovnali jsme dvě podoby písničkářovy živé produkce. Z Manchesteru 1966 a z koloreckého Fort Collins 1976. Hodně zdraví, štěstí a inspirace do dalších let, nejen výjimečnému oslavenci, ale i vám všem u přijímačů přeje autor pořadu Aleš Opekar. Bob Dylan a jeho apokalyptická píseň nejen o partnerském rozchodu, ale i o slepotě celého lidstva. Idiot, Wind.

0: Jak zněl legendární písničkář Bob Dylan na koncertech před 60 lety a o 10 let později. A to jsme se dozvěděli dnes díky výběru z koncertu z Anglie z roku 66 a z Koloráda z roku 76. Porovnání některých proměn, kterými dnes 85-letý písničkář během dekád procházel, aniž by ztratil formativní vliv na světovou scénu populární hudby, nabídl Aleš Opekar. Zítra večer se v přímém přenosu vydáme na Pražské jaro a budeme sledovat debut dirigenta Tomáše Netopila na tomto festivale. Tedy ne samozřejmě debut jako takový, ale debut v roli nového šéfdirigenta Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, kterým se Tomáš Netopil stal od letošní sezóny. A vybral si pro něj vystoupení v čele svého orchestru s rozměrnou dramatickou legendou Faustovo prokletí. Je to monumentální výsledek fascinace, kterou autor Hector Berlioz při četbě Goethova Fausta prožíval. Své skladbě dal podobu kantáty pro 4 vokální solisty, 2 pěvecké sbory a velký symfonický orchestr. Po boku pražských symfoniků se v rolích ústřední dvojice Fausta a Markétky prezentují britský tenorista Paul Appleby a česká mezzosopranistka Štěpánka Pučálková. Dále vystupuje pražský filharmonický sbor a Kínův dětský sbor v tomto interpretačně velmi náročném díle, které můžete sledovat v přímém přenosu od 20 hodin zítra. A krom samotného díla uslyšíte v přestávce také rozhovor s Tomášem Netopilem a šéf sbormistrem pražského filharmonického sboru Lukášem Vasilkem. Dozvíte se jednak, proč si Tomáš Netopil vlastně vybral toto dílo pro svůj debut na Pražském jaru a jaká úskalí přináší interpretace tohoto díla. To bude tedy zítra v přestávce přímého přenosu koncertu z Pražského jara, který začíná ve 20 hodin. A jaká úskalí a nebo naopak jaké benefity má instrument zvaný příčná flétna, to odhalí dnešní Futurissimo, v němž tento nástroj hraje hlavní roli. Tak poslouchejte už za chvíli.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, Když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou Četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz. Futurissimo.
3: Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. U pořadu Futurissimo vás zdraví Matěj Kratochvíl. Spojovacím prvkem dnešního dílu bude dech. A to dech jednoho konkrétního hudebníka. Tím je italský flétnista Manuel Curia. Narodil se v sicilském městě Catania a dnes žije v Římě. V roce 1990 stál u vzniku souboru Alter Ego, s ním i s dalšími tělesy provádí a nahrává hudbu soudobých skladatelek a skladatelů, přičemž je sám často iniciátorem vzniku nových děl. Hudba potřebuje dech. Stejně jako by architekt nemohl navrhnout katedrálu bez pevného a přesného projektu. Bez něj by stavba nevydržela ani vteřinu, říká Curia. Jeho soulová kariéra se točí kolem myšlenky budování struktur z dechu, respektive z tónů fléten různých druhů a velikostí, které jsou nejrůznějšími způsoby vrstveny. Někdy má toto vrstvení podobu repetitivních smyček, jindy naopak dlouhých, jakoby nehybných tónů. Dnešní Futurissimo se zaměří na 2 alba Manuela Curii z poslední doby, přičemž každé obsahuje hudbu jednoho skladatele. Začneme v roce 2025, kdy na značce Blume vyšlo album Extended Circular Music s kompozicemi švýcarského skladatele Jürga Freye. Jeho hudba si u recenzentů vysloužila přirovnání k pobytu ve stavu bez tíže. O svém pracovním procesu Frey říká: na počátku komponování jakéhokoliv díla, kdy ještě není ani jasné, zda se z toho vůbec nějaké dílo stane, mohou mé noty a melodie proudit všemi možnými směry. Tento proces, který se vyznačuje velkou flexibilitou, se týká všeho. Délky tónů, rejstříků, nástrojů. A tento proces mě provází i tehdy, když už skladba získala jasnější podobu. Vždy je možné mnoho věcí. Melodie pro housle se přepíše pro bicí, klavírní skladba se zredukuje na violončelovou část, nebo se melodie pro klarinet rozvine pro smyčcové kvarteto. To je můj způsob komponování, který se rád nechává svádět odbočkami a odklony. Toto přehodnocování hudby jsem občas aplikoval i na existující skladby. Mou nejodvážnější transformací byla pravděpodobně ta, kdy jsem kytarové skladby přetvořil na dueta pro trubku a bicí. Tolik Jürg Frey. Podobného úkolu se chopil právě Manuel Curia, když si pro svou flétnovou interpretaci vybral třetí smyčcový kvartet Jürga Freye. Jeho část, v podobě vydané v minulém roce na albu s názvem Extended Circular Music, si nyní poslechneme.

Část úpravy třetího smyčcového kvartetu Jirga Freje jsme slyšeli v podání flétnisty Manuela Curie. Album, z něhož ukázka pochází, je pojmenováno po jiné Frejově skladbě. Cyklus Extended Circular Music je tvořen sérií kompozic, z nichž každá se stává z několika taktů, které se mají opakovat libovolně dlouho. Vznikl v roce 2014 a původně byl zkomponován pro různé kombinace houslí, violy, violončela a klavíru. Manuel Curie si z cyklu vybral čísla 1, 2, 5 a 6, které nyní uslyšíme.

čtyři části z cyklu Extended Circular Music Jirga Freje hrál Manuel Curia. Od loňského alba, na němž Curia hraje hudbu Jirga Freje, se přesuneme k letošnímu albu, nazvanému prostě Flute, tedy flétna. Vyšlo na značce Elsewhere, což lze přeložit jako někde jinde. A autorem všech skladeb je Adrián Demoč. Jak napsal Ian Mikiska pro časopis His Voice, skladatel Adrián Demoč je jemnou silou na poli experimentální hudby ve střední Evropě. Tento rodák ze Slovenska studoval na brněnské JAMU, kde byl nejdříve žákem Františka Emerta a posléze Martina Smolky, aby se pak vydal do světa a nakonec se usadil ve Španělsku. Skladba Zamat, tedy český Samet, vznikla v roce 2023 pro kvarteto ve složení klarinet, basklarinet, housle a violončelo. Na albu Flute ji najdeme hned dvakrát. Poprvé pro čtyři flétny v ladění C, my ve Futurissimu ale uslyšíme verzi pro tři basové flétny, kde všechny hlasy hraje opět Manuel Curia.

Manuel Curia dohrál skladbu Adriana Demoče Zamat pro 3 basové flétny. A nás čeká ještě jedna ukázka z jejich společného letošního alba Flute. Kompozice nese název Gebrechlichkeit, tedy křehkost. Vznikla rovněž v roce 2023 a její původní verze zahrnovala klarinety, klavír, elektrickou kytaru, housle a kontrabas. Dočkala se ovšem také čistě klavírní verze či podání smyčcového kvarteta. O proměnách své hudby v odlišných instrumentacích Demoč řekl: mám pocit, že se tu jedná o další snímek téhož prostředí, na kterém se objevily nové detaily a zároveň je zde patrná nová úroveň ostrosti. V rozhovoru také vysvětluje, jak se dostává k pocitu, že skladba, plánovaná pro určité obsazení, může získat jiný zvukový kabát. Při práci na skladbě pro konkrétní obsazení někdy narazím na něco, co by se dalo použít pro více než jedno definitivní řešení z hlediska obsazení. Když se na tyto skladby ohlédnu zpět, je zajímavé, že skoro všechny jsou napsány ve standardním temperovaném ladění. Pracuji velmi často s mikrointervaly a mám několik oblíbených nástrojů, jako jsou vysoké přirozené flažolety na strunách, takže když se ocitnu uprostřed procesu psaní dobře temperované skladby pro otevřené obsazení, jsem také překvapen výsledkem. Manuel Curia pak vysvětluje, jak právě u této kompozice dospěl ke konkrétním instrumentačním rozhodnutím. Skladba jako Gebrechlichkeit by mohla vzhledem k neustálé přítomnosti hlubokých zvukových shluků a občasných klastrů svádět k hledání temné, hutné a drsné zvukové podoby. Na rozdíl od tohoto možného výkladu jsem se rozhodl řídit svým instinktem a odhalit v této skladbě éterickou, téměř mystickou přítomnost. Tento mysticismus je zrozený z kontemplace, protože každý zvuk může mít mimořádnou energii jak prostřednictvím meditace, tak i poslechu. To je největší poučení, které jsem ve své práci získal od 2 osobností, které mě hluboce ovlivnily, a to jak po lidské, tak i po umělecké stránce, od Alvina Lussiera a Salvatora Charina. Nyní tedy uslyšíme část skladby Adriana Demoče Gebrechlichkeit, jak ji nahrál flétnista Manuel Curia pro letošní album Flute.

0: Ukázku ze skladby Adriana de Moche Gebrechlichkeit hrál italský flétnista Manuel Zuria. Tím také končí díl Futurissima věnovaný soudobé hudbě pro flétny. Od mikrofonu se loučí Matěj Kratochvíl.
1: Momenty. Osobnosti naší kulturní scény a jejich životní zážitky a zkušenosti.
2: Ke stáru nebo teď v mém věku vlastně dělám nejradši sám. To znamená, táhne mě to ke psaní daleko víc než třeba k režii a už vůbec ne k herectví.
3: V tom herectví je pro mě překvapivost strašně důležitá. A pak to, když mi to něco připomene, když mi to rezonuje.
4: Fantazie mi slouží a bavím se tím, takže, jak se říká Komenského výrok škola hrou, tak já si říkám, že divadlo je hrou a divadlo je hra.
5: Ladislav Frej, Marie Málková nebo Miroslav Krobot a celá řada dalších.
1: Momenty poslouchejte vždy v pondělí odpoledne na Vltavě.
5: Nebo kdykoliv na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Četba s hvězdičkou. A její vyprávění Beatrice Landowské, prominentní outsiderky z nevyzpytatelného prostředí disidentských kruhů, která popisuje své dospívání v disidentské komunitě a s odstupem prožitého života odhaluje, kudy vedla její cesta od adolescence po plnoletost.

Krátce po začátku roku 1978 podal Gustáv Husák prezidentskou demisi, která však nebyla přijata. Nikdo nemůže zůstat na pochybách, že se mu také přestalo dařit. Nejen pro jeho politické odpůrce, ale i pro něj byl rok 1977 osudový. Vážené súdružky a súdruhovia, vážení spoluobčania, milí priatelia, rozechvěle plakal při novoročním projevu osobní tragédii zlomený, národem nemilovaný prezident. Přesto by v tu chvíli nikdo ani v nejbujnější fantazii nepředpokládal, že si jednou tento přesvědčený komunista a nezlomný partajník ke svému smrtelnému loži zavolá kněze, aby se vyspovídal ze svých hříchů a dostal od něj před cestou na onen svět poslední pomazání. Měnová reforma, která hrozila celý leden 1978, se nakonec nekonala. Utrácení finančních rezerv obyvatelstva a vytváření zásob přesto nabralo úctyhodných rozměrů. Dokonce i naše máma zakoupila nový šicí stroj. Zůstala nám vzpomínka na vylhaný blahobyt v seriálu O ženě za pultem, kde byli součástí filmového štábu i hlídači, kteří dozírali na to, aby potraviny přivezené ráno před natáčením nebyly rozkradeny a sežrány ještě předtím, než si zahrají a splní svou filmovou i společenskou roli. Navzdory tísnivým pocitům z celospolečenské situace, moje zimní sezóna nemohla být bohatší na plesy a lyžařské zájezdy. V prvním ročníku jsem se zapsala v Praze do tanečních, asi i proto, abych si potvrdila, že jsem přece jen doma tady, i když tu nemohu chodit na střední školu. Aspoň do tanečních. Přihlásili jsme se s kamarádkou ze základky Jarkou V. na kurz od poloviny ledna 1978 do paláce Metro na Národní třídě. Ušijeme nějaký odvázaný šaty, Betino, abys nevypadala jak nějaká banální slepice, prohlásila maminka. Jaký? Vydechla jsem radostně. Představovala bych si takový jednoduše střižený, plátěný, se svislýma pruhama. Jenom takový téčko, futurismus. Něco podobného, jako nosila Anna Achmatovová? Jo, přesně. Aby tě to trochu protáhlo, prodloužilo krk. A nohy, dodala jsem preventivně.

Hned nám nedošlo, že projekt tohoto typu vyžaduje nejen nejdříve sehnat patřičnou látku, ale pak také sednout k šicímu stroji a šaty doma ušít. To bylo trochu časově i energeticky náročné. I když je nespochybnitelné, že máma jako výtvarnice a odbornice na divadelní kostým viděla mou róbu svým vnitřním zrakem zcela přesně. Brzo se však potvrdila moje obava, že se to nedá do začátku kurzů stihnout. Šaty do tanečních se totiž tehdy zásadně nekupovaly, ale šily doma, což byl zvyk z první republiky, který v socialismu náramně přišel vhod, protože v obchodech nebylo už od války ke koupi nic výjimečného a většinou ani nevýjimečného. A už vůbec ne něco, co by sloužilo pouze zábavě a nikoli holému přežití. Poválečná hospodářská konjunktura v Evropě se východního bloku, jak známo, netkla, protože jeho růst se konal na poli ideí a nikoli na poli nějakých hadrů. Takže všechny holky měly šaty šité doma nebo ušvadleny, ale to u nás nepadalo v úvahu, protože všechno, za co se platilo, bylo rovnou vyřazeno z okruhu našich aktivit. Matčino pohrdání ženstvím a všemi situacemi, kdy je ženskost zdůrazňována, ve mně nekontrolovaně vzbuzovaly pocit, že být sexuálním objektem v ženském těle je opravdu naprosto debaklový podnik a že šaty tento problém finálně stejně nevyřeší. Takže jsem vlastně ani tolik zklamaná nebyla, když se ukázalo, že plánované futuristické téčko alias Achmatovová je projekt nad naše síly. Na poslední chvíli se na místo plátna z pruhy koupilo to, co se dalo sehnat, což tehdy byl bílý nemačkavý polyester s drobnými červenými a šedými kvítečky, jakási napodobenina plátna. Z toho se ale nic, co by připomínalo ruskou modernu 20. let, nedalo při nejlepší vůli vyrobit.

Maminka tehdy pod tlakem okolností zvolila zrychlený postup a rozešila šaty, které šly tak trochu proti mně. Nabrané v pase, dole volán, vypasovaný živůtek s prsními záševky a rukávy s volány. Málo která zástupkyně nejpohrdanějších banálních slepic vypadala v kurzech tak podprůměrně, jako já v šatech od své scénograficky vyspělé maminky. Máma si nejspíš už před první lekcí připustila, že se jí celá věc s mými tanečními trochu vymkla z rukou, a tak dala na radu nějaké dobré duše z divadelního ústavu a těsně předtím mne objednala u jakéhosi doporučeného kadeřníka, který mi měl udělat hlavu. Ne, ke kadeřníkovi ne, lekla jsem se, když s tím přišla. Ještě nikdy jsem u kadeřníka nebyla. Pamětlivá matčina pohrdání, které pro celý tento obor měla, a navíc jsem si dobře pamatovala, s jakým účesem z oficíny za mého dětství vycházela babička Landovská. Betino, domluvila jsem přes známou, že ti udělají afrolůk. Víš, co to znamená? Nevíš, to je z angličtiny a jedná se o bohatý, kudrnatý vlasy, který ti zvětší tu tvoji malou hlavu. Neboj se, je to odvázaný účes, budeš vypadat výborně. Máma mi šermovala rukama kolem hlavy, abych pochopila, jak se mi hlava krásně zvětší. Mami, já nevím. Dej na mě, budeš vypadat mnohem líp než teď. Milí čtenáři, již jistě tuší, že se nejednalo o nic jiného, než o tu nejbanálnější trvalou, která v mém případě dopadla ještě krapet hůř než ta, s níž na hlavě hrdě opouštěla kadeřnictví moje pardubická babička. No a k polyesterovým šatům s volány a kvítečky, které došívala babička Anika na poslední chvíli odpoledne před odchodem na úvodní hodinu, kde mi musela jít i za gardé, protože mamince to ten večer nevyšlo, lze jen dodat, že něco méně slušivého by se pro mne hledalo dlouho.

Odpoledne před odchodem se ukázalo, že pozornosti všech unikly takové prkotiny jako taneční střevíce. Ještě, že jsme měli v domě hodné sousedky a jedna z nich mi boty na první večer zapůjčila. Záviděla jsem všem banálním slepicím, že mají aspoň svoje číslo bot, když už podobně jako já bez průpravy podkluzovali v sandálech při každém kroku. Nakonec se nutností a nejen projevem měšťáctví, jak jsme byli vycvičeny, ukázala i taková věc, jako je kombiné. Bez něž by polyesterové šaty nepřestaly šplhat po punčucháčích nahoru. Zase jiná laskavá sousedka mi jedno starší nezištně věnovala, protože pochopila, že podobný kus šatstva bychom doma marně hledali. Hned první den tanečních se mi o pauze cestou z lóže, kde seděla Anika jako gardedáma, povedlo malé fópa. V botách o číslo větších jsem nahoře na prvním schodu podklouzla, načež následoval zdlouhavý pád ze schodů do foaje, kde jsem přistála uprostřed hloučku rozpačitých chlapců, kteří u bifé cucali limonádu. Nad mým neštěstím se mohly smíchy potrhat. Zůstala jsem tam jen tak s vyhrnutými šaty v darovaném kombiné a v punčocháčích. Popelčiny střevíčky doskákaly po schodech chvilku po mně. Toto antré mi na popularitě mezi tanečníky nepřidal. Naše taneční kurzy vedli starší manželé Kleinbergovi. Oba nízcí a kulatí. Pan Kleinberg, navíc s chronickou rýmou, která mu po celý kurz ani jednou nedovolila vyslovit nosové hlásky. Takže jsme si brzy uvykli na dábskou voletku a na různé peprné vtípky, jež byly adresovány přítop dýb babitkáp, jež ve svých ložích na galerii lemovali taneční parket a dojatě odtud zhlíželi na své dcerky. Paní Kleinbergová oblékla na každou hodinu jiné třpitivé, nadýchané šaty zářivých barev a k nim atraktivní taneční botky, které pamatovaly první republiku. Měla velmi hezká, propracovaná lýtka, která s neuvěřitelnou lehkostí nadnášela její sudovité tělo. Hrála nám dechovka a taneční večery v sobě zahrnovaly i výchovu ke slušnému společenskému chování, o němž přednášel pan Kleinberg a přitom neustále koketoval s osazenstvem v ložích. Choval sympatie k mojí mámě, která se pak na několik tanečních večerů se mnou přece jen dostavila jako moje gardedáma. Ale byla jí v tanečních dlouhá chvíle a tak skoro všechny lidovky zpívala s orchestrem nahlas, až jí pan Kleinberg začal věnovat speciální pozornost. Maminka Jarky V. byla té mojí trochu podobná a když spolu obě černovlasé a ostříhané na kluka, jak se říkalo, seděli v lóži, vypadaly jako sestry. Veselá paní V. se nechala mojí mámou strhnout k hlasitému zpěvu, takže tam většinou halekali obě dvě. Pan Kleinberg to dvorně kvitoval. Vidíp, že babitky jsou veselé a tak to má být. Postupem času se pan Kleinberg se svými poznámkami obracel už výhradně na ně. Ostatní gardedámy ho přestali zajímat. Tím se sice mé postavení v sále trochu změnilo, ale nemohu říct, že k lepšímu. Matka na mě zlo, že často zcela nahlas pokřikovala rady a komentáře. Když začal pan Kleinberg profesionálně povzbuzovat. A dí bude dábská voletka prosím, dáby, deváhejte. Ozvalo se z naší lóže. Jdi pro knírače! Dělala jsem, že neslyším. Tak máma zavolala znovu a ještě hlasitěji. Dělej, Betino, knírač je volnej. Knírač se mámě líbil. Byl to vysoký mladík s hustým, dokonale zastřiženým knírkem, který svědčil mimochodem i o tom, že je chlapec starší než ostatní. Knírač tancoval lépe než my a zjevně nechodil do tanečních poprvé. Vyhlédl si velmi úpravnou, krásnou dívku, kterou po tanci doprovázel k její gardedámě do lóže a na konci večera jim ušaten pomáhal do kabátů a dělal přitom pukrlata jako sňatkový podvodník. Měl o něj zájem celý sál, tedy přesněji všechny lóže, protože po něm pokukovali především matky a závistivě sledovali, co se děje v lóži vyvolené a obšťastněné. Ať bylo jisté, že knírač se nezajímá o mne, ani já o něj, a ani mne nenapadlo, abych při vyhlášení dábské voletky reagovala na mámino nepřeslechnutelné povzbuzování. Dělej, rychle, než tě ho někdo veme! Nemohla se máma do konce kurzu sklidnit. Prostě se jí líbil.

Asi díky maminčiným hlasitým celovečerním zpěvům, doprovázeným divokými pohyby, jako by seděla s partou u táboráku a ne v lóži jako gardedáma, a asi i díky jejím příkazům, které se vždycky nesly přes celý taneční sál, už jsem tak přehlížená, jako na začátku nebyla. Ale na počtu tanečníků se to projevilo jen nepatrně. Pokud jsem mohla zaznamenat mírné zlepšení, přineslo ho spíš to, že jsem na každou hodinu nosila jinou róbu, protože mi svoje taneční šaty půjčovaly mé dobříšské spolužačky. Nejlepší modely pocházely od dvojčat Ivety a Ilony z Příbrami. Jejichž maminka jim vymyslela několikery jednoduché šaty, které vypadaly moderně, byly slušivé a ač stihla ušít vždycky dvoje, ani jí nenapadlo, že by se dmula pýchou, jak jsou odvázané. Ale na rozdíl od mých polyesterových kvítečků z volány, jako odvázané působily. Beatrice má zase novej model, zaslechla jsem jednou. Chodí po každý v jiných šatech. Nebýt venkovských kamarádek, zůstala bych celý kurz oblečená svou scenograficky vyspělou maminkou, zaměřenou na kostým, jako hluboce podprůměrná slepice, která nedosahuje ani té nejbanálnější úrovně.

Před koncem ledna, než jsme celá třída vyrazili vlakem do Tater na školní lyžařský výcvik, jsem poslední den před cestou zaslechla, že se něco přihodilo v ústředním kulturním domě železničářů na náměstí Míru, kde se v zimě konávají plesy. Týkalo se to chartistů. Svobodná Evropa prý hlásila cosi o zatýkání. Protože jsme se školou odjížděli na večer nočním vlakem až na Slovensko, neměla jsem žádný zdroj informací, a tak jsem veškerou svou pozornost věnovala svým spolužákům, který byl mezi chlapci ve třídě nejkrásnější, a svým 6 kamarádkám, s nimiž jsem sdílela pokoj a které jsem si zamilovala. Dostala jsem se do prvního lyžařského družstva mezi nejlepší lyžaře a nebýt ošklivé nehody, kdy se jedno z příbramských dvojčat na lyžích těžce zranilo, byl by pobyt v horách nad Tatranskou Lomnicí úplnou idylkou. Iveta na lyžích v plné rychlosti obkročmo najela na dřevěnou ohradu a na několikrát si zlámala pánevní kost. Než jsme opustili Tatry, navštívili jsme ji, všechny holky z našeho pokoje, spolu s naším mladistvě se chovajícím profesorem Vondráčkem v nemocnici v Popradu, a pak jsme ji zanechali na Slovensku jejímu osudu a dlouhému léčení. Vrátila se do Příbramy letadlem až za několik týdnů a chodila pak ještě dlouhý čas o berlích, než se ze svého úrazu úplně vylízala. Naše skupinová vzájemnost se však tím zážitkem utužila a mně se tehdy vůbec nechtělo vrátit z hor do reality našeho rodinného života. Hned po příjezdu jsem se dozvěděla, že tátu drží ve vazbě v Ruzini, ještě spolu s Václavem Havlem a Jardou Kukalem. Když šli ten večer našeho odjezdu, 28. ledna 1978, s přáteli z charty na ples železničářů, byli hned na schodech zatčeni. Pár civilistů postávajících na schodech jim a dalším účastníkům plesu z řad chartistů začalo bránit ve vstupu, ať to otočí a na ples nechodí. Ale oni se nechtěli z kulturní akce nechat vypudit. Došlo k potyčce mezi skupinkou společensky naladěných signatářů charty a uvaděčů, k nímž se postupně přidalo podezřelé množství civilistů. Jak se dalo čekat, mezi nevyhnatelnými návštěvníky byl i táta a spolu s dalším neodbytným Jardou Kukalem, tehdejším manželem Petrušky Šustrové, byli zadrženi pro výtržnost. Václav Havel se na schodech do sálu s nikým nestrkal, ale nabídl se, že půjde na policii jako svědek, aby dosvědčil, že k žádnému porušení zákona ani pravidel slušného chování nedošlo. A tak ho rovnou zhaftli také. A všichni tři si ve vazbě pobyli 6 týdnů.

Dědeček Landovský celé Vánoce klempíroval se zdravím, ležel v jedné z pražských nemocnic, kde mu teta Helena domluvila hospitalizaci. Tím pádem tu dlouhodobě pobývala i babička Landovská, aby mohla chodit za dědečkem do nemocnice. Máma tím pádem častěji odcházela na večer ke Slavojovi. Ten na ní vždycky čekával před domem v autě, aby si ji odvezl. Hlavně nechtěl chodit nahoru, kde jsem byla já, kteráž to jsem mu lezla na nervy a on mi před babičkou Landovskou nemohl nic říct a nemohl si ke mně nic dovolit, protože ona se mě pokaždé zastala. Když s námi totiž někdy večer chtěl přece jen pobít a my si normálně po našem povídali, považoval to za řvaní. No a když jsme si pak, nedej bože, pustili svobodnou Evropu, začínala Česká relace celé týdny informacemi o tom, jak se daří našim vězňům svědomí. Jinými slovy, jak se daří tátovi v celé předběžného zadržení v Ruzyni. A to Slavoj prostě špatně snášel. Máma tedy pokaždé v podvečer strašně spěchala z domu, aby se Slavoj v autě nestihl urazit, ale málo kdy to stihla. On se totiž Slavoj urážel prakticky imrvére, ať už měl nebo neměl důvod. Je pravda, že jsme mámu zdržovali, neboť jsme od ní pořád něco potřebovali, a tak se stihl Slavoj urazit několikrát za týden. Máma si pak do diáře napsala U, což znamenalo uražen. Nebo někdy dokonce U na druhou, což ale bohužel neznamenalo uražen navždy. Sice mi do toho nic nebylo, ale Slavojovi jsem vždycky přála, že se vsteká v autě a pak se musí urazit. A taky jsem po mámě pořád něco chtěla, aby Slavoj, čekaje v autě, nevyšel ze cviku. Babičce se napětí mezi Slavojem a mnou nelíbilo. Hrozila prstem a říkala, tohle není dobře, takhle by to nemělo bejt. Ale ani s babičkou to nebyl až takový med, jak by se mohlo na pozadí této situace jevit. Když totiž byla u nás v Košířích, do všeho strkala nos, otvírala dopisy, četla nám poštu a když jsem seděla ve svém pokoji za psacím stolem a nořila se do svých privátních myšlenek a deníkových zápisů, přišla mě špízovat. Učíš se, Betinko? Jasně. No, abys nedělala nějaký věci, které nemají smysl. Jaký věci máš, babi, na mysli? Chci jenom, abys měla co nejlepší známky, víš? Co ti vadí? Když si něco pro sebe píšu? No právě. Babi. Pro děvče není dobrý, když se přehnaně věnuje takovým věcem. Začala mě vydražďovat. Nech mě. To nic dobrýho nepřinese, Betinko. Moje maminka vždycky říkávala, přednášela babička s přesvědčením, že žena se nemá snažit předčit muže. A víš, že měla pravdu? Tak to teda neměla, abys věděla. Jednou to poznáš, uvidíš. Měla. Nikdy, babi. Nikdy, pamatuj si. Nikdy. Počkej. Jednou si na mě vzpomeneš. Pokývala babička hlavou. Ale to já už tady nebudu.

Těmito výzvami k pasivitě mě přiváděla k záchvatům nepříčetného vzteku. Ale na druhou stranu byla tisíckrát bezpečnější než Slavoj. Ten se navážel úplně do všeho, co se mě týkalo. Nejen do toho, čemu se věnuju, když sedím ve svém pokoji, ale i do toho, jak jsem oblečená, jak se tvářím, co říkám a dokonce i do toho, co dělám, když nejsem doma. Jako by to mohl vědět? Stačilo, že mě někde zahlédl a hned mu bylo jasné, kde jsem byla, proč a s kým. A dokonce i jak jsem to myslela. Samozřejmě, že špatně. Slavoj mi prostě nedal pokoj. A když jsem na něj byla na oplátku drzá, protože už jsem nevěděla, jak to doma vydržet, začal šít do mámy, že jsem špatně vychovaná. Vyzývavá, sprostá, nablblá, nepořádná, drzá, že mlaskám, hltám, smrdím a já nevím, co ještě. Možná, že to byla i pravda, ale ustát se to nedalo. Takže není divu, že se mi z lyžáků nechtělo vůbec domů. Na zasněžené sjezdovce, kde svítilo tatranské slunce a bylo slyšet jen chroustání hran lyží o sníh, bylo nesrovnatelně lépe než doma. A to i přes ten velký úlek a bezmocný strach, který jsme zažili, když Ivetu odvážela horská služba na nosítkách a my jsme vůbec nevěděli, co s ní bude. Její dvojče Ilona se ani po 6 týdnech sestřiny nepřítomnosti neodnaučila říkat slůvko my, protože jako jedno z dvojčat asi zájmeno já prostě nejspíš vůbec neznala. U nás doma skoro všechny věty, ať je říkal kdokoliv, začínaly zájmenem já. A tak jsem byla nucena o tomto zajímavém úkazu nějaký čas přemýšlet.

Dcera českého herce a signatáře Charty 77 Pavla Landovského, Beatrice, dětství prožila v obklopení intelektuálů a disidentů. Druhý díl své zamýšlené autobiografické trilogie nazvala Když máma spala a při psaní knihy vycházela ze vzpomínek, které má zachované i díky deníkům. Ty si vede od 13 let. Ve starém sešitu našla i nikdy neodeslaný dopis otci z doby, kdy byl v rámci akce asanace vyhnán do Rakouska. Komunistický režim tehdy jemu nepohodlné lidi nutil k emigraci. Beatrice Landovská, Když máma spala, to je tedy titul naší noční četby s hvězdičkou. Je to četba celkem 15-dílná. Pro rozhlas ji připravila Petra Hinčíková a v režii Jakuba Doubravy účinkuje Anita Krauzová, která 13. díl bude číst na Vltavě na konci zítřejšího dne. Tento bude už ale za nějakou půl hodinu. Vkročit do něj můžete za znění klasické hudby, kterou vysíláme společně se stanicí Český rozhlas D-dur. Na Vltavě ale ještě do té doby půl hodinka současné hudby, tak pokud zůstáváte, dobrý poslech a jinak dobrou noc a nechť se vám vydaří celý následující týden, poslední květnový. Od mikrofonu se loučí a vše dobré přeje Daniela Čermáková.

0: Čtyři přístupy, čtyři podoby současné festivalové kultury.
1: Slunovrat v Opavě, Kamenice v České Kamenici, Kůl v Plotě v Písku a Hýl v Lišově ukazují, jak různorodě může vypadat městský a regionální hudební festival.
0: O plánech, dramaturgii a zákulisí v Art Café s Davidem Pomahačem 25. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Na stanici Vltava začíná pořad Soudobá hudba. Pěkný poslech vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje v tuto noční hodinu Jan Hlaváč. Dnes uslyšíme díla dvou mladých hudebních skladatelů Štěpána Filipka a Radima Bednaříka. Štěpán Filipek je brněnským rodákem z roku 1981. Je českým violončelistou a také hudebním skladatelem. Nejprve studoval Pražskou konzervatoř a poté hru na violončelo na hudební fakultě Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Později se věnoval kompozici ve třídě Radomíra Ištvana na brněnské konzervatoři. Jako autor navazuje na východiska skladatelů brněnské kompoziční školy. Čerpá především z teoretických systémů Miloslava Ištvana a Ctirada Kohoutka a z některých kompozičních východisek Františka Emrta, Radomíra Ištvana a Jana Nováka. Z díla Štěpána Filipka zazní na úvod Preludium číslo 1 pro klavír. Hraje Sára Metková.

Doznělo preludium číslo 1 pro klavír od Štěpána Filipka. Hrála Sára Metková. Hudební skladatel a také pedagog a houslista Radim Bednařík se narodil v roce 1979 v Hodoníně. Od roku 1998 studoval kompozici na Brněnské konzervatoři, také ve třídě Radomíra Ištvana. Od roku 2002 studoval skladbu ve třídě Ivany Loudové na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Těžiště Bednaříkovy kompoziční činnosti spočívá v tvorbě instrumentální pro rozmanitá obsazení. Píše rovněž solové vokální skladby s doprovodem, scénickou a filmovou hudbu. Hudební poetiku směřuje ke klidnému hudebnímu výrazu a sdělnosti. Nevyhýbá se závažným ani radostným obsahovým polohám. Snaží se volně navazovat na evropskou hudební tradici. To se v jeho díle projevuje zejména užíváním centrické i necendality, intervalové seriality a osobitým zájmem o metrorytmus. Z díla Radima Bednaříka si poslechněte jeho Mikrosvěty 10. Je to dechové trio číslo 3 s podtitulem Carmina Diversa. Pro hoboj, klarinet a fagot. Zahraje soubor trio Aperto, Barbora Šteflová hoboj, Jan Šarfrajták klarinet a Pavel Horák fagot.

0: Doznělo dílo Radima Bednaříka Mikrosvěty 10, dechové trio číslo 3 Carmina Diversa. Pro hoboj, klarinet a fagot. Hrálo trio Aperto, Barbora Šteflová, Jan Šarfrajták a Pavel Horák. Pořad Soudobá hudba na stanici Vltava skončil. Připravil jej pro vás v brněnském studiu Českého rozhlasu Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači, setkáváme se v pořadu Návštěva a dnes je stanice Český rozhlas D-dur na návštěvě u paní Taťány Klánské. Vyučuje hru na klasickou kytaru na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. Vzhledem k naší dlouholeté známosti nemohu předstírat vykání. Tedy ahoj Táňo a dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem velmi ráda za to, že jsi přijal moje pozvání a že se mohu zúčastnit natáčení takového krásného pořadu.
1: Vím, že jsi byla nedávno v blízké cizině, v Bojnicích na Slovensku. Co tě tam přilákalo?
2: Přilákalo mě tam krásná kytarová soutěž, kterou vlastně, já říkáš v cizině, no pro mě Slovensko pořád jako vlastně není úplná cizina, ale byla to mezinárodní soutěž a lákalo mě tam vlastně i to prostředí, protože se bydlí a soutěží přímo hned pod tím nádherným pohádkovým zámkem. A byla jsem tam už v loni a je tam úžasně přátelská atmosféra. Takže jsem se zase rozhodla, že pojedu teda do té ciziny.
1: A samozřejmě nejela si tam sama.
2: Brala jsem tam samozřejmě svoje tři žáky různých věkových kategorií a všichni mi udělali radost, protože jsme obsadili vlastně přední ceny. Oni to tam mají jinak než my tady, ale prostě měli jsme vlastně první ceny v různých kategoriích, takže mám velkou radost.
1: A s čím tam zaujali? Jaký měli repertoár? Co hráli?
2: No, třeba ta nejstarší, Emma Adamková, která získala v kategorii konzervatoří ve velmi nabité kategorii, ta vlastně zaujala, myslím si, provedením části Bachovy svity Amol BWV 997. Kytaristi vědí, že to je jedna z opravdu velmi obtížných loutnových sonát. Účastníci museli zahrát skladbu, která pochází ze země, ze které přijeli, takže jsme vybrali virtuózní skladbu od Štěpána Raka, která se jmenuje Hora a je to svižný rumunský tanec. Takže myslím si, že tím Emma opravdu zaujala.
1: Na repertoár tvých žáků v soutěži se ptám proto, že mířím do tvé oblíbené provenience, do Latinské Ameriky. Jestli na repertoáru měli tvoji žáci taky třeba skladbu brazilského skladatele Heitora Vili Lobuse.
2: Tak, musím říct, že ačkoliv je to můj opravdu oblíbený a milovaný skladatel, tak zrovna v tuto chvíli nepoštěstilo se něco z tohoto díla do toho repertoáru dostat. Třeba to bude příště.
1: Ale my si můžeme skladbu tohoto autora prezentovat v našem pořadu. Bude to kytarový koncert, hraje Eduard Fernández s doprovodem anglického komorního orchestru, který řídí Enrique García Sencio.

0: Tak to byl koncert pro kytaru a orchestr Eitora Willy Lobuse. Hráli Eduard Fernández na kytaru a anglický komorní orchestr řídil Enrique García Asensio. Latinská Amerika a její rytmy jsou tvoje vášeň, ale vím, že ty nežiješ jenom kytarou a Latinskou Amerikou. My se potkáváme na koncertech v Rudolfinu při různých příležitostech, včetně koncertů s hudbou 20. století, které si nastínila v dramaturgii dnešního pořadu. Jaký skladatel ho bude reprezentovat jako první?
1: Tak já jsem vybrala z toho 20. století, protože opravdu v minulém díle jsem se věnovala hudbě barokní, klasicistní a romantické. A jsem vlastně vybírala solové nástroje, že jo. A teď jsem si řekla, že nemůžu úplně opomenout to 20. století a skladatele, které mám opravdu velmi ráda. Takže od kytary bych se teď přenesla ke smyčcovému kvartetu a byla bych moc ráda, kdyby tady mohl zaznít jeden z kvartetů Leoše Janáčka.
0: Ano, bude to kvartet číslo 1 podle Kreutzerovy sonáty Leoše Janáčka. A hraje Panochovo kvarteto.

0: Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet číslo 1 Leoše Janáčka, napsaný z podnětu Kreutzerovy sonáty Lva Nikolajeviče Tolstého. Janáček nenapsal nic pro kytaru, ale je zajímavé, že jeho klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku se objevil i na repertoáru smyčcového kvarteta. Možná, že i to by byla inspirace pro kytarovou verzi.
1: Tak to mi uniklo, to se přiznám, protože Janáček je můj milovaný autor a samozřejmě mám ráda jeho opery, mám ráda všechno, co napsal, ale musím říct, že oba smyčcové kvartety a klavírní dílo je mi taky hodně blízké a musím říct, že i kytarový kvarteto může hrát úpravy Po zarostlém chodníčku a dokonce jsem hrála v kytarovém duu úpravu jeho skladby Síček neodletěl a Dobrou noc, ale to nemám na CDčku. Takže Janáček je úplně od mého dětství, je to moje srdcová záležitost a hodně lidí to nechápalo, že vlastně jako devítiletá jsem byla pohlcená třeba operou její Pastorkyně.
0: No to je co říct.
1: Opravdu, doteď si vzpomínám, jak jsem byla v tom Národním divadle a jak to se mnou vlastně emotivně hrozně zamávalo. Tenkrát mě tam vzala maminka. Vím, že přemýšlela, jestli opravdu už to pro mě je i to téma, že jo.
0: Tak pojďme teď z divadla a od Janáčka k dalšímu autorovi světové literatury.
1: Ano, a to je Sergej Prokofiev. To mám zase samozřejmě spojený s tátou, protože můj táta vystudoval klavír a Prokofieva hrál opravdu moc rád. Vlastně Prokofiev od dětství mě zněl doma a jednou jsem slyšela právě první klavírní koncert a musím říct, že ty ostatní klavírní koncerty

0: ty klavíristé, odpusťte, ty mě tolik ne, že by se mi nelíbily, ale nemám potřebu je tolik poslouchat. Ale k tomu prvnímu se vracím kdykoliv mohu a moc ráda. A dokonce právě si vzpomínám, jak jsem ho poslouchala, když mě bylo 15 let, tak jsem ho v podstatě objevila, protože předtím jsem znala ty drobnější skladby Prokofjevovy. A vzpomínám si, že když mi přišel dopis, že jsem přijatá na konzervatoř, tak jsem si pustila tento klavírní koncert asi 5x za sebou. Byla jsem sama doma. Prostě si vzpomínám, že jsem se v tomto koncertu byla v té euforii, že se mi to povedlo a že jsem ho pořád poslouchala, přitom jsem asi skákala a tancovala.
1: Takže tady je koncert pro klavír a orchestr číslo 1, Des Dur, opus 10. Sergeje Prokofjeva. Hrají Vladimír Aškenázy a Londýnský symfonický orchestr, který řídí André Previn.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 Des Dur, opus 10 Sergeje Prokofjeva. Hráli Vladimír Aškenázy a Londýnský symfonický orchestr. Řídil André Previn. Do 20. století patří i další brazilský skladatel Ari Barroso a jeho skladba Brazil, kterou hraje soubor Guitar Formation.
1: Je to vlastně kytarové kvarteto, složené z výborných soulových hráčů a já ty jejich nahrávky mám velmi ráda. Mohla bych vybrat asi cokoliv, ale fakt je, že tahle ta skladba Brazil se mi líbí hodně a proto jsem tedy ji vybrala.
0: A je zajímavá v provedení pro kytarové kvarteto.
1: Je to zajímavá, je to krásná úprava pro to kytarové kvarteto. Ona začíná tak jako pomalu, ale já si myslím, že ji hodně lidí zná, protože ona byla častokrát, myslím, i jako použitá v různých filmech. A je to velmi jako vlastně svižný, pěkný tanec.
0: Nehledě k tomu, že kytarové kvarteto je docela populární ansámbl.
1: Ano.
0: Bratři Romerové mají rodinné kytarové kvarteto. U nás v Praze máme kytarové kvarteto.
1: Ano, máme pražské kytarové kvarteto a já právě taky mám ráda Guitar Formation a pak je evropské kytarové kvarteto. Třeba mám taky ráda bratislavské kytarové kvarteto. Někdy se stane, že je kytarové duo a pak je kytarové kvarteto. Vlastně neznám kytarová tria moc, ale určitě taky jsou, ale to kvarteto má prostě určité opodstatnění, protože si myslím, že tam je důležitý říct, že oni třeba ty kytarový kvarteta nehrajou na obyčejné šestistrunné kytary, ale mají tam kytary s přidanýma basovými strunama, takže to je daleko plnější a ta škála toho zvuku je větší vlastně, než kdyby se hrálo jenom na šestistrunné kytary.

0: Tak to byla skladba s názvem Brazil, napsal ji Ari Barroso. Hrálo se skupení Guitar Formation a s tímto souborem můžeme pokračovat.
1: Můžeme pokračovat, já si myslím, že když už ho tady máme, že by byla škoda si neposlechnout ještě další skladbu. A tady bychom mohli vybrat, je to nádherná transkripce Debussyho Arabesky E-dur.

0: Kytarové kvarteto Guitar Formation hrálo úpravu Debussyho arabesky E-dur.
1: Vlastně pak mám ještě další CDčko z té ze stejného seskupení Guitar Formation. Zaposloucháme se do skladby od Chicka Corea, Hilltop.

0: Skladba Chica Corea Hilltop zazněla v provedení souboru Guitar Formation.
1: Já jsem známá tím, že opravdu neposlouchám jenom tu klasickou hudbu. A jak jsi říkal, ano, já mám nějakou v sobě opravdu vášeň pro tu hudbu Latinské Ameriky. Nevím, kde se to u nás vzalo. Myslím, že jsem jediná z rodiny široké, daleké, kdo to opravdu má takhle rád a má to v srdci. Takže já ve volných chvílích poslouchám i třeba jiné seskupení a teď si poslechněte, co se mi třeba líbí.
0: A je to skladba s názvem Corcovado od Antonia Carlose Jobéma.

0: Tak to byla krátká skladba s názvem Corcovado od Antonia Carlose Jobéma. Byla sice krátká, ale velmi dobře obsazená. Hráli Stan Getz, tenorový saxofon, Laurindo Almeida, kytara, George Divivier, kontrabas, Edison Machado, Jose Suori, Dave Bailey, Jose Paulu a Luis Parga, bicí nástroje.
1: Tuhle hudbu poslouchám ráda zejména v zimě, protože mám pocit potom, že jsem někde, kde je víc teplo než tady. Teď si myslím, že bychom se mohli vrátit zase k té solové kytaře, protože tady mám ještě nějaké věci, které bych moc ráda, aby zazněly. Já bych třeba teď chtěla si poslechnout svitu od Jana Antonína Lossiho, vlastně barokního skladatele, který žil v Čechách. A řekla bych, je to opravdu nádherná hudba. Není to Bach, prostě je to vlastně ranější baroko, ale pro mě má velké kouzlo a v podání Pavla Štajdla si myslím, že se vám bude velmi líbit. Tady je taková věc, že třeba tady máme přeladěné dvě struny na kytaře, takže to není vůbec jednoduché.

0: Barokní skladatel Jan Antonín Lossy je autorem suity, kterou hrál Pavel Štajdl.
1: No a já bych ještě u Pavla Štajdla zůstala. Kdybychom se posunuli v čase trošinku dále, já si myslím, že by se nám mohl líbit Johann Kaspar Merz. On teda je psaný původně jako Johann, ale my jsme zjistili asi před rokem, že není Johann, ale Josef, že je to Josef Kaspar Merz. Každopádně ta zkratka J.K. Merz je stejná. Merz je zajímavý skladatel, protože on byl současník prakticky úplně na rok stejně starý jako Mendelssohn a narodil se v Bratislavě, ovšem tehda v Prešpurku, v Rakousku-Uhersku tím pádem. A on měl snad za ženu, myslím, klavíristku. A takže on byl velmi ovlivněn tou klavírní hudbou a myslím, že byl ovlivněn opravdu tím, co se tenkrát psalo pro klavír. Takže ty jeho skladby pro kytaru jsou, jak uslyšíte a budete moct posoudit sami, pro mě jsou to skladby velice harmonicky košaté, náročné, že vlastně my jsme zvyklí někdy u těch kytarových vyložení, u těch klasiků, že ta harmonie není tak hodně rozvinutá, ale tady u Merze překvapivé zvraty harmonické a je to opravdu hudba velmi niterná, aspoň teda pro mě. No a já, když jsem studovala, tak my jsme ho vůbec neznali. Já mám pocit, že ty noty tady prostě ještě tenkrát nebyly a že se sem Merz dostal až podstatně později. Takže teďko si to jakoby vynahrazuju a musím říct, že mý žáci Merze hrajou a hrajou ho velmi krásně.

0: Slyšeli jsme Liebeslied ze suity Barnklänge od Johanna Kaspara Merze. Hrál Pavel Steidl. Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháte pořad Návštěva, ve kterém s Taťánou Klánskou, učitelkou hry na klasickou kytaru, rozmlouvá Rafael Brom. Táňo, ty jsi pedagogicky činná na hudební škole, učíš na klasickou kytaru a doma máš hudebníky. Ty jsi včera vyprávěla, že dokud se nenaučíš čakonu od Bacha v úpravě pro kytaru, tak se nevdáš a nebudeš mít děti. A to byl jeden ze slibů, které si oproti těm ostatním nedodržela. Teď jsi matkou dvou dětí, které jsou v rámci rodiny také hudebníci.
1: Ano, tak jsem matkou dvou dospělých synů, vlastně, který už mají své rodiny a své děti. Lukáš, ten je starší, tak to je klavírista a mladší Daniel je operní zpěvák. A já si myslím, že je úplně jedno, že jsem se nenaučila čakonu, protože k čemu by mi byla čakona, kdybych neměla tyhle svý dva skvělý syny. Takže takhle. A čakonu nehraje ani jeden z nich, protože čakona se hraje na housle nebo na kytaru.
0: Lukáš, jak je známo, vystupuje také v klavírním duu s Ivanem Klánským, se svým otcem, a natočili společně kompaktní disk, kde mají slovanské tance ve čtyřruční úpravě.
1: Tato deska je zajímavá tím, že to vlastně je živý záznam z koncertu v Rudolfinu. Točila se generálka a točil se koncert a myslím si, že to je to prakticky beze střihu. Je to prostě opravdu záznam toho večerního koncertu, který spolu měli před několika lety. A jsem moc ráda, že se to povedlo zaznamenat, protože já ty Dvořákovy tance slovanské vždycky taky si mi měla ráda a i v orchestrální úpravě, ale pro mě mají velké kouzlo, když se hrajou na ty čtyři ruce. Lukáš hraje s Ivanem, se svým otcem, ale hraje i s Danielem a mají spolu třeba krásné koncerty, kdy uvádějí různé písňové cykly.
0: A kromě toho mají také trio.
1: To má také trio, ano. Hlavní trio, Lobkovic trio. Lobkovic trio s Janem Mráčkem a Ivanem Vokáčem.
0: Pojďme se vrátit k Pavlu Steidlovi. Ty jsi vybrala dva autory z jeho repertoáru a máš v zásobě ještě třetího.
1: Mám, protože tady vlastně jsme měli jednoho barokního autora, jednoho raně romantického a Pavel Steidl sám napsal skladbu, kterou jsem slyšela poprvé, ji hrál v Rudolfínu, když tam měl recital. A ta skladba, ona je často uváděna anglicky, ale v té angličtině to není tak vtipná slovní hříčka, protože ona se jmenuje A ty taky, jdi i taky. A v této skladbě, když jsem ji slyšela poprvé, tak jsem byla docela fascinovaná, protože tam se používá jakási kytarová technika, která mi do té doby vůbec nebyla známá, jak to funguje, jak se to vůbec jako může dělat. To uslyšíte, je tam takové klapání. No a potom se tam ozve alikvotní zpěv. Ale to jsem taky nevěděla. A já jsem opravdu si představte, že sedím v tom Rudolfínu, v tom velkém sále a najednou se tam prostě do té kytary nese úplně jiný zvuk, který jsem nikdy předtím neslyšela a já jsem nevěděla, jestli to tam jako pouštějí odněkať nebo něco. A pak jsem se toho Pavla ptala, jak to dělá a on mi to ze začátku nechtěl říct. Až potom na kurzech jsem pochopila, jak vymyslel to cvakání, vyprávěl to, protože prý nějak jednou si něco udělal se třetím prstem a potřeboval něco použít, takže vlastně si ho musel opřít o tu strunu a těma ostatníma hrál kolem něj a tím vznikl tento velice zajímavý zvukový efekt. A omlouvám se, jestli to neříkám správně. Ano, omlouvám se Pavlovi, jestli jsem to třeba řekla jinak. Každopádně a ty taky, jdi do i taky.

0: Pavel Štajdl hrál svou vlastní skladbu A ty taky jdi do Itáky. Ale Pavel Štajdl ještě zůstává na našem seznamu skladeb. Máme připravenou skladbu od Legnaniho.
1: Ano, Fantazie opus 19 pro solovou kytaru. Luigi Legnani je taky pro mě jeden ze zajímavých autorů, které jsem vlastně neznala. Nebyl jenom kytarista, ale Legnani byl i zpěvák, solista milánské La Scali. A v tom, co napsal pro kytaru, zrovna v této Fantazii, tam, jestli někdo dobře zná Rossiniho dílo a jestli zná někdo Rossiniho Popelku, tak tam si Legnani vypůjčil jedno z nejkrásnějších témat z té Popelky a možná myslím, že tam i něco z Lazebníka Sevilského a je to jenom třeba pár taktů, jenom takový náznak, ale vlastně ozve se to tam. A je to jedna z velice virtuózních a velmi